0: jsem se včera dozvěděl, že jsou auta, protože jak já to nesedu, tak jsem si myslel, že to je cyklistika, podle mě. Na Iron Maiden mu chválím, protože jako já taky mám rád Iron Maiden, takže to je dobře, že šel na Iron Maiden, tak to je aspoň v Česku bylo. Ale jako cestuje si veselá, pojede na OSN, takže jako zase zpět té kompetenční žaloby, to nemá žádný reálný základ. Proč by? Protože v té ústavě je napsané, že o tom rozhoduje vláda. Jo. Prezident v naší ústavě má formální úlohu, ceremoniální. Možná, kdyby se choval podle té ústavy, to znamená hezky a dobře vypadal, pronášel nějaká nadčasová moudra, jo. Ne z Batmana, pokud možno, ale z nějaké jako opravdové literatury. Jo. Já mám rád Batmana, se taky podívám, ale že bych jako to přednášel studentům, když učím Batmana, tak to ne. Držím se, asi je to ode mě špatné, že se toho držím, ale držím se prostě, já nevím, Platonem a Sokratem počínaje a Aristotelem a přecházím až k současnosti, já nevím, posledně jsem jim tam vykládal, jsem jim dával do kontrastu Fukuyamu s Huntingtonem třeba. Myslím, že tam asi možná nejsem tak hodnotný jako pan prezident, když cituje Batmana, ale v projevu k vyznamenáním, jo? Ale myslím si, že se něco dozví ty lidi.
1: No ale tady jenom k tomu, to je přece tradice, že prezident vždycky s vládou má nějaké spory. Ale ty spory vždycky dokázali jaksi zastínit nebo uhladit tak, aby vždycky prezidenta vzali sebou na summit.
0: Tak jako on si, jako vláda říká, má v tom pravdu, že on si postavil prostě svoje bytí na tom, že jde proti ní, tak jako nemají povinnost ho brát. Je to stejně ve věci vlády, on tam nemůže, jako může si koupit letenku a odjet, může se tam domluvit s někým, jestli mu nedali prostě, tak on tam stejně může jít, jako bez souhlasu. Jo. Může tam zajet prostě.
1: Promiň, myslíš, že ta, protože on říkal, že tam by klidně jel na motorce na ten summit, ale že nechce nějak provokovat. Nadě. To znamená, myslíš, že je reálná šance, že tam pojede jako mimo?
0: Tak to už by se ponížil úplně. Ale jo, tak jako, jako potom, když je schopný kvůli tomu podat ústavní žalobu, potom, když tady 3 měsíce prostě úplně nedůstojně to zkouší po dobrém i po zlém, aby ho vzali prostě na jeden summit, když si jinak jezdí všude, rajzuje. Tak jako já už jsem ochotný věřit všemu, ale to je úplně nedůstojný, ten člověk se tím úplně ztrapnil toho okolí. Protože on si chce být znovu zvolen, potřebuje vládní voliče a potom dle teda to nevím. No. Ale myslím si to od začátku, tak jako tady máme Andreje Babiše, no tak ten mu jako se k němu snažil chovat jako vstřícně, že jo. Velkorysý byl v podstatě jako slušný, ale ona i ta číše, každá číše, když se dlouho chodí jako pro vodu trpělivosti, tak se jako utrhne. Ta vláda k ničemu nepotřebuje, Petra Pavla, vůbec ničemu, protože ona má důvěru, odpovídá se lidu podle ústavy a sněmovně, ta má důvěru, lidi zvolil, lidu bude skládat účty, to je na její dobré vůli, jo. Takže si to jen od začátku, tak nejdřív nutil tady předsedu vlády, aby veřejně vykládal o tom, jak bude dávat svěřenský fond, jako takže se z nás stal tady z národa, se stal z expertu na fotbal, stali experti na obchodní a mezinárodní právo, korporátní. Potom, byť říkal ještě před svým zvolením, že vždycky jmenuje ministr na návrh předsedy vlády, tak ho nejmenoval. Potom ještě mimo jiné teda mu poslali jako první vláda v historii pro informaci ze zdvořilosti programové prohlášení. Po ním do toho začal kibicovat, co tam mají mít. Oni mu řekli, že do toho jako nemá co mluvit. On řekl, aha, no tak jo teda. A od té doby se takhle táhne dál. Jo. Teď tady posledně vykládal, že chce, aby jsme zrušit právo veta v Unii, což je v přímém protikladu proti vládní politice a většině voličů, kteří byli u voleb, vykládal, že chce, aby jsme měli euro, což vláda řekla, že nechce, tak když se do ní staví do kontrapozice, tak jako se může divit, jako tak co, tak se mají pořád, já správně křesťanské nastavit druhou tvář, ale v tomhle případě, pokud by vláda pořád a její voliči nastavili druhou tvář, tak už se jim jako ta hlava točí jako obrtlík ve větru, jako korouhvička, rozumíš, jako, protože to je furt do kolečka, takhle. Ale tady o nic nejde, jako to je, Ježíš Maria.
1: To je vlastně, na to, že o nic nejde, tak jsme vlastně u toho strávili poměrně dost času, takže já bych to...
0: Myslím, že to trávím už 3 měsíce, že vlastně, že to konečně rozuzlilo, ať si podá žalobu, jako jestli mu tam řeknou...
1: A čím si myslíš, že to je, protože...
0: Jestli oni řeknou vládě, prosím vás, vezmte toho Péťu, tak jo, tak ať ho vláda vezme, prostě Péťa, ať se udělá fotka, ať tam ty lidi si tam jdou kšeftovat nějací, ať si tam něco dohodnou, jako a už můžeme snad zase řešit něco jiného. Tak já...
1: Ne, ale to mi vysvětli. Čím si myslíš, že to je? A vlastně my se o tom teď taky bavíme, takže já jdu trošku sám proti sobě, ale že se to řeší takhle intenzivně. A třeba já jsem tady měl Petra Koláře, komentátora, ne přítele, a ten říkal, že prostě média to chtějí, protože to má jako čtenost, lidi to zajímá. Tak čím si vysvětluješ, že zrovna tohle je tak populární?
0: Jo, hele, tak nejdřív začnu s teorií sociální psychologie. Pravdou je, že média neříkají, jak, co si mají lidi myslet, ale rozhodně určují, o čem budou přemýšlet. Jo? Takže teďka je to otázka, co bylo první. Jo? Bod jedna, bod dva. Hele, agregátní poptávka, nabídka třeba, jo? Makroekonomie, politická ekonomie a tak dále, školství, zdravotnictví, to jsou fakt složitý věci. Jo? Tohle je tak jednoduchý, s proměnutím tak pitomý, že na to může mít názor každý a nemůže se mýlit v podstatě. Jo? Ve své podstatě, jako když bude dostatečně vehementní. Jo? Můžeš mu stokrát argumentovat ústavu a článkem 63, že ten prezident si prostě je fakt jenom formální. Jako je to, že se říká, že on jako je hlava jako armády, zase formální. Jo? Protože o té armádě rozhoduje zase vláda. Jo? Armáda je řízená ministerstvem obrany, které je řízené ministrem, že podléhá armáda civilní kontrole. Vláda rozhoduje o koncepci armády, kolik bude mít vojáků, jakou bude mít výzbroj, jestli vůbec bude mít výzbroj, jestli vůbec armáda bude. Jo. Jestli válka bude, nebude, tak to není, že by se Petr Pavel probudil a rozhodl se, že vyhlásí válku, já nevím, komukoliv. Prostě to zase musí do sněmovny, vláda a takhle. Jo. Ne, to má fakt jenom formální pravomoci. Ale to je tak jednoduchý, že prostě ano, jako zbuzuje to velké vášně. Jo. No, ale pak to zasněme ty důležité věci, jako můžeme se klidně dohadovat tady, jo. Jako já bych za to byl rád, představil Alena Schillerová tu penzijní reformu, jo. Za mě dobrý, pokud si někdo myslí, že nedobrý, tak já s ním rád o tom budu odborně diskutovat, jo. Protože může říct třeba, že, nevím, chudáci banky teďka budou mít méně na poplacích a že on si tím pádem myslí, že třeba přijdou lidi nějaký o práci, jo, nebo cokoliv, jo, fabuluju. A můžeme se o tom bavit. Ale už je to taková jako složitější debata. Jo, tohle to je prostě, řešíme to 3 měsíce, já jsem rád, že se to pěkně posunulo, že teda vláda řekla, Péťa nejede, Péťa se šel stěžovat ředitelny a uvidíme, co bude dál, co řekne ředitelna, ve které sedí učitele, které Péťa jako se svými rodiči vybral. Protože říkám rodiči, protože Péťa je spojen pupeční šňůrou s bývalým vedením školy, no.
1: Tak já to posunu teda k těm komplexnějším tématům.
0: A teďka ještě, no, teda,
1: znamená, tak poslední větu ti tam nechám.
0: Petr Pavel je spojen pupeční šňůrou s bývalou vládou. Tak. A Petr Pavel najmenoval si většinu ústavního soudu a teď uvidíme, co se stane. Tak.
1: Tak posunem to, protože to se tam bude také řešit, a poprosím další slide. Česko letos 2% HDP na obranu nesplní, řekl Babiš. A jak je tohle závažné téma pro Česko a pro Česko v mezinárodním kontextu?
0: Já mám hroznou výhodu, jak jsem teďka přijetěl ze zahraničí, tak jsem se mohl na ty naše zásadní témata podívat taky z druhé strany jako bezprostřední. Mm-hmm. Tak já jsem se hrozně poctivě snažil tam třeba najít zmínku o tom, co řekl, jak tady probíhalo všichni rozdíly, co řekl Mark Rutte na nějaké tiskovce. Ale fakt jsem se poctivě snažil, hrozně poctivě jsem se snažil. A v řeckých, tureckých, bulharských novinách jsem našel ani řádku.
1: Nepíše se o tom, jo?
0: Vůbec.
1: O celé Evropě. Že
0: vůbec.
1: Česko nesplní 2%.
0: Vůbec. Ale nejenom o tom, že Česko nesplní, ani o tom Rutem, že někde něco říkal, jsem nepsal. Koukal. Tady hrozný téma to bylo, no. Ale tak dobrý, tak jako to já si jenom tak říkal, jako, že to je zajímavý. Hele, tak pobavil teďka Andrej Babiš, pobavil v tom svém podcastu, sorry, jako jak říkal, že by tam možná měla i ta bývalá vláda, protože se bude projednávat rok 25. Ten jde za Fialovou vládou. Za těmi všemi, co křičí o těch 5%, tady furt křičeli a křičí.
1: No tam je dobrá otázka, kde je těch 5%?
0: No, tak já doufám, že pořád jenom v velkých snech plánovačů.
1: No ne, protože zase já se to vždycky snažím dělat objektivně, to znamená v rámci možností, co to jde, ale tak tady se vyhlašovalo, jak nejvíc pomáháme Ukrajině a tak dále.
0: A ukázalo, že to není pravda.
1: Byly tady velké zbrojní zakázky a najednou neplníme ani 2%.
0: No.
1: Tak to tam to úplně nesedí přece.
0: A už jsi prodal někomu nějakou polní kuchyni aspoň?
1: Já ne, člověče. Přemýšlím, že bych vstoupil do tohohle biznisu, nevím, jak je to výnosné, ale...
0: Můžu ti pak dělat zahradníka?
1: To bych se asi musel zeptat pana Strnada, nevím.
0: Já nevím, no. Ne, to byl nějaký Odesák, co prodával ty předražené kuchyně, které nedorazily, ne? Bývalý poslanec nemusel.
1: Je to možné, já si to teď úplně přesně nevybavuju.
0: No jo, je to tak.
1: No ale to jako...
0: Do přístroje, ale tady ho nemáme chytrý, protože bychom na tom jinak prý mohli sledovat veřejnoprávní média, no. Ale...
1: Tak já to upravím. Oni se odvolávají, což je tradiční, to dělají vždycky všechny vlády, nově nastupivší, hážou tu vinu na tu předchozí vládu. Je to fair, ten argument?
0: Tak.
1: Že se z toho vyvinujou?
0: Ne, tady se není z čeho vyvinovat, protože je to pravda. Jako. Bývalá vláda nám tvrdila ústy Petra Fialy, paní ministryně Černochová a tak dále, že to jsou 2%, určitě to jsou procenta, dokonce víc než 2%. A přísali na holý pupek. A říkali to ještě před třemi týdny, obviňovali tady vládu z toho stávající, že lže, když tvrdí, že jim říkali, že dostali z informací z Bruselu, že není. Aby se ukázalo, že to je přesně tak, že není. Jo? Takže to není žádná výmluva, to je prostě fakt, tam se bude řešit, jestli to vůbec bude řešit v té Ankaře, v Turecku. Tak se tam bude řešit prostě rok 2025, nesplněno, stejně jako 4, 3, 2, 1. OK? Mm-hmm. No a tak 2, 3, 4, 5 jde za Petrem Fialou a jeho vládou. Za těmi, kteří tady furt křičeli, co týká těch 5%, v dnešních cenách zhruba se bavíme o téměř půl bilionu. 5% HDP. Není to samé, co třeba 5% rozpočtu. 5% celého HDP je zhruba bajivoko 90 miliard. 1%. 5 je 450. 450 miliard, jo. Pro představu, teďka má ta obrana, jako i s těmi ostatními kapitolama, rezortama 180 miliard. Jako 450 miliard, to si fakt můžeš vybrat, co se tady zruší. Jo? To nebudeš chtít mít. Jestli nebudeš chtít mít osvětlení, školství, policii, zdravotnictví, záchranky, nevím, silnice, něco si vyber prostě, jo. Každý ví, že ty prachy nejsou. Nemáš. No, tak jako z čeho to máš dát? Nemáš. Naplánovali si to, napsali si to, prdlačka.
1: No, to je 5%, ale tady se bavíme o 2%. Ani tam řekl Andrej Babiš, že to nesplní letos. To znamená, letos už vládne on.
0: Ano.
1: Letos už se to nemůže odvolávat na tu předchozí vládu.
0: Teď se dostanu k tomu, kdo. Jenom chci říct, že ten štipkoval tam, že jakoby měla ta bývalá vláda si to jako vysvětlovat sama do toho Turecka. Ale tak z ní by to mohl dělat. Ano, a to je možná důležité, že tam mluví Petr Pavel, že by to za ty svoje kamarádičky vysvětlovalo. Ale teďka vážně, ano, nesplní se, protože schodek státního rozpočtu 310 miliard. Tak. Minulá vláda zadlužila zemi 1200 miliard. 1,2 bilionu. To je víc než, to je asi, než kolik, teďka 5-6 vlád přední dohromady. Jo? 90 let jsme činili s nulou, pozor. Furt se dozvídáme, na co nejsou ještě peníze. Jo, vláda teďka se tady snaží udržet se stropováním cen pohonných hmoty, protože to by nám vystřelila inflace hrozně, protože všechno tady jde na naftu, hasiči, zdravotníci, policajti, rozvoz rohlíku. Jo. Převzalo se POZE pod státní rozpočet, obnovitelný zdroje, taky se to z něčeho musí platit. Prostě, ale obecném principu, jak se pustím na pole politické ekonomie, jakákoliv indexace je špatná. Prostě musí řádný hospodář postupovat podle toho, na co má. Můžeš vydat jeden rok 1% a druhý klidně 5. Jo? Podle toho, co zrovna si potřebuješ pořídit. Co zrovna ti chybí. Co zrovna je výhodné, levné. To je to samé. Pojď se, když tobě dám, jako indexuju ti výdaje, jo. Dejme tomu, že budeš brát, tak se nám to dobře počítá, jo. Tak dejme tomu, že budeš brát 1 000 000 korun měsíčně. Šlo by?
1: Beru.
0: Bereš, jo. Já ti z toho budu indexovat 10%. Může být?
1: Mhm. To, co mám s tebou udělat?
0: No, tak jsem bohužel škrt, no. Takže 200 tisíc dostaneš měsíčně, jo. A dobrý, první měsíc si teda něco pořídíš hezkýho, druhý taky, třetí taky, čtvrtý taky, pátý, a k šestý zjistíš, že už vlastně všechno máš, jo. Jenomže já ti nařídím, že 200 tisíc musíš utratit. Fakt to musíš utratit. Nebudeš mít větší barák nebo něco, musíš to někam dát, jo. A teďka najednou přijdeš, než ty, jo, tak co teďka mám dělat, ale ještě pořád tady mám 20 tisíc, musím něco utratit, tak to už, tak já řekneš třeba, ty, jo, tak koupím si tak druhou televizi, jo, a najednou si, že jich máš 10. Když mám, že já si jo jenom na jednu, jo. Nebo tak si řekneš, době, a už na to kašlu, mi to stejně mi to dá. Tak půjdeš, tady potkáš nuzného člověka, dáš mu to do ruky, ať si jde něco koupit, jo. To je indexace. Já jsem to zažil nedávno, tak před rokem jsem měl na jedné akci, kde jsem dostal indexovaný výdaj. Dostal jsem pitlík s takovýma hrcíma penízkama, chodil jsem v té středověké vesnici a potřeboval jsem utratit 70 dukátků. Jo? Ať jsem dělal, co jsem dělal, tak jsem jich utratil 50. A říkal, co s těma 20 máš dělat, jo? Vrátit to nejde? No tak jsem si koupil ty mýdla 4, no. To teď to máme, ještě rok to máme.
1: Tak budeš aspoň čistotný. A já tomu rozumím, tomu argumentu, ale pak je druhý. Za prvé jsme se k tomu zavázali.
0: No.
1: To znamená, minimálně bychom mohli držet slovo.
0: Já ne.
1: No ty ne, ale ty taky nesedíš ve vládě.
0: Ty jsi zavázal?
1: My jako Česká republika.
0: Zavázal ses ty?
1: Ne. Zavázala se Česká republika.
0: Volil jsi ty, kteří se zavázali?
1: No to jedno, to tak funguje demokracie. To ty jako řekl bys o demokracii něco mohl vědět, když u vás vznikla. Byť jiný typ demokracie, než máme my dneska.
0: Ano, jiný. Já to
1: chci
0: řeknu bonmot, jo? Jsme se bavili teďka nedávno, jsem uviděl sousedy, že kdyby naši předkové věděli, jak to dopadne, že jsme možná to vynalezání demokracie vykašlali.
1: No to je otázka, protože já tam nechci zabíhat, ale aténská demokracie, to je moje téma, protože ona byla dost jiná. A myslím si, že dneska by se určité části společnosti ta původní aténská demokracie velmi nelíbila. Byla velmi diskriminační totiž, mimo jiné.
0: No diskriminační, tak jo. No,
1: tak vůči ženám, ku příkladu, vůči lidem, co neplatili daně, taky byla dost diskriminační.
0: No nebo vůči těm, co nebyli občané.
1: Ano. Takže velmi diskriminační demokracie.
0: No já si myslím, jako proč by měl dobře. Všeobecné volební, dobrý, tak já se posunu trošku v dějinách.
1: Taková... Nemusíme tady zabíhat, my jsme fandové, ale nevím, jak diváci.
0: Takovou... Ne, tak pro diváky taky, tak je taková pikantérie, když se tak zavádělo, jedna ze zemí, když se zavedlo první všeobecné volební právo v té moderní historii, byla Francie. Jo? A bylo to mimo jiné, protože potřebovali zkrotit ty lidové bouře, se jim lidi bouřili. Takže zavedli všeobecné volební právo pro všechny, a dali tam ale klauzuly, kromě těch, kteří byli trestáni. Jo? Mm-hmm. No a protože ty chudí lidi, kteří se jim bouřili, tak prodělali to volební právo, tak aby měli možnost, že jo, teoretickou, tak oni prostě byli chudí, takže kradli třeba chleba, takže byli všichni trestaní, takže pak se zjistilo, že jejich všeobecné volební právo odpovídá přibližně 2-4% populace tehdejší, neboli přesně téměř lícovala s počtem aristokracie.
1: Vidíš, to jsou náhody v tom světě.
0: A počkej, ten vzor z té aténské, co si myslím, že bylo dobré, tak to bylo cyklické střídání úřadů. Jo?
1: Mm-hmm.
0: Že si prostě zastával, byl zvylosován, zastával si úřad přesně jeden rok a pak šel druhý. Jo? Že si nevytvořil konexe, neměl dost času, aby si jako byl úplatný a tak dále. Ano, byly tam samozřejmě pak excesy, no tak když prostě toho Sokrata dali mu vypít dilithyrium, že jo? Aby překazil mládež, no.
1: Ano.
0: Tak.
1: Ptal se na nevhodné otázky totiž mládeže.
0: No, taky špatně odpovídal, no. A to bylo nějakým českým filmu, no. Jsou ty lidi, s kterýma se stýkal. Ale, no a tak vzpomínáme ne na ty, kteří ho popravili tolik, na to, na něho, no. Na něj. Ale bohužel ústy Platona, takže kdo ví, jak to bylo, jo. Zase na druhou stranu, co ten Platon si tam jako napsal věrně a co ne, když byl jeho žákem.
1: Tak přátelé, tady bohužel naše YouTube část končí, ale pokud se vám líbí to, co děláme, tak na vás mám takovou prosbu. Dejte nám odběr tady na tom kanále z jednoho prostého důvodu. Blížíme se ke 100 tisícím odběratelům. Já vám za to děkuji a vám, co se opravdu hodně líbí to, co děláme, tak pojďte s námi ještě na web, protože s Tomasem jsme se dneska zapovídali, takže uvidíte spoustu dalších témat. Třeba jako tato.
0: Jako takhle si lehnou na záda. Ještě nožičky, ručičky jako brouček, jo? Boris tam odpaluje golf a ona se ukloní v podstatě, odejde jak gejša, ne?
1: To je přece neuvěřitelné.
0: Neuvěřitelné. Eur.
1: Eur.
0: Ty vole.
1: Co? se zavedly takové totalitní praktiky.
0: 2% B, 3,5% B, 5% B.
1: Já úplně Českou televizi nesleduju.
0: Já nechci tady vybuzovat k občanským nepokojům.
1: Vystřelili rakety do obydlených částí Libanonu. Izrael si najednou dělá cokoliv chce.
0: Paní Černochová Sileka mi napsala tak. Vláda Spojených států amerických kritizuje stát Izrael, vystupujeme z OSN, že to je úplně hotovo.
2: A peš to.
0: Tak chtěl prostě borec jinému člověku říznout jako hlavu.
1: Pobodal 5 muslimů.
0: Pak i podle toho vypadá, že? Člověk dal 5 korun, aby si skoupil rohlík.

Krásné sobotní ráno, vážení přátelé, vážení chcemíři, mít drazí Slované i vlastenci. Já vás všechny moc vítám u vašich oblíbených komentovaných ranních zpráv, ale pevně věřím, přátelé, že v tuto nekřesťanskou hodinu ještě spíte, takzvaně čucháte peří. Pro ty mladší, co mě sledujete, to není prosím pěkně, že byste sniffingem si brali pervitin. To nám říkávali naše babičky v 80. a v 90. No a vy, co musíte do práce, nebo už nedej bože zařezáváte, tak hlavně hodně pijte, jo, tady jsou zase doporučení chytrých hlav, hodně pijte, držte se ve stínu, to skutečně například ty, co dělají střechy, mohou udělat, že? A tak dále, vy to znáte, bude před námi a je před námi další krásný letní den. A přátelé, já musím začít ještě pozitivně, protože my jsme ve čtvrtek trhli všechny rekordy prvního kanálu doktora Vajíčka. Ranní zprávy 42 000 zhlédnutí. Neuvěřitelné, naprosto. Káva s Vojtěchem 27 000 zhlédnutí a večerní zprávy 24 000. Tím jsme zlomili všechny rekordy za téměř 5 let vysílání. A to je vaše zásluha. A za to vám chci moc poděkovat. Děkuji vám za to, že šíříte videa. Je to potřeba a já jsem moc rád, že moje práce není zbytečná a nepřijde v ní več a že vy to oceňujete. Klaus a Okamura sklidili ovace na konferenci AfD přímo v Bundestagu. Mluvili o demonizaci a vítězství ve volbách. Demonizaci samozřejmě AfD a jejich vítězství ve volbách. AfD totiž pro vaši představu, přátelé, má nakročeno k tomu, že se nebude dát obejít. A to je přesně to, o čem já jsem tady mnohokrát i v minulosti hovořil, že tak dlouho ty Němce budou štvát, až nakonec AfD bude mít tak velké procento, nebo tak velká procenta, že to buď to složí sami, což by museli mít na 40%, protože oni mají velmi podobný systém jako my, co se týče koeficientu. A jakmile ale mají nad 30% a CDU-CSU pod 20%, SPD k 10%, zelení plus minus to samé a tak dále, Die Linke a Wagenknecht kolem 7-6%, tak v podstatě to nepůjde složit jinak. Už to nepůjde, že se ti nejmenší spojí všichni dohromady. Ne, to už nebude vycházet. Už prostě budou muset s AfD počítat. A z největší pravděpodobností to bude tak, že se oddělí od CDU, CSU, kde jsou opravdu bouřové hlasy. Oni nechtějí přijít o moc. Oni u té moci jsou v těch zemských uspořádání například 80 let. Jak tady vždycky dávám za příklad Bavorsko, tak v Bavorsku CSU vládla sama asi 74 let. Teď už teda musí mít koaličního partnera, ale pořád tam vyhrávají volby. No jo, jenomže i v tom Bavorsku, pokud se nemýlím, je AfD na třetím místě. No to je před 10 lety něco úplně nemyslitelného, fantastického. Takže i když v Bavorsku se podařilo to obejít, tak ale jsou země, kde AfD to dá sama dohromady, mimo spolkové volby. Takže já na jejich místě bych začal hodně přemýšlet nad tím, co vypouštím do veřejného prostoru, jako třeba Friedrich Merz, a raději bych se smířil s tím, že jejich éra skončila. Zaplať pámu za to. Rumunsko udělalo první krok ke sjednocení s Moldavskem. Moskva díky tomu není v klidu. No ale jak to prošlo, přátelé, teď si řeknete, to musela být bouře. Ne, ne, právě že vůbec. Dolní komora rumunského parlamentu schválila zákon o sjednocení s Moldávií a udělala to způsobem, který sám o sobě lecos vypovídá o stavu rumunské politiky. Návrh totiž prošel bouřlivou debatou, neprošel bouřlivou debatou ani dramatickým hlasováním. Prostě se o něj hlasovalo a zapomnělo se na to. A toho paradoxně zachránilo. I to se může stát v parlamentní demokratuře. Přátelé, je vidět, že Rumuni jsou o kousek před námi ještě. U nás to vždycky takzvaně zmrví pozměňovací návrhy, to jsem tady mnohokrát vysvětloval, protože o pozměňovacím návrhu se vždycky hlasuje o tom posledním jako první. A když tam máte 200, 300, 400, 700 pozměňovacích návrhů, no tak je z toho zákona co?
No samozřejmě paskvil. Takže proto ty naše zákony vypadají, jak vypadají. Britové zadrželi ruskou ropu. Teď ji chtějí prodat ve prospěch Ukrajiny. Tomu se za normálních okolností říká krádež za bílého dne. Britové zadrželi tanker plný ruské ropy a teď přemýšlejí, co s ním. Kreml zuří a slibuje právní kroky. Příběh o stínové flotile, sankcích a 46 milionech dolarů, které by mohly putovat na Ukrajinu. Tak to jim ty zlatý hajzlíky. Rovnou kupte. Je to kratší, ne? Nebo rovnou cihličky zlata tam pošlete. Pro ty kluky šikovný. Vždyť oni chudáci tam trpějí. Šíleně trpějí. Maďaři chtějí euro. Splnění podmínek přijetí měny odhaduji na rok 2030, prohlásil nový ministerský předseda Maďar. Nemyslím si, že Maďaři chtějí euro. Dokonce jsem bytostně přesvědčen, že nechtějí euro, protože u svých sousedů Slováků vidí, kam to může dospět, když máte euro. Takže tady tomu já nevěřím. Sledovali jste včerejší sněmovnu, přátelé, já jsem natočil dvě nejkratší videa v historii. Jedno má 13 sekund, druhé má 9 sekund a dal jsem ho na sociální síť Facebook Dr. Vajíčko. Jste se tomu smáli, pochopili jste forky, ale asi jste nechápali, na co reaguji. Tak teď vám to přečtu. Samozřejmě chápu, že v létě je horko. Tak někteří lidé jsou přehřátí, ale vidím, že strana zelených je tedy přehřátá značně. Kdo stojí za tímto citátem? Ano, samozřejmě Petr Macinka. Sledovali jste to zasedání poslanecké sněmovny, co tam předváděla ta pirátská poslankyně za zelené? Oni jsou tam dvě. No to bylo... Já jsem si normálně jako promluvil oči a přes ten pot a říkal jsem si, já špatně slyším. To nemohla říct. Jo, ona to řekla. Vláda s tím prý nic nedělá. Vůbec nechrání lidi před tou klimatickou krizí. A strašný to je. Hrozný jsme, no. Já vím. Vlnaveder síť neohrozí. Ura, hlásí energetici. Tak to já jim věřím. Klimatizace jí zatíží jen o pár procent. Jistě, jak jinak. Proto tady mám připravené agregáty, protože ty blackouty budou čím dál tím častější, přátelé. Na Mont Blancu, a teda já si teda myslím, že to je šílenost, jo, ale pokud jsem správně viděl, tak tam naměřili 34 stupňů. Shodou okolností, plus tedy, jo. Experti potvrdili, co stálo za loňským výpadkem elektřiny. Tak, to jsme rádi, jsme se to po roce dozvěděli, co za tím blackoutem stálo, rozhodně to byla to souhraná. Jo. Vůbec za to nemohly předtím ty výpadky, ani přetížená ta síť energetická, vůbec do toho teďkon ČES nedává miliardy. Ne, ne, to všechno je jenom pomluva, přátelé. Benzín a nafta nám dnes o 14 hodin zdraží. Já myslím, že by měli přestat s tím stropováním trošičku, ať se ten trh srovná, protože to bude katastrofa, přátelé, to si řekněme otevřeně. Český a ukrajinský rozhlas prodlužují spolupráci o další 3 roky. Zaměří se na krizové situace. Mě to vždycky dojme, tohle. Čerstvá dohoda se splnul bande Ukrajine, budou nějaký skrytý banderovci, přátelé, navazuje na partnerství uzavřené v březnu 2023. To máme radost. Já jsem se bál, že se budeme otrhávat už Ukrajiny. No nic. Kreml síti. Dávajte si bacha, přátelé. Jak Rusko bojuje proti vstupu Ukrajiny do Evropské unie? Jo. I já za to můžu. Přátelé, já se přiznávám, bez mučení. Jakožto trojitý agent, placen Kremlem, se přiznávám k tomu, že i já mohu za to, že Ukrajina nestoupí do Evropské unie. Rozhodně za to nemůže Maďarsko, které s tím nesouhlasí, ani nějaké další jiné státy. Můžou za to špioni a desinformátoři. Takže popravte mě. Kriminální skupiny se změnily z uzavřených na hierarchisticky, ježiš, to jsou slova tohleto, to se nedá ani vyslovit. Prostě mají hierarchii, přátelé, jo, ty gengy, tak.
na vysoce specializované servisní organizace. Na zakázku zajišťují vyprání špinavých peněz, obstarání padělaných dokumentů nebo provádění kybernetických útoků. Právě tento fenomén, nazvaný zločin jako služba, Crime as a Services, to je krásný, převládal i u případů, které loni řešila Národní centrála proti organizovanému zločinu, NCOZ. Rozhodně zatím nestojí Ukrajinci, jo, přátelé. Ne, ne. Tomu se nově říká ruskojazyčné gengy. Opakujte po mně. Ne Ukrajinci, ruskojazyčné gengy. Tak. Nejen Irán, Oman taky varuje, přátelé. Evropskou unii. Vaše lodě nepropují Hormuzem. Budete muset zaplatit. Píše Bloomberg. No samozřejmě. Já jsem koukal, kolik je z toho peněz. Ty kráso, to jsem teda čuměl. Jenom pro Irán to dělá 40 miliard dolarů. Za ten no, průjezd. To je takový dost nepatřičný slovo, že jo? Oni tam proplouvají, oni tam neprojíždí ty lodě. Premiér Andrej Babiš předpokládá, že ministerstvo zahraničí pod vedením Petra Macejnky už přihlásilo admirálního generála na summit Severoatlantické aliance. Ankaře. Vyjádřil se tak na konferenci o dopadech sociálních sítí a online prostředí na děti. No to s tím má hodně společného. Nejzazší termín pro přihlášení politiků na jednání Severoatlantické aliance bylo právě včera, přátelé. Tajemný autor Paukner tvrdí, že unikla soukromá data o jeho účtu. Zvažuje právní kroky. Hovořil jsem tady o panu Pauknerovi. Vzpomínám si, když měl blog na Seznamu a Zdíša, které důvěrně říkám z BIS Slava, jo, z BIS Slava, tak ta tomu dala teďko, ta tomu nasadila korunu. Já osobně si myslím, že to má velkou šanci na úspěch, co se týče hromadné žaloby na Seznam, protože takovým způsobem nějaké třetí osobě pustit data v době GDPR, no, tak to chce koule. To je vidět, že jim narostl hřebínek, ten Seznam si myslí, že je úplně nesestřelitelné. Že? Experti se kloní k tomu, že by delegaci na summit NATO měl vést prezident. Jací experti? Čí experti? Kým jsou placeni ti experti? To by mě zajímalo. Jo? Tak a teď pozor, přátelé. Rusové se dostávají do českých routerů na internet přes funkci, která je u většiny zapnutá od výroby. Vypněte ji a chraňte se, pane bože, chraňte se před ruským vlivem. To je hrůza, ten ruský vliv tady. Vládní politici zpochybňují nezávislost ústavního soudu. Babiš by měl zakročit. Vládní politici a osobnosti napojené na vládu, teda po tím fakt nevím, co si mám představit, po předběžném opatření, který nařídil kabinetu, aby vyslal admirálního generála na summit Severoatlantické aliance, pronesli několik výroků, které hraničily se zjevným zpochybňováním role a existence ústavního soudu. Jak si to někdo může dovolit? Nechápu. Už zbývá, aby se výroky přetavily v činy a vládní politici přestali respektovat rozhodnutí ústavního soudu. Naštěstí se k tomu zatím Andrej Babiš neuchýlil. Tady mají starosti, co, přátelé? Oholíme veřejnoprávní média po Česku. Krajní pravice, čtěme AFD, u sousedů tleská Babišovi. Protiukrajinské násilí na benzínce. Spor o vrácení peněz se zvrtnul v hromadnou rvačku. Operační důstojník na tísňové lince 158 přijal 20. června kolem 3. hodiny ranní oznámení o sporu kvůli vrácení penězům na čerpací stanici Orlen Pražské agentické ulice. Podle policie České republiky slovní rozepře přerostla ve vzájemné fyzické potyčky a vyřvávání na chudáky, jistě slušně se chovající Ukrajince. Hrůza v téhle zemi. Poslanci debatovali o vedru. Červený se šklebil na zelené. Macinka se vysmíval. Červený se šklebil na zelené. No tak jako červená se můžeš klibit na zelenou. Proč ne? Proč ne? Zaslepený zoufalec.
Macinka to schytal z nečekaných míst. Politik z Babišova tábora si nebral servítky. To je zase bere Šlachta. No. Ale teď je teda tahle ta Šlachta dost, přátelé. Jo, Robert Šlachta, no. Takže ten se zase vyznamenává, to je ubožák, to je děsivý. Žádní poradci. Atmosféra strachu. A ministr na vedlejší koleji. Jak Filip Turek reálně vládne na životním prostředí? Belzebub. Z něho dělají úplnýho blblbl. Jak radní České televize Veselý, to bude asi Xaver, vykrmil motoristy. Milionový biznis, kde se za kontakt s politikem platí tisíce korun. Chechtal jsem se od začátku až do konce. Musím říci, že tato svazačka jménem Julie Kaletová to dotáhne daleko. Pokud budete psát takovéhle štvavé články, tak vám pšenka pokvete. Pavel svolal jednání s ministrem kultury na úterý. Tématem bude financování České televize a Českého rozhlasu. No tak my už tady máme ten prezidentský systém, ne? Takže ono to vlastně rozhoduje. On taky určitě vystoupí 28. září. Nebo tam pošle zase manželku. Ne, za Mikim. Probíhá útok na náš systém. Zeman se znovu ozval kvůli ústavnímu soudu. Má pravdu bývalý pan prezident a předseda vlády a předseda poslanecké sněmovny. To není zdvořilé. Lavrov žádá vysvětlení Rubiových výroků o jednání na Aljašce. No, to zdvořilé rozhodně není. OKD skončila v zisku 7 milionů korun. Předloni to byla miliarda. Jo, bude už jenom hůř. Norové přitvrzují. Po mobilech u dětí dostala stopku i umělá inteligence. Tak tam mají rozum ještě asi. Nejvyšší soud Spojených států otevřel Trumpovi cestu k deportaci 100 000 Haiťanů a Syřanů. No, teď chtějí budovat ty své země rozvrácené, které už jsou teď přece v pořádku. Tam není papadok, ne, na Haiti, tak mohou do toho jít. Soud vnitro porušilo práva SPD tím, že je zařadila do extremistických skupin. Definitivní rozhodnutí. Super. Razie na obrovské ubytovně pro běžence. Hamburku s ní už dochází trpělivost. No to se nedivím, a zdo se ale můžou sami. Macinka vystoupil ke klimatické krizi. Zelení jsou podle něj značně přehřátí. Ano, to jsou. Motoristé rezignovali na základní mezilidské chování i politickou kulturu. Dostal šťastný zpětnou vazbu. Ne, já si dokonce myslím, že to pěkně okořenili, je to legrace. Rychetský, no už jsem se bál, že tenhle ten nevystoupí, strýda. Ústavní soud se snaží, aby spor vlády a prezidenta neeskaloval. Macinka se chová jako malé dítě. Herr Rychetský, zaměte si před vlastním prahem. Jo, co jste tady předvedl v roce 2021, to my vám nikdy nezapomeneme. Náměstek Šojerové, rozumějte, doktor Mach, dává rozhovory kanálu ruské propagandy. Mein Gott! To stále není ani možný. Ministrní to asi nevadí. No nevadí, nevadí. Je to ČT24, jeden z nejlepších kanálů. Doporučuji. Často mu dávám rozhovory. Tak já jako přední ruský šváb. Přátelé, já mám takové přídomky krásné. Jo? Já se vždycky těm lidem tak chytám. Víte, co mě na tom baví nejvíce? Tito lidé se mnou v životě do žádné debaty otevřené nepůjdou. A víte proč? Protože bych je sfoukl jak svíčku. Protože já k ním dolů nepůjdu na jejich úroveň a oni na mojí úroveň nemají ani zlomkově. Tak to je jednoduché, přátelé. Jo, takže zrovna doktora Macha znám osobně. Několikrát jsem s ním hovořil. Velmi chytrý člověk. Chtěl vyšetřovat armádní zakázky, pak skončil. Foltín znovu otevřel spor s Černochovou. Foltíne, vy byste hlavně měl přestat nosit toho trojzubce a prznit uniformu vojáka československé armády, notabene v hodnosti plukovníka, to se nestydíte. Sakra chlape, tak se k tomu postavím, ne? Tak nějak po bolševicku. Kdo je Anna Ponomarjovová? Rusko do Prahy vysílá diplomatku s vazbou na Českou republiku. Hovořil jsem tady o paní velvyslankyni už několikrát. Velmi chytrá žena, umí perfektně česky, studovala tady. A pozor, jako to je vyšší dívčí, tahle paní. To není žádná teta od vedle. Blažek, Daniel a Tic zůstávají obvinění bitcoinové kauze. Nejvyšší státní zastupitelství zamítlo jejich stížnost. A teď pozor, přátelé.
Evropská komise chce o jeden rok prodloužit ochranu Ukrajinců. Omezí ale muže zbranou povinností. Sněmovna přijala spornou koaliční změnu pravidel zaměstnávání státních úředníků. To je ten zákon, na který se čeká, slibovali před volbami. Opozice chce svolat mimořádnou schůzi výboru kvůli ředitelům Krnap a ČŽP. No to je opravdu důležitý. Zase dvakrát rychleji oteplující se hladík na nás dělá bu. Přátelé, pište do komentářů vaše názory, připomínky, podněty, postřehy, poprosím o sdílení, lajkování, zviditelňování. A co jsem ještě zapomněl? Snad všechno. Přátelé, na kávě s Vojtěchem. Na viděnou.

0: Já si myslím, že by se pan prezident měl chovat jako chlap a to úplně nedělá. V podstatě ze sebe udělal něco jako, nevím jestli cestovní kancelář, po cestě samozřejmě vytáhl z hořících aut nějaké děti a zachránil paraglidistů a já čekám, kdy nahoře bez pojede na Medvedově. No.
1: Takže život není buzerplac. Jo?
0: Tak, život není buzerplac. No.
1: Dobrý den, já vás vítám u dalšího dílu našeho politického pořadu, podcastu Chuť moci. Dnes je s námi muž, kterého překvapivě nemusí představovat. Možná nepřekvapivě, každopádně je to vládní zmocněnec pro Green Deal, pan Filip Turek. Dobrý den.
0: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Tak, nemůžu začít jinak, my tedy natáčíme v den, on to pak chvilku musí stříhat. Kdy vy jste vyhrál, nebo možná nevyhrál, to už je na vás, jak to hodnotíte, no prostě pan Petr Pavel, prezident, nepojede do Ankary asi, ale podal kompetenční žalobu. Tak nejdřív, jak se cítíte no, v dnešní den?
0: No jak cítím určitou sounáležitost s tou vládou a vidím, že ta vláda je pevná, že stojí při sobě. Že pozice prezidenta může být jakkoliv historická a dětinská, nemá to vliv na rozhodnutí vlády a premiéra, tak z toho mám velmi dobrý pocit. Asi jste se všiml, že my jsme nepodali kompetenční žalobu, i když prezident evidentně ústavu porušil tím, že mě nejmenoval ministrem a prezident potom podává kompetenční žalobu za to, že nejede na summit, kde se má prezentovat pozice, za kterou on nezodpovídá a vadí mu, že tam jedou ministře a premiér, kteří za tu pozici zodpovídají. A kvůli tomu podává kompetenční žalobu. Tudíž já si myslím, že by se pan prezident měl chovat jako chlap a to úplně nedělá. Dává tím najevo, že není politiky, přestože je lídr opozice, což je docela zajímavá kombinace. A myslím si, že mu to neprospívá. Myslím si, že já jsem dřív o paní europoslankyni Nerudové říkal, že kdybychom ji neměli, tak si ji musíme vymyslet. A poslední týdny a měsíce mám to stejné s panem prezidentem.
1: Jakože vám něčím pomáhá, jo?
0: Myslím si, že nepomáhá této zemi, nepomáhá občanům, nepomáhá atmosféře, ale rozhodně jako on se pustil do tak zvláštního souboje, že my díky němu samozřejmě máme jako určité téma, které je velmi atraktivní a je to zvláštní, myslím si, že to není úplně rozumné z jeho strany.
1: A nechybí vám tak trošku empatie?
0: Tak v tom, co všechno jsem prožil během 2 let v těch 2 kampaních, sem empatie tak jako rozplývá celkově.
1: Jakože jí máte nebo už ji nemáte?
0: že jsem učiní imunní. Samozřejmě mi to nevyhovuje, já bych chtěl mít hezké vztahy i s prezidentem republiky paradoxně, ale je prostě fakt, že on mým nejmenováním na základě z velké části již vyvrácených fám v podstatě odstartoval svoji kampaň na obhájení své pozice, která není prezidentskou funkcí jako takovou, ale je to prostě mise za Spojené státy evropské, za přijetí eura, za ztrátu naší svrchovanosti a za rozplynutí se v Bruselu. Takže to je jasná mise, kterou on naplňuje. A ti jeho sponzoři, kteří jako draze platili jeho kampaň a velmi draze platí i jeho současnou kampaň, když k tomu tedy využívají peníze nás všech, tak nějak jako se snaží tu misi splnit, pan prezident v čele s tímto svým týmem. No a proto mi ta empatie jaksi chybí, protože já vidím, že to opravdu není jenom nějaký jako rozbroj mezi vládou a prezidentem, který to myslí dobře, a mezi zlou vládou v uvozovkách, ale je to jako tvrdá pozice toho, že on opravdu se snaží splnit za každou cenu tu misi, kterou jsem tady pojmenoval, a my za každou cenu jsme normální národní politickou silou a vládou, která chce zachovat českou korunu, která chce zachovat svrchovanost, která chce Evropskou unii, která je složena z národních států, suverénních států, kde je zachováno právo veta. No a ty superkoncerny, kterým by vyhovovalo dávat tu výplatu těm českým montovnám rovnou v eurech, tak ty zastupuje pan prezident. No, tak ať je zastupuje dál, my zastupujeme naše občany.
1: Já totiž jako jak to se táhlo 3-4 měsíce, zkoušel to s vámi po dobrém i po zlém, mi přijde.
0: Ne, zkoušel to jenom po zlém. Mediálně dělal, že to zkoušel po dobrém, ale ty dopisy vypadaly tak, že se nahlásil na to, že někam pojede bez konzultace a tak dále. Nebylo to úplně po dobrém.
1: No, že jako, jestli jste se nemohli trošku třeba nad ním, nechci říct litovat, to bych si nedovolil asi, ale třeba ustrnout, jako, nebo si říct dobrý, tak když tam tak moc se, tak ho vezmem.
0: Já myslím, že ono všude
1: jestli jsou... byste neměli klid?
0: Neměli. On si najde jakékoliv téma, aby mohl být lídrem opozice a aby mohl se vymezit vůči vládě premiéra Babiše, aby se mohl vymezit vůči motoristům. On v podstatě ze sebe udělal něco jako, nevím, jestli cestovní kancelář, nebo jestli to je jako vyloženě jako reklamka nebo PR oddělení Pražský hrad. Prostě on byl od momentu, kdy vlezl do své, nebo kdy se dostal do své funkce, tak byl na 61 zahraničních cestách. Jenom za poslední dobu byl Moldavsko, Ukrajina, Japonsko, prostě asi jako opravdu jenom za naší vlády byl. Argentina, Chile, jo, prostě najednou se setkává s Javierem Milejem, jo, člověk, který jako nechtěl jsem říct to ošklivý slovo, ale sloužil prostě Československé lidové armádě, tak se najednou schází s Javierem Milejem, jako jo. Tak je to fascinující.
1: Jaké cizí slovo? Cizí teda škaredé slovo.
0: Já jsem chtěl říct něco, už to někde zaznělo, Lampion se tomu říká jako takhle, ale je to prostě někdo, kdo sloužil prostě lidové armádě a najednou se setkává s Javierem Milejem. Najednou já jsem byl, já nevím, v autoklubu a teď jsme řešili start 1000 mil československých, jako jestli bych tam neměl být u startu a on tam někdo říká, on už se ale nahlásil pan prezident, jo, a GP2, že jo, teď najednou pan prezident tam fotí motorky a milion fotografů fotí, jak pan prezident fotí. Po cestě samozřejmě vytáhl z hořících aut nějaké děti a zachránil paraglidistů a já čekám, kdy nahoře bez pojede na Medvedově, no.
1: No tak to jezdí ruský prezident, ne, na no. Medvedovi.
0: Tak mají stejné vzdělání, ne, studovali obdobný obor mládí.
1: A to?
0: No tak jako obdobnou rozvědku pod stejným systémem, ne? Tak já mám pocit, že,
1: to asi
0: že oni jako tu propagandu jako nastudovali stejně.
1: No, tak jako myslíte, že ta žaloba, co podal ta kompetenční, že to jako je k jeho prospěchu? Že to jako dopadne, jak si dokážete si představit, zahrajeme si takovou hru hypotetickou na jako když jsme prostě byli ještě jako nedělali vážné věci politické, jo, jenom tak si zase zalaškujeme. Jak si dokážete představit, že by mohl vypadat takový výnos ústavního soudu pro jeho prospěch, jako? Že by tam tak mohlo být napsaný, jako?
0: Jako vemte pana prezidenta sebou do letadla, to asi neklapne, že jo, to nejde. Ne, no já jako tomu nerozumím, já se nevím přece, jak ta žaloba bude napsaná na to, jak bude vypadat ten rozsudek. Jo. Ona teda byla už určitě napsaná před mnoha týdny.
1: No, určitě, když to podali během jako pár minut, že jo?
0: No jako, já si opravdu neumím představit, že na základě toho, že je někde napsáno, že prezident reprezentuje zemi na venek, takže na základě toho ústavní soud prostě rozhodne, že jako ten orgán, který navrhuje nějakou misi, nějakou agendu, a nějaké složení jako té skupiny, která to hájí v té dané organizaci, takže to jako, že jako na základě této věty v té ústavě, jako by ten soud rozhodl, že teda ministerstvo příslušné, které tu agendu předkládá na vládu a předkládá, kdo tu vládu bude reprezentovat a tu pozici té vlády schválenou bude reprezentovat v té dané organizaci, na té dané akci a kdo na to dělá ty akreditace, že by jako najednou jako všem těm institucím ten ústavní soud jako nařídil, aby teda jako dělali věci v součinnosti s tím, jak si dadaisticky vykládá právo hradní kanceláře, já nevím.
1: Že to třeba psali, no. Tak jako, protože jestli dobře vím, tak vy jste vlastně přijali usnesení vlády, ne?
0: Mm-hmm.
1: Ve kterém se napsalo, že ukládá vláda ministerstvu zahraničí sestavit delegaci určitém počtu osob
0: ano.
1: Za určité peníze, ne? Myslím za milion.
0: No jasně, prostě to ministerstvo zahraničí určí členy delegace, schválí se nějaká pozice, že jo, a ti, co jsou nejzodpovědnější, logicky teda bývají určeně do té delegace.
1: Takže by vlastně ten stůl musel říct, že asi, to je jediné, co mě napadá, ruší usnesení vlády,
0: vydali nějaké předběžné opatření.
1: Vydá předběžné opatření a vyzývá vládu, aby přijala nové usnesení, ne?
0: No jak může ústavní, no jako teoreticky, ale mě by teda zajímalo jako taky rychlost, jestli to náhodou nebude nejrychlejší reakce soudu a nejrychlejší proces v historii českého soudnictví ústavního.
1: Jakože by se zkrátila lhůta na vyjádření žalované strany třeba?
0: Já si to nevím představit. Já jako doufám, a teď teda ten humor trochu opustím, no, ať toto, já doufám, že ten soud bude...
1: Ale zoberem si, že je líp.
0: To je pravda, ale doufám, že ten soud bude rozhodovat jako standardně, jako realisticky, normálně. Nepředpokládám, že když se potkal pan Baxa s panem prezidentem na milionu chvilek, že se tam už domluvili, jak to proběhne. Jo. Jako já doufám, že to má normálně standardní nějaký postup a že ten soud ze sebe neudělá to, co by jako hrozilo v těch jako nejexotičtějších snech, co by zase mohlo udělat. To, že absolutní většinu, no tak absolutní většinu těch soudců samozřejmě jmenuje prezident, ale to neznamená, že ti soudci jako rezignovali na pozici soudce, že jo, přeci jenom jako být ústavním soudcem je jako velmi vážená pozice, takže já předpokládám, že když opravdu dáme stranou ten humor a to, že teda předseda toho soudu opravdu jako reálně chodí na milion chvilek, tak což je jako absolutní bizár, jako jestli on ten člověk vůbec objeví. A podle mě teda ho to úplně zbavuje jako jakékoliv kompetence, ale není tam sám přeci jenom. Tak si myslím, že většina těch soudců budou slušní, vážení soudci, kteří opravdu v té pozici jsou, protože mají ty zkušenosti, to a to vzdělání. Doufám v to.
1: Tak uvidíte, no. Uvidíme všichni. Každopádně já jsem teda rád, že jsme v dalším dějství, protože já jsem to říkal veřejně, řeknu vám to teďka tak upřímně, řeknu to všem, je to přijde bizarní úplně stejně, protože myslím si, že pro náš každodenní život, kdo pojede do Ankary, je šumák dost, jo?
0: Je to šumák.
1: No.
0: Jako pro běžného občana jako tohle divadlo je velký nadstandard, jako. To, že pan prezident Dětinsky trvá na tom, že pojede někam, kde má hájit pozici, s kterou vlastně ani moc nesouhlasí, kterou moc hájit nechce a na kterou nemá žádný vliv. No. A on z toho udělá takovouhle jako monster kauzu, to je podle mě jako pro běžného občana možná nepochopitelné.
1: Já jsem to dneska komentoval, jak jsi říkal, že si myslím, že to jako chleba nezlevní, pohonné hmoty taky ne.
0: No.
1: A pravdou ale zůstává. Je tady jedna nezodpovědná otázka. Jo. Já vím, že se obě... Tak ale vy jste politolog, že jo, vzděláním.
0: Částečně, dělal jsem politologii, ale mezinárodní vztahy jsem dostudoval.
1: No já taky, no, takže. No takže taky mezinárodní vztahy, ale měli jsme tam i politologii.
0: Jasně, tak,
1: jo, nejsme politologové, tak. Ale máme mezinárodní vztahy, takže třeba máme i makroekonomii a politickou ekonomii a tak, že? takže je tady jedna věc, která zůstává nezodpovězená, tak se vypravíme možná trošku do roviny spekulací. Já se vás na to zeptám. Já jsem to nadhodil a pokaždé se mi dostalo úplně hysterické reakce z druhé strany, když jsem to nadhodil a nikdy jsem nerozvěděl ještě otázku. Jo. A docela mě mrzí, že někteří z nás to nadhazovali, protože to podle mě legitimní otázka a nikdy jsme nedostali odpověď, kromě toho, že se mluvil o tradici. Jo. Proč si myslíte, Filipe, nebo pane zmocněnče či poslanče, to je špatně, jste, můžu vám říkat Filipe?
0: Jo, nebo je to jednodušší.
1: A vykrát, bude to jednodušší, ať se jako tady poslanče, zmocněnče, Filipe, jednodušší. Takže proč si myslíte, zajímá mě váš názor, já mám to, rysuji. Říkal jsem to dneska, jsem natáčel ráno podcast, někdo se mnou natáčel, jak se mi tam odhalil trochu, jo, ale to tekám bokem. Proč si myslíte, že tam tak moc Petr Pavel chce jet do té Ankary, dokonce i za cenu toho, že by někdo mohl říct, že se až ponížil, že svatosvatě veřejně slíbil, že se neodchýlí od toho, co mu předepíše vláda, aby řekla, stačí mu 3 minuty na neformální večeři, hlavně, aby z toho vzali. Proč si myslíte, že tak hrozně to dá? Protože ještě trošku řeknu, já kdybych byl v té pozici třeba, což nejsem, tak já by, kdyby se mi to dělo, tak já bych řekl, víte co, kluci, jo, mě nechcete a dámy, tak jo, tak já nejedu, ale já vám udělám z života takový peklo ještě 2 roky, co to mám jistý, že uvidíte. Jo. Bych třeba mohl říct, jo, nemusel, že jo. Jo. Ale proč si myslíte, že takhle vehementně za cenu i toho, že veřejně slíbí, že se neodchýlí ani čárkou od toho, co mu předepíšete, aby řekl, i za cenu toho, že podá kompetenční žalobu, ono se tomu říká teda odborně jako ústavná, jako stížnost na postup. No. Proč si myslíte, že tohle všechno mu za to stojí? Proč tam chce jet?
0: Já myslím, že má 3 roviny.
1: No.
0: První je nějaké to vojenské ego a nepochopení parlamentní demokracie, že prezident není nad vládou, ale spíš vedle ní, nebo je to ten poslední článek v tom systému a tak dále, že pan prezident není ten generál, který by pod sebou měl ty poslance a premiéra a tak dále. Prostě to je nějaké jeho jako úplně nepochopení. To je si myslím tak první rovina, že on pořád žije jako v nějakém konceptu, jako příkaz, buď ho někdo rozdává, nebo ho někdo plní a tak dále a prostě neumí si představit, že je něco mezi, jo? Že musí vzniknout mezi několika nějakými subjekty nějaká dohoda, která nakonec něco, z které něco vyplývá.
1: Takže život není buzerplac. Jo?
0: Tak, život není buzerplac. No, to se ale těžko asi vysvětluje někomu, kdo v tom vyrostl a je v tom celý život. A prostě já jako člověk, který má k těm socialismům a nacionálním socialismům a komunismům a ke všemu jako velmi negativní vztah, tak mě vlastně lidi s tou jako velmi silnou vojenskou historií, která teda byla v nedemokratickém režimu, tak mě z toho není úplně dobře. Jo? A je blbý, když to teda člověku zůstane v povaze ještě tolik let po revoluci. To je, myslím, ta první asi méně důležitá rovina. Druhá je to, že on tím živí tu kampaň velmi špatně. Jako to, že opravdu i že mě nejmenoval ministrem, nejviditelnější tvář, která tam přivedla novou stranu, díky které ta vláda vznikla. Že s tím samozřejmě souvisely ty momenty, kdy za ním stojí STAN, Piráti, prokazatelně stejní sponzoři a tak dále, kteří chtěli nahradit ten třetí nejmenší subjekt u Andreje Babiše, aby byli na těch ministerstvech, aby byli součástí vlády, protože když potom člověk tu je nějakým způsobem u toho, jak se sestavuje vláda a vidí, co všechno se tam řídí, tak je jasné, že být běžným poslancem je pro někoho, kdo zažil být ve vládě, jako velká potupa. No a tím posledním, třetím z mého pohledu je i to, že pan prezident strávil desítky let jako určitý potentát v rámci NATO a má ty sponzory a především ty neformální jednání, ta neformální večeře, co je před tím summitem a tak dále. Ty neformální jednání, co jsou určitým symbolem i pro zbrojní lobby, pro určité možná sponzory, pro možná i nějaké jako velké hráče, nevím, Colt, nevím, jaké velké si můžeme představit společnosti, které mají i dnes jako obrovský kapitál díky válce na Ukrajině a jsou jedním z nejbohatších firem. A jim je v podstatě jedno, jaký politik za ně bude kopat, ale každopádně potřebují, aby za ně nějaký vysoký politik někde nějaký kontakt navazoval. A je to nějaká ukázka té pozice, že ten prezident si to jako vydobyde před tou vládou a že on je ten, kdo, ne že tam bude hájit to, že nesplníme nebo splníme v budoucnu nějaké závazky na to. Ale kdo na těch neformálních sezeních bude hájit určité zájmy.
1: Jakože tam chce prezident republiky kšeftovat, chcete říct?
0: To nechci říct.
1: Tak to z toho, jako co jste řekl, ale...
0: Já jsem to řekl tak, abych to nemusel říct explicitně, ale myslím si, že za panem prezidentem je silná vojenská lobby, nebo respektive vojenský průmysl má silné lobby, které skrze mnohé síly, samozřejmě dostal pana prezidenta na hrad a skrze mnohé síly se jej snaží na tom hradě udržet, a aby obhájil ten titul. A oni chtějí, aby on byl ten, kdo tam je na těch neformálních jednáních, protože, jak víme, tak člověk, jako je premiér Babiš, není úplatný těmto silám, ani by se s nimi pravděpodobně vůbec na nějaká témata nebavil a asi by tam prostě hájil mírové pozice, jak to premiér Babiš teda dělá všude. Stejně tak, jak znám Petra Macingu, který je v podstatě pacifista, tak to je to samé a myslím si, že generál Zuna nebo pan ministr Zuna je také jako jiný level a jiný druh jako vojáka, než je pan prezident. A prostě oni ti vojáci mezi sebou mají také jako vlivové skupiny, které jako spolu neúplně souzní vždycky. Takže já si myslím, že to je vyhraňování si nějakých jako pozic při těch neformálních jednáních, protože samozřejmě NATO, jak jistě víme, je především ekonomickou aliancí. Ona je jako obraná, vojenská, ale ve skutečnosti ekonomická. Takže je potřeba tam domlouvat peníze a biznis.
1: Jakože by byla na průměrnou výplatu, jo?
0: To ne, ale tak jako když vám někdo nasází miliardu do kampaně a vy nejste ekonom a do každého projevu natlačíte, že chcete euro, daň z nemovitosti a zbavit se práva veta, aniž byste vůbec řešil jako Evropskou unii a chcete Spojené státy evropské, tak to buď jako není z vaší hlavy a někdo vám to radí a podobné věci asi někomu mohou radit i na ta jednání, která nejsou nějakým veřejným projevem.
1: No, tak jste nám to odhalil.
0: Já nevím, já jsem neviděl teda ten váš podcast, to si budu muset pustit, já nevím, jak jste to prezentoval vy, jaký je váš pohled na to, ale...
1: No, tak já tady tenhle pořad je stavěný na tom, že...
0: Že se ptáte vy mě, jako...
1: Ne, že se ptám, ale tady ten koncept od začátku je takový, že mě když přesvědčovali k tomu pořadu, motiv, tak jako já jsem říkal, to chci dělat jinak, já své názory znám, mé názory jsou dostupné na všech platformách, tady mě vždy budou zajímat názory hostů, ať sem přijde kdokoliv, tak jsem tam to uvedu, už jsem někde říkal, protože každý někde jinde víc jsem říkal, takže on stejně byl dneska natočený teprve, takže to ještě ani nevyšlo, ale vyjde to, jako není to v rámci této stáje podcastové, ale jiné.
0: Ne, jestli jsem se nespal, že jestli to jako souzní trochu s tím, co jsem říkal, aby mě zajímalo teda, ale nevím.
1: No.
0: Třeba to vnímáte jinak.
1: No tak já jsem jako vyslovil jako nějaké určité teorie, které by byly pravděpodobné, protože mi přijde jako, že opravdu už je to na úrovni důstojnosti, sebeúcty. A prostě tam některé z nich si myslím, že se trošku jako potkávaly, no, protože proto jsem říkal, že jsme slovali mezinárodní vztahy a já teda si pamatuju, když jsem chodil na mezinárodní vztahy, takže jsme dostávali jedničku na zkoušce pouze tehdy, když z těch 10 teorií, které jsme si měli naučit, jsme dokázali udělat 11. Takže jsme cvičení k tomu, aby jsme jako překračovali limity běžného smýšlení a místo repetitivnosti se snažili pospojovat těch 10 do syntézy takzvané. Že? Takže když si to člověk vezme jako kol do kol, tak jako pokud

0: nebo my dáme 40% HDP a ty školy a školky mít nebudou. Jo?
1: Jasně.
0: Jo? A vím, že když je tam někdo, kdo to nerozhoduje, což je prezident ceremoniální, takže kdyby se ho zeptali na to, tak on mi řekl, moment, já jsem vám předsedovi Babišovi, aby mi řekl, jestli ano nebo ne. Že? Takže, ale tak to je čistě jako ne, politologická, to je prostě normálně logická úvaha. Že? Ale tím jako nepředjímám, nebo neříkám ani se s vámi souhlasím, či ne, ale tak samozřejmě jsem jistým způsobem také s podobným vzděláním, jako máte vy, procházel intelektuální uličky, abych zjistil, která je slepá, která vede třeba do další. Tak jsme si to řekli kulantně. Nějak už jsme to
1: Velmi politicky jsme
0: velmi
1: to řekli.
0: politicky jsme to řekli. Jakože bychom začali zavedli nějaký nový obor na nějaké vysoké škole.
1: Jak to říct a neříct?
0: Který by se mohl jmenovat třeba čtení mezi řádky.
1: Tak, to mám nejraději.
0: Jo?
1: No, ale je to teda problém, protože jsem zjistil, že to nechápe většina posluchačů.
0: Ne, mám
1: Ne vašeho
0: chytré.
1: pořadu určitě ne,
0: No, tady jsou jenom chytří.
1: ale když jdete potom do nějaké debaty s některými politickými oponenty, tak je to těžký.
0: tak to já se jich zastanu, ale jo. Je podle mě, Filipe, rozdíl mezi tím, když člověk nechápe
1: Nebo nechce.
0: nebo nechce.
1: Ano.
0: Jo? A já, když sleduju ty pořady, tak se mi zdá někdy, že tam ta nevůle pochopit převažuje. Jo? Jako, to se ale k tomu, a tak to mě došlo k dalšímu tématu. Já bych tohle uzavřel
1: Jasně.
0: v duchu toho, že jsem říkal, že mi to chleba stejně nezlevní.
1: No.
0: A je to jeden ze summit z mnoha prostě a stejně jako, nevím, no, tak jede na OSN, tak tam bude mluvit sám a ani nemusí mít pozici možná, tak jako od vás ne. Vy jste na
1: No.
0: té vládě hlasoval mimochodem?
1: Já jsem stálý přísedící vlády,
0: No.
1: takže já na té vládě vždycky sedím.
0: No.
1: Normálně tam mluvím a tak dále, ale ta vláda až na úplné výjimky většinou se rozhodne v nějaké diskuze, pak se hlasuje většinou formálně a velmi málo kdy se stává, že se někdo zdrží nebo je proti. A takže mě to ani tak jako netankuje, že nezvedám tu ručičku tam.
0: No, mě
1: Ale
0: se zajímá, jestli tady to
1: ne.
0: rozhodnutí o tom summitu bylo jednomyslné, nebo ne.
1: Bylo jednomyslné. Bylo
0: Jednomyslné.
1: jednomyslné, ale já nezvedám ruku.
0: A kdybyste měl zvednout, byl byste proti, byste říkali,
1: Já by.
0: vezměte tam pana prezidenta?
1: Já si vůbec, víte co, máme opravdu dobré vztahy v té vládě. I když média furt říkají, jak mě někde někdo seřval, jak se mnou někdo nepočítá, chce někdo odvolávat jakého ministra a tak dále. My furt nechápeme, kde se to jako bere, nebo chápeme, kde se to bere, ale s realitou to má pramálo společného a i na té vládě, i na koaliční radě jako většinou panuje shoda a když už není shoda, tak je to teda na rozhodně jiných věcech. A co se týče tohoto, tak tam jsme všichni v podstatě velmi spokojeně vnímali tu pozici pana premiéra i to, jak to celé proběhlo. A vlastně i ta návštěva pana prezidenta byla poměrně krátká, že nám nevzala tolik času.
0: A jdete nám ji popsat trošku pro nás, co jsme tam nebyli?
1: Ano, pan prezident přišel na vládu,
0: No.
1: pan premiér to uvedl, dal a potom, tuším, mluvil chvilku pan, myslím, že ministr zahraničí, mluvil Petr Macinka. A vlastně se tam jenom jako vysvětlilo, že se o tom nebude hlasovat ten den, ale že se bude hlasovat 22. Přičemž pan premiér dal slovo panu prezidentovi a pan prezident tam mluvil právě něco v tom smyslu, že bychom se měli umět domluvit. Což bylo zajímavé, občas se při té řeči tak jako podíval na mě, no nevím, jestli jako mu došlo, co si o tom jako myslím, že my jsme se taky chtěli domluvit, že bych měl být ministr, že bych měl dostat šanci a že bych pravděpodobně teda dělal plno věcí, co dělám i teď a no, asi by to fungovalo a ostudu by to nenadělalo, naopak si myslím, že jsem workoholik a že i teď na tom ministerstvu teda trávím absolutně nejvíc času ze všech lidí.
0: Ale mě připadáte vyklidněnej celkem.
1: A
0: Jako.
1: no, teď zrovna je sněmovna. Takže teď zrovna já nechodím do té sněmovny, jak se o mě všude píše. Mám teda větší procentní účast, než mají všichni kritici moji, což jsme jako omylem zjistili. Stačí se podívat na stránky poslanecké sněmovny a tam jsou procentička, ale to oni si nevšimli, takže na mě všichni nakydali špínu a pak zjistili, že mají třeba 50 nebo 45% a já mám asi 63, nevím, co takového.
0: Já jsem to viděl, tu tabulku, no.
1: Takže pan
0: Ne.
1: prezident promluvil, ku podivu nikdo na něho nechtěl reagovat.
0: To se divím.
1: No, nikdo, prostě jsme všichni jako mlčeli. Takže pan premiér se ho zeptal, jestli tam chce ještě být, nebo jestli se bude projednávat další bod. No, pan prezident se rozloučil, podal takhle jedné straně ruku, kde já jsem byl v závěru, podal mi ruku, nashledanou a odešel.
0: To zabralo tak 7 minut, ne?
1: Já myslím, že dohromady asi 20 se všem všude, protože on samozřejmě tam přiběhlo hromadě.

0: fotografů, že teď on přišel pěšky, aby mohl někoho zachránit po cestě. Tak. Ne, byl, ne, choval se slušně, korektně, říkal i rozumné věci. Nevím, no, jako ta žaloba je za mě dětinský závěr, myslím si, že jako ať ten soud rozhodne jakkoliv, tak já si myslím, že do Ankary nepojede a hotovo.
1: Dobré, pojďme od toho, protože teda momentálně teda opravdu zabralo docela dost energie a pojďme k tomu ještě teda, když jste ale na to narazil mezi řádky a pořádcích, teďka prý byla nějaká stávka v rozhlase a televizi.
0: Je to možné, no, nevím, jak velká tragédie je to pro všechny lidi, co se na nás dívají. Jestli se někde zbrzdil nějaký pořad, nebo co se mohlo stát?
1: Ne, prý to nějaký pořad ještě o minutu později, až všichni přišli v černým.
0: To je styl. No, já se domnívám, že jako ta jejich argumentace je velmi špatná. Představa, že všechny instituce placené státem jsou neobjektivní a podřízené vládě, ještě k tomu, když ta vláda může kdykoliv zvýšit i tu sumu těch veřejnoprávních poplatků úplně, jak chce, snížit nebo zvýšit, tak vlastně je to lichý argument. Stejně tak, jako kdybychom se podívali teda na zahraniční příklady, tak my chceme jít cestou Švédska nebo Dánska nebo Nizozemska, které v posledních 10 letech opustili ty veřejnoprávní poplatky, nebo Kanada, která je nevím, v roce 52 začaly, v roce 53 skončily. No a nebo půjdeme cestou Namíbie, Alžíru a Maroka. Nevím, je to směšný, jo, prostě jako chytila se toho kulturní fronta. Je to, kdo chce tuhle tu vládu prostě poškozovat, hůl si najde, no, jako ti lidi si protiřečí. Já rozumím tomu technickému zázemí té České televize, že tam je hodně zaměstnanců, kteří tam pracují třeba i za nízké platy, pracují tam desítky let, jsou nenahraditelní a mě těch lidí líto. Já jsem mluvil teďko s šéfy odboru České televize před koaliční radou, před vládou, no, před koaliční radou včera a mě opravdu líto těch lidí, protože vím, jak je to těžké, když z ministerstva životního prostředí z 600 lidí nebo ze 700 lidí se jich musí 39 vyhodit a že opravdu měsíc jsme hledali každé to jméno a snažili jsme se ty lidi nějakým způsobem zachránit, ale prostě od ministerstva financí přijde pokyn, máte méně pozic kvůli úsporám a tak dále a vy musíte najít, nebo ti ředitelé příslušných těch sekcí.
1: Mluvíte o MŽP.
0: Mluvím o MŽP.
1: Protože já si myslím, že mluvíte o televizi.
0: No já to jako přirovnávám.
1: Jo, přirovnám. Jo,
0: a oni mají obavu, že těch lidí nebudou vyhazovat z těch 600 a dohromady skoro 4000, protože ono MŽP a Česká televize má obdobné množství zaměstnanců teda.
1: Také.
0: No a jsme si dokonce 4000, plus minus jako. A my, když jsme vyhazovali, no, museli ukončit těch 39, tak to fakt nebylo lehké. A opravdu jako jsme týdny do posledního momentu a na setkání s zaměstnanci jsem to tam vysvětloval, jsme do posledního momentu jako hledali, jak ty lidi zachránit, jak koho zachránit a jak ukončit spolupráci s těmi, co si to opravdu zaslouží. A úplně stejně bolestivý proces je při všech úsporách. A ta Česká televize opravdu, jak máte tisíce zaměstnanců a je to opravdu jako v vozovkách jako strouchnivělá stará instituce, opravdu, kde ještě před 15-10 lety tam existovala pozice správce faxů v vozovkách, jako, když už jako se faxy 20 let nepoužívaly, tak přeci jenom tam jsou lidé, kteří prostě si nezaslouží být jen tak vyhozeni z práce, ale prostě kvůli nějakým objektivním důvodům musí. A já jsem to říkal těm odborářům, my jsme ušetřili na ministerstvu životního prostředí 9,7% a ušetřili jsme nejvíc ze všech ministerstev. A prostě situace, kdy my se zadlužujeme stovky miliard za rok, platíme přes 100 miliard.
1: 110
0: platíme na už na vlastně obsluhu státního dluhu. A jako není možný prostě nedělat úspory. A když se ty úspory dělají, tak se musí dělat prostě plošně opravdu všude, až na nějaké úplné výjimky. Takže oni to prostě jako těžce taky jako nesli, ale oni sami, a teď já nechci jako mluvit za ně, aby to nebyl nějaký titulek, ale oni sami mají taky problém jako s vedením té televize a tak dále. No to není jako, že jako by všichni v té České televizi nenáviděli jako naší vládu. Jo. Prostě tak to není. Takže já chci říct, že já trvám na tom, že ta transformace musí přijít úspory. A kdyby bylo po mém, kdybych mohl mluvit za sebe jako za občana Filipa Turka, který nemá s politikou nic společného, ale je to nový politik, který se může dovolit říkat své názory, bych řekl, že zprivatizujme to, prostě taková instituce je z minulého století.
1: Víte, co je zajímavý? jak jsem prošel taky už nějakými těmi médii, když jdete na ty Kavčí hory a přijdete potom do nějaký té komerční televize a teď porovnáte ta studia, jo? Tak to možná můžete říct vy, jo? Ať mi to můžete potvrdit, že to je úplně, úplně jako jiná liga, jo? To jako máte pocit jako mezi chatrčí v chatkové oblasti ve vyloučené lokalitě a mezi hotelem nejvyšší třídy. Jo. To je prostě, si člověk říká, tak jak je možné, že ti, co se musí živit sami, se uživí a mají tohlensto, jo, jako výkřik, že jo. Tak kde ty prachy mizej potom si říkáš?
0: No tak Česká televize je normálně socialistické Československo, prostě pseudokomunistický starý režim, no a televize Nová, televize CNN funguje normálně komerčně, takže ta efektivita je o tom to celé.
1: To ano.
0: Přece i v tom socialismu ti lidé žili relativně no, spokojeně.
1: Jo, tak ale
0: ta efektivita je šílená, že jo?
1: Jo, a jako teď jsem se o tom zrovna s někým bavil, ale už nevím s kým. Jo, tady byl jeden host, nebo říkat který, a ten měl s sebou jako tak jak chodí lidé, prostě mají, se teda přišel sám, ale většinou chodí hosté, že jsou mají ještě někoho z toho svého týmu a daná osoba byla starší než mě. Nějak, nevím, jak se k tomu dostalo. Něco, bylo to něco o výstavbě, jo, už vím, to byl pořád, který jsem mu věnoval trochu. A teďka, a pak ještě ty názory, a teďka ta osoba mi říká, to si člověk říká, co si před rokem 89 něco, ne? A teďka my jsme říkali s tím hostem, že si to nepamatujeme, protože jsme byli malí děti v té době. Jo? Rodili jsme se v té době, ale malí děti. Takže říkám, tak nám to řekněte vy. No. A tak nám to říká, jako, že to. A říká, a nebylo tam všechno špatný. Jo? Prostě tak postavili byty, nemocnice, silnice a takhle. A ten zbytek byl příšerný. Jo? To mi připomínala tady historka. Jo? Ale proč to říkám? Proč to říkám? To je důležité. Proč to říkám? Jo? Tím se dostáváme k tomu, co je důležité totiž. MŽP, neboli Ministerstvo životního prostředí, kde jste teď vy.
0: Ano.
1: Ježiš, mi tady spadla propiska. Vidíte, jak je zelená, že bych se nedostal sem jí na MŽP? Ne, tady je napsané něco jiného. Nevím, co to je. No, je to anglicky. Tečou přes vás pěkný miliardy, no.
0: Tečou. V podstatě většina těch peněz na Ministerstvu životního prostředí je průtok evropských peněz, anebo to jsou fondy.
1: No. A teď, jo, my natáčíme v úterý, já to prozradím, protože vy jedete na radu ENVI, což je Rada pro životní prostředí, neboli environmentální rada. Tak co pak, já vím, že to nebude asi tak sexy, jako řešit dopojede na nějaký summit, jo.
0: No,
1: ale
0: pro mě je to víc sexy teda.
1: Jako je, pro mě jako daňovou poplatníka trochu taky. Jako.
0: Já si myslím, ale že to nám totiž ten chleba zlevní.
1: No tak šup.
0: Na rozdíl od toho NATO, na rozdíl od summitu NATO, nám rada ENVI jako tohleto zlevní, a to bylo asi jeden z důvodů, proč já jsem šel do politiky, byla, já už jsem to možná i tady říkal, možná tu moji pozici už plno lidí zná. Já jsem chtěl vždycky bojovat proti Green Dealu, protože prostě...
1: Jo, promiňte, já jenom dokončím tu větu, jo?
0: Ano.
1: Já už vím, proč to říkám, protože jsme se bavili o tom, jak je možný, že tady od roku 89 nepostavila z Brusu nová jediná přehrada, ano, jak je možný, prostě, že žádná elektrárna, prostě hotovo, jako pro všechno máme z roku před, jo, takhle to bylo, teď jsem si tak vzpomněl, a právě ta osoba, co tady byla, jako že ne, tak jako zralejší než my, tak nám pak říkala, prostě tak, teď jsem si vzpomněl, jak to přesně bylo, a tak jak se nám zlevní ten chleba, tak.
0: No, zlevní se nám ten chleba tím, že MŽP teďko je pod kontrolou, a tím pádem se začnou stavět i ty velké věci, které se od roku 89 nestavily. Konkrétně třeba, když jsme u těch přehrad, tak plavební stupeň Děčín a tak dále. Já se k tomu dostanu, ale nejdřív řeknu tu radu, protože jsme mluvili o summitu.
1: No, mě to
0: tak
1: zajímá.
0: Já jenom řeknu, že teda na summitu NATO pan prezident, který tam tedy pravděpodobně nebude, a nebude hájit tu pozici, ale bude jí hájit tedy pan premiér a bude jí hájit pan ministr obrany a pan ministr zahraničí, jak budou hájit nějakou pozici, proč dáme nebo nedáme kolik na obranu. Jenomže na té radě Envy, na kterou já tedy na rozdíl od pana prezidenta na summit na to pravděpodobně jedu a pravděpodobně, když se to teď bude vysílat, tak já už tam budu sedět a budu tam hájit ty pozice, které se hodně změnily pod naším vedením, protože rada Envy je druhá nejmocnější rada po těch premiérských vůbec pro náš stát a pro Evropskou unii, protože celá Evropa je o Green Deal, že? O průmyslu, o Green Deal, o energetice, o těchto věcech. To znamená, ta rada Envy je žába na pramenu, stejně jako je to ministerstvo životního prostředí a ten aktivismus, který zamezuje těm výstavbám, ta občanská demokratická společnost a ty spolky, které zamezily tomu, že od roku 89 se tady opravdu nic nepostavilo, tak úplně stejně žába na prameni Envy v Bruselu, díky kterému probíhá zelená transformace. A Green Deal je obrovský balíček spotřebních daní. Jinak přejmenovaný, má to důvody. A na té radě Envy my teď máme několik hlavních pozic. Česká pozice kvůli plastům, takže opravdu to ovlivňuje život lidí. Automotiv, což samozřejmě pro nás je jako stěžejní, protože v březnu, nebo kdy byla ta minulá rada, tak jsem tam přednesl pozici, která už je v podstatě na rozdíl od europoslance, který to říká v těch výborech a říká to v europarlamentu, tak tady to říkáte na té radě, která o tom jako fakticky rozhoduje, tak jsme přednesli pozici, že pro nás je nepřijatelný zákaz výroby aut se spalovacími motory pro rok 35. Teď tam jdu opět s tím a s rozšířenými pozicemi, už s konkrétními řešeními na nějaké flexibility, na něco, co pomůže automotiv, na průměrování cíle roku 30, protože cíl roku 30 je pro nás ještě blíž a mnohem nebezpečnější než roku 35 pro automobilový průmysl, protože to je fakt za chvilku. No. A my už od příštího roku chceme průměrovat ty cíle. To znamená, nebo přes příštího. Takže to je opravdu něco, co jako ušetří automobilkám to první průměrování, na kterém jsem spolupracoval ještě jako europoslanec, které opravdu potom komise vlastně jako prodala nebo nařídila a potom jsme slyšeli, že to tedy vymyslel někdo jiný, ale to je jedno, tak to bylo něco, co pomohlo těm automobilkám ušetřit asi 15 miliard eur. A ono, když se vezmeme, že kolem, já nevím, 7-8% a u nás 10% HDP tvoří jako automotiv, tak si umíte představit, že to má vlastně v konečném důsledku vliv i na tu cenu toho chleba. Co se týče dalších věcí, tak jsem tam přednesl, nebo teď zrovna tam přednáším.
1: Já můžu se vás něco zeptat.
0: Ano.
1: Ale já jsem běžný člověk z lidu. Jo. Tak já vám řeknu můj případ. Jo.
0: Mm-hmm.
1: Poraďte mi, pane zmocněnče. Libě, poraďte mi. Jo. Já jsem měl auto, měl jsem ho už 10 let.
0: Ano.
1: Takže jsem potřeboval obnovit vozový park. Jo. Tak z toho naftového auta jsem přešel na jiné naftové auto. Takže předpokládám, že zhruba tak za 8,5 let budu chtít nové auto. Možná, že dřív, nevím. Ale to ono tak pěkně štimuje těch 8,5, jo? Protože tím se vlastně dostáváme do roku 35. Můžete mi říct, jestli si budu moct koupit za normální cenu jako naftový auto nebo benzínový, nebo už mám myslet na to, že potřebuju dvě elektrické zásuvky.
0: Pravděpodobně, pokud se nám nepovede prosadit to, co navrhuji na té radě, a to, k čemu mám tedy mezirezortní mandát, i mandát vlády v podstatě, tak ne. Za dnešních podmínek byste si už koupil elektromobil. Pokud by to dopadlo pozitivně, koupil byste si nějaký jako hodně hybrid určitě s automatickou převodovkou. Pokud se povede úplně všechno udělat, tak budou existovat i levná, dostupná malá auta se spalovacím motorem. Pokud nebudete toužit po nějakém Rolls-Royce, Lamborghini nebo Ferrari, kde ten spalovací motor nebude problém.
1: Když normální SUVčka by se tam vezli 4 kufry, ne?
0: No, tak to bude trošku problém, ale pravděpodobně hybridní problém nebude. A pokud se všechno povede, tak nebude problém ani ten diesel. Ale musí se provést...
1: Nemůžu si já rozhodnout jako zákazník, co chci? Třeba?
0: No,
1: když jsou to moje peníze.
0: V rámci změn my máme nějaký koncept, že v roce 29 bychom chtěli celkovou revizi toho cíle, i 35, i toho průměrování, ale musí se nám povést jednotlivé kroky. To, čím jsem začal teď v březnu, to, co vlastně teď za dva dny, nebo dneska, když se na to díváte dneska, prezentuji na té radě. A takhle my máme nějakou koncepci, která je vytvořena na základě spolupráce s automobilovými asociacemi. Je to ta Evropská i Česká automobilová asociace, Ministerstvo obchodu a průmyslu, jsou to zahraniční partneři, jsou to evropské automobilky, ale i třeba japonské automobilky, ještě jako europoslanec jsem byl. JAMA, to je japonská automobilová asociace a všechny japonské automobilky, protože Evropa je pro ně obrovský zásadní trh a i Toyota je teď ve špatné situaci díky emisním cílům Mitsubishi, mimochodem díky něm v Japonsku málem přestalo jednu dobu fungovat. A tak dále. Takže ta zkušenost s tím existuje. Kdo zná trošku historii průmyslu, tak ví, že už i v Japonsku, i ve Spojených státech s tímto centrálním omezováním a tím šikanováním těmi emisemi už problémy byly. Víme, co to může způsobit, ale samozřejmě nějaká skupina žen v Bruselu, která neumí spočítat množství pohlaví, tak má na to erudovanější názor. Takže my musíme...
1: Která skupina žen?
0: No tak kolem Ursula von der Leyen a potom Ribera, ty všichni tady těhleti experti a mnoho dalších lidí, kteří jezdí jak na tu radu Envy, tak na ty ministerské rady a myslí si, že spasí svět. Bohužel nejsou všichni jako melony. Jo, nejsou
1: všichni. Já jsem četl, že prý eurokomisařům vadí, že tím elektroautem nedojedou z Bruselu do Štrasburku.
0: No ta realita právě je fascinující, protože my v Europarlamentu jsme zažívali, že měsíce člověk v Bruselu a jeden týden z toho měsíce je ve Štrasburku.
1: No to je ten lítající cirkus.
0: Takže lítající cirkus a do toho vlastně máte dvě flotily aut, protože jedna flotila je ta, která to přemisťuje ten cirkus. No. A nebo tam máte limuzíny, které jsou elektrické, nebo auta, která jsou elektrická. A potom tam samozřejmě občas vidíte, že jsou tam normálně skvělé Mercedesy, které jako ti, co jim jako vytekly nervy, tak do nich v podstatě jako ve vrchní prchni za rohem někde přesedají, aby to nebylo vidět, že nebyl elektromobil.
1: Já jsem si to úplně živě představil, protože jsem si vzpomněl na příběh jednoho diplomata z jedné severské země, která je nám tady dávána za příklad.
0: Švédsko?
1: Se to uhádlo, no.
0: No, jak tam je viděl? Ta dojezdová tíseň.
1: Jo. To nevím, zase já.
0: No, protože jak jsou tam dlouhé pláně, je tam obrovské množství elektromobilů, stejně jako v Norsku, tak ale Norsko nám nemůže být dáváno za příklad, že jo, protože není evropské tak moc. A
1: evropské je, na kontinentě já není evropské.
0: Není, v tom jejich úhlu pohledu není evropská, především má peníze z té zlé ropy. Že?
1: A z plynu taky, ne?
0: A z plynu taky dokonce.
1: Dokonce ho dodává sem.
0: No, takže to Švédsko je nám dáváno za příklad, ale tam jsou jako dlouhé plány, dlouhé cesty a vlastně jako díky migraci a díky tomu, že tam jsou ty stovky těch bombových atentátů, většinou se jedná o auto nebo popelnici a ty gengy se vraždí mezi sebou, ale přeci jenom tam nejvíc teroristických útoků v Evropě, tak už vlastně ti Švédi praví se odstěhovali z těch měst do těch jako mini měst nebo do těch vesnic, prostě mimo velká města. No a díky tomu jsou nuceni jezdit velké vzdálenosti, ale protože jsou environmentálně jako zodpovědní, tak samozřejmě jedou vždycky v tom minus 20 stupňovém mrazu, že jo, v tom kulichu, v té netopící Tesle nebo nějakým čínským vozidle a tím, že je elektrický, tak samozřejmě potřebuje zvyšovat dojezd tím, že úplně jako nechtějí topit naplno. No a jak jedou ty dlouhé štreky bez toho topení, tak samozřejmě, že jo, sám to říkám, on asi 35 stupňů teďko, že jo, ale oni mají dojezdovou úzkost a ještě se bojí, že někde umrznou, že jo. To není jako tady, že jo. Máte skoro 7000 obcí na malinký České republice, tam jedete a nic, jo.
1: Takhle to, já jsem teďka spáchal environmentální hřích, protože jsem letěl z Aten do Prahy a teďka poletím z Prahy do Aten.
0: Jste letěl letadlem.
1: Jo.
0: To je hrozný.
1: No a předtím jsem tam jel autem. Pojedu se ještě zpátky autem.
0: A to máte dieselový auto teda, subačku.
1: To se přiznám.
0: No tak to je strašný.
1: To se může utřídit k smrti, už to nesmažu. Jenom jsem chtěl říct, že jsem koukal, jsem koukal na tu krajinu, tak já jsem poznal, že jsme přiletěli nad Českou republiku, protože najednou myslím, jako se tam jedna jasně. Obec na druhý. Jo. Tak takhle je to. Protože já jsem nevěděl, co zatím je, protože on mi to vyprávěl někde na nějaký recepci, jsme se bavili, jak jsme tam vtipkovali něčem. A on říká, nějak ze strany mu říkám, vím, jak jsme se tomu dostali, říkám, tak tady kolega, ten má určitě nějaké krásné, protože to je příkladná environmentálně zodpovědná země, myslím, že o tom lítání jsme se bavili, tak má určitě to elektrický a nelítá moc, že? On říká, je to tak, mám super skvělý elektrický auto, nebudu říkat značku, který dělal reklamu. Říká, no a proto jsem rád, že jsem tady, kde teda mám toho svýho dvojkovýho diesla. A říká, jak vždycky přijdu jako do toho, ne? Jako přijedu, no, přiletím většinou, no, nebo přijedu, říká, vždycky přijedu tím dieslem, ne? A teďka by mě neodsoudilo veřejné mínění, tak zajedu do té garáže, vytáhnu a teďka...
0: No jasně, vrchní prchně.
1: Vrchní prchně, nefakt, takže úplně jsem si vzpomněl, jak mi to vyprávíte. A teďka, já jsem to neviděl, ty dojezdový vzdálenosti, protože jsem si myslel, že Švédsko není zase tak jako Já myslel, že tam jako to je kousek, všechno
0: no,
1: je kousek.
0: Není právě, není. No a ta Uršula právě taky vždycky přijela.
1: Tam byl někdy?
0: Jo, jo, jo.
1: Jo, a dobrý?
0: No, ve velkých městech to úplně dobrý není, no. Třeba v Malmo je to temný.
1: Jo? Hmm. Protože já jsem si říkal, že bych se jako chtěl podívat na ty fjordy a přírodu.
0: No, stejně to za to určitě, no.
1: Když já nemám rád zimu. No, dobře, no, tak nic, pojďme, až to není komedie. No. Takže.
0: Uršula přijíždí vždycky opancéřovanou 12-válcovou Audinou. Takže
1: elektrickou.
0: Benzínovou samozřejmě, 12-válcovou, že jo, takže benzínovou dokonce.
1: Počkejte, ale to je environmentálně odpovědné.
0: No je, ale ty ostatní musí, že jo, ostatní musí soudružky plnit cíle. No ale já se vrátím k té radě.
1: Promiňte, ne, jenom Filipe, ještě mi říkajte jednu věc, tomu rozumíte, asi ne. Jakou stopu environmentální taková 12-válcová benzínová opancéřovaná Audina jako zanechá? Kolik takových elektrických aut by muselo mít, kolik občanů by muselo mít, kolik elektrických aut by vyváželi jednou 12-válcovou benzínovou opancěřovanou Audi?
0: No, oni to počítají blbě, protože do toho nepočítají tu těžbu toho kobaltu a litia a to drancování té Afriky a to, že teda se Čína vrací jako hegemon opět po otopiových válek na vrchol a jak si zase u tu Evropu nechává, ta Evropa ještě dotuje ty jejich firmy, že jo? Jo. Což na čem se tady bohužel jako podílíme. A teď jako problém je, že oni počítají jenom to, jak to špiní tu planetu, jako když to jede. Ale už se nedívají, jak to škodí té planetě, když se to vyrábí. Takže já bych tohle číslo si rád jako odpustil, protože já bych do toho rád započítával úplně všechno. Ale to pokud... Když se na to podívám evropským procesem, tak vlastně dneska každá automobilka musí vyrobit jako 2-3 elektromobily z 10 a 3-4 hybridy, aby mohla pak prodat pár normálních aut a třeba jeden 12-válec z těch 10, aby neplatila ty pokuty.
1: Super, tak to je radě jen vy. Takže co tam ještě?
0: Jste mluvil hezky o tom, že tady nemáme ty demokratické přehrady. Nemáme tady ty stavby od roku 89.
1: Chcete mi říct, že beton a asfalt mají ideologii?
0: No, my máme ten problém, že třeba ministerstvo životního prostředí, jak jsem říkal, žába na prameni, já jsem si nechal vědět, kolik staveb blokujeme ministerstvu dopravy. To jsou opravdu jako tři stránky drobné, tři stránky seznam, desítky položek, stavby, které se blokují desítky i vyšší desítky let. Já osobně mám teď nahrány pozměňováky zákonů a zákony, které vlastně budou zlepšovat dostavbu strategických nějakých infrastrukturních věcí, spalovny nebezpečného odpadu, vodní stupeň Děčín, jadernou elektrárnu Dukovany a tak dále. Mám na to jako 6 pozměňováků velmi zásadních. A zároveň samozřejmě ministerstvo životního prostředí má povel už tyto stavby neblokovat, což je zázrak, který minister dopravy a všichni vlastně na vládě oceňují, že ministerstvo životního prostředí najednou není největší nepřítel ministerstva dopravy.
1: Dobře, je to něco, co tady minister dopravy, že ta D49 se blokovala 18 let od roku 2008 a že prostě nikdo neměl odvahu přijmout rozhodnutí, takže si to vzal na vlastní triko, dal tam štempel a otevře se to a už je to u soudu, že tam nějaký ty spolky napadly zase a říkala, no tak do té doby se bude jezdit, když se rozhodnou proti nám, tak to asi zavřem potom, no.
0: Ne, prostě o tom to je a samozřejmě to vydávání těch EI a všech těch povolení z ministerstva životního prostředí teď už najednou je naplno. Já dokonce jsem i byl za paní ministryní Schillerovou a poprosil jsem jí, že potřebujeme pracovní místa na tyhle ty pozice, na to vydávání EIA, že na to budeme rozšiřovat tým na ministerstvu, protože není možné, aby prostě se desítky let čekala na nějaké povolení stavby, která je prospěšná všem obyvatelům. Jo. Takže v rámci veřejného zájmu něco jako lineární stavby a tak dále, tak je potřeba začít stavět a je potřeba řešit právě i vodu. A je potřeba ten plavební stupeň Děčín, protože třeba Labe u nás má normální splavnost 30 dní, ale oni se stalo poprvé, že nebyla splavnost ani jeden den. A my máme 24 jezů na Labi. Němci nemají ani jeden, protože jsou environmentálně zodpovědní, takže nedělají přehrady, jezy, nestaví to, prostě nechtějí, nebo jako velmi často. A my jsme od roku 89 nebyli schopni ten 25. jez z těch 24 postavit. To znamená, že Labe nefunguje jako celek. aby bylo splavné, tak se ten 25. konečně dostaví. A my jsme si to vzali jako úkol. No od roku 89, no tak jako
1: let?
0: Je všechna ta plavba. No, já si myslím, že to tak je. No. Nějaké drobné stavby samozřejmě probíhají, jo, jako drobné stavby byly, ale co se týče těch velkých, jako s přehradou, s elektrárnou, tak tam to úplně moc akční není. Něco se odehrává, přečerpávací elektrárny dávám do konceptu a vlastně podílím se na konceptu pro životní prostředí pro rok 30 s výhledem do roku 2050, který se vypracovával už tedy od momentu, kdy já jsem nastoupil na ministerstvo životního prostředí a vlastně on se vypracoval tak, že mě se těch 214 stran toho textu opravdu z velké části nebo z určité části nelíbí, aby se to ještě přepracovávat. A vlastně do toho konceptu chci dát, nebo dávám, soustavně do toho dávám zadržování vody, přečerpávací elektrárny, přehrady a tak dále. Chceme udělat i nový vodní zákon. Dokonce už jako na konci roku by měl být připraven. Takže opravdu jako plno věcí, tady je potenciál ještě dalších desítek přehrad a vodních staveb, které přinesou obnovitelnou energii a přečerpávací elektrárny jsou zase tím nejlepším akumulátorem.
1: Jsou krásné stavby.
0: Jsou krásné stavby, jsou to extrémně drahé stavby a ne vždy jsou v černých číslech. Proto je dobré na ně používat ten průtok. A to je ten rozdíl mezi námi a těmi politiky před, že já jsem rozhodl, že ta koncepce té energetiky, toho, těch obnovitelných zdrojů tohle, nesmí vypadat tak, že budeme utrácet miliardy za novou zelenou úsporám pouze, že budeme lidem platit plastová okna, že budeme stavět větrné elektrárny, jenom protože se prostě rozhodli Uršula s někým, že to je prostě nejlepší věc na světě. Dá se to dělat i chytře a my pokud nebudeme zadržovat vodu, tak opravdu do pár desítek let budeme mít v Evropě obrovský problém s vodou. Jo, třeba Libouš a Bílina, když se nepropojí a neudělá se z toho obrovské jezero, tak za několik desítek let nebudou mít v Berlíně vodu a tak dále. A to jsou všechno argumenty, s kterými já jdu teď i na tu Enviradu a mě fascinují ty obrovské stavby celý život, takže já o nich trošku i vím a jsem byl i na Hooverdamu a prostě jsou to věci, o které se jako opravdu zajímám tím, že jsem technický typ.
1: Já jsem na dlouhých stráních. No,
0: to je nádhera, že? To je nádhera a funguje to neuvěřitelně. Jenom jako ta vstupní investice je obrovská, jsou to jako stavby na desítky let, teď jako těch staveb, které bych mohl zmínit, Horkovod, Dukovany, Brno a tak dále, to jsou všechno jako koncepční věci, které se jako hned nevyplatí. A z dlouhodobého hlediska podle mě je to ta cesta, kterou by se ten stát měl vydat. Pokud nechce přemýšlet pouze do dalších voleb, ale chce přemýšlet tak, aby se tady dobře žilo po desítky let a aby ta republika fungovala. Takže dlouhodobé koncepční myšlení a právě u těch vodních staveb tam je to nejvíc vidět, kdo tohle dokáže a kdo ne.
1: Víte co, musím říct, že teďka se přiznám, teďka se to určitě dostanu jako vynadáno od různých lidí, ale že jsem nečekal, že mi někdo dokáže z agendy životního prostředí jako ministerstva udělat něco, co mě fakt bude zajímat a nebudu to předstírat jenom. Jako to mě fakt zajímalo.
0: To si vážím, no. My jsme hodně jsme tam změnili jako přístup.
1: Já jsem, protože mi tady napsali do pokladu nějaký zálohování PET lahví a oběhové hospodářství, to mě vůbec jako nezajímá, ale elektrárny a dostatek vody mě teda zajímají dost.
0: Ono totiž ten koncept toho ministerstva životního prostředí je taky fenomén. Američani nemají ministerstvo životního prostředí. Některé jiné státy mají ministerstvo energetiky. Jo, a tak dále. A teď pod nás vlastně spadá energetika, že jo, všechny ty a povodí třeba spadá pod ministerstvo zemědělství, ale zase to jsou všechno věci, že my to ministerstvo zemědělství, ministerstvo průmyslu, obchodu, i to MMR, my to potřebujeme na ty mezirezortní nějaké jako spolupráce a tyhle všechny věci jsou fakt jako velký koncepční věci. A hodně těch věcí lze právě financovat nebo kofinancovat právě z těch evropských peněz a ty jsou pod ministerstvem životního prostředí. A většina těch staveb neexistuje, protože vlastně nikdo nemá šanci přes ty ekologie a přes to ministerstvo životního prostředí projít. Protože oni, aby zachránili mihuly, tak ohrozí lidstvo. Jako.
1: No jo, ale tak ono je to takový jako, tak teďka to vyvážím, to, že jsem jako řekl, že mi to zajímalo. Mně to přijde totiž trošku jako dvousečná zbraň. Jako jedna věc, že musí se dát financovat z evropských peněz, druhá věc, že vám to bere autonomii, protože vy jste chtěl něco s těma větrníkama a oni řekli, dobrý, tak ať si to udělá ten Turek, ale dostanete 20 miliard, tak jste se zase musel rozmyslet, no?
0: Musel, no. My jsme převzali akcelerační oblasti po bývalé vládě schované ve sklepě tak, aby si toho nikdo nevšiml. No. A bývalá vláda měla od podzimu 23 dost času na to ty akcelerační zóny vymezit. A v lednu to vypadalo tak, že mají asi 2600 nebo 2700 km čtverečních. Takže já jsem se asi 18. ledna stal vládním zmocněncem, což to slovo je teda úplně nejhorší na té pozici, jinak mě to je úplně jedno.
1: Zmocněnec dobrý, ale to skloňovali
0: zmocněnče. No, to jako vždycky otestuje všechny. No. A možná proto by bylo lepší být ministr, a vlastně to úplně jedno.
1: Ministře jako, se vyslovuje líp.
0: No. To se vyslovuje líp,
1: ale tak já jsem slyšel, že prej stejně vy jste ministr.
0: No, to já se k tomu nemohu vyjadřovat.
1: To nemá to rád na vizice.
0: Já se k tomu nemohu vyjadřovat, ale každopádně těm akceleračním oblastem v rychlosti.
1: Jenom si, že mě to stejně jedno, protože mě zajímá, jestli bude voda, energetika, jestli bude, jaký budou auta. Ale
0: myslím si, že
1: že vás chytli v Bruselu pod krk.
0: Ano, chytli někdo nás pod krk, já bych...
1: Zlý jazyk by řekl za jinou část těla.
0: Ano. A to
1: skřipli.
0: A ještě možná promasírovali, jo, no. a zmáčkli.
1: A řekl, člověk má pocit, že občan suverénní země, když vám řekli, tak udělíte si to, jak chcete, ale když to uděláte, jak chcete vy, tak dostanete 20 miliard.
0: V roce 23 na podzim se schvaloval RED 3, bohužel... opět nekompetence většiny vládních poslanců, absolutní většiny stran, a nejenom vládních, ale těch, co prostě všechny byly ve sněmovně minule. My jsme tam bohužel nebyli, abychom jako to okomentovali a přeložili teda jako těm ostatním, o co se jedná, protože zase něco, co zní jako dobře, akcelerační zóny a zrychlené stavby a zlepšená energetika, tak samozřejmě já jako někdo, kdo se zajímá o evropské právo, vím, že to samozřejmě znamená zrychlenou výstavbu větrných a solárních elektráren, a že už jsme vytvořili teda solární barony, tak pojďme vytvořit ještě větrné barony. Jenomže bohužel, vy jste teda mi oponoval, když jsem říkal, že oni často nechápou mezi řádky, a tady se zase ukázalo, že mám pravdu já, že opravdu nechápali, protože hlasovali v podstatě členové všech stran pro RED 3 a samozřejmě tedy vládní v roce 2023, a všichni v podstatě odsouhlasili ty akcelerační zóny tady, takže všichni jsou zodpovědní za to, že tady ty větrníky nějakým způsobem mají být.
1: Takže včetně vašich stávajících koaličních partnerů.
0: Nebudu se vyjadřovat, mám je rád, ale jako opravdu koncepčně se stalo v minulosti mnoho chyb, že se skočilo na ty rámce. Jako evropské rámce se prostě skočilo z pozice, a tam ono je to jedno, že ono by to stejně prošlo, kdyby hlasovali jenom zbývalé vlády, ale tam to vedení, vyloženě Fialova vláda, byla asi, bych řekl, opravdu nejhorší vládou, kterou jsme měli od roku 89, a to i právě z toho titulu, že nebyla schopna pochopit žádné nebezpečí z Bruselu, žádné nebezpečí v rámci těch cílů, ať už to byl Fiala, nebo ať už to byla ta ministrině, oni vůbec nevěděli, o čem se tam jedná, nerozuměli té agendě, nechápali, co ten Brusel po nich chce, nerozuměli těm zkratkám, nerozuměli vůbec, co to znamená, co ten Brusel po nich chce. Doteď mají problém někteří kolegové pochopit, co je transpozice, co je směrnice, a co je, jako je, opravdu je tam ta,
1: no, ta práce,
0: a co a opravdu je ta práce jako těžká. A to neříkám jako člověk, který strávil rok a půl jako europoslanec, jsem si ty věci studoval, ať už ve školách nebo všude, že mě ta politika zajímá, protože žiju v Evropské unii, a protože komunitární právo je nadřazeno národnímu právu. A kdo tohle neví, tak nechápu, jak si může dovolit teda být jako dobrý, když už poslanec, ale tak přeci, když už je tedy ministr, nebo když už je v pozici, že o něčem takovém rozhoduje, tak má mít aspoň ty poradce a má si nechat nějak jako přeložit nebo vysvětlit.
1: Ano, nemusí tomu rozumět, ale musí mít kolem sebe lidi, tomu rozumí, že?
0: No a ta idiocie, která se rozmohla jako od toho roku 19 nebo od toho roku 23 nebo já nevím, kdy se prostě schválilo úplně všechno, je prostě všemocná. Od vzniku Green Dealu se odsouhlasilo úplně všechno, včetně potírání svobody slova, což teď oklešťujeme zase s tím problém, aby to všichni pochopili, jak je to myšleno. Prostě neumí pracovat s tím, jak ten Brusel funguje. A já to docela chápu, no, je to dost utopistické, a nikdo nečeká, že to jsou takový pasti, jo. Ale prostě
1: no dobře, tak
0: pak ale nemám vládnout jako těm milionům lidem, když potom to nechtějí. Jo. Takže já bych rád řekl, že pokud jste volili třeba jako STAN nebo Piráty, tak jako dobře vám, tak pokud jako za zahradou budete mít jako větrnou elektránu, protože vy to vlastně chcete, že jo, vy to podporujete. Starostové, kteří se vám teď bouří, tak jako ještě často jako jsou příslušníci nějakého STANu nebo něčeho takového, tak já jenom chci říct, jako, že pokud někomu vadí větrné elektrárny, se zamyslí, koho volil. Jo. Protože
1: okay, takže, ale
0: to nemá být o marketingu. Jo.
1: Ale teďka mi to vysvětlíte v jedné větě, tak abych to uchopil já, jo?
0: Tak, ty akcelerační zóny.
1: To znamená, řekli vám, buď to budete po vašem, ale než dostanete, myslím, že 20 miliard to je eur?
0: Ne, je to 10 miliard korun, následně 20 a pak na to navazuje dalších asi 69 korun, jo? Ale v tom rozpočtu by to byla atomovka, jo, pro Českou republiku.
1: Tak, takže jsou to zhruba 2 miliardy.
0: No, eur. No, nakon, třeba v příštím roce, v příštích letech.
1: Už byly 3,5. No.
0: To je to hodně peněz, jo, hodně peněz. To, ale vzhledem k tomu, co se všechno děje, tak a je to jenom vymezení zón, jo, je to jenom jakoby navázání na ty rámce.
1: Takže ve finále, takže to bude po Bruselsku?
0: Bude to po Bruselsku a po Česku se to dá udělat tak, že se to prostě vymezí, ale nemusí se úplně všude stavět, protože stále ta legislativa to bude nějakým způsobem chránit. A ten můj návrh pozměňovací, já jsem jich nahrál, 6+2 jsem pro někoho připravil a tohle byl teda z těch 6-7 a já se k němu nesmím přihlásit, protože jsme měli velký call mezirezortní, kde bylo MMR, MPO a Evropská komise a vyloženě pravé ruce Ursula von der Leyen řekli prostě vyloženě explicitně, pokud návrh Filipa Turka projde tak v tomto znění, tak hrozíte peníze a my vám prostě zastavíme evropské peníze, konkrétně tady na tom je 10 nebo 20 miliard těch vašich českých korun, že tímto způsobem s námi hovořili. Vlastně jim vadil vyloženě ten můj návrh, ale říkali, i pokud někdy v budoucnu se budete snažit to nějakým způsobem změnit v akcelerační oblasti, tak ty peníze vám samozřejmě stopneme. Já jsem udělal ale maximum a ty zóny jsem zmenšil z 2600 nebo 700, ne já, ale i MMR a všechny ty týmy, ale na můj popud jsme to jako vytáhli ze sklepa a všechny ty naše SEA týmy, třeba konkrétně jsme že popracovali opravdu i víkendy, pracovali i třeba na Vánoce, pardon, na Velikonoce, jako velikonoční pondělí a neděli strávili normálně tvořením SEA pro akcelerační oblasti, aby jsme co nejvíc zmenšili, ale aby jsme je vymezili, protože prostě pozice vlády je taková, že si nemůžeme dovolit přijít o ty peníze a zároveň to nemůžeme vymezit v nezmenšeném množství. A z 2700 metrů jsme udělali 2700 kilometrů čtverečních, jsme udělali 474 kilometrů čtverečních a ještě to trochu zmenšujeme. A já jsem to chtěl ještě trochu zmenšit s tím, že by se to mohlo posouvat v rámci pozice obcí a ve stavebním zákoně. A mimo stavební zákon na pětinásobek výšky věže a nebo na nějakou konkrétní vzdálenost. No a tohle se nelíbí Brusel. Takže nám tady stojí 260 větrných elektráren v České republice, což je málo. V Německu jich je 30 tisíc, v Rakousku 1300 asi. Jsou nějaké zasmluvněné z bývalých období a teď se nějak masivně nestaví, protože zase ti investoři vědí, že na ministerstvu životního prostředí prostě sedí nějaký pan Turek, který prostě nemá zmocněnec a nemá úplně dobrou pozici k tomu, kdyby se to postavilo někde, kde lidé nechtějí. Na druhou stranu existují opravdu obce a místa, kde to lidé chtějí a existují místa, kde to i vhodné je, kde to nikomu nevadí a tam se to klidně postaví. Já nejsem a priori proti větrným elektrárnám, jenom je potřeba si uvědomit, že opravdu jako ten, kdo svítí, tak platí ten výkup těm větrným baronům. To jsme tady měli ze soláry a proto já nechci, aby se z toho stal masový jev.
1: Solární tunel nastal hodně peněz, no. Takzvaný solární tunel.
0: Ano.
1: Takže ještě pořád můžou být vysoké 240 metrů, nebo už to není 240 metrů?
0: Může, pár jich vznikne. Ale nevznikne jich třeba 5 000 nebo 500 nebo 10 000. Vzniknou jich třeba nějaké drobné stovky.
1: Takže vám Bruselu zakázali, aby to bylo poloviční.
0: Nám Bruselu zakázali ty vzdálenosti. Zmenšit ty vzdálenosti od těch obcí. No totiž Česká republika je plná obcí. To jsme se snažili vysvětlit. My tady máme opravdu jako hodně přes 6 000 obcí. A třeba celé Německo má asi 10 000.
1: Rozumím.
0: Jo, takže na kilometr čtvereční máme největší množství obcí na světě. To je neuvěřitelné.
1: No tak třeba si říkali, když to bude po vašem, tak vlastně nic nepostavíte, protože...
0: No kdyby to bylo od určité vzdálenosti od obce, kdybychom řekli, že to bude třeba 3 kilometry od obce, tak nevznikne prakticky ani jedna.
1: No.
0: Protože neexistuje místo v České republice, kde by nebyla další. Takže se musel najít nějaký kompromis. No a oni i ten kompromis zatrhli s tím, že už jsme to moc osekali. Takže osekáno to nějakým způsobem je. Zóny budou vymezeny, doufám, že peníze čerpat budeme. To je prostě pozice vlády. Moje, kdybych neměl jako ten mandát, co mám, ale byl bych třeba v jiné pozici, neměli bychom 6,7%, ale měli bychom 16,7%, tak už bych se třeba víc hádal, ale kdybychom měli 67%, no, tak bychom prostě, to už by vypadalo úplně jinak. No. To by prostě, ta unie za mě je neudržitelná v tomto
1: směru. Tak můžete se pokusit, za 3,5 roku jsou volby. Takže...
0: Vzhledem k tomu, jak jsme oblíbení u médií, tak si nemyslím. Ale já si myslím, že hlavně lidem vyhovuje mít ty peníze z těch ETSek, mít ty dotace. Těm obcím vyhovuje, že dostanou od toho investora přes tu větrnou elektrárnu, novou Tatrovku do hasičárny. Prostě ono to opravdu je tak, že já mám zkušenost, že třetina lidí ty větrné elektrárny chce, Třetina je tak, jestli teda nás dost uplatí, tak do nich půjdeme, a třetina je, že je absolutně odmítá. A v té třetině se absolutně odmítá ještě taková malá část lidí, kteří mají fakt alobal na hlavě a šíří o tom dezinformace a vlastně tomu jako potom škodí víc než ta racionální debata. Takže já říkám, postavte si větrnou elektrárnu, když to odpovídá větrné mapě a není nikde v okolí někdo, komu by to vadilo. Klidně si to postavte.
1: Já musím říct, že když vidím ty elektrárny jako tak v La Manche, tak to už je úplně extrém, to je fakt jako dílo ze sci-fi. Když je vidím někde na takových těch reliefech jako hora kopců, tak by to přijde dost impozantní, taky futuristické. Když jsem měl tu čest, že jsem spal v jednom domě, který to měl za rohem, víceméně, tak už mi to přišlo, už jsem nedokázal ocenit ani futuristickou kvalitu. A ani jsem neměl jako tu posvátnou bázeň před dílem člověka. Jo? Už jsem si jenom modlil, abych odjel.
0: No, přesně tak.
1: Tak já taky v principu nejsem proti, podle mě, jako, když to stojí někde široko daleko nikdo. Nevím, jestli je pravda to s těma ptákama, nebo to já nebudu hodnotit. Jo? Já taky v principu nejsem proti, ale kdyby mi to někdo chtěl stavit za barákem, tak teda budu. No.
0: No.
1: Ale znám taková místa, ale teď zrovna, když jsem vlastně přilítal, tak jsem se ještě díval, protože v Řecku je hodně tam moře, že jo, tak všude fouká, mají ty reliefy obestavěný tím, to vyjede furt.
0: Jasně.
1: Jo, ale tam jako široko daleko nikdo není. Jako někde to má smysl větší, někde menší. No, u nás asi, nevím, jak moc fouká teda, ale asi to jádro mi přijde jako téma pro příště, stejně jako mi přijde téma pro příště zelená úsporám, ale tady mi to řekněte v jedné větě. Řekněte mi ano, ne, počkejte, já se zeptám. Aby jsme všichni pochopili tu změnu, protože my jsme přetáhli fest.
0: Ano.
1: Jsi takový vyklidněný oproti tomu, když jste tady byl minulý, že se nám tak jako pěkně vykládá totiž. Jo? Jste fakt vyklidněný, mi přijde to úplně jako taková, předtím jste byl tak ve stresu, vycukaný, že jo, tak se takové jako přijde, že jako pohodička celkem.
0: Asi jo, no. Asi jsem si uvědomil, že ta pozice toho zmocněnce není tak špatná.
1: Aha. Zmocněnče. Ta změna spočívá to v tom, aby jsme se zorientovali. Mm-hmm. Je takový typický představitel, dejme tomu přibližně střední třídy, který, ano, dejme tomu, bude brát rodina, muž, žena, dvě děti. Oba dva rodiče, už jsou větší děti, třeba berou oba dva rodiče průměrný plat, dejme tomu. Tak i pro ně to je teďka, že si můžou někde koupit nějaký starý domeček a za peníze může si ho opravit?
0: Ne.
1: Ne.
0: Bylo to tak.
1: No.
0: Teď dostanou úvěr a peníze z fondu, z ETS, výnosy z ETS, v rámci projektu, které vypisují se díky pravidlům Evropské unie, tak mají možnost, že jim my zafinancujeme úroky. Což ale z dlouhodobého hlediska je opravdu hodně.
1: To je hodně, no.
0: Jo, takže protože těch výnosů, těch emisních povolenek, z kterých je to hrazeno, je tam mnohem méně. Odhady byly 3,5, teď to vypadá, že nějaký nový odhad, že to bude trochu víc, ale pan Hladík tam nakreslil, že tam bude 11,6 na tento rok. Mm-hmm. Já jsem v lednu přišel na ministerstvo s tím, že jsme pravicoví a že žádná nová zelená úsporám by neměla existovat. Na druhou stranu máme evropské peníze, které stejně neovlivníme, že se vybírají, takže ať si ty peníze do určité míry vrátí lidem, ale nějak rozumně, protože těch výnosů je tam méně. Na druhou stranu princip je celý špatně. Vezmete těžkému průmyslu peníze, díky kterým ten těžký průmysl zkrachuje, a vyhodí ty lidi z práce, kteří mají ale radost, že jim někdo koupil z nové zelené úspory nová plastová okna. Ale ten jejich zaměstnavatel zkrachoval, protože jim někdo bral ty emisní povolenky. Takže a ti lidé to nechápou. Takže já se snažím to vysvětlovat a snažil jsem se spolu vymyslet koncept s ředitelem fondu, který ze začátku odmítal pan premiér, ale nakonec prostě pochopili, že ty peníze tam nejsou, že to je jediná cesta. Takže ta nová ta zelená úsporám je prostě ten koncept, že to zaplatí v podstatě dlouhodobém horizontu v úroky. Takže je to vlastně menší náklad, protože je tam méně peněz pro ten fond a těm lidem to stejně velmi pomůže. Takže je to kompromis.
1: To se vyplatí koupit nový barák, anebo si pořídit starý, rozpadající se, opravit to za peníze z emisních povolenek.
0: Já si myslím, že celkově se starými nemovitostmi bude díky Evropské unii do roku 2030 velký problém.
1: Takže novej. Tak. Tak my vám děkujeme, mějte se pěkně, uběhlo nám to jako voda.
0: Děkuju za příjemný rozhovor.
1: Snad ještě přijdete někdy,
0: určitě,
1: no?
0: Někdy
1: tak přijdu. Tak se mějte hezky, nashledanou.
0: Děkuju, nashledanou.
2: Politika, zprávy i lifestyle. Objevte podcasty Data Run.

0: Mám vytáhnout cedulku Pozor humor?
1: Mateřská škola. Péťa hrozně chtěl jít taky na výlet, no ale kluci se nesmilovali a na ten výlet ho prostě nevezmou, i když Péťa se tak hrozně snažil.
0: A takhle tam bouchali těma bábovičkama.
1: A tak si půjde stěžovat k principálovi, požalovat, že do této míry ten Petr Pavel ponižuje. Jako to už je otázka sebeústy.
0: Prezident tam prostě vždycky jezdil.
1: Na co jako? Tak to už by se ponížil úplně. Možná jediní stříleli ramba, že jo? Třeba to se pleteš, jo? Ne, tak letí raketa, ukážeš tu zálohovou fakturu, ne?
0: Afghánistán, Irák.
1: Ty tam lítek. Pak tam přijde Petr Pavel a jde tam kritizovat vlastní vládu.
0: Já jsem prostý ogar z Valašska.
1: Co je tradiční plodina na Valašsku?
0: Slivovice. Ta nám roste rovnou ve flaškách ze stromu.
1: Fregaty, ponorky, průzkumná letadla. V Česku nemáš dálnice, neprojedeš ani osobákem.
0: Máš tady D1, to je legenda. Tak přátelé, já vás opět vítám u nejlepšího podcastu. Děkuju vám všem, kteří nás podporujete na www.vox.tv.cz. No a i dnes probereme ta nejaktuálnější témata, která hýbou českou společností. A i dnes mám pro vás jednoho velmi speciálního hosta. Velmi oblíbený politický komentátor našimi fanoušky Tomas Koulidakis. Ahoj Tomasi.
1: Dobrý den, zdravím všechny, ahoj a děkuji za pozvání a děkuji, doufám, že se i pobavíme i něco navzájem dozvíme sami o sobě i o jiných.
0: Chystáš se nějakou hlubokou analýzu psychologickou, tak ty jsi teď přiletěl z Řecka, ty jsi tady na 3 dny.
1: No.
0: Jak se ti tady aklimatizuje takhle?
1: Jako z hlediska počasí?
0: No celkově, z hlediska počasí, společenské atmosféry.
1: Ne, tak jako samozřejmě společensky jsem rád, že jsem tady. Mm-hmm. Snažím se za 3 dny stihnout, co to dá. Nadpracovat, abych si mohl zasloužit dovolenou, tak samozřejmě vidím rád lidi, které chci rád vidět, tak většinu z nich vidím, třeba tebe, že jo? Mohl jsem přijít do nejlepšího podcastu, takže taky super. Počasí je teda, musím říct, že jak jsou tady příšerné zimy, kvůli té vlhkosti, že leze do kostí, tak ta horka jsou taky nepříjemná kvůli té vlhkosti, takže je to taková prádelná. No a politicky, já jsem byl teďka pryč 3 týdny.
0: Jako takže pracoval, nevíš vlastně.
1: Pracoval jsem na dálku, takže jsem to všechno sledoval na dálku. A když jsem teda nevěřícně jenom chvilkami kroutil hlavou, obracel oči a pak se smál, abych nemusel plakat, tak poté, když jsem jako teďka zase do toho vplul přímo tady, tak si říkám, co se všechno můžou dát za 3 týdny, no. Ale jako tak, co mě samozřejmě těší, že zrovna v době, kdy já jsem přijel, tak už konečně víme, jak dopadla tak naprosto zásadní věc pro naše každodenní životy a pro cenu potravin a pohonných hmot a dostupné bydlení a dost bytů a tak dále.
0: Tak touto fatální zprávou možná rovnou začneme. Já poprosím režii. Prezident Pavel nepojede s vládou na summit NATO. Vláda rozhodla, že prezidenta nepošle nakonec na summit NATO v Ankaře, přestože Petr Pavel o účast velmi stál. Babiš argumentuje, že na summitu budou stačit premiér a příslušní ministři. No a my teď chvilku předtím, než jsme začali natáčet, tak se to ještě posunulo dál. A sice kam?
1: Asi se to posunulo tam, že jsme se podívali a proto jsme začali trochu později. Jestli pan prezident Petr Pavel podá kompetenční žalobu, no a podal, tak já prozradím se zákulisí, že jsme se do toho zasmáli a zakroutili hlavičkami trochu, ale tak má na to právo podat, takže jsem rád, že to jako rozseklo. Já opravdu, já bych tomu řekl několik věcí, jo. Jako asi začnu nejdřív humorem, protože s humorem se žije lépe, jo.
0: Mám vytáhnout cedulku Pozor humor, aby jako...
1: Ne, ještě ne.
0: Ne?
1: Ne, ale rozumíš, jako tak já už, jako když to úplně jako extrapoluji, jo, to už opravdu jak základní nebo mateřská škola, jo, tak prostě Péťa hrozně chtěl jít taky na výlet a tak chodil s těma klukama, zkoušel jako to po dobrým, takže zkusil na sílu, pak vyhrožovat, pak prosit, pak zase na sílu, pak vyhrožovat, pak prosit. No ale kluci se nesmilovali a na ten výlet ho prostě nevezmou, i když Péťa se tak hrozně snažil a přísáhal jim, že nebude dělat nic jiného, než mu kluci řeknou, aby na tom výletě bude si rád jenom zračkami, které mu ukážou.
0: No počkej. Tak zase, abych já tady jsem vždycky za protistranu, tak budu i zde. Kdybych použil tvoji analogii, tak bych mohl naopak říct, že pan prezident chtěl jet na výlet nebo na summit, kam běžně jezdí prezidenti. A Andy a Péťa řekli, ne, vy nepojedete, protože vás nemáme rádi. A takhle tam bouchali těma bábovičkama a řekli, ne, nepojedeš.
1: No, A proto se rozhodl teda ten Péťa říct, že Péťa a Andy teda řekli, že nepojede a ostatní z jejich družiny. A tak si půjde stěžovat k principálovi prostě, jakože požalovat, že jako to prostě neprošlo. A tak on chce hrozně moc jet, ale že ten výlet už je hrozně brzo. A že prostě on tu letenku tak hrozně chce.
2: Grilluješ, tovaryš? Na tvojom grillu grozit dobor? Tvojemu grillu ne chvatajeť revolucionného zapala. Zastajíte, tu nie tu industrializácia. Grilluj, jak heroj socialisty českovo trhu. Nacionalizuj sosvědny skierkudo. A kazu žochni kontrarevolucioně. Razrusat želudu každou otrovský. Přinali žiat k miasu, jak v Ruzii, jak sovětskému soju. Хочеш, щоб твоє барбекю запомнили, як ти? Да, іди на Vox TV і зазігі плам'я революція.
3: Грилуєш? А не хибі ті омачки?
0: А, почкай, а тоді отазка власне. Jestli ta analogie je, není čirou náhodou správná jako obecně. Jo, protože to je moje základní otázka, kterou se tady vždycky ptám, jestli to je vůbec nějaké téma pro českou společnost. Jestli pan prezident pojede nebo nepojede na summit a jestli vláda to dovolí nebo nedovolí.
1: A to je zajímavé, protože jak jsem tady na ty 3 dny, tak jako lítám jak čemrda tam a zpátky, tak jsem zjistil, že jako kromě nás, který musíme, a evidentně lidi na Pražském hradě, anebo jsem tam možná i někdo na vládě, protože musí, tak to vlastně nikdo neřeší. Jako, že bych tady chodil po ulicích a lidi se tady hroutili v dlobách, že prostě Petr Pavel nepojede, nebo naopak pojede, se nestalo. Jo. Proto jsem říkal, že tu mám několik komentářů. Mm-hmm. Proto jsem to i uvedl, protože co vím, tak lidi pořád čtou různé ty věci, jako když jsem odjel před 3 týdny, tak je to stejný. Jo. Jestli bude levno nebo draho, kolik stojí chleba, jestli mají kde bydlet, jestli v těch školách prostě se najde místo pro jejich děti, co s těma dětma, co se nedostali, protože tam to místo není. Zdravotnictví, jestli člověka vyšetří dřív, než nedej Bůh umře, prostě, nebo se mu to zhorší a tak dále. Jako to jsou zásadní věci, které je potřeba řešit. Jestli prostě tím, že se někdo rozhodl válčit někde několik tisíc kilometrů daleko, jestli to bude ovlivní dál, že prostě nám vystřelí inflace a pošroubuje se ekonomika, tak to lidi řeší, ale jako tohle je podle mě pro každodenní život. Jako každodennost, která rozhoduje volby stejně, ale rozhoduje také o tom, jestli se máme dobře nebo špatně, jako i psychicky, tak tohle je úplně jako irrelevantní. A pak tomu mám ještě jednu věc. A jako nevím úplně přesně, co tam chce žalovat, tak já jsem tu žalobu ještě nestihl, jsme se asi nikdo nestihli podívat do toho. Jo. Ale tak jako asi pravděpodobně by to mělo být tak, že on teda bude žalovat rozhodnutí vlády. Mm-hmm. Jo? Protože vláda rozhodla, že pověřuje ministra zahraničí, aby se stavil delegaci o tolika a tolika osobách do tolika a tolika peněz. Že on by měl dosáhnout toho, pokud teda chce ještě jako jet. Ty jsi říkal výlet, já bych si nedovolil říct, že chce jet na výlet, abych řekl, že chce jet na zásadní cestu tam, kde ještě nebyl tento rok. Tak a k tomu se taky ještě dostanu. Jo. Takže fakticky, jo, takže bych měl chtít po ústavním soudu, aby zrušil ústavní soud usnesení vlády a aby vláda na základě toho rozsudku přijala nové usnesení, které bude zahrnovat Petra Pavla a jeho družinu. Jestli to dá stihnout, fakt netuším, protože podle mě ne, protože jsou tam lhuty k tomu, žalovaná strana se může vyjádřit, má na to lhutu, že musí se to podat, na to je taky nějaká lhuta a tak dále. Těžko říct, jo. Jako mně přijde, že to spíš stihnout nedá, jo. Ale většinou kompetenční žaloba je o tom, že buď někdo nerozhodl a chce se, aby rozhodl, a po ústavním soudu bych řekl, aby rozhodl, nebo naopak, rozhodl a je to teda špatné a ten ústavní soud si to chce jako ústavního soudu někdo vyřídit. Jo? Vzor byly ty důchody, když bývalá vláda prostě prohlásila důchodce hospodářskou škodu, penzisty, mm-hmm. kteří jako za to, že vychovali tu generaci, včetně těch vládnoucích v minulé vládě, tak se dozvěděli, že jsou hospodářská škoda a nezaslouží si penízky. Protože celá země věděla, a valorizace to samé, celé země věděla, že inflace bude, jenom vláda se tvářila v čele s Marianem Jurečkou, že to neví. A pak najednou teda si chtěl, že inflace, jak jim osekali valorizace. Takže legitimní očekávání, jako sice řekl ústavní soud, ano, tak jako legitimní očekávání jste mohli mít, ale ta hospodářská škoda, no hrozný prostě, jako už jenom, i lidsky hrozný. A nebo prostě rozhodlo, anebo jestli jako rozhodne třeba víc orgánů, jak jste to chtěli vyříkat, který z nich to má rozhodnout, jo. Ale co chce na tom ležalovat?
0: No jako to je vlastně ta otázka, my to máme teď čerstvě, tu informaci, takže nemáme, ale jako co může v té kompetenční žalobě žalovat tady v tomhle kontextu?
1: No, když ještě...
0: Nebo je to jako obecná prostě, to znamená, aby jednou provždy se vyřešily kompetence vlády a kompetence prezidenta. Asi spíš tímhle směrem by to mělo jít.
1: Tak hele, no tak počkej, obecná to už vůbec nemůže žalovat, protože říkal včera předseda vlády Andrej Babiš to vypočítal, že jenom za období této vlády za 6 měsíců byl ve 12 zemích Petr Pavel. Mm-hmm. A to si myslím, že je dobrá cestovka, jo, na státní, za naše.
0: Tak ano, jasně, ale je to prezident republiky, to znamená, je přímo jasně psané, že prezident reprezentuje.
1: No tak počkej, jo. Tak jenom jsme to řekli. Pokud obecně, jo, proti to jenom na tom vysvětlím, to nezávidím, mu to přeju, já jsem přející člověk. Jo. Já jsem rád, že můžu platit daně, aby si Petr Pavel zašel nafotit auta na Le Mans. Jo.

0: vykládat. Takže asi těžko obecně, protože není tak, že ho vláda nikam nepouští. Jo? Ta argumentace vlády je, že ten summit bude důležitý a na tom summitu mají být ti, kteří rozhodují. Což je vláda podle ústavy i fakticky. Prostě to, co mě mrzí, že ta debata se zvrhla v to, což já chápu, je to jednoduchý, je to pochopitelný, pojede, nepojede, ale ani Petr Pavel, ani jeho podporovatelé, tudíž opozice, nám a některá média, nám neřekli, jaký je ten důvod, proč tam chce. No jaký je ten důvod, proč tam chce?
1: No to je dobrá otázka.
0: Řekni, no, tak já se tě ptám, no.
1: Tak já budu argumentovat tradiční argumentací, to znamená, jsou to nějaké zvyklosti, vždycky tomu tak bylo, to znamená, prezident tam běžně jezdil. Druhý argument je, že dlouhá léta sloužil v NATO, tedy tam má spoustu konexí, tedy může dohodnout určité dohody za zavřenými dveřmi například.
0: No. No tak to je ta běžná argumentace, kterou můžeme asi vyvrátit, ne? Tak máš tě nabrat určitě třetí, a tak tě nebudu kazit, že? Tak mi řekni, zkus třetí.
1: Třetí, jo? No tak je to reprezentant České republiky, který bude reprezentovat stát navenek.
0: Dobře, kouzlíš. Mám to říct.
1: Když mi dáš ještě chvilku, vymyslím i čtvrtý, ale...
0: No tak je tam jeden, který nechceš říct totiž, ne?
1: No, jako jestli myslíš kolem pana Koláře, že by to kroužilo?
0: Třeba.
1: No ne, tak to jsem se chtěl totiž zeptat. Teď, když to, protože z obou stran, když se na to podíváš, tak tohle je jedna část. A druhá část je, že se tam velmi pravděpodobně budou dohadovat zakázky zbrojního průmyslu.
0: Prosím tě, no tak tam se bude dobře dělit medvědno. Jo, ale fakt jsem zůstává, že zatímco ta strana vláda nám řekla přesně, proč tam chce jet ona, proč tam nemá jet Petr Pavel, protože tam se bude projednávat to, co je důležité. A proto já jsem v té satyře na začátku to říkal, jo. Když už nevěděl kudy kam, tak veřejně slíbil, že se tam neodchýlí od toho, co mu nadiktuje vláda. Že oni dostane mandát a tam to přečte. Že? A že mu stačí 3 minuty na neformální večeři. 1 z 2:30, rozumíš, tam se to přečte, jelikož nejseš prezident Spojených států amerických, tak jako zašumí a jde to pryč. Tak až tak daleko šel. Jo? Takže ti, co si slibují, že by tam jako třeba podporoval pozici opozice a svou, že já nevím, má mít právo veta, má se víc zbrojit a kde si co si, tak jako prostě on už dokonce, aby se tam dostal, Petr Pavel, slíbil, že řekne jenom to, co mu řekne vláda, aby řekl. Což je stejně v pořádku, protože má dodržovat mandát vlády. A to je o tom, to je, jak ty mluvíš o těch zvyklostech a podobně. Zvyklosti se můžou měnit, jo. Ale vláda jasně řekla, ta strana vládní řekla, prostě tam se bude rozhodovat o důležitých věcech, může to být velmi důležitý summit, možná se vůbec nebude jednat o těch 2, 3, 5%, možná jo, možná se bude jednat jenom o to, nebo se bude jednat třeba o to, že bude si stěžovat prezident Spojených států amerických, že ty státy na to se nechtěli účastnit války proti Iránu po boku USA a státu Izrael, agresivní, útočné, že? Možná ne, jo. Možná se bude jednat o penězích, možná se bude o tomhle, možná se bude o nerostných stromech, o čemkoliv, ale všechno to je v pravomoci vlády. Kdyby tam byl jenom Petr Pavel, tak mu řekli, tak najednou by se rozhodlo, že se bude jednat o něčem novém. A on řekl, anebo i od těch stávajících tam řekl, ano, ano, moment, tak já, dejte mi chvilku, já zavolám do Prahy panu předsedovi vlády Babišovi, aby mi řekl, co mám říct, protože já na to nemám vliv, jako Petr Pavel. Jo?
1: No dobře, a jaký teda je podle tebe ten důvod, proč tam chce?
0: Takže, pokud přijmeme argumentaci Petra Pavla, nebo respektive té opozice, že to bude o těch penězích, tak o tom rozhoduje vláda. Vláda se může klidně rozhodnout, že dá 40% HDP, že nám zruší školy a školky a nemocnice a bude se jenom zbrojit. Vláda může rozhodnout, že se vůbec nebude zbrojit. Vláda se může rozhodnout, že ode dneška budou všichni chodit povinně na vojnu, včetně nás dvou, anebo taky ne. Jo? Celé je to v pravomoci vlády, takže a ta vláda řekla, že jestliže to bude důležité, že tam chce být ona, a je to logické. Jo? To jsou všechno spekulace. Já jsem četl, někde psala nějaká novinářka investigativní, právě to, že třeba tam může jít o kšefty kolem pana, těch lidí kolem pana prezidenta, s tím Sabina Slonková, pokud vím dobře, to psala. Jako kromě toho, že tam bude krajen medvěd, tak už si jenom připadá v úvahu, že si prostě chce udělat hezkou fotku anebo ukázat třeba tomu, kdo mu řekl někdy v minulosti, jakože je, jakkoliv mu řekl třeba něco nehezkého, když byl ještě ten v tom vojenském výboru.

0: výboru, tak ukázat, vidíš, že já jsem teďka prezident, jo. Ale jinak jako udělat si fotku anebo tam kšeftovat, jsou jenom dvě možnosti, protože tam tak vehementně chtějí, že se do této míry ten Petr Pavel ponižuje. Jako to už je otázka sebeústy. Jako já, kdyby já být v té pozici, jak řeknu, hele, víte co? Tak si tam jeďte, vyžerte si to a já vám tady budu zatápět další dva roky.
1: No a tak ten hlavní argument by byl, že prezident je podle ústavy je hlavou státu a tradičně se summitu na to účastní.
0: A co jako? A já tradičně vstávám v 8 ráno a dneska jsem stál v 7:30.
1: Dobře, ty nejsi prezident.
0: No co?
1: Vstávej si, kdy chceš.
0: Jo, děkuju.
1: No ale prezident tam prostě vždycky jezdil.
0: No a co jako? A má tam co dělat, jako tak, rozumíš, tak ježišmarja, tak já to řeknu ještě jinak, lištěji to řeknu. Z pohledu daňového poplatníka, běžného člověka. Jako ta cesta tam, ty hotely, stojí nějaký prachy. Ať tam jedou ti, ať je to efektivní, co o tom rozhodují a ušetříme pár kaček, protože rozpočet je úplně rozložený a země je zadlužená. Prostě koruny, halíře dělají talíře, se říká. Petr Pavel tam fakticky nemá co dělat, kromě toho, že může jako formálně reprezentovat nebo říct 3-minutový proslov nebo položit věnec. Udělat si fotku, nebo ty lidi kolem něho se můžou s někým scházet. Jako fakticky tam nemá co dělat, prostě je to efektivní, takhle je to efektivní. Ať tam jedou ti, co to mají rozhodnout v nejnižším možném počtu, za co nejméně peněz tím pádem a ty peníze se dají na něco jiného. Máme problémů jako dost. A jako pardon, jo, já opravdu jsem přející, jako mě, já jsem s tím v pohodě, no tak dobrý, tak hele, dvě země měsíčně jenom za dobu této vlády, myslím, že 61 zemí už celkově měl, jako kde navštívil v destinace Japonsko, Argentina, prostě tamhle dělá fotografa na Le Mans, což jsem se včera dozvěděl, jsou auta, protože jak já to nesleduju, tak jsem si myslel, že to je cyklistika, podle mě. Na Iron Maiden mu chválím, protože jako já taky mám rád Iron Maiden, takže to je dobře, že šel na Iron Maiden, tak to je aspoň v Česku bylo. Ale jako cestuje si veselá, pojede na OSN, takže jako zase zpět té kompetenční žaloby, to nemá žádný reálný základ. Proč by? Protože v té ústavě je napsané, že o tom rozhoduje vláda. Jo. Prezident v naší ústavě má formální úlohu, ceremoniální. Možná, kdyby se choval podle té ústavy, to znamená hezky a dobře vypadal, pronášel nějaká nadčasová moudra, jo. Ne z Batmana, pokud možno, ale z nějaké jako opravdové literatury. Jo. Já mám rád Batmana, se taky podívám, ale že bych jako to přednášel studentům, když učím Batmana, tak to ne. Držím se, asi je to ode mě špatné, že se toho držím, ale držím se prostě, já nevím, Platonem a Sokratem počínaje a Aristotelem a přecházím až k současnosti, já nevím, posledně jsem jim tam vykládal, jsem jim dával do kontrastu Fukuyamu s Huntington třeba. Myslím, že tam asi možná nejsem tak hodnotný jako pan prezident, když cituje Batmana, ale projevu k vyznamenáním, jo? Ale myslím si, že se něco dozví ty lidi.
1: No ale tady jenom k tomu, to je přece tradice, že počkej, prezident takže vždycky s vládou má nějaké spory. Ale ty spory vždycky dokázali jaksi zastínit nebo uhladit tak, aby vždycky prezidenta vzali sebou na summit.
0: Tak jako on si, jako vláda říká, má v tom pravdu, že on si postavil prostě svoje bytí na tom, že jde proti ní, tak jako nemají povinnost ho brát. Je to stejně ve věci vlády, on tam nemůže, jako může si koupit letenku a odjet, může se tam domluvit s někým, jestli mu nedali prostě, tak on tam stejně může jít, jako bez souhlasu, jo. Může tam zajet prostě.
1: Promiň, myslíš, že ta, protože on říkal, že tam by klidně jel na motorce na ten summit, ale že nechce nějak provokovat. To znamená, myslíš, že je reálná šance, že tam pojede jako mimo?
0: Tak to už by se ponížil úplně. Ale jo, tak jako, jako potom, když je schopný kvůli tomuhle podat ústavní žalobu, potom, když tady 3 měsíce prostě úplně nedůstojně to zkouší po dobrém i po zlém, aby ho vzali prostě na jeden summit, když si jinak jezdí všude, rajzuje, tak jako já už jsem ochotný věřit všemu, ale to je úplně nedůstojný, ten člověk se tím úplně ztrapnil to jeho okolí. Protože on si chce být znovu zvolen, potřebuje vládní voliče a potom teda to nevím. No. Ale si to od začátku, tak jako tady máme Andreje Babiše, no tak ten mu jako se k němu snažil chovat jako vstřícně, že jo. Velkorysý byl v podstatě jako slušný, ale ona i ta číše, každá číše, když se dlouho chodí jako pro vodu trpělivosti, tak se jako utrhne. Ta vláda k ničemu nepotřebuje, Petra Pavla, vůbec ničemu, protože ona má důvěru, odpovídá se lidu podle ústavy a sněmovně, ta má důvěru, lidi zvolil, lidu bude skládat účty, to je na její dobré vůli, jo. Takže si to vem od začátku, tak nejdřív nutil tady předsedu vlády, aby veřejně vykládal o tom, jak bude dávat svěřenský fond, jako takže se z nás stal tady z národa, se stal z expertu na fotbal, stali experti na obchodní a mezinárodní právo, korporátní. Potom, byť říkal ještě před svým zvolením, že vždycky jmenuje ministra na návrh předsedy vlády, tak ho nejmenoval. Potom ještě mimo jiné teda mu poslali jako první vláda v historii pro informaci ze zdvořilosti programové prohlášení. Po ním do toho začal kibicovat, co tam mají mít. Oni mu řekli, že do toho jako nemá co mluvit. A říkal, aha, no tak jo teda. A od té doby se takhle táhne dál. Jo. Teď tady posledně vykládal, že chce, aby jsme zrušit právo veta v Unii, což je v přímém protikladu proti vládní politice a většině voličů, kteří byli u voleb. Vykládal, že chce, aby jsme měli euro, což vláda řekla, že nechce, tak když se do ní staví do kontrapozice, tak jako se může divit, jako tak co, tak se mají pořád, já správně křesťansky nastavit druhou tvář, ale v tomhle případě, pokud by vláda pořád a její voliči nastavili druhou tvář, tak už se jim jako ta hlava točí jako obrtlý ve větru, jako korouhvička, rozumíš, jako, protože to je furt do kolečka, takhle, takhle, takhle, ale tady o nic nejde, jako to je, Ježišmarja.
1: To je vlastně, na to, že o nic nejde, tak jsme vlastně u toho strávili poměrně dost času, takže já bych to...
0: Fascinuje, že to trávím už 3 měsíce, že já jsem to konečně rozuzlil, ať si podá žalobu, jako jestli mu tam řeknou...
1: A čím si myslíš, že to je, protože...
0: Jestli oni řeknou vládě, prosím vás, vezmte toho Péťu, tak jo, tak ať ho vláda vezme, prostě Péťa, ať se udělá fotka, ať tam ty lidi si tam jdou kšeftovat nějací věci, tam něco dohodnou, jako a už můžeme snad zase řešit. Něco jiného, tak já...
1: Ale to mi vysvětli, čím si myslíš, že to je, a vlastně my se o tom teď taky bavíme, takže já jdu trošku sám proti sobě, ale že se to řeší takhle intenzivně, a třeba já jsem tady měl Petra Koláře, komentátora, ne přítele, a ten říkal, že prostě média to chtějí, protože to má jako čtenost, lidi to zajímá, tak čím si vysvětluješ, že zrovna tohle je tak populární?
0: Jo, hele, tak nejdřív začnu s teorií sociální psychologie. Pravdou je, že média neříkají, jak, co si mají lidi myslet, ale rozhodně určují, o čem budou přemýšlet. No. Takže teďka je to otázka, co bylo první. Jo. Bod jedna, bod dva. Hele, agregátní poptávka, nabídka třeba, jo. Makroekonomie, politická ekonomie a tak dále, školství, zdravotnictví, to jsou fakt složitý věci. Jo. Tohle je tak jednoduchý, s proměnutím tak pitomý, že na to může být názor každý a nemůže se mýlit v podstatě. Jo. Ve své podstatě, jako když bude dostatečně vehementní. Jo. Můžeš mu stokrát argumentovat ústavu a článkem 63, že ten prezident si prostě je fakt jenom formální. Jako je to, že se říká, že on jako je hlava jako armády, zase formální. Jo. Protože o té armádě rozhoduje zase vláda. Jo. Armáda je řízená ministerstvem obrany, které je řízené ministrem, že podléhá armáda civilní kontrole. Vláda rozhoduje o koncepci armády, kolik bude mít vojáků, jakou bude mít výzbroj, jestli vůbec bude mít výzbroj, jestli vůbec ta armáda bude. Jo? Jestli válka bude, nebude, tak to není, že by se Petr Pavel probudil, rozhodl se, že vyhlásí válku, já nevím, komukoliv. Prostě to zase musí do sněmovny, vláda a takhle. Jo? Ne, to má fakt jenom formální pravomoci. Ale to je tak jednoduchý, že prostě ano, jako zbuzuje to velké vášně. Jo? No, ale pak to zasněme ty důležité věci, jako můžeme se klidně dohadovat tady, jo. Jako já bych za to byl rád, představil Alena Schillerová tu penzijní reformu, jo. Za mě dobrý, jo. Pokud si někdo myslí, že nedobrý, tak já s ním rád o tom budu odborně diskutovat, jo. Protože může říct třeba, že, nevím, chudáci banky teďka budou mít méně na poplacích a že on si tím pádem myslí, že třeba přijdou lidi nějaký o práci, jo, nebo cokoliv, jo, fabuluju. A můžeme se o tom bavit. Ale už je to taková jako složitější debata. Jo, tohle to je prostě, řešíme to 3 měsíce, já jsem rád, že se to pěkně posunulo, že teda vláda řekla, Péťa nejede, Péťa se šel stěžovat do ředitelny a uvidíme, co bude dál, co řekne ředitelna, ve které sedí učitele, které Péťa jako se svými rodiči vybral. Protože říkám rodiči, protože Péťa je spojen pupeční šňurou s bývalým vedením školy, no.
1: Tak já to posunu teda k těm komplexnějším tématům.
0: A teďka ještě,
1: no, tak poslední větu ti tam nechám.
0: Petr Pavel je spojen pupeční šňurou s bývalou vládou. Tak. A Petr Pavel najmenoval si většinu ústavního soudu a teď uvidíme, co se stane. Tak.
1: Tak posunem to, protože to se tam bude také řešit a poprosím další slide. Česko letos 2% HDP na obranu nesplní, řekl Babiš. A jak je tohle závažné téma pro Česko a pro Česko v mezinárodním kontextu?
0: Já mám hroznou výhodu, jak jsem teďka přijetěl ze zahraničí, tak jsem se mohl na ty naše zásadní témata podívat taky z druhé strany jako bezprostřední. Mm-hmm. Tak já jsem se hrozně poctivě snažil tam třeba najít zmínku o tom, co řekl, jak tady probíhal, všichni rozvíjeli, co řekl Mark Rutte na nějaké tiskovce. Ale fakt jsem se poctivě snažil, hrozně poctivě jsem se snažil. A v řeckých, tureckých, bulharských novinách jsem našel ani řádku.
1: Nepíše se o tom, jo?
0: Vůbec.
1: O celé Evropě. Že vůbec. Česko nesplní 2%.
0: Vůbec. Ale nejenom o tom, že Česko nesplní, ani o tom Rutem, že někde něco říkal, jsem nepsal. Koukal. Tady hrozný téma to bylo, no. Ale tak dobrý, tak jako to já si jenom tak říkal, jako, že to je zajímavý. Hele, tak pobavil teďka Andrej Babiš, pobavil v tom svém podcastu, sorry, jako jak říkal, že by tam možná měla ta bývalá vláda, protože se bude projednávat rok 25. Ten jde za Fialovou vládou. Za těmi všemi, co křičí o těch 5%, tady furt křičeli a křičí.
1: No tam je dobrá otázka, kde je těch 5%?
0: No, tak já doufám, že pořád jenom v velkých snech plánovačů.
1: No ne, protože zase já se to vždycky snažím dělat objektivně, to znamená v rámci možností, co to jde, ale tak tady se vyhlašovalo, jak nejvíc pomáháme Ukrajině a tak dále.
0: A ukázalo, že to není pravda.
1: Byly tady velké zbrojní zakázky a najednou neplníme ani 2%.
0: No.
1: Tak to tam to úplně nesedí přece.
0: A už jsi prodal někomu nějakou polní kuchyni aspoň?
1: Já ne, člověče. Přemýšlím, že bych vstoupil do tohohle biznesu, nevím, jak je to výnosné, ale...
0: Můžu ti pak dát zahradníka?
1: To bych se asi musel zeptat pana Strnada, nevím.
0: Já nevím, no. Ne, to byl nějaký ODSák, co prodával ty předražené kuchyně, které nedorazily, ne? Bývalej poslanec.
1: Je to možné, já si to teď úplně přesně nevybavuju.
0: No jo, je to tak.
1: No ale jako...
0: Do přístroje, ale tady ho nemáme chytrý, protože bychom na tom jinak prý mohli sledovat veřejnoprávní média, no. Ale...
1: Tak já to upravím. Oni se odvolávají, což je tradiční, to dělají vždycky všechny vlády, nově nastupivší, hážou tu vinu na tu předchozí vládu. Je to fair, ten argument?
0: Tak.
1: Že ale, se z toho vyvinujou?
0: Ne, tady se není z čeho vyvinovat, protože je to pravda. Jako. Bývalá vláda nám tvrdila ústy Petra Fialy, paní ministryně Černochové a tak dále, že to jsou 2%, určitě jsou procenta, dokonce víc než 2%. A přísali na holý pupek. A říkali to ještě před třemi týdny, obviňovali tady vládu z toho stávající, že lže, když tvrdí, že jim říkali, že dostali z informací z Bruselu, že není. Aby se ukázalo, že to je přesně tak, že není. Jo? Takže to není žádná výmluva, to je prostě fakt, tam se bude řešit, jestli to vůbec bude řešit v té Ankaře, v Turecku, tak se tam bude řešit prostě rok 2025, nesplněno, stejně jako 4, 3, 2, 1. OK? Mm-hmm. No a tak 2, 3, 4, 5 jde za Petrem Fialou a jeho vládou, za těmi, kteří tady furt křičeli. Co týká těch 5%, v dnešních cenách zhruba se bavíme o téměř 500 milionů. 5% HDP. Není to samé, co třeba 5% rozpočtu. 5% svého HDP je zhruba by oko 90 miliard. 1%. 5 je 450. 450 miliard. Jo. Pro představu teďka má ta obrana, jako i s těmi ostatními kapitolama, rezortama 180 miliard. Jako 450 miliard, to si fakt můžeš vybrat, co se tady zruší. Jo? To nebudeš chtít mít. Jestli nebudeš chtít mít osvětlení, školství, policii, zdravotnictví, záchranky, nevím, silnice, něco si vyber prostě, jo. Každý ví, že ty prachy nejsou. Nemáš. No, tak jako z čeho to máš dát? Nemáš. Naplánovali si to, napsali si to, prdlačka.
1: No ale to je 5%, ale tady se bavíme o 2%.
0: Těch dvou, a
1: ani tam stát, řekl ani Andrej Babiš, že to nesplní letos. To znamená, letos už vládne on.
0: Ano.
1: Letos už se to nemůže odvolávat na tu předchozí vládu.
0: Teď se dostanu k tomu, kdo. Jenom chci říct, že ta štipkoval tam, že jakoby měla ta bývalá vláda si to jako vysvětlovat sama do toho Turecka. Ale tak z ní by to mohlo dělat. Ano, a to je možná důležité, že mluví Petr Pavel, že by to za ty svoje kamarádičky vysvětlovalo. Ale teďka vážně, ano, nesplní se, protože schodek státního rozpočtu 310 miliard. Tak. Minulá vláda zadlužila zemi 1200 miliard. 1,2 bilionu. To je víc než, to je asi než kolik, 5-6 vlád přední dohromady. Jo? 90 let jsme činili s nulou, pozor. Furt se dozvídáme, na co nejsou ještě peníze. Jo? Vláda teďka se tady snaží udržet se stropováním cen pohonné hmoty, protože to by nám vystřelila inflace hrozně, protože všechno tady jde na naftu, hasiči, zdravotníci, policajti, rozvoz rohlíku. Jo? Převzalo se POZE pod státní rozpočet, obnovitelné zdroje, taky se to z něčeho musí platit prostě, ale v obecném principu, jak se pustím na pole politické ekonomie, jakákoliv indexace je špatná. Prostě musí řádný hospodář postupovat podle toho, na co má. Můžeš vydat jeden rok 1% a druhý klidně 5. Jo? Podle toho, co zrovna se potřebuješ pořídit. Co zrovna ti chybí. Co zrovna je výhodné, levné. To je to samé. Pojď se, já jsem, když tobě dám, jako indexuju ti výdaje, jo? Dejme tomu, že budeš brát, tak se nám to dobře počítá, jo? Tak dejme tomu, že budeš brát 1 000 000 korun měsíčně. Šlo by?
1: Beru.
0: Bereš, jo? Já ti z toho budu indexovat 10%. Může být?
1: Mhm. To, co mám s tebou udělat?
0: No, tak jsem bohužel škrt, no. Takže 200 000 dostaneš měsíčně, jo? A dobrý, první měsíc si teda něco pořídíš hezkýho, druhý taky, třetí taky, čtvrtý taky, pátý, a k šestý zjistíš, že už vlastně všechno máš, jo? Jenomže já ti neřídím, že 200 000 musíš utratit. Fakt to musíš utratit. Nebudeš mít větší barák nebo něco, musíš to někam dát, jo? A teďka najednou přijdeš, než ty, jo, tak co teďka mám dělat, ale ještě pořád tady mám 20 000, musím něco utratit, tak to už, tak já nevím, než třeba ty, jo, tak koupím si tak druhou televizi, jo, a najednou si, že jich máš 10. Když mám, že já si dám jenom na jednu, jo, nebo tak si řekneš, dobře, já už na to kašlu, mi to stejně mi to dá, tak půjdeš tady, potkáš nuzného člověka, dáš mu to do ruky, ať si jde něco koupit, jo, to je indexace. Já jsem to zažil nedávno, tak před rokem jsem měl na jedné akci, kde jsem dostal indexovaný výdaj. Hmm. Dostal jsem pytlík s takovýma hracíma penízkama, chodil jsem v té středověké vesnici a potřeboval jsem utratit 70 dukátků. Jo? Ať jsem dělal, co jsem dělal, tak jsem jich utratil 50. A říkal, co s těma 20 máš dělat, jo? Vrátit to nejde? No tak jsem si koupil ty mídla 4, no. To teď a to máme, ještě rok to máme.
1: Tak budeš aspoň čistotný. A já tomu rozumím, tomu argumentu, ale pak je druhý. Zaprvé jsme se k tomu zavázali.
0: No.
1: To znamená, minimálně bychom mohli držet slovo.
0: Já ne.
1: No ty ne, ale ty taky nesedíš ve vládě.
0: Ty jsi zavázal?
1: My jako Česká republika.
0: Zavázal jsi ty?
1: Ne. Zavázala se Česká republika.
0: Volil jsi ty, kteří se zavázali?
1: No to je jedno, to tak funguje demokracie. To ty jako řek bys o demokracii něco mohl vědět, když u vás vznikla. Byť jiný typ demokracie, než máme my dneska.
0: Ano, jiný. Já to
1: dost jiný.
0: Řeknu bonmot, jo? Jsme se bavili teďka nedávno, jsem uviděl sousedy, že kdyby naši předkové věděli, jak to dopadne, že jsme možná to vynalézání demokracie vykašlali.
1: No to je otázka, protože já tam nechci zabíhat, ale aténská demokracie, to je moje téma, protože ona byla dost jiná.
0: Hodně jiná.
1: A myslím si, že dneska by se určité části společnosti ta původní aténská demokracie velmi nelíbila. Byla velmi diskriminační totiž, mimo jiné.
0: No diskriminační, tak jo. No,
1: tak vůči ženám, ku příkladu, vůči lidem, co neplatili daně, taky byla dost diskriminační.
0: No nebo vůči těm, co nebyli občané.
1: Ano. Takže velmi diskriminační demokracie.
0: No, já si myslím, jako, proč by měl... dobře. Všeobecné volební... Dobrý, tak já se posunu trošku v dějinách.
1: Taková... Nemusíme tady zabíhat. My jsme fandové, ale nevím, jak diváci.
0: Takovou, ne, tak pro diváky taky, tak je taková pikantérie, když se zavádělo jedna ze zemí, když se zavedlo první všeobecné volební právo v té moderní historii, byla Francie. Jo? A bylo to mimo jiné, protože potřebovali zkrotit ty lidové bouře, se jim lidi bouřili. Takže zavedli všeobecné volební právo pro všechny a dali tam ale klauzuly, kromě těch, kteří byli trestáni. Jo? Mm-hmm. No a protože ty chudí lidi, kteří se jim bouřili, tak prodělali to volební právo, tak aby měli možnost, že jo, teoretickou, tak oni prostě byli chudí, takže kradli třeba chleba, takže byli všichni trestaní, takže pak se zjistilo, že jejich všeobecné volební právo odpovídá přibližně 2-4% populace tehdejší, neboli přesně téměř lícovala s počtem aristokracie.
1: Vidíš, no, to jsou náhody v tom světě.
0: A počkej, ten vzor z té aténské, co si myslím, že bylo dobré, tak to byla, to bylo cyklické střídání úřadu, jo. Mm-hmm. Že si prostě zastával, byl vylosován, zastával si úřad přesně jeden rok a pak šel druhý, jo. Že si nevytvořil konexe, neměl dost času, aby si jako byl úplatný a tak dále. Ano, byly tam samozřejmě pak excesy, no tak když prostě toho Sokrata dali mu vypít litirium, že jo, aby překazil mládež, no.
1: Ano.
0: Tak.
1: Ptal se na nevhodné otázky totiž mládeže.
0: No, taky špatně odpovídal, no. A to v nějakým českým filmu, no. Jsou ty lidi, s kterýma se stýkal. Ale, no a tak vzpomínáme ne na ty, kteří ho popravili tolik, na to, na něho, no. Na něj. Ale bohužel ústy Platona, takže kdo ví, jak to bylo, jo. Zase na druhou stranu, co ten Platon si tam jako napsal věrně a co ne, když byl jeho žákem.
1: Tak přátelé, tady bohužel naše YouTube část končí, ale pokud se vám líbí to, co děláme, tak na vás mám takovou prosbu. Dejte nám odběr tady na tom kanále z jednoho prostého důvodu. Blížíme se ke 100 tisícím odběratelům. Já vám za to děkuji a vám, co se opravdu hodně líbí to, co děláme, tak pojďte s námi ještě na web, protože s Tomasem jsme se dneska zapovídali, takže uvidíte spoustu dalších témat. Třeba jako tato.
0: Jako takhle si lehnou na záda. Ještě nožičky, ručičky jako brouček, jo? Boris tam odpaluje golf a ona se ukloní v podstatě, odejde jak gejša, ne?
1: Je přece neuvěřitelné.
0: Neuvěřitelné. Eur.
1: Eur. Se zavedly takové totalitní praktiky.
0: 2% B, 3,5% B, 5% B.
1: Já úplně Českou televizi nesleduju.
0: Já nechci tady vybuzovat k občanským nepokojům.
1: Vystřelili rakety do obydlených částí Libanonu. Izrael si najednou dělá cokoliv chce.
0: Paní Černochová Silejka mi napsala tak. Vláda Spojených států amerických kritizuje stát Izrael, vystupuje z OSN, že to je úplně hotovo.
1: A peš to.
0: Chtěl prostě borec jinému člověku říznout jako hlavu.
1: Pobodal 5 muslimů.
0: Pak je podle toho vypadá, že? Člověk dal 5 korun, aby si skoupil rohlík.

Krásné sobotní ráno, vážení přátelé, vážení chcemíři, výdrazí slované vlastenci. Já vás všechny moc vítám u vašich oblíbených komentovaných ranních zpráv, ale pevně věřím, přátelé, že v tuto nekřesťanskou hodinu ještě spíte, takzvaně čucháte peří. Pro ty mladší, co mě sledujete, to není prosím pěkně, že byste sniffingem si brali pervitin. To nám říkávaly naše babičky v 80. a v 90. No a vy, co musíte do práce, nebo už nedej bože zařezáváte, tak hlavně hodně pijte, jo, tady jsou zase doporučení chytrých hlav, hodně pijte, držte se ve stínu, to skutečně například ty, co dělají střechy, mohou udělat, že? A tak dále, když to znáte, bude před námi a je před námi další krásný letní den. A přátelé, já musím začít ještě pozitivně, protože my jsme ve čtvrtek trhli všechny rekordy prvního kanálu doktora Vajíčka. Ranní zprávy 42 000 zhlédnutí. Neuvěřitelné, naprosto. Káva s Vojtěchem 27 000 zhlédnutí a večerní zprávy 24 000. Tím jsme zlomili všechny rekordy za téměř 5 let vysílání. A to je vaše zásluha. A za to vám chci moc poděkovat. Děkuji vám za to, že šíříte videa. Je to potřeba a já jsem moc rád, že moje práce není zbytečná a nepřijde vniveč a že vy to oceňujete. Klaus a Okamura sklidili ovace na konferenci AfD přímo v Bundestagu. Mluvili o demonizaci a vítězství ve volbách. Demonizaci samozřejmě AfD a jejich vítězství ve volbách. AfD totiž pro vaši představu, přátelé, má nakročeno k tomu, že se nebude dát obejít. A to je přesně to, o čem já jsem tady mnohokrát i v minulosti hovořil, že tak dlouho ty Němce budou štvát, až nakonec AfD bude mít tak velké procento, nebo tak velká procenta, že to buď to složí sami, což by museli mít na 40%, protože oni mají velmi podobný systém jako my, co se týče koeficientu, a jakmile ale mají nad 30% a CDU, CSU pod 20%, SPD k 10%, Zelení plus minus to samé a tak dále, Die Linke a Wagenknecht kolem 7-6%, tak v podstatě to nepůjde složit jinak. Už to nepůjde, že se ti nejmenší spojí všichni dohromady. Ne, to už nebude vycházet. Už prostě budou muset s AfD počítat. A z největší pravděpodobností to bude tak, že se oddělí od CDU, CSU, kde jsou opravdu bouřové hlasy. Oni nechtějí přijít o moc. Oni u té moci jsou v těch zemských uspořádání například 80 let. Jak tady vždycky dávám za příklad Bavorsko, tak v Bavorsku CSU vládla sama asi 74 let. Teď už teda musí mít koaličního partnera, ale pořád tam vyhrávají volby. No jo, jenomže i v tom Bavorsku, pokud se nemýlím, je AfD na třetím místě. No to je před 10 lety něco úplně nemyslitelného, fantastického. Takže i když v Bavorsku se podařilo to obejít, tak ale jsou země, kde AfD to dá sama dohromady, mimo spolkové volby. Takže já na jejich místě bych začal hodně přemýšlet nad tím, co vypouštím do veřejného prostoru, jako třeba Friedrich Merz, a raději bych se smířil s tím, že jejich éra skončila. Zaplať pámu za to. Rumunsko udělalo první krok ke sjednocení s Moldavskem. Moskva díky tomu není v klidu. No ale jak to prošlo, přátelé, teď si řeknete, to musela být bouře. Ne, ne, právě že vůbec. Dolní komora rumunského parlamentu schválila zákon o sjednocení s Moldávií a udělala to způsobem, který sám o sobě lecos vypovídá o stavu rumunské politiky. Návrh totiž prošel bouřlivou debatou, neprošel bouřlivou debatou ani dramatickým hlasováním. Prostě se o něj hlasovalo a zapomnělo se na to. A toho paradoxně zachránilo. I to se může stát v parlamentní demokratuře. Přátelé, je vidět, že Rumuni jsou o kousek před námi ještě. U nás to vždycky takzvaně zmrví pozměňovací návrhy, to jsem tady mnohokrát vysvětloval, protože o pozměňovacím návrhu se vždycky hlasuje o tom posledním jako první. A když tam máte 200, 300, 400, 700 pozměňovacích návrhů, no tak je z toho zákona co?
No samozřejmě paskvil. Takže proto ty naše zákony vypadají, jak vypadají. Britové zadrželi ruskou ropu. Teď ji chtějí prodat ve prospěch Ukrajiny. Tomu se za normálních okolností říká krádež za bílého dne. Britové zadrželi tanker plný ruské ropy a teď přemýšlejí, co s ním. Kreml zuří a slibuje právní kroky. Příběh o stínové flotile, sankcích a 46 milionech dolarů, které by mohly putovat na Ukrajinu. Tak to jen ty zlatý hajzlíky. Rovnou kupte. Je to kratší, ne? Nebo rovnou cihličky zlata tam pošlete. Pro ty kluky šikovný. Vždyť oni chudáci tam trpějí. Šíleně trpějí. Maďaři chtějí euro. Splnění podmínek přijetí měny odhaduji na rok 2030, prohlásil nový ministerský předseda Maďar. Nemyslím si, že Maďaři chtějí euro. Dokonce jsem bytostně přesvědčen, že nechtějí euro, protože u svých sousedů Slováků vidí, kam to může dospět, když máte euro. Takže tady tomu já nevěřím. Sledovali jste včerejší sněmovnu, přátelé, já jsem natočil dvě nejkratší videa v historii. Jedno má 13 sekund, druhé má 9 sekund a dal jsem ho na sociální síť Facebook Dr. Vajíčko. Jste se tomu smáli, pochopili jste forky, ale asi jste nechápali, na co reaguji. Tak teď vám to přečtu. Samozřejmě chápu, že v létě je horko, tak někteří lidé jsou přehřátí, ale vidím, že strana zelených je tedy přehřátá značně. Kdo stojí za tímto citátem? Ano, samozřejmě Petr Macinka. Sledovali jste to zasedání poslanecké sněmovny, co tam předváděla ta pirátská poslankyně za zelené? Oni jsou tam dvě. No to bylo... Já jsem si doma vždycky jako promluv oči a přes ten pot a říkal jsem si, já špatně slyším. To nemohla říct. Jo, ona to řekla. Vláda s tím prý nic nedělá. Vůbec nechrání lidi před tou klimatickou krizí. A strašný to je. Hrozný jsme, no. Já vím. Vlna veder, síť neohrozí. Ura, hlásí energetici. Tak to já jim věřím. Klimatizace ji zatíží jen o pár procent. Jistě, jak jinak. Proto tady mám připravené agregáty, protože ty blackouty budou čím dál tím častější, přátelé. Na Mont Blancu, a teda já si teda myslím, že to je šílenost, jo. Ale pokud jsem správně viděl, tak tam naměřili 34 stupňů. Shodou okolností, plus tedy, jo. Experti potvrdili, co stálo za loňským výpadkem elektřiny. Tak, to jsme rádi, jsme se to po roce dozvěděli, co za tím blackoutem stálo, rozhodně to byla to souhraná, jo. Vůbec za to nemohly předtím ty výpadky, ani přetížená ta síť energetická, vůbec do toho teďkon ČES nedává miliardy, ne, to všechno je jenom pomluva, přátelé. Benzín a nafta nám dnes o 14 hodin zdraží. Já myslím, že by měli přestat s tím stropováním trošičku, ať se ten trh srovná, protože to bude katastrofa, přátelé, to si řekněme otevřeně. Český a ukrajinský rozhlas prodlužují spolupráci o další 3 roky. Zaměří se na krizové situace. Mě to vždycky dojme tohle. Čerstvá dohoda se si splnul bande Ukrajine, budou nějaký skrytý banderovci, přátelé, navazuje na partnerství uzavřené v březnu 2023. To máme radost. Já jsem se bál, že se budeme otrhávat už o krajiny. No nic. Kreml sítí. Dávajte si bacha, přátelé. Jak Rusko bojuje proti vstupu Ukrajiny do Evropské unie? Jo. I já za to můžu, přátelé, já se přiznávám, bez mučení, jakožto trojitý agent, placen Kremlem, se přiznávám k tomu, že i já mohu za to, že Ukrajina nestoupí do Evropské unie. Rozhodně za to nemůže Maďarsko, které s tím nesouhlasí, ani nějaké další jiné státy, můžou za to špioni a desinformátoři. Takže popravte mě. Kriminální skupiny se změnily z uzavřených na hierarchisticky, ježiš, to jsou slova tohleto, to se nedá ani vyslovit. Prostě mají hierarchii, přátelé, jo, ty gengy, tak.
na vysoce specializované servisní organizace. Na zakázku zajišťují vyprání špinavých peněz, obstarání padělaných dokumentů nebo provádění kybernetických útoků. Právě tento fenomén, nazvaný zločin jako služba, Crime as a Services, to je krásný, převládal i u případů, které loni řešila Národní centrála proti organizovanému zločinu, NCOZ. Rozhodně za tím nestojí Ukrajinci, jo, přátelé. Ne, ne. Tomu se nově říká ruskojazyčné gengy. Opakujte po mně. Ne Ukrajinci, ruskojazyčné gengy. Tak. Nejen Irán, Oman taky varuje, přátelé. Evropskou unii. Vaše lodě neproplují Hormuzem. Budete muset zaplatit. Píše Bloomberg. No samozřejmě. Já jsem koukal, kolik je z toho peněz. Ty krásno, to jsem teda čuměl. Jenom pro Irán to dělá 40 miliard dolarů. Za ten no, průjezd. To je takový dost nepatřičný slovo, že jo? Oni tam proplouvají, oni tam neprojíždí ty lodě. Premiér Andrej Babiš předpokládá, že ministerstvo zahraničí pod vedením Petra Macejnky už přihlásilo admirálního generála na summit Severoatlantické aliance v Ankaře. Vyjádřil se tak na konferenci o dopadech sociálních sítí a online prostředí na děti. No to s tím má hodně společného. Nejzazší termín pro přihlášení politiků na jednání Severoatlantické aliance bylo právě včera, přátelé. Tajemný autor Paukner tvrdí, že unikla soukromá data o jeho účtu. Zvažuje právní kroky. Hovořil jsem tady o panu Pauknerovi, vzpomínám si, když měl blog na Seznamu a Zdíša, které důvěrně říkám z BIS Slava, jo, z BIS Slava, tak ta tomu dala teďko, tomu nasadila korunu. Já osobně si myslím, že to má velkou šanci na úspěch, co se týče hromadné žaloby na Seznam, protože takovým způsobem nějaké třetí osobě pustit data v době GDPR, no, tak to chce koule. To je vidět, že jim narostl hřebínek, ten Seznam si myslí, že je úplně nesestřelitelný. Že? Experti se kloní k tomu, že by delegaci na summit NATO měl vést prezident. Jací experti? Čí experti? Kým jsou placeni ti experti? To by mě zajímalo. Jo? Tak a teď pozor, přátelé. Rusové se dostávají do českých routerů na internet přes funkci, která je u většiny zapnutá od výroby. Vypněte ji a chraňte se, pane bože, chraňte se před ruským vlivem. To je hrůza, ten ruský vliv tady. Vládní politici zpochybňují nezávislost ústavního soudu. Babiš by měl zakročit. Vládní politici a osobnosti napojené na vládu, teda po tím fakt nevím, co si mám představit, po předběžném opatření, který nařídil kabinetu, aby vyslal admirálního generála na summit Severoatlantické aliance, pronesli několik výroků, které hraničily se zjevným zpochybňováním role a existence ústavního soudu. Jak si to někdo může dovolit? Nechápu. Už zbývá, aby se výroky přetavily v činy a vládní politici přestali respektovat rozhodnutí ústavního soudu. Naštěstí se k tomu zatím Andrej Babiš neuchýlil. Tady mají starosti, co, přátelé? Oholíme veřejnoprávní média po Česku. Krajní pravice, čtěme AFD, u sousedů tleská Babišovi. Protiukrajinské násilí na benzínce. Spor o vrácení peněz se zvrtnul v hromadnou rvačku. Operační důstojník na tísňové lince 158 přijal 20. června kolem 3. hodiny ranní oznámení o sporu kvůli vrácení penězům na čerpací stanici Orlen v Pražské Argentinské ulici. Podle policie České republiky slovní rozepře přerostla ve vzájemné fyzické potyčky a vyřvávání na chudáky, jistě slušně se chovající Ukrajince. Hrůza v téhle zemi. Poslanci debatovali o vedru. Červený se šklebil na zelené. Macinka se vysmíval. Červený se šklebil na zelené. No tak jako červená se může šklebit na zelenou. Proč ne? Proč ne? Zaslepený zoufalec.
Macinka to schytal z nečekaných míst. Politik z Babišova tábora si nebral servítky. Tady mi zase bere Šlachta. Oh. Ale teď je teda tahle ta Šlachta dost, přátelé. Jo, Robert Šlachta, no. Takže ten se zase vyznamenává, to je ubožák, to je děsivý. Žádní poradci. Atmosféra strachu. A ministr na vedlejší koleji. Jak Filip Turek reálně vládne na životním prostředí? Belzebub. Z něho dělají úplnýho blblblbl. Jak radní České televize Veselý, to bude asi Xaver, vykrmil motoristy, milionový biznis, kde se za kontakt s politikem platí tisíce korun. Chechtal jsem se od začátku až do konce, musím říci, že tato svazačka jménem Julie Kaletová to dotáhne daleko. Pokud budete psát takovéhle štvavé články, tak vám pšenka pokvete. Pavel svolal jednání s ministrem kultury na úterý. Tématem bude financování České televize a Českého rozhlasu. No tak, my už tady máme ten prezidentský systém, ne? Takže on o tom vlastně rozhoduje. On taky určitě vystoupí 28. září. Nebo tam pošle zase manželku. Ne, za Mikim. Probíhá útok na náš systém. Zeman se znovu ozval kvůli ústavnímu soudu. Má pravdu bývalý pan prezident a předseda vlády a předseda poslanecké sněmovny. To není zdvořilé. Lavrov žádá vysvětlení Rubiových výroků o jednání na Aljašce. No, to zdvořilé rozhodně není. OKD skončila v zisku 7 milionů korun. Předloni to byla miliarda. Jo, bude už jenom hůř. Norové přitvrzují. Po mobilech u dětí dostala stopku i umělá inteligence. Tak tam mají rozum ještě asi. Nejvyšší soud Spojených států otevřel Trumpovi cestu k deportaci 100 000 Haiťanů a Syřanů. No, teď jo, teď chtějí budovat ty své země rozvrácené, které už jsou teď přece v pořádku. Tam není papadok, ne, na Haiti, tak mohou do toho jít. Soud vnitro porušilo práva SPD tím, že je zařadila do extremistických skupin. Definitivní rozhodnutí, super. Razie na obrovské ubytovně pro běžence. Hamburku s ní už dochází trpělivost. No to se nediví moc dosy, ale můžou sami. Macinka vystoupil ke klimatické krizi. Zelení jsou podle něj značně přehřátí. Ano, to jsou. Motoristé rezignovali na základní mezilidské chování i politickou kulturu. Dostal šťastný zpětnou vazbu. Ne, já si dokonce myslím, že to pěkně okořenili, je to legrace. Rychetský, no už jsem se bál, že tenhle ten nevystoupí, strýda. Ústavní soud se snaží, aby spor vlády a prezidenta neeskaloval. Macinka se chová jako malé dítě. Herr Rychetský, zameťte si před vlastním prahem. Jo, co jste tady předvedl v roce 2021, to my vám nikdy nezapomeneme. Náměstek Schillerové, rozumějte, doktor Mach, dává rozhovory kanálu ruské propagandy. Mein Gott! To se není ani možný. Ministrině to asi nevadí. No nevadí, nevadí. Je to ČT24, jeden z nejlepších kanálů. Doporučuji. Často mu dávám rozhovory. Tak já jako přední ruský šváb. Přátelé, já mám takové přídomky krásné. Jo? Já se vždycky těm lidem tak chytám. Víte, co mě na tom baví nejvíce? Tito lidé se mnou v životě do žádné debaty otevřené nepůjdou. A víte proč? Protože bych je sfoukl jak svíčku. Protože já k ním dolů nepůjdu na jejich úroveň a oni na mojí úroveň nemají ani známkově. Tak to je jednoduché, přátelé. Jo, takže zrovna doktora Macha znám osobně. Několikrát jsem s ním hovořil. Velmi chytrý člověk. Chtěl vyšetřovat armádní zakázky, pak skončil. Foltín znovu otevřel spor s Černochovou. Foltíne, vy byste hlavně měl přestat nosit toho trojzubce a prznit uniformu vojáka československé armády, notabene v hodnosti plukovníka, to se nestydíte. Sakra chlape, tak se k tomu postavím, ne? Tak nějak po bolševicku. Kdo je Anna Ponomarjovová? Rusko do Prahy vysílá diplomatku s vazbou na Českou republiku. Hovořil jsem tady o paní velvyslankyni už několikrát. Velmi chytrá žena, umí perfektně česky, studovala tady. A pozor, jako to je vyšší dívčí, tato paní. To není žádná teta od vedle. Blažek, Daniel a Tic zůstávají obvinění v bitcoinové kauze. Nejvyšší státní zastupitelství zamítlo jejich stížnost. A teď pozor, přátelé.
Evropská komise chce o jeden rok prodloužit ochranu Ukrajinců. Omezí ale muže zbranou povinností. Sněmovna přijala spornou koaliční změnu pravidel zaměstnávání státních úředníků. To je ten zákon, na který se čeká, slibovali před volbami. Opozice chce svolat mimořádnou schůzi výboru kvůli ředitelům Krnap a ČŽP. No to je opravdu důležitý. Zase dvakrát rychleji oteplující se hladík na nás dělá bu. Přátelé, pište do komentářů vaše názory, připomínky, podněty, postřehy, poprosím o sdílení, lajkování, zviditelňování. A co jsem ještě zapomněl? Snad všechno. Přátelé, na kávě s Vojtěchem. Na viděnou.

krásný čtvrteční večer, kanál Xaver Live pro vás má pořád Horká linka. Já vás po čase opět zdravím a těším se na vaše dotazy. Horká linka je prostor pro to, abyste se samozřejmě ptali na všechno, co vás zajímá. Přeci jen já na začátku musím krátce mluvit o tom, co je aktuální, tedy že pan prezident bude muset jet s vládou, ačkoliv je takovým nechtěným dítětem. Mně to připadá dost zvláštní, že soud nutí vládu, aby zajistila akreditaci, zajistila letenky, zajistila i další věci, které chce pan prezident, a nekladla mu žádné podmínky v jeho účasti. Nicméně to je trošku něco, jako když manžel chce si vzít nějakou ženu a ta prostě nechce si ho vzít za manžela, rodiče jí do toho nutí a přikazují jí, aby si vzala někoho, koho si vzít nechce. Tak takové manželství asi nemůže být šťastné. A ani ten summit v tomto duchu, myslím, příliš pro pana prezidenta nebude moci být šťastný, protože vládní delegace, která je složená z premiéra, ministra obrany a ministra zahraničí, je sehraná trojice a on tam pojede tak trochu jako kůl v plotě. Bude tam navíc a myslím si, že tohle to opravdu není důstojné. S tím, že to má spoustu i dalších rovin, které jsou závažné a o kterých by se dalo mluvit, ale za mě je tedy tenhle ten fakt, že rozhodl ústavní soud svým způsobem dost dětinský, protože to, co to může přinést za důsledky do budoucna, to, jakým způsobem to vytváří precedens pro rozhodování v podobných otázkách, to je samozřejmě velice závažné a o tom se určitě budeme bavit a vy se na to určitě budete ptát. Nicméně to jádro sporu, nebo to, o čem rozhodl ten ústavní soud, tak je právě skutečnost, že prezident bude vzat na summit do Ankary, takže tam tedy bude muset jet spolu s vládou, bude se tam někde toulat po Ankaře, bude se tam toulat někde v předsálí, určitě nebude vedoucím delegace, určitě nebude tím, kdo za vládu hlasuje, ale zřejmě mu to za to stojí. A slyšel jsem, a to možná bude i prima, když třeba dokážete ověřit, protože já jsem to zaslechl tak nějak neúplně, že bych to měl ozdrojované, že pan prezident si chce sebou vzít doprovod o počtu 35 lidí, což je velmi zvláštní nepoměr, když 3 lidé z vlády si sebou berou doprovod o 12 lidech, tak těch 35 lidí, kteří by měli doprovázet pana prezidenta, to je velká delegace a mě by zajímalo, co tam chtějí dělat, co tam plánuje tedy pan prezident jménem i České republiky, protože bude akreditován za Českou republiku, co tam plánuje dělat, proč tak moc toužil potom, aby tam jel, přestože tam není chtěn a přestože svými předchozími výroky se diskvalifikoval z té účasti, diskvalifikoval se z toho, aby tam jel tak jako předchozí prezidenti bez problému, ale on řekl, že nemůže hájit vládní pozici, on řekl, že má úplně jiný názor na výdaje, které má dávat státní rozpočet na obranu a tím pádem vytvořil indispozici, vytvořil problém, který mu bránil v tom, aby byl vedoucím delegace tak jako v předchozích letech. Nicméně, i když v předchozích letech byl tím vedoucím delegace, tak Česká republika ani v roce 2024, ani v roce 2025 stejně 2% nesplnila. To znamená, jeho aktuální moralizování současné vlády, že má plnit a dokonce časem i 3,5%, tak zní tak, že to nemyslí příliš vážně, protože u předchozí vlády tady tohleto nehrál tak jako silnou kartu. U té předchozí vlády on té vládě neříkal, že ji nemůže hájit, když nemá 2% HDP v rozpočtu. A víme, že přestože v tom roce 2024 z peněz, které byly určené na povodně, na poslední chvíli bylo rozhodnuto, že paní ministryně Černochová, paní ministryně obrany, utratí zálohovou platbou peníze za stíhačky, o které si ani nikdo neřekl, tak ani přes tuto zálohovou platbu
předčasnou platbu za stíhačky nebyli schopni dosáhnout 2% HDP. Takže je to evidentní, prezident kope do současné vlády, prezident je zástupcem opozice, protože opozici hájil a opozici nevyčítal, tak jako vyčítá současné vládě dnes, že v roce 24 a 25 ani v těch letech předchozích nevynakládala 2% HDP na obranu. Svými činy se prezident usvědčuje z toho, že je opravdu pupeční šňůrou spjat s tou předchozí vládou, současnou opozicí, a může si říkat, co chce, nicméně už i ten fakt, že byl přeci mezi třemi kandidáty koalice Spolu na prezidenta a že byl podporován všemi pěti stranami ve druhém kole prezidentské volby, tak už tento fakt je samozřejmě důkazem, že je zástupcem opozice. A opozice nemá jezdit na summity. Na summity má jezdit vláda. Vláda nese zodpovědnost za zahraniční politiku. Vláda musí tam formulovat svoji novou pozici. Jedná se o novou vládu. Je to první summit od doby, kdy tady je nová vláda. A právě proto se také vláda rozhodla jít tou cestou, že tam pojede v delegaci, v jaké tam jede. A koukám se na vaše dotazy, pište je samozřejmě, budu se snažit se k ním dostat. A hnedka vidím první placený dotaz. Co říkáte na reakci P. Novotného k vám? A reakci, já nevím úplně, co tím myslíte. Upřímně řečeno, já jsem viděl jedno jediné video pana Novotného o mně, o nás, kdy teda on tak nějak v duchu pravdy a lásky chtěl posadit Filipa Turka, Otto Klempíře, Petra Macinku, Jindřicha Reichla a pak tam řekl, a toho největšího šílence ze všech, předsedu Svobodných Libora Vondráčka. Těchto pět lidí on chtěl posadit do jednoho dopravního prostředku a jeho kolega ho doplnil, aby to s nima někdo narval do skály. A on se tomu chichotal a říkal, je potřeba nějakého nešťastníka sehnat, který by to pro nás všechny udělal. Je to v zájmu, a následně v té diskuzi říkal, je to v zájmu mých dětí a tak dále, tyhle ty lidi kritizovat. A to třeba i tímhletím způsobem. Takže tohle je snad jediné vyjádření. Já jsem to video si nechal poslat, protože nesleduju pana Novotného, nevím, co on dělá, vím, že teda moderuje Survivor a u nás doma už si ho pouštět nebudeme do doby, kdy ho bude moderovat právě tato osoba. Ale vím, že teda on natočil tento nějaký podcast, tam si vyprávěli, já jsem to hodil na sítě, mělo to obrovské množství reakcí. Myslím, že se to hodně šířilo, ale vůbec nevím o tom, jestli na to on ještě nějak reagoval. Tak... Jestli tady Dvarven 93 má tu reakci, tak nám to klidně pošlete, protože já opravdu nevím, jak on reagoval, já to nestíhám sledovat, já vím jenom o tomto videu. Nemůžu se k tomu teda bohužel vyjádřit. Pokračujeme dál. Kronstar 4999. Proč o výkladu ústavy má rozhodovat ústavní soud, když nám žijí ještě její autoři? Neměli by oni vysvětlovat, jak to mysleli? Tak výklad právních předpisů, to je disciplína složitá. Existuje mnoho výkladů a samozřejmě jeden z těch výkladů se snaží orientovat v nějaké důvodové zprávě, snaží se orientovat v tom, co vlastně bylo zamýšleno, jak to ti tvůrci brali, když to psali. A tady tahleta věc je jistě zajímavá, nicméně od začátku je dáno, že právě ústavní spory a i kompetenční spory řeší ústavní soud. Já si stále ještě myslím, že je možné, že ústavní soud v samotné věci rozhodne trochu jinak a teď v tom předběžném opatření se skutečně zachoval aktivisticky. V tom předběžném opatření on využil, možná zneužil
toho institutu předběžného opatření k věci, která opravdu nepřinese žádnou újmu, nepřinese žádnou škodu a je to do nebe volající. Je to šokující, jak rychle ústavní soud rozhodl, zvlášť v kontextu toho, když tady jsou nejrůznější ústavní stížnosti lidí, kterým jde o vážné věci. Jde jim o život, jde jim o vztahy, jde jim o péči, o děti a tak dále. Tak v běžných případech nikdy se nestane, že by za jeden den všichni ústavní soudci se nějak vyjádřili, 15 ústavních soudců se nějak vyjádřili k té dané věci. Možná je třeba si připomenout, že oni dokonce se nevyjádřili všichni. Paní docentka Ronovská, která mě také učila, tak ta teda byla na dovolené. Pak tam byl ještě pan Tomáš. No, je to jedno, zkrátka tři ústavní soudci byli někde pryč, nemohli se k tomu vyjádřit a z těch 12 ústavních soudců, dva ústavní soudci byli teda v rozporu s tím, co zbytek schválil, přičemž oni právě argumentovali tím, že nástroj předběžného opatření by se měl používat velmi opatrně, velmi málo, jenom v případech, kdy opravdu je to nutné, jenom v případech, kdy je tam zjevná, prokazatelná škoda. Protože v tom předběžném opatření není to tak úplně neobvyklé, že soud rozhodne nějak a potom v tom samotném rozhodnutí meritorním v té věci, takže rozhodne opačně. Zkrátka to předběžné opatření má udělat nějaký rychlý krok, který chrání životy, chrání majetky, chrání práva, chrání toho daného člověka před velikou újmou. Ale tady není nic tak zásadního, jako třeba v čase, kdy u ústavního soudu byl spor o valorizaci důchodu a tehdy také mohl ústavní soud, byť si o to předkladatelé nepožádali, ale tehdy také mohl ústavní soud požadovat předběžné opatření, aby přikázal státu platit důchody důchodcům v té první výši, v té původní, podle té původní formule a až poté, jak se rozhodne v rámci samotného řízení před ústavním soudem, jestli teda ten postup byl v souladu s ústavou nebo nebyl v souladu s ústavou, tak až poté by řekl OK, tak od teď tedy se bude platit podle toho nového zákona. Ale je tady nějaký velký zájem, mohla by vzniknout velká škoda. Ti důchodci, kteří počítali s nějakou valorizací, měli nějaký důvodný předpoklad, že jejich důchody budou stát tolik a tolik peněz a byly jim zpětně, retroaktivně změněny, byla jim změněna výše těch důchodů, tak těmto lidem zkrátka by mohla vzniknout újma, protože si dost možná plánovali nějaké další výdaje, když počítali, že se jim důchody zvednou najednou, to stát a vláda změnili, takže ústavní soud klidně mohl v předběžném opatření toto konstatovat a přikázat dál vyplácet, ale to ústavní soud neudělal. Přestože tady šlo o miliony lidí, kteří jsou v důchodu, přestože šlo o jejich život a o možnost, aby mohli fungovat tak, jak si plánovali, tak k tomu teda ústavní soud nepřistoupil. Myslím si, že tohle je fakt, který právě poukazuje na tu podivnost, na to, že během jednoho dne takto zásadní právní text sestrojit, to vypadá velmi podezřele. Přeci jenom ta žaloba byla předložena a i požadavek na předběžné opatření to bylo předloženo v úterý. A během 24 hodin ti soudci, kteří mají na stole mnoho jiných kauz, ti soudci, kteří se musí také zabývat dalšími věcmi, zkouší ve školách, jsou to často pedagogové, tak prostě během jednoho dne oni rychle honem se tím zabývali a lidem tohle to nejde do hlavy, já se jim vůbec nedivím, že vnímají nespravedlnost, že oni se domáhají práva složitým způsobem, trvá to dlouhou dobu, ale Petr Pavel,
ten dostane odpověď na své předběžné opatření za jeden jediný den. V některých případech existují limity, že na předběžné opatření musí soudy reagovat do 15 dnů. Ale je to do 15 dnů. A jsou to buď to samosoudci, anebo jsou to senáty složené ze 3 soudců. Ale tady se k tomu muselo vyjádřit 12 soudců. To smrdí, tak to je, nikdo mi to nevymluví. A samozřejmě pokud znáte třeba tuto knihu a víte, že jsou i další situace, ve kterých mají lidé pocit, že ty soudy nejsou úplně spravedlivé, že dochází k nějakým omylům, že dochází možná dokonce i k justičním zločinům, tak jak v té knize Pavla Buráně se můžete dočíst, tak když pak na druhé straně vidí tuto bleskovou reakci ústavního soudu, tak opravdu nevnímají, že by pro všechny platily stejná pravidla. Jak to bylo v tom George Orwellovi, všechna zvířata jsou si rovna, ale některá jsou si rovnější. Tak, koukám na to, píšete hodně, zdravím vás, paní Věrku také zdravím. Zdravíme do Jilemnice a teď mi to tady přeskočilo, tak jsem zvědavý, jestli se k tomu všemu... Jo, je to dobrý, jestli se k tomu všemu dostanu. Právník, to se hodí, je to tak, zdravíme i do Moravských.

A to je věc, která zarezonovala nejenom v České republice a možná, že si právě Donald Trump zjišťuje, kdo je to ten Petr Pavel, a pokud si to zjistí, tak si myslím, že pro nás to nebude příliš pozitivní, protože tu jeho citaci a ty jeho výroky na adresu Donalda Trumpa si určitě najdou lidé z okolí Donalda Trumpa. A bylo by smutné, kdyby to nějak poškodilo naše vztahy, protože si myslím, že celá nová vláda má s Donaldem Trumpem a s jeho administrativou vztahy dobré. A přestože my tady jsme v první řadě kvůli českým lidem, kvůli českým občanům, tak není určitě nic špatného na tom chtít mít se Spojenými státy, ale nakonec i se všemi dalšími velmocemi co nejlepší vztahy. Je to v zájmu České republiky, je to v zájmu českých občanů, abychom mohli být co nejvíce prosperující zemí. Co kdyby ho tam vláda nevzala? Ptá se Hana Marie. No, tak je pravda, že by to bylo velmi zvláštní, kdyby ho tam vláda nevzala. Tady tohle to bych asi vládě nedoporučoval, vzhledem k tomu, jak za covidu mnohokrát nejvyšší správní soud rozhodoval, že vláda postupovala špatně, a pak se toho neúplně drželi třeba na ministerstvu zdravotnictví, tak tohle to velmi narušovalo důvěru lidí v právní stát, ve vymahatelnost práva, a určitě bych nedoporučoval postupovat tím, že bychom doslova nejednali a jednali v rozporu. Víte, předběžné opatření většinou mluví o tom, že se někdo má něčeho zdržet, že někdo něco nemá konat, že třeba někdo nemá se k někomu přibližovat, nebo nemá si brát děti v rámci střídavé péče a tak dále. To, že v rámci předběžného opatření soud přikáže někomu konat něco, co konat nechtěl, to je neobvyklé. To, že to udělal ústavní soud, je ještě neobvyklejší. Ústavní soud velmi málo používá nástroj předběžného opatření. A to, že to udělal ve věci nikoliv ústavní stížnosti na konkrétní nález, na konkrétní teda předchozí soudní rozhodnutí, kdy jsou tam dvě strany a kdy někdo chrání svoje vlastní práva, ale že to udělal v této kauze, která je politického charakteru, jedná se o výklad kompetencí, tak to je naprosto mimořádná, unikátní věc. Jednou jedinkrát v historii v minulosti v případě Václava Havla, když byl ještě prezidentem, tak o tomto rozhodl, ale nebyl to kompetenční spor, byla to úplně jiná kauza, to znamená, je to poprvé v historii ústavního soudu, kdy v rámci kompetenčního sporu použil ústavní soud předběžné opatření. Takže já bych ho vzal sebou, myslím si, že vláda už řekla, že to stejně udělá, myslím si, že už to bylo i vykonáno na ministerstvu zahraničí, ale nejsem si jistý, že má pan prezident nárok sebou vzít těchto svých 35 kamarádů. Doufám, že ho tam stále bude někdo hlídat. No, asi ho tam bude stále někdo hlídat a budou ho hlídat i novináři, a opravdu si myslím, že to bude neúplně žádoucí, že tady bude věnována pozornost ne tomu, co přišla hájit naše vláda, ale právě tomu, jestli se tam vůbec někdo bude s panem prezidentem bavit a jak to bude probíhat, jak to bude důstojné. Myslím si, že my bychom daleko víc potřebovali koncentrovat tu naši pozornost na věcnou debatu, na to, co tam bude zaznívat, než právě na to, aby se tam hlídal pan prezident, aby tam třeba zase někomu nenabízel letadla, která podle vlády nabízet nikomu nemá. Proč by vláda neměla ignorovat předběžné opatření vydané podjatým soudem ve střetu zájmu, když profesoři práva a tvůrci ústavy tvrdí, že je to mimo kompetenci ústavního soudu? Ještě jednou dotaz Kronstáru. Samozřejmě mnoho právníků, mnoho právních názorů, říká se dva právníci, tři právní názory, takže v tomto duchu určitě se najdou profesoři a ústavní právníci, kteří vám řeknou, že to není v kompetenci ústavního soudu. Já osobně jsem přesvědčený, že tak, jak tam jsou tři otázky, tak minimálně dvě z těch otázek na

nakonec ústavní soud řekne, že opravdu nejsou v jeho gesci, protože o čem bude rozhodovat příště. Příště bude po příštím jednání vlády se bude Petr Pavel něčeho domáhat a druhý den opět rozhodne ústavní soud o tom, že má něco vláda udělat, něco, co udělat nechce. To, že prezident podle článku 63/1 odstavce 1 má hájit zemi navenek, že reprezentuje zemi navenek, tak to je fakt. Nicméně také součástí toho článku 63 je odstavec 3, ve kterém se píše, že rozhodnutí, která se týkají výkonu kompetencí podle odstavce 1 a 2, musí být kontrasignováno předsedou vlády. A předseda vlády, ten se o těchto věcech baví s vládou, která jedná ve sboru. To znamená, je naprosto normální, že pan prezident chce vykonávat něco podle odstavce 1 a 2, ale aby to mohl vykonat, tak musí podle odstavce 3 mu to odsouhlasit premiér a ten se předtím, než to udělá, poradí s vládou. Jestliže to takhle proběhlo, tak je to naprosto ústavně konformní, že zkrátka vláda jako celek se rozhodla uložit premiérovi postupovat tímto způsobem a stejně tak by mohl se prezident domáhat toho, že chce vyhlásit amnestii, že chce osvobodit vězně, ale protože to je kontrasignovaná pravomoc, protože i pro tento krok potřebuje spolusouhlas předsedy vlády, tak on prostě nemůže chtít, aby s ním předseda vlády souhlasil a aby automaticky všechno, co on si přeje, kontrasignoval. Protože pak tedy zrušme ten článek 3, teda ten odstavec 3 článku 63, že v těchto věcech on musí dostat kontrasignaci spolu souhlas předsedy vlády, ať si to dělá sám, ať teda sám všechno, co chce, si zajistí. Ale tohle to přeci ústavní soud nemůže konstatovat. Ústavní soud tady není od toho, aby rušil odstavec 3 naší ústavy. Ústavní soud má vykládat ústavu, ne ji tvořit. A podle mého názoru byla veliká chyba, že jsme přistoupili na to, že v roce 2009 ústavní soud dokonce mluvil o takzvaném materiálním jádru ústavy. To znamená, on tak na začátku měl ústavní soud, a tak je zamýšlená existence ústavního soudu, aby chránil ústavu, aby chránil vymahatelnost ústavních pravidel, ale také pravidel vyplývajících z ústavních zákonů, z jiných ústavních zákonů, než je samotná ústava. A tehdy on si vymyslel něco, takový konstrukt, materiální jádro ústavy a vlastně dokonce měnil ústavu, kdy říkal, že ještě důležitější než ústava je to, co on určil za materiální jádro ústavy a proto neuznal tehdejší rozhodnutí ústavní většiny v parlamentu, aby se konaly předčasné volby a přikázal pokračovat dál v tom volebním období. A tohleto byl krok, na který měla přijít reakce. Ústavodárce tehdy měl na to reagovat a omezit pravomoci ústavního soudu, aby toto v budoucnu dělat nemohl, aby nemohl jít nad rámec ústavy a těch kompetencí, které podle ústavy ústavní soud má. Jestliže tehdy na to nepřišla reakce, jestliže tehdy to proběhlo, tak ústavní soud si řekl, že v budoucnu si opět bude moci možná rozšiřovat své pravomoci a já mám ten dojem, že právě tímto bleskovým rozhodnutím opět ústavní soud chce posilovat svoji roli a chce být zásadnějším hráčem v otázkách politických, než co mu přísluší, protože tohle to je výsostně politická otázka. Takže otázka zněla, proč by to neměla ignorovat. Neměla by to ignorovat, ale měla by se zabývat tím, jak zajistit, aby ústavní soud do budoucna podobná rozhodnutí, které jsou velmi zpochybňovány ústavními právníky a profesory, tak aby je dělat nemohl. To, že pojede s prezidentem 30 lidí, to sdělil sám pan Babiš, tak děkuju za ověření. 30 našeptávačů a jeho tajná rada Kolář, jak tady píšou lidé, tak napište schválně do toho chatu, co si myslíte, že tam pan prezident bude dělat. Určitě to je zajímavá diskuze. Teďka, když jsem si to tady pročetl, tak se trošku usmívám. A další dotaz. Petr Pavel řekl,
že funkce jednotlivých členů, že funkce jednotlivých členů delegace a čeho se budou zúčastňovat, rozhodne on jako šéf delegace. Tohle sdělil v České televizi. Vláda tím pádem nemá jakoukoliv rozhodovací pravomoc. Je to možné? No tak pozor. Petr Pavel, a my už jsme si zvykli, neumí číst. On neumí číst, nebo nechce umět číst. On třeba ten článek 63 četl vždycky jenom tak, že si přečetl odstavec 1 a 2 a zapomněl si přečíst odstavec 3. A stejně tak neuměl číst ani článek 68, ve kterém se říká, že prezident jmenuje na návrh předsedy vlády členy vlády, tedy ministry, a že měl jmenovat Filipa Turka. To znamená, on čte, co chce, jak chce, přehlíží ty věci, a já jsem tedy nezaznamenal, že by v tom rozhodnutí soudu bylo napsáno, že je vedoucí delegace. To tedy Petr Pavel trošičku halucinoval. Porušil ústavní soud svým rozhodnutím zákon? Kde se odvolat? V těchto věcech není odvolání. Ve Švýcarsku například žádný ústavní soud není. Tam ústavu a její výkon hlídají sami občané. Ve Švýcarsku ale také není žádný prezident, takže tento typ sporu by tam nemohl vzniknout. Švýcarsko je postaveno jinak svým fungováním. Mně osobně se Švýcarsko velmi líbí. Bavil jsem se minulý týden, zrovna ve čtvrtek, s člověkem, který žije, vyrůstá od malička ve Švýcarsku, a bavili jsme se o tom, jak obrovskou výhodou je to, že mají referenda. Problém není v tom, že by se konalo referendum každý 14 dnů. Oni mají referenda maximálně jednou za 3 měsíce. Ale tam ten vliv referenda je zejména v tom, že ten vliv je preventivní. To znamená, politici si nedovolí rozhodovat nesmyslně, přijímat šílené zákony, tak jako třeba Evropská unie. Kdyby v Evropské unii existoval nástroj referenda, tak by kdejaký předpis, kdejaká směrnice, kdejaké nařízení samozřejmě nefungovalo a neplatilo, protože by lidé tento nesmysl zrušili v referendu. Nicméně ve Švýcarsku, právě protože to referendum mají, tak si politici nedovolí přijímat tak šílené předpisy. Oni dopředu ví, že by jim to lidé hodili na hlavu. Takže opravdu platí to, co se píše i u nás v článku 2, odstavec 2 naší ústavy, že moc v naší zemi pramení od lidu a že tedy výkon této moci mohou mít lidé zprostředkovaně přes ústavní zákon i ve formě referenda. Zatím ten ústavní zákon o referendu nemáme. Já jsem velký obhájce toho, abychom ho co nejdřív přijali, abychom v budoucnu měli takovou demokracii, jakou mají ve Švýcarsku, aby to u nás fungovalo. Samozřejmě ve Švýcarsku nejsou ani v NATO, takže neřeší delegaci NATO. Ve Švýcarsku je to všechno docela jinak. Jsou absolutně nezávislou zemí a umí si zajistit obranu svého území sami. Mají tam gardy, mají tam výcvik pro všechny muže a ti muži jsou připraveni chránit svoji zemi před různými nájezdníky, kteří k ním přebíhají z Francie, z Itálie, nelegální migranti a tak dále. Prostě se chlapi seberou, vezmou do ruky ty zbraně, které dostali po té, co prošli výcvikem, a hlídají lesy, hlídají státní hranice, aby jim tam pašeráci nepřiváděli nějaké nelegální migranty. Funguje to tam skvěle, a právě protože ten systém má spoustu reálných pojistek, tak se vyvíjí Švýcarsko, švýcarská ekonomika a vůbec švýcarský národ se vyvíjí velice plynule, bez toho, aniž by měli zásadní ekonomické problémy. Není tam taková korupce, nejsou tam problémy jako u nás, a ekonomicky Švýcarsko, které před 150 lety bylo zaostalé, tak ekonomicky je dneska úplně někde jinde. Ale třeba ještě za první republiky Československo mělo lepší bankovní sektor než Švýcarsko. To není tak, že oni by byli bohatí kvůli bankám. Oni jsou bohatí kvůli svému systému a ty banky jsou tam právě kvůli tomu, že tam dobře funguje systém. To je trošku jinak. Tam ta příčina a ten důsledek je dán právě tím funkčním systémem a tou důvěrou lidí
ve fungování státu a to, že hlídají ty své politiky. A dívám se na to, Libore, co budeme dělat? Pávek a ústavní soud chtějí zavést diktaturu. My hlavně nesmíme nikdy dopustit to, co se stalo v Rumunsku. Ústavní soud nikdy u nás nesmí rušit výsledky demokratických voleb. A to, že teď rozhodnul tak, jak rozhodnul, tak to je samozřejmě zvýšený prst a varování, abychom důsledně hlídali, že něco podobného si ústavní soud nedovolí. Tedy to, že teď rozhodl tak, jak rozhodl, tak fakticky je to malichernost, je to dětinská věc, že prezident touží potom jet na výlet do Ankary a touží potom se tam toulat se svými 30 pány nebo dámami v doprovodu. Ale to, co by mohlo vyvolat, kdyby se stále rozšiřovaly pravomoci ústavního soudu v podobných věcech rozhodovat, to by nakonec skutečně mohlo dojít až do toho stavu, který jsme zaznamenali v Rumunsku a tohle nikdy dopustit nesmíme. Takovou věc bychom samozřejmě respektovat neměli a nesměli, protože jedna věc jsou kompetence, ale druhá věc je skutečně vůle lidu vyjádřená v demokratických volbách a ta musí být absolutně, absolutně tím nejdůležitějším, co máme ctít. A je šílené, že minulá vláda, současná opozice, nereagovala na zrušené volby v Rumunsku, jako by snad jí tento postup připadal normální. Tak já mohu říct, že pokud příští volby ta vládní většina prohraje, tak my samozřejmě budeme respektovat výsledky voleb. A pokud je vyhrajeme, tak nesmíme dopustit, aby se nám stalo to, co v Rumunsku, že by to rumunský soud nechtěl uznat. Nicméně moc by si, že by ústavní soud to nechtěl uznat. Nicméně moc by si v tomto čase asi nepomohl, protože by zůstala v platnosti ta dosluhující vláda, která by vládla pořád v demisi, i kdyby tedy někdo nechtěl uznat výsledek budoucích voleb. Ale k toho se snad nedočkáme, my všichni si samozřejmě přejeme, aby to takto neeskalovalo, aby si to náš ústavní soud nikdy nedovolil a doufám, že se to ani nestane. Dobrý večer, někde v temném lese těch lepších lidí jsem slyšel, že jste prý ten radikál od svobodných. Podle mě patříte mezi jedny z nejslužnějších a nejinteligentnějších zástupců lidí mezi 20 a 30 let. Zdar a sílu. Martin Oswald. Martine, děkuju za milá slova. V jednom nemáte pravdu, už nejsem mezi 20 a 30, bude mi brzy 32, ale vážím si toho, jsem rád, že na vás takto působím a já asi nemám problém s tím, když mě někdo označí za radikála. Já radikálně hájím práva a svobody jednotlivce, radikálně hájím neutralitu, nezávislost České republiky, radikálně hájím zájmy České republiky a vůbec mě to neuráží, když mě někdo označí za radikála nebo antisystémového člověka. Protože antisystémový svého času byl třeba i Karel Havlíček Borovský, antisystémový proti diktátu Vídně, diktátu Rakouska-Uherska. Antisystémový nakonec byl i Karel Kryl nebo Václav Havel, když bojovali proti systému minulého režimu. A já se přiznávám, že jsem antisystémový proti systému, který se tady snaží aplikovat a už roky ho zavádí Evropská unie, která chce rozhodovat opět o nás bez nás, ale v tomto duchu, tak jako za Rakouska-Uherska prohlásil František Palacký, který letos má jubileum, tak prohlásil, byli jsme před Rakouskem, budeme i po něm, tak já jako stejně antisystémový hráč říkám, byli jsme před Bruselem, budeme i po něm a doufám, že to říkám slušně a inteligentně, tak jak jste vypopsal, přestože mě za to klidně někdo může nazvat radikálem nebo antisystémovým hráčem. Tak tady dokonce zní, že Macinka je slušňák, dnes se omluvil. Petr Pavel je kariérní bolševický důstojník Československé lidové armády, který se nikdy nemínil v životě živit prací. Po vstupu do NATO pouze vyzvracel vše, co věděl, na Varšavskou smlouvu a armádu Sovětského svazu.
Žádný jiný užitek pro Brusel a NATO neměl. Dostal za to koryto, jen plní rozkazy. Philip Clear. Tak tohleto asi ani není potřeba komentovat, protože je to pravda. A víte, co je zvláštní, když pana prezidenta někdo neustále označuje za skvělého odborníka, za úžasného vojáka. A Petr Pavel, kdyby byl tak skvělý a úžasný, tak by asi v roce 2003 nezapomněl počítač vojenské rozvědky ve svém autě, kterému někdo vykradl. Tohle to je absolutní amatérismus. Nechat si šifrovaný počítač s tajnými informacemi zavřený v autě, nechat si ho ukrást. Tohle to má jenom dvě vysvětlení. Buď to je to amatér, anebo to byla předávka. Nebo to bylo chtěné. Tak nevím, co z toho je varianta, kterou má člověk vnímat jako tu reálnou, ale rozhodně to nesvědčí nic o profesionalitě. A myslím si, že pokud někdo vynáší do nebes Petra Pavla, tak by si měl uvědomit, že ministr obrany, pan generál Zuna, má ještě daleko více školení a ještě daleko vyšší hodnosti z hlediska struktur NATO, než má Petr Pavel. Takže pokud někdo tak moc chválí prezidenta za to, jak fungoval jako voják, tak pak ale musí ještě více chválit pana generála Zunu, když už tedy to pro někoho je ta sledovaná kvalita. Ale pro mě tedy daleko zásadnější je to právě, jaký člověk je, jakou politiku reprezentuje, jaké názory si sebou nese. A i ta minulost je samozřejmě důležitá, protože to, jak se člověk choval v minulosti, to je zrcadlem toho, jak se bude chovat v budoucnosti. A chování Petra Pavla v čase, kdy tady v 27 letech byl předsedou základní organizace KSČ, kdy předbíhal všechny své zkušenější a šikovnější kolegy, aby se mohl včas a rychle dostat do rozvědčického kurzu a v rámci svého motivačního dopisu vysvětloval, jak je to úžasné, že nás obsadila armáda Varšavské armády, Varšavské smlouvy a bratři ze Sovětského svazu v roce 68 sem přijeli, tak tato slova on používal proto, aby se přednostně dostal do rozvědčického kurzu. To je úplně jiný příběh, než když na někoho zakleknula STB a přikázala mu, že bude evidován jako spolupracovník, protože něco. Tady to angažmá Petra Pavla bylo absolutně dobrovolné, absolutně chtěné a vědomé. Já teďka nechci obhajovat nikoho, kdo je evidován ve svazcích STB, ale je třeba si říct na rovinu, že opravdu do té evidence se lidé dostávali různými způsoby, někdy pod obrovským nátlakem, někdy to skutečně nebyla jejich volba a bylo to v situaci, kdy prostě mladí lidé měli slabší chvíli a profesionální estébáci, kteří používali podobné praktiky jako gestapo, když se snažili lidi k něčemu přinutit, tak prostě takového člověka nakonec vycukali a pod obrovským nátlakem on někde něco podepsal. A neznamená to, že by chtěl se účastnit a že také reálně něco dělal. A samozřejmě, že pan prezident není evidován ve svazcích STB, protože rozvědčíci byli ti, kteří STB ukolovali, ti byli nadřízeni, ti jim dávali instrukce, ty byli ještě nad nimi a samozřejmě ty svazky, které byly z těch vojenských struktur, tak ty na rozdíl od těch klasických svazků nebyly nikdy zpřístupněny veřejnosti. Takže já myslím, že třeba se jednou poštěstí a ty materiály, které byly odvezeny do Moskvy a ve kterých třeba i tato informace je, tak ty jsou
ty jsou tam připravené, že se k ním jednou člověk dostane. Pojďme dál, máme ještě 25 dotazů, já jsem za to moc rád, že se ptáte, takže už budu pomalu přeskakovat ty dotazy, které jsou neplacené, abychom tady nebyli do zítra, ale jsem za to rád, že se ptáte. Tak a teď jsem přeskočil omylem úplně všechny. Ajajaj, tak jasně, tady je palec nahoru, Alice Truncová, 20 korun, díky moc, dobrý večer. Co jiného bychom také mohli čekat od ústavního soudu, když v jeho čele stojí bývalý komunista Baxa? Tito lidé budou škodit a sloužit komukoliv. Tak co se týče pana Baxy, on byl v uvozovkách pouze kandidátem na komunistu, on nestihnul se stát straníkem. Problém u něj větší vidím v tom, že on se účastnil aktivně demonstrace Milionu chvilek, že podepisoval výzvu pro rezignaci vlády Andreje Babiše, která tady vládla v roce 2019. A přestože já jsem také kritizoval tu vládu a v čase, kdy za covidu dělala ty šílené věci, tak bych byl šťastný za rezignaci a určitě jsem si ji tehdy přál, ale nejsem ústavní soudce. Pro boha živého, ústavní soudce má přeci povinnost se zdržovat podobných aktivistických a politických projevů. Dokonce i soudce běžného soudu má velice přísně zakázáno vystupovat politicky. Soudci běžných soudů nesmí mít vedle činnosti soudce žádnou další činnost, která by mohla narušovat jejich objektivitu, jejich nestrannost. Nesmí ani snižovat důvěru v tu a vůbec nějakou úctu k té své roli soudce. To znamená, soudci třeba mají zakázáno dělat nějakou reklamu, nějakou marketingovou a jinou aktivitu, mohou publikovat, mohou propagovat svoje publikace, mohou třeba působit v rámci akademické sféry, ale nesmí nějak podnikat, nesmí prostě mít nic, v čem by mohli jít do střetu zájmu, nesmí nic takového dělat. A jsou tady rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva, například velice známé jsou rozhodnutí Pirzak versus Belgie, kde je konstatováno, že nestačí jenom formální nezávislost soudce, ale soudce musí i působit tak, že je spravedlivý, musí na první pohled být patrné, že nejenom, že splňuje ty formální náležitosti, ale že skutečně sám je nezávislý ve střetu zájmu, není ve střetu zájmu. A v tomto duchu pan Baxa nesplňuje tato kritéria. Navíc on je ústavním soudcem, takže na něj by ta kritéria měla být ještě vyšší. A ještě k tomu je předsedou ústavního soudu. A takovýto člověk by měl mít úplně jinou historii. Je obrovská chyba, že se stal ústavním soudcem. Je velká chyba, že je dokonce předsedou ústavního soudu. A tyto jeho skutky, tato jeho historie samozřejmě je příčinou toho, proč lidé nemají důvěru v rozhodování ústavního soudu, proč tam vidí podjatost a jinak tomu nebude. Může dělat, co chce, může dneska tvrdit, jak je nezávislý a může skutečně i nezávislý být. Do hlavy mu nevidíme. Ale ta minulost, to, že chodil na demonstrace Milionu chvilek, to, že jeho manželka si tam dělala plakáty a že tam aktivně toto podporovali a že se o tom rozhovořil v Reflexu, v rozhovoru Prostor X vyprávil, jak to byla hezká demonstrace, jak podepsal tu výzvu za rezignaci. No tak tohle to jsou prostě věci, které ho absolutně diskvalifikují a soudcem ústavního soudu se nikdy stát neměl. Když ho tam musí vzít, mohli by ho tam i nechat, ne? Ptá se Petr Koláček. No tak to je zajímavá otázka. Děkuju za tip. Je pravda, že ústavní soud nepřikázal, že ho musí vzít zpátky, tak třeba by poslal žádost o nějaké předběžné opatření zase, že ho musí vzít zpátky. Právní konstrukce dává ústavnímu soudu absolutní neomezenou moc, protože soudci jsou ti, kteří mají v každém sporu ve státě poslední slovo a nikdo je za jejich rozhodování nemůže volat k odpovědnosti. Ano, tohle je problém, když mají lidé pocit, že
demokracii oklešťuje soudcokracie. Právě to, co se stalo v Rumunsku, byla soudcokracie. Tam dokonce rozhodli soudci o tom, že ten, kdo vyhrál první kolo prezidentských voleb, tak ho nevyhrál a dáme si ty prezidentské volby znovu. A pak toho daného člověka dokonce vyloučili, zakázali mu kandidovat, podobně jako to zakázali třeba Marine Le Pen a tak dále. Tohleto je fáze demokracie, která je velmi smutná a ke které doufám, že my nesměřujeme. Nicméně tak, aby lidé neměli problém a obavy s rozhodováním soudců, tak ještě jednou tady připomínám tu knihu. My jsme měli krásný seminář ve sněmovně, organizoval to také spolek Šalamou na spolek Nevina a bavili jsme se o těch rozhodnutích a o tom, že u nás třeba velmi málo probíhají takzvané obnovy řízení, kdy ti lidé, kteří jsou odsouzeni k trestu vězení, tak mají velmi malou šanci, když se objeví nové důkazy, aby byl jejich proces opakován, aby byla obnova řízení. A je to neobvykle. Byli tam i zahraniční hosté, byl tam spolek Innocence, reprezentovaný několika odborníky a právě se podivovali, jak v České republice je malé procento a malá šance na obnovu řízení. Takže já si myslím, že v tomto duchu je obecně potřeba se bavit o té soustavě soudu a o fungování české justice, tak aby nikdo neměl z toho takovýto dojem, aby právě, tak jako píše Tomáš Koudela, měl pocit, že tím úplně absolutním a neomezeným vládcem mohou být soudy. My máme v programovém prohlášení vlády, že je potřeba tu zodpovědnost soudců i třeba za zdržování a za nějaké nekonání nebo za jiné potíže, které při rozhodovací praxi mohou způsobit. Takže je potřeba více vymáhat i soudce k zodpovědnosti, že neomezená moc, tedy pardon, nezávislost neznamená nezodpovědnost a neomezenou moc. Nezávislost neznamená, že si soudci mohou dělat, co chtějí. A od toho jsou tady různé kárné spory a od toho jsou třeba i školení, justiční akademie a další povinnosti. A myslím si, že soudci se do této pozice dostali sami tím, jak rozhodovali třeba ohledně otázky svých vlastních platů, kdy v podstatě řekli, že oni jsou absolutně odtrženi od společnosti, že nikdo na jejich platy sahat nesmí, tak do většiny společnosti to určitě nevrhlo dobré světlo. No a přitom je pravda, že tak jako lidé v některých situacích potřebují soudy, tak soudci potřebují přeci zedníky, instalatéry a další, kteří jim zajistí to bydlení a kteří se o ně starají, pekaře, zdravotníky. Takže oni přeci nemohou chtít být odtrženi od reality. A myslím si, že si hodně uškodili tímto rozhodnutím. No a co jako bude vláda dělat s těmi soudci z knih Zločiny beze zbraní a dalšími jimi podobnými? Budou svlékat taláry nebo dál škodit? Tak já už jsem o tom mluvil. My určitě nemůžeme prstem ukazovat a svlékat někomu taláry, ale musíme nastavit taková pravidla, aby nestrannost a nezávislost neznamenala nezodpovědnost, neznamenala zvůli, neznamenala to, že si soudci mohou dělat, co chtějí. Měli bychom z volebního zákona vyjmout korespondenční volbu a poté volební zákon povýšit na úroveň ústavního zákona, aby k jeho změně nestačila prostá většina. Jinak teoreticky hrozí riziko uzurpace moci. Souhlasíte? DMIT10 ptá se, děkuji za tento dotaz. Tak DMIT10 musím odpovědět, bohužel o změně zákona a zrušení korespondenční volby nemůže rozhodnout aktuální většina ve sněmovně, protože na změnu volebních zákonů vždycky je potřeba i souhlasu Senátu a právě Senát v tomto složení není připraven zrušit korespondenční volbu. Senát v tomto složení je ve stejném složení, kdy tu korespondenční volbu podpořil. Mám pocit, že od té doby ještě neproběhly žádné volby. A z tohoto důvodu je potřeba počkat na lepší složení Senátu. Je potřeba se účastnit senátních voleb, je třeba v nich uspět.
A myslím si, že v těchto senátních volbách je veliká šance získat nějaké nové, rozumnější senátory. A je potřeba dělat osvětu a mluvit o tom, jak ti senátoři, kteří dneska vládnou, rozhodovali třeba i v otázce korespondenční volby, a takové senátory, kteří podpořili korespondenční volbu, tak bychom měli vyměnit a dát tam jiné senátory, kteří budou hájit zásady naší ústavy, včetně zásady tajnosti volebního práva. A my všichni tady víme určitě, že kdo volí korespondenčně, tomu není zajištěna tajnost volebního práva, ten může být donucen pod nátlakem někoho jiného, za přítomnosti někoho jiného, vložit do té obálky korespondenční volbou někoho, koho nechce, což si v jiných případech těžko může takový člověk pohlídat, protože lidé by měli chodit za plentu a měli by mít šanci se rozhodovat za plentou sami. Hana Marie Stejná, jak může být Baxa předsedou ústavního soudu? Chodil na demonstrace proti Babišovi, co s tím budete dělat? Macinka má pravdu, jde o ústavní puč, Ankarou to nekončí. Tak je potřeba, aby to právě tímto skončilo, a protože nechceme, aby to pokračovalo dál, tak je potřeba o tom nahlas mluvit. A já bych určitě nepranýřoval Petra Macinku za to, co řekl. Zaznamenal jsem různou kritiku na to, jak se vyjadřoval. Slyšel jsem kritiku i směrem k Filipu Turkovi, když řekl, že ústavní soud právě dokázal, proč nemá existovat. Nicméně, jak už jsem řekl, ve Švýcarsku žádný ústavní soud neexistuje. Je tam federální nejvyšší soud, ale ten má úplně jinou roli než ústavní soud u nás v České republice. Takže myslím si, že dneska o ústavní puč nejde, ale pokud by to mělo pokračovat, tak by to tím ústavním pučem mohlo skončit. A proto je dobře, že i tato slova zazněla, že se o tom bavíme a že o tom mluví i ti nejvyšší političtí představitelé, že o tom musíme včas a nahlas mluvit, tak aby se toto nestalo. Ústavní soud, otazník, spíše Baxa Sous, tečka, taky bývalý kariérní komanč. O našich životech a budoucnosti rozhodují bývalí rudokošci. Nezapomeňte to 17. listopadu oslavit. Je mi z toho zlé, píše Filip Klír. No, je to skutečně pokrytecí. Bojovníci proti komunistům oslavují bývalé komunisty. Takhle to reálně je. Já bych ještě pochopil, kdyby někdo v té prezidentské volbě před 3 lety prostě řekl, helejte se, po tom, co dělala Babišova vláda, já ho volit nemůžu, tak jdu volit toho Petra Pavla. A nějak na to hrdý nejsem, protože o sobě říkám, že jsem antikomunista, ale ve druhém kole jsem si prostě jednoho z nich musel vybrat. Tohleto je něco, co úplně respektuji, a takových lidí bylo hodně v mém okolí, protože prostě tu covidovou situaci nesli těžce a tu covidovou totalitu nechtěli překousnout. Tohle to jsem opravdu uměl pochopit. Co ale neumím pochopit, když lidé jako Bára Štěpánová, pan Matásek a další, kteří vykřikují něco proti komunistům, tak pak se lásky plně objímají s Petrem Pavlem. Když právě třeba ten Ondřej Novotný, který na jedné straně mluví o Otovi Klempířovi jako estébákovi a kritizuje ho za minulost z minulého režimu, tak potom jásá, že se na jeho oktagon chce podívat Petr Pavel a rozdává mu lístky zadarmo. Tohle to je absurdní, je to trapné a je to prostě ubohé pokrytectví, takže je mi z toho smutno, musíme o tom stále mluvit a musíme o tom mluvit racionálně, bez emocí, dávat ty věci na stůl, měřit všem stejným metrem a ukazovat právě na to pokrytectví. V tomto duchu řeknu, že pan Kocáb, který obecně má docela jiné názory než já, tak mi byl ale sympatický, protože pan Kocáb řekl, já prostě nemůžu jít volit, nemůžu volit komunistu, takže nedělal z Petra Pavla žádného Havla, nedělal z Petra Pavla žádného Kryla, ale zkrátka jednoduše zůstal tím antikomunistou a za mě si udržel rovnou páteř, přestože má úplně jiné názory, než jaké mám já. Tohle to respektuju. Helena Kůrová, neměla by se věnovat větší pozornost tomu, že pan Kolář nemá bezpečnostní prověrku? No,
Tak je třeba to popularizovat, tak to říkejme častěji. Říkejme to častěji, to je věc, která často může být u různých lidí demonizována. To, že někdo neprojde bezpečnostní prověrkou, tak často mediálně je kritizováno, ale u pana Koláře to tak nějak jako moc média nezajímá, takže opět je to dvojí metr, je to pokrytectví, tak to říkejme více nahlas. Petr Kolář nemá bezpečnostní prověrku, Petr Kolář nemá bezpečnostní prověrku, Petr Kolář nemá bezpečnostní prověrku a je opět velmi, velmi trapné, když je zaznamenáno na videu, že Petr Pavel říká, že jediný Kolář, který bude na Pražském hradě v případě jeho zvolení, je protokolář. Tohle to jsou slova Petra Pavla v diskuzi Deník.cz. A vidíme opět, jaký je to lhář, jaký je to pokrytec, jak mění svoje názory, jak mění svoje sliby a je třeba to připomínat. Bylo by pěkné, kdyby pan Macinka napsal Pávkovi takový projev, aby se u jeho čtení tvářil, jako by dostal dvě SMS. Píše Zdenek Vávra. Zdenku, díky, já si myslím, že by bylo lepší, kdyby Petr Pavel nic nečetl, ani jak se neprojevoval na summitu. Tak jak už jsem řekl, ústavní soud nepřikázal, že tam má mít Petr Pavel projev. Ústavní soud nepřikázal, že je Petr Pavel vedoucí delegace. Ústavní soud pouze řekl, že ho má vláda akreditovat. V pondělí dá ústavní soud předběžné opatření o tom, že delegaci vede Pávek. Kronstar. Tak já doufám, že to je myšleno jako žert a že se to nestane. Bylo by to opět něco, po čem by bylo na místě mluvit o ústavním puči, protože tady by bylo to stupňování. Tady by bylo to, že s jídlem roste chuť a že ústavní soud, který si rozšířil paletu toho, o čem rozhoduje, rozšířil si paletu předběžných opatření, které použil, protože v historii ji moc nepoužíval, tak, že by se rozhodl rozhodovat ještě o něčem navíc. Aim Josef ptá se, zdraví, myslím toho názoru, že by měla vláda poslat prezidenta samotného za rozpočet hradu, ať si ten rok 2025 v NATO po Fialovi obhájí a celý národ by konečně viděl, co tam vlastně s tou delegací 35 lidí zařídí, a za kolik? No tak zajímavý námět, díky také Aimu Josefovi za velice pěkný dar 200 korun. K tomuto Karmin Koza, Libore, skvělý, jako vždy děkuji. Karmine, já děkuji za slova úcty a za takovou pochvalu. 200 korun děkujeme také za váš příspěvek. Sir Loon. Je Pepa klasický zaměstnanec, pokud ano, je možné mu podle zákoníku práce změnit jeho zařazení a pozici, kterou vykonává z bezpečnostních důvodů, například jako ochranka aut v Ankaře, by mu to hrozně slušelo. Ne, tohle to by nešlo. Petr Pavel má funkci, kterou získal demokraticky, má demokratický mandát a tohle to stejně tak v případě poslanců nebo třeba členů vlády není klasický pracovně právní vztah podle zákoníku práce. Proto třeba, když se teď diskutovalo o tom zákazu alkoholu v poslanecké sněmovně, zákazu drog v poslanecké sněmovně, já bych proti tomu určitě nic neměl. Problém je v tom, že je to absolutně nevymahatelné, protože nikdo nemůže poslanci, který je zvolený podle ústavy, bránit ve výkonu mandátu. Nikdo mu nemůže zakázat, aby hlasoval. Takže tady tenhle ten návrh je absolutní populismus ze strany STANu. Oni nenabízí žádné řešení, oni to dávají tak, aby na sebe upozornili a hlavně oni chtějí démonizovat alkohol, aby ho mohli více zdanit. STAN má ve svém programu zdanění alkoholu, zdanění cukru, zdanění sladkých nápojů. STAN nás chce vychovávat. STAN chce vybírat peníze od lidí, aby je mohl více přerozdělovat na nejrůznější nesmysly, neziskovky a zelené šílenosti. A proto samozřejmě tady teď vedou
svatou válku proti alkoholu v poslanecké sněmovně, aby ho ještě více démonizovali a odůvodnili si pak zavádění nových daní tak, aby vychovávali nejenom poslance, ale občany. Ale jak říkám, problém je samozřejmě v tom, že stejně jako prezident má svůj mandát na základě demokratických voleb a na základě ústavy mu nikdo nemůže bránit ve výkonu jeho mandátu, tak stejně tak nemůže nikdo bránit ve výkonu mandátu poslance. To znamená, když se někdo bavil a říkal, žádný zaměstnanec v práci nemůže pít alkohol, samozřejmě to je pravda, žádný zaměstnanec v práci nemůže pít alkohol a když pije, tak je vykázán z pracoviště. Ale v případě poslanců, i kdyby je někdo testoval, a ten pan Papajanovský nenávrhuje, že mají být poslanci testováni, on neříká, že někdo má podstupovat testy. A on často mluví o alkoholu, ale já bych se, myslím, hodně divil a byl bych překvapen, kolik lidí by třeba neprošlo testem na drogy, nejenom na alkohol. Tohle je potřeba si říct. Nicméně nikdo nemůže donutit poslance, aby v případě, že mu špatně vyjde test a aby vůbec na ten test přistoupil, tak opustil jednací sál a opustil budovu a nemohl hlasovat právě proto, že on má mandát od lidí a lidé mají právo, aby tento mandát za ně vykonával. L4 Zarus, nebo I4 Zarus, asi I4. Libore, je nějaká, jaká je šance, že budete vést SPD? Tak tohle je teda zvláštní otázka. Já jsem ve Svobodných, vidíte to, že tu mám i odznáček Svobodných, za měsíc a kousíček to bude už 14 let, co jsem členem Svobodných a vedení SPD je záležitost samozřejmě hnutí SPD, takže já si vůbec netroufám radit SPD, netroufám si do tohohle toho nějak vstupovat. To, že teď se SPD spolupracujeme a že dost možná v budoucnu i v těch volbách 2029 bude správné spolupracovat a já za sebe říkám, že mně by se úplně nejvíc líbila spolupráce na jedné straně jak se SPD, tak s motoristy, protože Svobodní se nachází někde uprostřed mezi těmito dvěma stranami, ale to je daleká budoucnost, o tom se budeme bavit, až to bude aktuálnější. Teď v tuto chvíli je samozřejmě plně v kompetenci SPD, aby si rozhodovala o svém vedení a já nevím, jestli můžu věřit těm novinovým titulkům. Novináři říkají různé věci, aby trošku provokovali, aby třeba vyvolali nějakou reakci, takže jsem četl některé ty články, kde se právě zmiňují o tom, a myslím si, že oni úplně neví, která by je a neví, jaká je realita, jaká je ta diskuze v SPD. Ale uvidíme, přeci jenom ta strana funguje už docela dlouho, od roku 2015, takže oni určitě také přemýšlí, co a jak by měli dělat v budoucnu. Už to bude 14 let v tom roce 2029, kdy očekáváme příští volby, takže tohleto je věc na někoho, tohleto je otázka na někoho jiného. Ale díky za dotaz, díky taky za příspěvek. Dobrý večer, Libore. Není to bezpečnostní riziko, aby byli dva nejvyšší představitelé republiky v jednom letadle a na jednom místě ve stejný čas? Děkuji. No, tak Tonik Sir, no, možná, že máte pravdu, určitě by to nebylo vhodné, aby úplně celou dobu v jednom letadle byli spolu. Nicméně, u nás máme nějakou zastupitelnost, máme nějaké procedury a nikdo se nechce vůbec bavit o nějakých černých scénářích. Velice dobře toto mají propracované Američani. Američani mají snad nějakých až 30 pozic, kdo jak koho zastupuje. To znamená, u nich v podstatě není šance, že by byly předčasné prezidentské volby. V historii, když třeba zemřel prezident Kennedy, tak měl svého nástupce, viceprezidenta, a stejně tak je tomu i dnes a po viceprezidentovi nastupuje, mám pocit, nastupuje předseda sněmovny ve Spojených státech, takže tam opravdu to mají pojištěné. U nás to je jinak. U nás samozřejmě, kdyby se cokoliv stalo panu prezidentovi, tak by byly předčasné volby prezidentské. V případě premiéra by tomu tak nebylo. Ale říkám, tohle je diskuze, o které se mi ani nechce diskutovat, ať nic nepřivoláváme, tohleto. Ale chápu,
Bezpečnostní riziko je samozřejmě o bezpečnosti potřeba mluvit, i když to není veselá diskuze. Philip Clear, jsme na tom ekonomicky tak dobře, aby prezident mohl doposud takhle courat po světě? To chce stihnout navštívit všechny země světa? Inuité a tučňáci asi na něj moc zvědaví nejsou. Tak Filipe, jsem rád, že vám zůstává smysl pro humor i v tomto čase. Je momentálně 195 suverénních zemí, tak to chápu, proč chce škodit ještě ve druhém funkčním období. Tak ještě jednou připomínka Filipa Cleara, říkám, je dobré, že i ve 21.35 jste pokládal tento dotaz, takže vám to takhle pálilo, co se týče vtipnosti. A já si myslím, že je na čase bavit se o tom, vzhledem k tomu, jak se prezident chová arrogantně, je na čase se bavit o tom, jestli opravdu jeho bezbřehé cestování po světě je tím, co si můžeme dovolit, a jestli je v zájmu České republiky, aby jezdil, a tak jsem to slyšel od mnoha lidí, kteří jsou emigranti v zahraničí, takže v rámci právě svých výjezdů se snaží je tam oblbovat a apelovat na ně, aby v korespondenční volbě podporovali někoho, kdo je jeho favoritem, tak nevím, jestli tohleto je potřeba, aby mu platil státní rozpočet. Nakonec i prezidentská volba je něco, v čem můžou lidé volit korespondenčně, a on moc dobře ví, že se mu to vyplatí se s našimi expaty setkávat. Tomas Tichý, jsme teprve na začátku pomsty pro evropské opozice, která bohužel vyhraje všechny spory a následně pak volby a zničí Českou republiku, která skončí jako provincie v říši a nikdo tomu nezabrání. Tomáši, máte krásnou profilovou fotku. Máte na ní českou vlajku a já vám teď a tady říkám, že to, co vy popisujete, je temný scénář, který je pro mě motivací rozhodně pracovat ze všech sil a nedopustit, aby se tohleto stalo. Takže když to nepodceníme a když skutečně všichni půjdou k volbám, když to nebude tak, že třeba, já nevím, četl jsem pár názorů lidí, kteří volili současnou vládu a řekli, já už volit nepůjdu, protože soudy si tady dělají, co chtějí. Naopak, právě proto, že tímto způsobem rozhodl ústavní soud a že tady existují různé pochybnosti, tak právě proto je o to více potřeba jít k těm volbám a dát co nejsilnější mandát budoucí vládě, budoucí poslanecké sněmovně a snad i budoucímu lepšímu prezidentovi, aby 8. března 2028 už tento rozvědčík na Pražském hradě nebyl. DMIT10. Přemýšlel jste někdy o tom, nakolik je státní dluh slučitelný s demokracií? Politik může zadlužit budoucí generace ve prospěch té současné, aniž by od budoucí generace získal mandát. Máte pravdu a tohle je obecný problém. Samozřejmě politik může poškodit budoucí generace i jinými věcmi než jenom dluhem. Třeba, že jim zakáže jezdit autem na benzín a naftu. To znamená, budoucí generace už nebudou mít dost peněz na to, aby si pořídili vlastní auto, když v roce 2050 nemá být na území České republiky podle plánu Evropské unie ani jedno auto, které bude jezdit na benzín a naftu. Stejně tak zákaz aut na benzín a naftu od roku 2035 je něco, co přeci zasahuje tu budoucí generaci a Ursula von der Leyenová se pravděpodobně v roce 2050 nebude moci dočkat, nebo po roce 2050 v nějakém čase, v nějakém věku, už nebude moci dočkat důsledků svých rozhodnutí. Takže tohle je samozřejmě problém. Přemýšlel jsem nad tím, když jsme se bavili o platech politiků, o tom, že je aktuální návrh je zmrazit, že by se mohl plat politiků také třeba vázat právě na to, že když se vytvoří dluh, schodek, tak o to nižší bude ten plat politiků. Pár lidí mi to vyvracelo, ale myslím si, že je to otázka k diskuzi. Myslím si, že nějaká zodpovědnost politiků za výsledky, která se reálně promítne třeba ve výši jejich platu, by byla zajímavá. Proč se o tom nebavit? Mně se také nelíbí to, že se vytváří ty dluhy a tohleto by mohl být třeba motiv k
který by to reálně tomu zabránil. Ale to bychom se museli bavit i o dalších věcech, o dalších parametrech, třeba výkon ekonomiky nebo něco jiného, co ten politik může reálně ovlivnit, aby to mělo nějaký vliv, aby ho to motivovalo tu práci dělat lépe. Švýcarsko náš vzor? Bravo! Ale mám obavy, že to Brusel a pátá kolona u nás nedopustí, píše Filip Klír. Filipe, a díky za to, že upozorňujete na to, že by to Brusel nedopustil. Samozřejmě, proto Švýcaři nikdy do Evropské unie nevstoupili. Ve Švýcarsku probíhala řada referend, kdy Švýcaři byli přesvědčováni, aby vstoupili do Evropské unie, no a oni tam nevstoupili, protože by přišli o svoji přímou demokracii. Brusel by jim nedovolil dál fungovat tak, jak jsou zvyklí fungovat, proto si taky nikdy vstup do Evropské unie nevybrali a naopak fungují v rámci organizace EFTA, Evropského sdružení volného obchodu, ve kterém je Norsko, Island, Lichtensteinsko a speciální neutrální status v organizaci EFTA má také Švýcarsko. To znamená, tyto čtyři státy, které nejsou v Rusku, takže když chceme odcházet z Evropské unie, nechceme jít do Ruska, chceme jít do organizace EFTA, aby pro nás neplatila drtivá většina eurosměrnic a euronařízení, aby se tady nedávaly eurodotace, které ničí lidem život, abychom tady nefinancovali euroúředníky, kteří vymyslejí jeden euro nesmysl za druhým, protože EFTA má 90 zaměstnanců, zatímco Evropská unie má 80 tisíc zaměstnanců a tito lidé jsou živeni za to, že vymýšlí nesmysly a komplikují život těm, kteří vytváří hodnoty. Proto chceme vstoupit do EFTA mimochodem po vzoru Seznam zpráv, protože Seznam zprávy si změnili sídlo. Seznam zprávy odešli z daňového ráje z Kypru do Švýcarska, kde jsou sice daně o něco větší, ale neplatí na ně legislativa EMFA, European Media Freedom Act, legislativa, která omezuje svobodu slova, mediální svobodu a která právě dopadá na všechna média. Nakonec v případě České republiky by dost možná mohla dopadnout i na XTV, Xaver Live a tak dále. Proto teď řešíme, jak to nařízení EMFA okleštit, jak ho vykastrovat v rámci našeho zákona a až budeme přijímat prováděcí zákon k Media Freedom Act, tak je potřeba zajistit svobodu médií, včetně médií, jako je třeba Xaver Live, XTV. A to, že provedli exit z Evropské unie Seznam zprávy, to je ten nejlepší argument, proč bychom to měli udělat i my, jako Česká republika. Oni tím přiznali, že zkrátka je výhodnější být v EFTA než v Evropské unii. A bylo by to výhodnější nejenom pro Seznam zprávy, pro řadu dalších podnikatelů, ale i pro Českou republiku jako celek. To říkáme už těch 18 let, kdy jako strana bojujeme proti Evropské unii, která přijala Lisabonskou smlouvu, kterou jsme tady přijali i my. A od doby Lisabonské smlouvy už je jasné, že Evropská unie nám více škodí, než pomáhá. Spoustu řečí pro nic. Jak jako nesmíme dovolit, co bylo v Rumunsku? Co s tím jako uděláte, když se nepostavíte ani proti tomuto rozhodnutí ústavního soudu? No tak to, že nebude platit výsledek voleb, to, že by skutečně ti zvolení poslanci podle výsledků voleb třeba nenastoupili do práce, tak to by bylo to, čím bychom potvrdili rozhodnutí ústavního soudu. Ale já říkám na rovinu, pokud v příštích volbách by toto, co proběhlo v Rumunsku, proběhlo u nás, tak my musíme ten mandát vykonávat, jako by ústavní soud o ničem nerozhodl a tímto se tomu postavit. Nicméně to, o čem rozhodl dneska, tak to je něco docela jiného a tady považuji za rozumné, že naopak vláda k tomu přistoupila a přijala to. Byť se mi to vůbec nelíbí a byť si myslím, že tam by měl zůstat pan prezident jako kůl v plotě, přesně tak, jak o tom mluvil jeho bývalý stranický kolega Miloš Jakeš. Jan Milfight 1917. Článek 24 ústavy nebyl již naplněn. Co udělají příště? Proč máme volby? Stačí přeci 13+1 a přítel po boku. Tak, děkuji za dotaz. Já mám pocit, že narážíte spíš na článek 23 ústavy, ale rychle to ověřím.
Ne, vypíšete článek 24. Poslanec nebo senátor se může vzdát svého mandátu. Tak myslím, že to je článek 23, nicméně to není ústavy, ale listiny, právo na odpor. Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod založený listinou. Přesně tak. A to je trefná odpověď na předchozí dotaz. Pokud by

Českou republiku, ne prezidenta, který je zvyklý sloužit cizí moci a v tuto chvíli, po té, co už poměrně dost sloužil Sovětskému svazu, potom NATO, tak v tuto chvíli slouží hlavně Evropské unii, ze které chce udělat superstát, Spojené státy evropské, které chce předat i naší monetární politiku, protože si přeje zavedení eura a tak dále a tak dále. Pán prezident, když na to vezmeme úplně přísné měřítko, tak dost možná by se dalo říct, že naplňuje paragraf 318a trestního zákoníku, tedy napomáhání cizí moci. Ten notebook Petra Pavla je už v muzeu úspěchu GRU pod názvem Čuk a Gek na výletě v České republice. Blíží se nám půl desátá, půl jedenáctá, takže já se pokusím být rychlejší při těch odpovědích. Díky moc tady od Filipa Klíra za poukázku na Čuka a Geka. Je vidět, že stále humor vás neopouštěl. Olga Švehlová, 49 korun. Moc děkujeme za příspěvek. Už více, co jsou zač a latra, tak asi to bylo myšleno, už víte, co jsou zač a latra, tak děkuji Elája F7 2TV. Upřímně řečeno, pořád to nevím, nějaký pán mi zavolal, že nějaká alatra byla u nás, nebo nějaký člověk, kdo měl logo alatra a zastupuje alatra, byl na konferenci, na semináři o CO2 ve sněmovně a že je to nějaká sekta a že je to škodlivé. Tohle to mě řekl. Já jsem od té doby určitě neměl často nějak prostudovat, ale pokud se s tím někdy příště setkám, tak si na to ten názor budu muset udělat. Teď v tuto chvíli mě to asi příliš nezajímá, protože s nikým z Alatry se nebavím a nemám důvod tomu věnovat čas a zabývat se tím. Jarka Mak, není možné soudit minulost dnešním pohledem. To máte pravdu, Jarko, proto třeba právě nemůžeme soudit odsun Němců z Československa dnešním pohledem, ale můžeme dělat všechno pro to, abychom dnes neaplikovali princip kolektivní viny a je třeba si sáhnout do svědomí. A já mám pocit, že bývalá vláda má černé svědomí. Že bývalá vláda tady aplikovala princip kolektivní viny vůči občanům Ruské federace, že tady vytvářela dvojí pravidla pro cizince a pro cizince z Ruska, a tak se stavěli na stranu sudeťáků, sudeckých Němců, odsunutých Němců v rámci té diskuze, tleskali konání sudeckého landsmanšaftu u nás v České republice, právě protože oni tu kolektivní vinu uplatňovali i dnes. Takže přesně tak, jak říkala paní Jarka Mak, minulost soudit dnešním pohledem nemůžeme, dnešním pohledem je kolektivní vina svinstvo, a my jsme nezažili ty hrůzy, které tady Němci páchali za druhé světové války, takže těžko to soudit. Můžeme, berme to jako fakt, odsun proběhl, stejně jako proběhlo v minulosti spoustu jiných věcí, které nemá smysl se k ním vracet a nebo je dokonce chtít revidovat. Přesně tohleto chtějí v rámci sudeckého landsmanšaftu a my to nesmíme dopustit. Ale dejme si pozor, aby nějaká budoucí generace i o nás nemluvila jako o těch, kteří aplikují kolektivní vinu. Ústavní soudce má oslovat prostřednictvím advokáta. Prezident to podal přímo, kde je rovnost před zákonem. Tak vidíte to, tohle to já nechci komentovat, protože nevím úplně tu fakticitu, ale díky za dotaz firma ProFlazer 2045. Lucie Schoenfeld. Mělo by se mluvit o lobbystech v Pávkově delegaci u večeře miliardové zakázky, kde jinde si to taky přihřát, než za zavřenými dveřmi na takové akci. Ano, Lucie, nebo Lucius Schoenfeld. Lucie, tohleto je pravděpodobně ten klíčový důvod, proč se o to Petr Pavel tak moc pral. Co jiného by bylo jeho motivací? Když tvrdí, že by říkal v podstatě to stejné, co vláda, když tvrdí, že by nevystupoval v rozporu s mandátem vlády, tak proč tak moc trval a toužil potom být tam přítomen? Právě proto, že buď to tam chtěl říkat něco jiného, anebo tam chtěl dělat něco, co by vláda udělat nemohla, jako třeba vzít si sebou těchto svých 35 kamarádů. Bystry a J.

Profesor Gerloch v rozhovoru Echo 24 řekl, že soudcové jmenování Petrem Pavlem jsou systémově podjatí. Je to pro něco důležité? Obecně já bych určitě doporučil vám všem poslechnout si rozhovor profesora Gerlocha v Echo Prime Time a myslím si, že to je velmi podnětný rozhovor. On tam mimo jiné poukazuje na to, že prezident v nedávném vyjádření řekl, že vláda nemá co souhlasit s jeho cestou do NATO, protože jí má brát pouze na vědomí, protože o tom nerozhoduje. Nicméně teď najednou on říká toto, přestože ještě před 14 dny děkoval, že vláda vyjádřila souhlas s tím, že pojede do SN. Jste právník, soudci by měli být odvolatelní. Jarka Mak. Ano, můžeme se bavit o tom, že třeba u nás bude systém tak jako ve Spojených státech, kde skutečně budou soudci i v tomto duchu mít větší zodpovědnost, nebo právě i ve Švýcarsku, kde soudci mají jinou roli. Ale o tom je potřeba vést debatu a možná radši v časech klidnějších, než je tato. Nicméně zase nemá cenu to odkládat, protože je to aktuální. Jana Ouska 4542, kdo dává akreditaci na summit? Na to požaduje jí ministerstvo zahraničí, a tu akreditaci ve finále dávají samotní organizátoři. Hezký večer, pane Vondráček, a všem sledujícím. Jste sice mírumilovný člověk, ale Pavlovi bych přála, aby ho tam Trump trochu vykoupal za ten jeho výrok a on to umí. No jasně, já jsem sice mírumilovný, ale jsem spravedlivý a spravedlivé by bylo, aby mu v tom opravdu vymáchal nos a aby na tady tuhletu jeho šílenou věc, to, že tvrdil, že Trump je odpudivá lidská bytost, jestli s ním nechce ani podat v budoucnu ruku, tak aby tohle z tomu tam omlátil o hlavu. Jak je daleko úprava řádu poslanecké sněmovny ohledně obstrukcí a jiných blokací chodu poslanecké sněmovny? Díky. Už je to ve třetím čtení. Robobobšík, tak myslím, že brzy se to schválí. Zdravím, Libore, váš názor na kauzu Ondřeje Prokopa, Ivana Stejskalová, T9B. Ivano, strašně se nám krátí čas a já bych nerad se vyjádřil nějak nespravedlivě k panu Prokopovi, nicméně umím si představit, že podíl v rámci toho družstva bytového člověk může tak nějak nenapadnout ho tady toto, když má přiznat majetek a vlastnictví domů, takže si na to nevzpomene. Ve finále já mám občas trošku pocit, že ti, kteří chtějí něco skrývat, tak to prostě převedou na někoho jiného, na nějakého svého kamarádička, stejně ten majetek mají a nemají se k němu, takže někdy tady tyhle ty nejrůznější kauzy, že někdo někde něco nenapsal v nějakém seznamu prohlášení majetkového přiznání, takže se zveličují vůči někomu a vůči jinému ne. A je to spíš takový pendrek, který se někomu omlátí o hlavu. Nevím, nechci ho hájit, zase jako neznám tu kauzu, takže více k tomu asi vyjadřovat nebudu. Ale lidsky proto mám pochopení, že se to může stát. Roman Walter 7006, dobrý večer, myslím, že se nakonec ukáže, že na summit chtělo jet těch 35 lidí z doprovodu v čele s Kolářem. Přeji hodně sil na boj s touto bandou. Romane, díky moc. Asi máte do velké míry pravdu. Hanna Marie Stejná, tak ale je možnost, jak Pavla odvolat, ne? Hanno Marie, toto není úplně jednoduchá otázka. Pro možnost odvolat prezidenta z jeho funkce by museli 2/3 sněmovny a 2/3 senátu na něj podat ústavní žalobu a 2/3, nebo 3/5, pardon, ústavní většina tyto většiny se velice těžko dosáhnou v obou dvou komorách současně, takže já jsem toho názoru, že ústava by se v tomto měla změnit, že by mělo být snazší hnát prezidenta k zodpovědnosti, zvlášť pokud se píše v ústavě, že prezident je z výkonu své funkce neodpovědný, takže v tomto duchu prezidenti typu Petra Pavla si opravdu mohou dělat, co chtějí. A nechci se ani dožít toho, co by dělal případně ve druhém volebním období,
Myslím si, že tak, jak teď má ještě nějaké zábrany, aby byl znovu zvolen, tak v tom druhém volebním období by to tedy bylo ještě úplně na jiné úrovni než dnes. Proto je potřeba za všech okolností se snažit nejenom třeba změnit tu ústavu, ale hlavně zajistit, že tady bude lepší prezident než Petr Pavel. Daniel Kůr, dobrý večer, Libore, zajímalo by mě, jaký máte názor na možnost přímého odvolání hmotnou odpovědnost politiku. Děkuji za vaši práci a odpověď. Dotaz za 50 korun, v rychlosti ho odpovím. Jsem proto, aby tady existovala větší odpovědnost politiků, pokud jde o odvolání, tak u těch, kteří jsou voleni přímo, to znamená přímo volený prezident nebo přímo volení senátoři, protože to jméno vy si vybíráte, vy si nevybíráte stranu, ale vybíráte si to jméno, tak to jméno vy byste mohli případně ty stejní voliči odvolat v tom daném senátním obvodu, odvolat senátora nebo v celé České republice prezidenta. U poměrného systému voleb právě tam, kde volíte ty strany, si moc neumím představit tu proceduru odvolávání, takže tam jsem k tomu velmi zdrženlivý. To se tedy týká poslanců nebo třeba krajských zastupitelů a tak dále. Nicméně třeba obecné vyjádření k nedůvěře nebo právě možnost korigovat ty zákony ve formě referenda je, myslím, velice dobrá cesta. Libore, vidíte šanci, že na Slovensku strana Republika po vzoru České republiky zastřeší a spojí národní síly a propojí se stranou Domov, zdraví, rozum, právo na pravdu a tak dále? A nebo o tom Miňo Mazurek neuvažuje? Tohle to já úplně nevím. Myslím si ale, že strana Republika má velice pěkné preference a že určitě mnoho těchto stran, které jsou třeba menší, by mohly mít zájem se na její kandidátku připsat. A mám pocit, že se o nějaké takové spolupráci uvažuje. Dokonce jsem zaslechl i něco o spolupráci Republiky a Andreje Danka z SNS, ale uvidíme. Podstatné je, aby ty hlasy voličů nepropadly a budu držet už v těchto říjnových nebo zářijových volbách palce straně Republika, aby posílila svoje postavení v komunálních a župních volbách na Slovensku. Za 200 korun Ziny 9316, kdyby Babišova vláda nebyla tak bezpáteřní, tak by po ní možná Pávek tak nechodil. V tomto bodě Pávkovi skoro fandím. Chápete, že v politice se moc má používat a nebojí se toho, ať žije nejvyšší vůdce Pávek. Tak to bylo jistě sarkastické o nejvyšším vůdci Pávkovi, ale třeba to myslel pan vážně, v tom případě je mi ho líto. Jan Milfaj, díky za opravu, opravdu jde o článek 23 listiny, omlouvám se za chybu, tak 50 korun k tomu, díky, budu vás takhle opravovat rád někdy znovu, když dáváte ještě za tu opravu příspěvek. Lihovník 49 korun, firma Proflazer. A už tady máme poslední čtyři dotazy, výborně. Kdo a za jakých podmínek může prezidenta obvinit z velezrady? Je to právě Senát a sněmovna. Tři pětiny ústavní většina v obou dvou komorách by byla potřeba, aby stanul prezident před ústavním soudem, ať už v případě hrubého porušení ústavy, nebo v případě toho, že by byl obviněn z velezrady. Dnes jsem četla příspěvek, že pokud ústavní soud dá předběžné opatření, že by měl předtím vyslechnout i protistranu, což se nestalo. A já si nejsem úplně jistý, jestli musí vyslechnout protistranu. Přece jenom jednání u ústavního soudu často probíhá bez toho, aniž bylo ústní jednání, často stačí písemné podání. Takže já bych nešel úplně po té proceduře, ale máte pravdu, že spravedlivý proces obvykle je spojován s tím, že se vyslechnou obě dvě strany a doporučuji to všem předtím, než dělají nějaký rozsudek nebo odsudek někoho, aby si vždycky vyslechl dvě strany i těm, co nejsou soudci. Filip Klír, jak škodí EU nečlenům EU v Evropě, co se ekonomiky týče? No, členům EFTA nemůže škodit, protože mají společný evropský hospodářský prostor, dokonce i všechny státy EFTA jsou v šengenském prostoru, což znamená, že jim škodit nemůže, škodí jim tím, že pro ně schvaluje některé škodlivé předpisy, které musí platit i pro státy organizace EFTA. Nicméně Švýcarsko má neutrální status uvnitř EFTA, to znamená, tomu škodit nemůže téměř vůbec Evropská unie. Ale my si teď neslibujme, že bychom po odchodu z Evropské unie automaticky získali status Švýcarska. To by byly roky a roky vyjednávání velmi tvrdého a potřebovali bychom na to velmi schopné a dobré politiky, abychom si vyjednali stejné podmínky jako Švýcarsko, ale na to, abychom přestoupili do EFTA, žádné složité vyjednávání.
není potřeba a v tomto duchu se můžeme těšit, že by nás do EFTA přijali. Když jsme se o tom naposledy bavili s Lichtenštejnským knížetem, tak on zopakoval, že nabídka dostupu do EFTA, kterou jsme dostali v 90. letech pro Českou republiku, podle něj stále platí a byli bychom velkou posilou organizace EFTA. Elája F7 TV, děkuji za odpověď. Ten pán je Jakub Jal, religionista a lovec. Sekt Alatra je zvláště škodlivá, zjistěte si to díky. Tak vidíte to, píše to Elája, zjistit si to můžete i vy, kteří to posloucháte dneska. Dejte si samozřejmě pozor na všechny nebezpečné skupiny. A teď tady píše Lihovník. Pokud chcete vystoupit z EU, jak vyřešíte clo, kontroly a pohyb zahraničních řidičů při přepravě do České republiky? Tak děkuji za dotaz. Myslím, že bychom to měli řešit stejně jako ostatní státy EFTA, to znamená typicky Norsko, Lichtenštejnsko, Island. Island je ostrov, tam je to složitější, ale právě to Norsko je stoprocentně tím, čím bychom se mohli inspirovat. No a časem, kdybychom si vyjednali ty podmínky, jaké má Švýcarsko, mohli bychom to mít jako ve Švýcarsku. Švýcarsko i Norsko jsou součástí schengenského prostoru, to znamená klasické kontroly na hranicích tam neprobíhají. Clo se neplatí, přestože se například ve Švýcarsku musí řešit celní doložka, tak žádné clo tam není, protože Evropský hospodářský prostor právě zajišťuje to, že když Švýcaři prodávají svoje zboží do Německa, Itálie, Francie, Rakouska, do nějaké své země, která je v okolí a většina švýcarského exportu je právě do sousedních států, tak žádné clo platit nemusí a my bychom také nemuseli. Poslední dotaz Miroslav H. 9202. Není to dotaz, je to registrace. Stal se fanouškem 2XL, tehdy XXL, na 72 měsíců. Pane Miroslave, moc vám děkuji. Trošku jsme to přetáhli, dotazů bylo hodně, moc si toho vážím, že jste dotazy posílali. Lichtenštejnsko je náš kamarád, ptá se Filip Clear, už tak trošku ex post. Kamarád je každý, kdo s námi chce spolupracovat, kdo s námi chce obchodovat a kdo nám nechce nic diktovat, tak si nenechme nic diktovat ani od Bruselu, ani od Lichtenštejnska, ani od nikoho jiného. Braňme Českou republiku, aby byla pokud možno co nejvíce suverénní zemí, tak jak se píše v článku 1 odstavce 2 naší ústavy, aby Česká republika byla suverénní a svrchovaný stát. No a přejme si, ať máme hezké letní dny. Já se s vámi opět rád někdy uvidím na kanále Xaver Live. V tuto chvíli je to ode mě všechno. Krásný čtvrteční večer, krásný víkend, užijte si teplé počasí, pokud to jenom trošku jde, pokud to pro vás nepřináší nějaké příliš velké komplikace. Mějte se hezky do té doby, než se příště uvidíme. Krásnou dobrou noc.

0: Dobrý den, vážení posluchači a diváci. My vás tady vítáme s Matějem Gregorem u našich politických chorálů jménem Gregor i Jan. A je to poslední předprázdninový díl před letní pauzou, kterou si dáme v červenci a v srpnu, takže se to budeme snažit nabušit nějak. Matěj tady právě říkal, že to bude asi, že chce, aby to byl náš nejsledovanější díl, tak třeba se nám to povede. Takže ještě jednou dobré, horké letní odpoledne, nebo teda vlastně, no je to už letní, ano, je to letní, takže letní.
1: Tak krásný den všem posluchačům, divákům i tobě, u posledního teda předletního.
0: Vidíš, já jsem tě nepopřál, já tě taky přeju vlastně, taky krásný den.
1: To je v pohodě, my si ho přejeme vždycky a ano, já mám ambici jednou nějaký díl nejsledovanější být musí, teď je to tuším náš povolební díl, kdy se právě řešily samé důležité věci a přilákalo to pozornost k nám a teď je taky spousta věcí, které stojí za naši pozornost a myslím si, že budou stát i za pozornost diváků a my o nich, jako už naším zvykem, vlastně nebudeme mlčet.
0: Tak začni.
1: No tak já samozřejmě jsem včera zažil ve sněmovně nejdivočejší den z hlediska jako politického napětí číslo 2. První ten den byly SMSky, ale myslím, že ten včerejšek je krásně směřoval. Takže jsem takhle chodil po chodbách sněmovny a vyřizoval věci a najednou vidím, jak se všude začínají zbíhat novináři a začínali běhat chudák Tomio Okamura, ten jim skoro nestačil. Ti ho obklíčili, chodili až ke dveřím, fakt byli takový nažavení. Já jsem si říkal teda, co se to jako děje, říkám tak nic a šel jsem na schůzi ke komunálním volbám v Ostravě a najednou otevřu internet a vidím, že ústavní soud teda rozhodl o tom, že předběžným opatřením, že pan prezident pojede do Ankary na summit NATO a tak jsem si říkal, že to musí být nějaká chyba, že přece soudy takhle rychle v České republice jako nefungují, tak všichni jsme někdy něco vyřizovali na soudu, ale bylo to tak a nostrala se obrovská mela, takže měl Petr Macinka tiskovku včera, tu jsem celou slyšel a ta je i tady na tomto kanále, kdyby někdo neslyšel, 15-minutovou, rozjeli se břehy a vlastně od tohoto pozdního odpoledne tak jede úplně nová politická etapa, úplně nový rozměr zase tady té naší kohabitace známe, takže to bych tak tady teda vykopnul a zajímá mě na to teda tvůj pohled, nebo jestli tě to překvapilo, nepřekvapilo a pak si o tom můžeme popovídat.
0: No, tak samozřejmě asi všichni čekali, že se tomu nevyhneme, že jo? Takže tím začneme. Předpokládám, že na to vlastně všichni mají nějaký názor. Já na to mám taky názor. Asi nikdo nepřekvapí, že ten můj názor se teda výrazně blíží názoru Petra Macinky, když už si ho tady zmínil s tou tiskovkou. Já bych možná skoro šel ještě i dál, jo? Protože vlastně, když teda ponechám stranou to zázračně rychlé rozhodnutí ústavního soudu, ke kterému prostě se ještě můžeme třeba něco říct, jo, protože ten ústavní soud samozřejmě je složený nějakým způsobem a výrazným způsobem to ovlivnil právě ten současný prezident. Takhle to teďka nechme stranou. Jo. Mně spíš připadá, že je to důkazem něčeho hlubšího. Dokonce bych ani neřekl, že tady jde o nějaký posun k prezidentskému systému, i když samozřejmě to může být jeden z důsledků toho rozhodnutí toho ústavního soudu. Ještě uvidíme, jaký teda bude to konečný rozhodnutí, až někde za půl roku se k tomu dostanou v té obecné rovině, až to nebude jenom, jak říkají, předběžné opatření. Ale vlastně my jsme si možná neúplně uvědomili, že tou volbou toho Petra Pavla v roce 2023 se tady ten režim, na který jsme byli zvyklí 35 let, že se někam posunul a že se posunul směrem, který jako je teda pro mě začíná být jako těžko přijatelný. Jo. To musím říct otevřeně. My jsme tady žili 35 let v režimu postupně symbolizovaným takovou tou trojicí men těch politiků, co ho spolu vytvářeli, napřed Václav Havel, potom Václav Klaus, potom Miloš Zeman, pak se vlastně ten Klaus vrátil, že jo, slavný comeback, 10 let byl prezidentem, po něm slavil podobný comeback Miloš Zeman. No a teď do toho vstoupil jako takovej deus ex machina člověk, který v tom politickém systému nikdy nepůsobil, nemá s ním žádný zkušenosti prakticky, protože v tom světě těch politických stran a parlamentní demokracie se nikdy nepohyboval, nikdy nikam nekandidoval, nikdy nebyl poslancem, nikdy nebyl senátorem, nikdy nebyl ani komunálním politikem, ale celý život byl příslušníkem toho, co bychom mohli nazvat silové složky státního aparátu. Jo? To znamená celoživotní voják, celý život sloužil v armádě, napřed Varšavské smlouvě, potom NATO. Jo? A z toho teda po pár letech nějakého důchodu nebo výslužby, nebo jak by se to nazvalo, tak vlastně přešel přímo do nejvyšší ústavní funkce a ono to sebou něco nese. Jo? A nese to sebou samozřejmě to, že ten člověk má nějak nastavený mindset, tedy ten způsob myšlení, který prostě má v sobě, který formovala ta armáda. Myslím si, že u něj, a to má paradoxně teda společného s Václavem Havlem, byť teda jinak s ním nemá společného skoro vůbec nic, jo, protože Havel, ať si myslíme o něm, co chceme, tak prostě byl disident, který za to seděl v kriminále, kdežto tady ten člověk je podle mě takový konjunkturální oportunista, celkem přizpůsobivý kariérista, který jako těma režimama proplouvá, ale s tím Havlem má jednu věc společnou. Havel nevěřil politickým stranám. On snil o takový ty nepolitický politice, kterou budou řídit elity, takový ty, jako ty lepší z nás, že jo. Ta politika těch politických stran mu připadala taková špinavá, taková nízká. Už teda dokonce před rokem 89 v tom jeho slavném dílku Moc bezmocných, tak se o politických stranách vyjadřoval jako velmi nelibě. Pro něj to nebyly no, jako legitimní nositelé nějaký politický moci. A v tomhle já mám pocit, že ten Petr Pavel je vlastně na tom stejně, akorát teda, že vychází z jiného kadlubu. Ten Havel vycházel z takového toho liberálního, lehce snobského intelektuálního nivo. Ten Petr Pavel teda vychází z těch armádních kruhů. A když si uvědomíš, jak vlastně za poslední 3 roky výrazně začali lidi z armády a lidi ze zpravodajských služeb, z těch silových složek státu, ovlivňovat veřejný mění v tomhle tom státě, tak vlastně to má spolu něco společného. Jo. A když si uvědomíš, že třeba lidi, jako je, já nevím, abych tady jmenoval nějaký příklad, stále ještě, nebo teda končící náčelník generálního štábu Řehka, říká, že vlastně on není zodpovědný žádným politikům, že on je zodpovědný jenom ústavě a tomuto státu, jo. Nebo další příklad Foltín, který neustále chtěl ten národ školit, že jako jsou moc hloupí a že zapotřebí jim to vysvětlit, jak se ty věci mají. Tak jako tyhle lidi, a já myslím, že Petr Pavel je toho docela dobrým příkladem, oni vlastně mají pocit, že oni jsou strážci té zákonnosti, té demokracie a že to, že jako musí ten národ, který hloupě podléhá nějakým populistickým politikům, že prostě ho musí hlídat. Jo. A to já mám pocit, že tohleto, tenhle názor, tohle přesvědčení je za všema krokama, který ten Petr Pavel dělá a kterým to posouvá jakoby tím svým směrem, aby až v tom druhém volebním období, až teda nastane, že jo, on věří, že nastane, že do toho nastupuje jako favorit, takže to stáhne prostě tu exekutivní moc na sebe a že to tady jaksi bude hlídat, aby to nedopadlo špatně, protože ty politici, který si ty lidi zvolili, toho nejsou schopní. Tohle je můj názor na to a nelíbí se mi to. Podle mě to uhybá směrem, který není dobrý a já prostě nechci žít ve státě, kde armádní složky a zpravodajské složky výrazně ovlivňují veřejnou atmosféru, protože já už jsem v takovém státě jednou žil a já se tam teda nechci vracet.
1: Tak zaznělo toho hodně, do obrovské míry to sdílím. Teda první věc mi napadá, že ten mesiášský syndrom, komplex chránit tady tu zákonitost a to dobro, tak to má vlastně tady Petr Pavel trošku společné s Českou televizí, protože to jsou velmi podobné argumenty a přístupy k té veřejnosti. Já teda se přiznám, já nehraju tu hru na předběžné opatření. Pro mě to žádné předběžné opatření de facto není. De jure možná, samozřejmě, je to jenom forma, ten minule jsme tady mluvili o těch obalech, si vzpomeneš, tak ten to předběžné opatření, to je obal, komunikační zkratka ústavního soudu, jak zachovat klid, protože přece předběžné opatření, než se o něčem rozhodne. Jenže tady se mělo rozhodovat o tom, jestli Petr Pavel v tomto konkrétním případě na ten summit pojede. A to předběžné opatření tady de facto plní roli rozsudku, protože pokud ústavní soud za nějakou dobu tedy řekne, že ta zahraniční politika je v rukou té vlády skutečně natolik, že může rozhodovat o složení těch delegací, tak tady už žádná kompenzace ani satisfakce nebude a vlastně ústavní soud tím předběžným opatřením zasáhl by do kompetencí té vlády. To znamená, Petr Pavel na jedné straně tvrdí, že mu nejde o ten summit v Ankaře. On konkrétně řekl, že to dělá pro budoucí prezidenty a prezidentky ty kompetence. Ale na straně druhé za jeden den vítá rozhodnutí soudu, které je opřené o to, že se jedná o akutní věc. Takže najednou teda nejde o kompetence prezidenta, najednou nejde o nějakou debatu, na kterou si vezmeme čas, co prezident může a nemůže. Najednou vlastně rozhodujeme o jednom konkrétním summitu. A to si myslím, že teda takhle jsem si já osobně jako laický znalec ústavy, na kterou jsem přísahal při skládání svého poslaneckého slibu, tak jsem to teda nepochopil tu roli a velmi sdílím názory soudce Vintra a soudkyně Řepkové, který to tam vlastně rozdělili. A je zajímavé, že to pozitivní stanovisko, obhajující to předběžné opatření, mělo 3-4 odstavce textu. Ty se vlastně všechny totožně odvolávají na to, že je to tradice, že tam vždycky jezdil ten prezident a podobně. No když se podíváme do toho oponentní rozhodnutí těch soudců, na to oponentní stanovisko těch dvou menšinových soudců, které teda oba jmenoval Petr Pavel, je potřeba říct teda, ono to teda většina pořád byla jmenována jim, ale tak to mělo, to bylo asi třikrát delší vysvětlení, tuším, že má 7 nebo až 9 odstavců a vysvětlují tam, že je to pro ně zasáhnutí. A druhý den po rozhodnutí teda, kdy ten soud řekl, že teda pojede Petr Pavel a že mu to vláda musí umožnit, aby byl členem delegace, tak dneska už pan prezident teda říká, že prezident je automaticky vedoucím delegace. A já opět jsem ani v rozhodnutí ústavního soudu, ani v té samotné ústavě v rolích prezidenta nic takového nenašel. Opravdu jsem to tam hledal. Řekl jsem si, možná neznám nějaký odstavec připojený k nějaké reprezentaci. No, já teda nevím, jak to chce pan prezident prokázat. Možná bude ještě jedna rychlá, možná by to stihnul ještě do toho odletu, tam ještě poslat jednu kompetenční žalobu, jestli teda má být i vedoucí nebo ne. Když už to mají tak rozpracované, tak by se v tom sešli. Ale já teda to považuji za poměrně vážnou věc, za poměrně vážný zásah do toho, jak ta naše vláda funguje. Já v tom systému jsem vyslovil důvěru nějaké vládě s mandátem od těch voličů. Ta vláda teď vykonává nějaké ústavu garantované kompetence, které má a teď do toho tady formou předběžných opatření teda jsou zásahy, které já, jak jsem vysvětlil, za předběžné nespatřuji. A teda nejsem ten typ člověka, který dneska bude napadat ústavní soud a bude jednotlivé ty soudce demonizovat a plívat kolem sebe. Nicméně řeknu jednu věc. Z úst novinářů byla nastavena jako nálada, že je naprosto zakázáno, pokud nechceš podlehnout mediálnímu zničení, je naprosto zakázáno kritizovat jakkoliv ústavní soud, kritizovat jakýkoliv soud. A to bych mohl pokračovat, kritizovat Českou televizi, neziskové organizace. Jo? Vytváří se v té společnosti čím dál větší balíček témat, ke kterým se nesmíš kriticky vyjadřovat ani jako volený zástupce lidu, protože už to není teda v mantinelech nějakého svobodného vyjádření. To už jsou takzvané ty svaté pravdy, že jo? Takový jak mariánský kult. No a já teda tohle určitě ani jako poslanec a cítil jsem, jak mi to naskakuje do hlavy, tak teda musí člověk říct, že to respektuje takhle. Samozřejmě, že ten ústavní soud respektujeme. Respekt, protože vykonáme, co nám říká. Ale druhá věc je, že odmítám hrát tu hru na tu jako svatou trojici, na kterou se nesahá, protože pokud zkrátka já žiju v tom, že vnímám, že je tady ústavní soud, který teda jmenuje prezident společně částečně se Senátem a že ten prezident teda tam z těch 15 soudců má 12 a vnímám tady tuto realitu a vnímám tady nějaký spor prezidenta a vlády, který k tomu ústavnímu soudu dojde a ten ústavní soud v rekordní rychlosti rozhodne v okamžitý neprospěch té vlády a zasáhne k mimořádnému opatření, které má používat jenom v případech, kdy hrozí nějaká závažná škoda nebo vysoký společenský dopad a on toto použije, tak v tu chvíli jako přece je na místě vyvolat otázku, teda tak pojďme se teda pobavit o tom, jak ten systém funguje, pojďme to klidně skritizovat, pojďme se o tom bavit, ale to teda jsem tady úplně neviděl, takže Petr Macinka byl na tiskovce jako velmi, velmi ostrý samozřejmě, ten jako reprezentoval naprosto stanovisko motoristů a té vlády, ale já se snažím být trochu od toho, já to sdílím ten názor, jsem v té straně, jako naprosto bych to podepsal, ale vedle toho, protože na rozdíl od Petra Macinky nemusím svádět tu samotnou bitvu, reprezentaci a tu celou zahraniční agendu, tak ještě jako přemýšlím jako poslanec o tom, co to do budoucna pro nás jakoby znamená a vzhledem k tomu, že nás čekají ještě minimálně 2 roky Petra Pavla, tak si jakoby říkám, co se tím demonstruje, jaká demonstrace síly to byla, co to pro nás znamená do budoucna, protože ústavní soud je větší suverén než poslanecká sněmovna, ten skutečně může zasahovat úplně do všeho a to třeba jsem vnímal v poslanecké sněmovně napříč našimi koaličními stranami, že mnoho i mnohem zkušenějších poslanců než jsem já, tak to opravdu slušně řečeno velmi zarazilo, možná bych řekl šokovalo.
0: No, s tím ústavním soudem je zajímavý se podívat, když teda sám ústavní soud se odvolává v tom svém předběžném opatření, tom rozhodnutí na tradici, že vlastně ten prezident by tam měl jet hlavně proto, že tam prezident vždycky jezdil, že 19x z 20 případů prezident jel na summit NATO, takže by tam vlastně měl jet znova. To je jako hlavní argument, který jsem pochopil, který jsem vyčetl z toho rozhodnutí, že použili. Tak jasně, tak je tady nějaká tradice. Když se člověk podívá na tu tradici toho ústavního soudu, tak zjistí, že tuhle poněkud z mého pohledu neblahou tradici, jo, kdy ten soudci téměř hraje na něco jako třetí komora parlamentu, tak teda založil bývalý předseda ústavního soudu Pavel Rychetský a ten soud jakoby pokračuje v té linii, kterou on nastavil. Já tady řeknu 2 příklady, kdy si myslím, že ústavní soud zasáhl v minulosti, jo, nevím, jestli si to vybavíš, ale zasáhl velmi jako razantním způsobem do politického vývoje v tomhle státě. A bylo to napřed někdy zhruba v letech 2001-2002 plus minus, kdy schodil snahu tehdejší parlamentní většiny, to bylo v dobách opoziční smlouvy mezi ODS a ČSSD, že jo, tak schodil ze stolu jejich pokus o zavedení většinového systému parlamentních voleb místo toho poměrného. Tak to byl jeden zásah. Kdyby to tenkrát prošlo, tak možná česká politická scéna vypadala úplně jinak. A druhý byl, když v roce 2009 v podstatě schodil, a to byl ústavní zákon, schodil ústavní zákon o předčasných volbách. Že? Takže vláda Jana Fischera, která původně byla konstruovaná jako vláda na 4, 5, 6 měsíců, tak nakonec zůstala u moci přes rok, protože ten ústavní soud to prostě schodil ze stolu. Takže to byly takový 2 momenty, kdy ten ústavní soud opravdu podle mě to vzal jako hodně extenzivně.
1: Ty a nebo ještě pravomoci. Mě napadá rok 21, kdy změnili 4 měsíce před volbami propočet těch koalic.
0: To jsem zapomněl, koalice, že jo, to je další věc. Takže tohle to je vlastně, a to bylo 3x za Rychetskýho, teď je to teda poprvé za Baxy. A jako je to hodně extenzivní teda, když budu slušnej, tak řeknu, že je to hodně extenzivní výklad. Dobře, ale to je ta právní stránka věci. Mě teď spíš zajímá opravdu ta politická nebo mocenská a řeči o tom, že jak říká Petr Pavel, že mě jde o to, aby se to vyjasnilo i ve vztahu k budoucím prezidentům. Jo.
1: Jako, a prezidentkám.
0: A prezidentkám, jo. A já říkám teda houby. Jo. Já myslím, že mu jde o jeho pravomoci, jak v tomhle, tak eventuálně v tom příštím volebním období, protože on už samozřejmě jede tvrdou kampaň. A pramení to právě z toho, že prostě on a jeho okolí jsou prosáknutý hlubokou nedůvěrou k systému politických stran a tím pádem svým způsobem i k systému parlamentní demokracie, protože prostě jim připadá, že ty voliči jsou nějak jako hloupí, že rozhodují špatně, že se nechají těma politikama jako omámit, oklamat, obelhat a že potom z toho vznikne nějaká vláda, která z jejich pohledu vůbec není dobrá, protože třeba dává málo na obranu nebo něco podobného a že teda oni to musí jako hlídat z pohledu toho nejvyššího ústavního činitele. Tohle to je typicky, jak znova říkám, tohle je typicky havlovský pohled na politiku, který vlastně jakoby bypassuje, jako obchází ty standardy demokratický mechanismy a chce to řídit jakoby z pozice nějaký vyšší osvícenější moci. Havel si myslel, že vyšší osvícenější moc, že budou umělci, intelektuálové, akademici, prostě lidi tohoto typu. No Petr Pavel si zřejmě myslí, že jako ty nositelé té pravdy, té demokracie a její ochrany, tak je prostě armáda, jsou to zpravodajské služby a jsou to ty lidi, co se pohybují v tom silovým, v těch silových složkách státního aparátu. Mě to zneklidňuje. Mě tohle to zneklidňuje, protože já neříkám, že je to jako nákrok nějaký změně režimu na nějakou vojenskou chuntu. Jo. Ale jako jestliže část silových složek, včetně armády, začne uvažovat tímhle způsobem, tak se to nevyvíjí prostě dobře. Jo. Nevyvíjí se to dobře. A jsou země, a prostě v různých částech světa jsou země, kde teda, když armáda začala přemýšlet tímhle způsobem, tak to většinou skončilo nějakým vojenským převratem. Jo. Což já říkám, nepřivolávám ho, ani si nemyslím, že Česká republika vůbec je jako mentálně vybavená na to, aby se tady něco podobného stalo, ale čistě jakoby z hlediska těch úvah, který já čtu, že zatím stojí, se mi to teda hrubě nelíbí.
1: Mně taky ne. A já se nebráním tomu pojmu poloprezidentský systém ne z hlediska politologie, z hlediska řízení toho státu, ale z hlediska jako sociologie. Já myslím, že ve situaci, kdy ta společnost je takto jako rozeštvaná, rozdělená už od chvíle, kdy Petr Pavel prostě si řekl, že po volbách vstoupí jako přímý činitel na straně opozice, tak opravdu ano, my jsme v poloprezidentském polovládním módu, protože polovina těch lidí jako to centrum moci vnímá a přála by si moc mít toho prezidenta. Vlastně i kdyby ústavní soud rozšiřoval jeho kompetence, tak pro ně by to vlastně byla nějaká satisfakce, protože nejsou připraveni strpět to čtyřleté období z jejich pohledu strpět a nějakým způsobem to přečkat do voleb a vyvíjet politický tlak. No a polovina těch lidí zase vnímá, a to byla většina těch lidí, protože to ukázaly volby. Bylo nás jako, kdybych přičetl, že i hlasy těch stran, co zůstaly pod parlamentem, stačilo přísaha, to asi nebyli koaliční partneři Petra Fialy, tak opravdu proti pěti koalici volilo téměř o 3/4 až 1 000 000 lidí více než tu bývalou vládu. A tito lidé mají teď pocit, že tu vládu, kterou zvolili, tak je neustále do toho zasahováno, do výběru ministrů, do programového prohlášení, do zahraniční politiky a teď už vlastně i do nějakých kompetencí, kdy se ten stát má reprezentovat navenek. A to je špatně, protože to je taková pandořina skřínka a každý příští prezident, který na ten hrad dorazí a vždycky, já už nevěřím na to, že tato společnost vygeneruje skutečně nadstranického prezidenta. Obávám se, že potom není ani celospolečenská poptávka, že už jako tady nějaká, nevidím u lidí, u politiku nějakou chuť se smířovat, je to jako velmi, velmi zanedbatelná promile lidí, tak ten příští prezident, který taktéž zase bude mít k jednomu či druhému táboru, ať už lidsky nebo i třeba něčím jiným blíže, tak to bude zneužívat ještě v daleko větším smyslu a vzhledem k tomu, že ústavní soudci se volí na 10 let a prezident Pavel jich opravdu v tom svém období stihl vyměnit za 3,5 roku, tuším 12 z 15, tak to tady teď je nějak nastavené. Já tím vůbec neříkám, že ti soudci jsou nějak na něm politicky závislí, to zase ne, protože konec konců dva, které jmenoval, hlasovali proti, ale ti lidé ukázali, jak oni si to vykládají, tu svou pozici, a kdy je a není pro ně třeba zasáhnout formou předběžného opatření relevantní a kdy není. Takže to je něco, co já si myslím, že ještě budeme mnoho let po té, co bude Petr Pavel v nějakém politickém zapomnění, tak si myslím, že tohle tady pořád ještě bude mezi lidmi žít.
0: No, to máš možná pravdu, ale teď teda jako, vraťme to zase prostě od spekulací o dalké budoucnosti do té přítomnosti. Já myslím, že je zapotřebí opravdu opakovat to, co už si tady řekl a co jsme tady řekli oba mnohokrát, jo, že on se skutečně chová jako lídr opozice. On říká, že ne, neustále se, jako se snaží z toho nějak vykroutit, ale praktickýma krokama se prostě chová jako lídr opozice, konfrontuje se s tou vládou, jakmile ta vláda přijme nějaký rozhodnutí v nějaký klíčový věci, je docela důležitý, tak to okamžitě někde veřejně napadne, buď to vydá tiskový prohlášení, nebo někde na nějaký besedě se studentama to řekne, nebo někde, což je samozřejmě medializováno okamžitě. Takže ano, on se chová jako lídr opozice. Ono to má samozřejmě svoje důvody také v tom, že ta opozice žádného přirozeného lídra nemá, protože prostě Kupka a Rakušan a tam je ten Havel z Vyše, ten z té topky a kdo ještě tam je, Hřib, ne, to nejsou lídři, že jo? To je všecko, to je prostě béčková garnitura. No tak samozřejmě se uvíjejí prostě nějak podvědomě kolem toho hradu, protože tam cítí to mocenský centrum, takovou tu dostředivou sílu. A v tomto nastavení, ale a to teď ti říkám jako vládnímu poslanci, protože ty na to budeš mít vliv. Teď je opravdu nejvyšší čas začít přemýšlet o tom, koho ta vláda proti tomu Petru Pavlovi v těch prezidentských volbách postaví, protože teď už je jasný, že proti němu musí někoho postavit. A že to musí být společný kandidát všech tří vládních stran. A je nejvyšší čas. Dobře, tak teď v létě to samozřejmě v červenci a v srpnu to někdo řešit nebude. Ale po prázdninách je fakt zapotřebí se na to sednout a začít prostě se bavit o nejenom o konkrétní osobě, ale taky o tom, co ten člověk bude, jaký vzkaz ponese prostě do těch voleb. A já myslím, že teď v téhle situaci, která nastala, ten vzkaz je jako velmi jednoduchý. Já budu prezident na rozdíl od Petra Pavla, nebo prezidentka, co tady nebude zavádět poloprezidentský systém, ať už jakoukoliv formou, to znamená nějakými ad hoc rozhodnutími ústavního soudu. Já nebudu ten prezident nebo ta prezidentka, která to povede, tenhle ten systém parlamentní demokracie, k nějakému systému, jak bych to řekl, jako osvícenému systému lampasácko-spravodajskému, ale bude se držet prostě osvědčených metod parlamentní demokracie, která je postavená na soutěži politických stran. A tohle jako musí být podle mě ten hlavní vzkaz. A to si myslím, že ty lidi, kteří volili ty vládní strany, a teď je jedno, jestli to bylo ANO, nebo motoristi, nebo SPD, takže jako to podvědomně, nemusí to třeba umět ani artikulovat, ale že to vnímají, že tady někdo prostě posunuje tu rovnováhu, která tady nějakým způsobem 35 let fungovala, fungovala za Havla, fungovala za Klauze, fungovala za Zemana. Vlády se přetahovaly s prezidentama samozřejmě, když ten prezident teda si to s tou vládou rozhodl, že si to s ní rozdá v nějakém tématu, tak většinou to ten prezident prohrál. Jo. Ne, třeba to vypadalo, že vyhrál jednu bitvu a nakonec prohrál tu válku. Ale tady to už je trochu vážnější věc a já myslím, že je opravdu nejvyšší čas, aby ta vláda, a musí to asi možná vzejít z poslanců nebo prostě z jejich klubu, aby se o tom začali bavit, aby skutečně po prázdninách se začalo vážně uvažovat o tom, jakým způsobem ta vláda vygeneruje, ty vládní strany vygenerují proti kandidáta Petru Pavlovi v prezidentských volbách.
1: Tak je to samozřejmě v kuloárech nejčastější téma. U některých na cigaretce, u některých na kávě, u některých v sále na výborech, všichni o tom mluví, je to tam jako všudy přítomné téma, nicméně já myslím, že tyhle ty debaty, pokud probíhají, tak budou probíhat tak, aby ten člověk případný byl co nejdále chráněn od toho veřejného tlaku, protože je potřeba si říct, za současného nastavení, ať už České televize, ale i dalších médií, za současného nastavení mentality toho hradu, tak člověk, který vlastně vyrazí jako nositel spíše té vládní než té hradní myšlenky, tak si jde samozřejmě zničit život na 2 roky. A na případě vítězství si jde zničit život na další roky, protože bude ponižován, bude prohledáván, budou na něho vymýšleny nejrůznější dezinformační kampaně, bude do toho vtažena jeho rodina, jeho nejintimnější soukromí, tématem se stane jeho zdravotní stav, veškeré jeho diplomové práce a seminární práce od základní školy nahoru, jeho rodiče a podobně. To je samozřejmě třeba si říct, zlikviduje to toho člověka ještě v době, kdy ani neví, zda bude prezident, tak už pravděpodobně, pokud je to akademik, skončí na akademické půdě, pokud je to zaměstnanec, skončí pravděpodobně v té instituci. To znamená, to opravdu nakonec o těch věcech nerozhoduje, že se někdo posadí, řekne si, tak tenhle člověk bude prezident. On často na těch nejvýznamnějších volbách vždycky padá ten souhlas toho člověka. A samozřejmě se je takovým veřejným tajemstvím, že proti Petru Pavlovi taky neměl tehdy stanout Andrej Babiš, ale měl proti němu údajně stanout tehdy Martin Stropnický, exministr zahraničí, a na poslední chvíli ten svůj souhlas s tím prostě odvolal, protože to nějak necítil a tak dále. Takže ono i za toho nastavení se vytváří atmosféra, kdy musím říct, že já mít přes 40 let a mít za sebou už nějakou úctyhodnou kariéru a vzdělání a tak podobně a být jako do toho pozván, do tady tohodle jako bloku, tak musím říct, že bych se musel jako velmi dlouho rozhodovat, jestli bych vůbec o tom vážně uvažoval. To znamená, to hledání tady těch kandidátů není jednoduché. Petr Pavel byl na to pěstován 6 let, už v roce 2019 tehdy předseda Trikolory Klaus říkal, že už si Petra Pavla připravují a ptali se ho v Seznam zprávách v roce 2019. Spekuluje se o vás, že budete prý kandidátem na prezidenta proti Zemanovi rok po volbách prezidentských v roce 18, jo. Tak říkal, ne, to v žádném případě, já bych nebyl. Takže 6 let ho na to připravovali, 6 let mediálních tréninků, 6 let přípravy všeho, co bylo potřeba, hledání samozřejmě sponzorů, ta jeho kampaň stala 100 miliony korun, to je půl miliarda. Jenom pro porovnání, státní příspěvek třeba do kasy motoristů za volby je okolo 30-40 milionů korun, takže tady se bavíme o stovkách milionů na kampaň. Není to lehký úkol, ale souhlasím s tebou, někdo to prostě musí zvednout tady toto, a já doufám, že zatímco my dva se tady o tom bavíme, tak už třeba pár vážných kandidátů někde existuje a budou se o tom bavit.
0: Máš ve všem pravdu, samozřejmě. Myslím, že mnozí politici, zejména teda z řad vládní koalice, to teď poznávají na vlastní kůži, jak jednoduchý je rozjet nějakou dezinfokampaň, nějakou dehonestační kampaň, něco, co dokonce bych si troufnul označit jako zpravodajská operace, jo, přes ty takzvaná spřátelená média. Máme tady média, které evidentně prostě dostávají nebo mají přístup k informacím, které běžně jako nejsou k dispozici. Všichni víme, který to jsou, všichni víme, kteří novináři to jsou. Je to pořád nějakých 4 nebo 5 jako stejných jmen, ale stejně přesto, anebo právě proto je zapotřebí, aby se prostě někdo našel. A já myslím, že ano, máš pravdu, že jako to toho člověka může profesně možná i zlikvidovat, v každém případě poškodit, ale zase, když najdeš někoho seniorního, kdo už vlastně má tu kariéru třeba nebo ten vrchol kariéry za sebou a chce ale něco udělat pro ten veřejný život tady, tak já myslím, že tam je možný hledat. Takže dobře, nespekulujme o tom dál. Jsem rád, že se na to zareagoval takto příznivě, a protože mám pocit, že to je téma, který trošku poslední dobou spadlo pod stůl, že se o tom jako nemluví. Tak pokud se o tom mluví někde neoficiálně v kuloárech, je to jenom dobře. Tím pádem je evidentní, že lidi to vnímají, nebo ti aktivní politici to vnímají, a že prostě jsou rozhodnutí s tím něco udělat, že to nemůže být jenom tak, že se to prostě tomuhle tomu prezidentovi znova nechá na stříbrném tácku.
1: Souhlasím s tím, no, abych to ještě uzavřel, když mluvím o těch médiích. Každý si může dohledat, že byl Petr Pavel členem redakční radu deníku N a že právě deník N byl tím médiem, kdo dal panu prezidentovi záminky k jmenování Filipa Turka ministrem, kterých se pan prezident jako bývalý člen redakční rady tohoto média tak ochotně chytil. Takže ano, ty kliky tady prostě a dobře fungují, ta mocenská centra tady jsou, a těžko to vysvětlovat lidem, kteří jsou mentálně v tom procesu pochopení teprve v té cestě u toho, že ještě důvěřují v nezávislost médií a věří, že ti novináři to mají jako osobní poslání a tak dále. Ale to bohužel, to já respektuju, nevysmívám se, prostě taky nemít ve svém věku tu zkušenost s tou parlamentní politikou, tak asi taky no, nevěřím tak všemu, čemu věřím dneska. Takže
0: tohle jako, když ukázaná už teda, platí. No, když už se tady jmenoval deník N, tak samozřejmě přes něj těch dehonestačních kampaní se rozjela už celá řada, určitě ještě nějaký přijdou. je tady ještě několik podobných titulů a novinářů. Víme to prostě, my to víme, že?
1: Jo, je to tak. Tak já jsem vykopnul teda pana prezidenta a ústavní krizi, smím by to tak nazvat, tak protože stihneme asi už jenom jedno téma, zabral nám to skoro 40 minut, ale myslím, že to stálo za to, mělo to tak být. Tak se zeptám, co přinášíš dnes ty na náš gregoriánský stůl k chorálům?
0: No já jsem byl, dokonce mě pozvali do České televize, kam jsem teda to pozvání přijal na debatu o Brexitu, protože uplynulém týdnu 10 let od toho slavného referenda, ve kterém teda Britové vyslovili souhlas s odchodem z Evropské unie. Ku podivu ta debata byla docela taková konsenzuální, nikdo tam moc jako nevyváděl. Je to jako zajímavý si to po těch 10 letech zhodnotit, co to té Británii přineslo, co jí to vzalo, jestli ty brexitéři měli pravdu, anebo jestli pravdu měli naopak antibrexitéři. Já mám skoro pocit, že pravdu neměl vůbec nikdo, protože zcela nepochybně Británie se po tom Brexitu nepropadla do horoucích pekel, jo? Jak strašili odpůrci Brexitu. Je to dál vlastně standardní evropská země se všemi neduhy, co jako to přináší. Má docela standardní makroekonomické čísla typu, já nevím, nezaměstnanost pod 5%, inflace pod 3%, růst hrubého domácího produktu pod 1%, což najdeš v podstatě v jakýkoliv další členský zemi Evropské unie, typu Německo, Francie a podobně. Takže určitě je to nepoložilo na lopatky. Na druhou stranu ani to té Británii zase nepomohlo k tomu, aby se stala nějakou globální mocností, jak teda si někteří zastánci Brexitu představovali, že to teď bude globální Británie a teď budeme zase ta mocnost, která jako bude jednat s Amerikou a s Čínou a s nevím s kým, jako rovnej s rovným, tak to se taky nepovedlo. No a nakonec se ukázalo, že celá řada těch problémů, a to buďme spravedliví, že nebyla způsobená těch problémů, kterým ta britská společnost čelí, že nebyla způsobená Evropskou unií, ale že si je ta britská politika způsobila sama, ať je to nezvládnutá migrace nebo naprosto přehnaný ambice v té environmentální politice a v tom Green Dealu, že jo? Tak to, za to mohly ty britské vlády, včetně bohužel, a to si taky přiznejme, těch konzervativních vlád, jo? Já myslím, že třeba ta konzervativní strana, který já jsem vždycky fandil, tak je po Brexitu ve velké krizi, protože žádný další téma nenašla. Ještě tak Boris Johnson vyhrál v roce 2019 volby s tím, že dokončí ten Brexit, že jako dovede tu dohodu o Brexitu do finále, což se mu nakonec povedlo. Pak se ukázalo, že ale tu zemi řídit neumí a že je to chaot a v tom covidu prostě se vlastně utopil a pak musel odejít. Čili ta konzervativní strana dneska je v krizi, Labour Party taky je v krizi, protože ty vyhráli zase slavně volby před 2 lety, no a dneska s ostudou ten premiér se musel poroučet, Keir Starmer, jako téměř nejnenávidější premiér za posledních několik desítek let. Takže jak je vidět, tradiční politika, tam taková ten střed, že jo, a ty, co se motají okolo středu, tak jsou v krizi. Zase to není nic novýho, vidíš to všude v Evropě, vidíš to ve Francii, v Německu, v Itálii. Takže v Británii teď jako jede Reform Party, Nigel Farage slaví velký comeback a uvidíme, kam to povede. No. Ale bylo to v každém případě zajímavý cvičení.
1: Jo, jako těch 10 let od Brexitu, v té době jsem začínal intenzivněji sledovat politiku a byl jsem teda, tehdy jsem přál Britům, aby to odvážné rozhodnutí udělali. Za mě zpětně jako velkou chybu vnímám to, že první premiéři, kteří měli ten nelehký úkol doručit ten Brexit, tak byli premiéři, kteří teda s tím Brexitem pochopitelně nesouhlasili. Jo? To byl David Cameron, ten to vzal teda rychle, ten rezignoval tuším hned na druhý den. A samozřejmě Theresa May, která, o které bylo známo, že byla Remainer, tedy zastánkyně toho setrvání v té Evropské unii. A tedy to právě vytvořilo potom dojem, že se politici sami naklíčovali do situace prosazovat něco, co sami nechtěli, pod obrovským tlakem z obou stran, kdy jejich vlastní voliči jim říkali, ne, tohle nedělejte, teď proto třeba takový názor nemáte, a zároveň opozice je drtila na tom, aby to dělali. Souhlasím s tebou, že nějaké razantní změny způsobené Brexitem se říct nedají. Nějak to Británie prostě nechytila druhou mízu, ale zároveň souhlasím, ty katastrofické scénáře, jak tam zkrachuje obchod a budou vyhánět lidi a nebude tam zboží v regálech, to se prostě nenaplnilo ani za covidu. Ty problémy ta Británie má delší. Já teda na rozdíl od tebe jsem samozřejmě nezažil tu dobu slávy konzervativní strany, nezažil jsem ty opravdu konzervativní politiky, takže pro mě, když jsem sledoval Conservative Party od toho roku 2016-17, tak jsem nechápal ani, proč to Conservative Party jako je, jo? Protože už za mě ta kontinualita tam nebyla. Takový ten syndrom té ODSky trochu. Ale Boris Johnson taky z kampaní Get Brexit Done mě tehdy zaujal. Nicméně ten Keir Starmer, to je taky zajímavé, jaký to měl přesah do Česka, že vlastně absolutní jako glorifikační příspěvky ke Keir Starmerovi sepisovali česká ODS, teda Martin Kupka a Petr Fiala, a to byly opravdu jako velmi vychvalné příspěvky, kdyby si měl skoro pocit, že to je britská pobočka ODS pomalu, jako jo. Já jsem si teda říkal,
0: no
1: že...
0: No a tak svým způsobem je prostě, no, jo, nebo respektive ODS je česká pobočka Labour Party, jo.
1: Tam je jeden zásadní rozdíl, jo. Tam je... Mezi nima je zásadní rozdíl, jo. Ti labouristi našli na rozdíl od ODS odvahu prostě odvolat toho extrémně nepopulárního šéfa v dostatečném předstihu před volbama prohranýma. To jako ODS tuhle odvahu nenašla.
0: No, je to tak, no. Ale jako spíš fakt si myslím, že ta Británie nakonec ukázala, po Brexitová Británie ukázala, že řada těch problémů, a to platí pro kontinentální Evropu, je způsobená nedostatkem nějaký razance, invence těch domácích vlád, to znamená těch vlád, které jsou tvořeny těma kompromisnickýma stranama, co neustále dělají kompromisy z kompromisů a bojí se z nějakého razantního stanoviska, ať už jde o migraci, ať už jde o Green Deal, ať už jde prostě o další prohlubování evropské integrace a podobně. Všichni tak jako se tím snaží nějak jako proplout, aby nikoho neurazili. No a výsledek samozřejmě potom je, že urazí úplně všechny, takže tenhle ten jakoby politický střet, nevím, jak bych to nazval jinak, tak se dále propadá a samozřejmě rostou ty pozice těch stran, které jsou prostě radikálnější a razantnější, ať už nalevo nebo napravo. To je asi prostě znamení doby.
1: Je to tak, tam je teda zajímavé v té Británii, že se pořád o ní mluví, píše, je tam takové pnutí a z té země působí taková až předvolební nálada, bych řekl, i ta rezignace premiéra k tomu svádí, ale

0: troufnu si říct, 3/4 voličů už nedůvěřuje té straně. Naopak prostě Farage, který je v parlamentu zastoupen asi 6 mandáty, tuším, nebo možná ještě méně, 4 až 7 mandáty, tak dneska má rekordní podporu, v těch volbách teď jako dominuje. A v téhle politické náladě, kdy rozdělení politické moci naprosto je v rozporu s tím, jaké jsou dnešní preference, je to zajímavý a je to trošku i případ trošku té České republiky, protože tady už taky asi v té polovině Fialova období bylo jasné, že ta vláda úplně na popularitě dvakrát neroste.
1: Je to, já teda poslední věc k té Británii, já si myslím, že to, můj odhad je, že to dopadne tak, že to nakonec odskáčou ty konzervativci, protože s tím novým lídrem teď a novým premiérem labouristickým, přeci jenom ta Labour Party asi malinko se zmátoří, to si myslím já, takže trochu i ty preference vyrostou a v tom většinovém systému britském nakonec to podle mě dopadne tak, že to bude souboj mezi Reform Party, tedy mezi Nigelem Farageem a mezi tou Labour Party a ty konzervativci prostě propadnou a budou se na to dívat v pozici třetího vzadu, což britský politice už se jednou stalo před více než 100 lety, že to potkalo tu liberální stranu, která takovým způsobem vlastně do té doby dominantní pak vlastně téměř zmizela ze scény. Takže takhle si myslím, že to může dopadnout. Poslední věc, poslední krátké téma, aby jsme to trochu odlehčili. Potkali jsme se na 85. narozeninách Václava Klause. Ty jsi tam nes nějakou tašku, já jsem měl daleko skromnější balíček. Co jsi mu dal k těm narozeninám? Řekni to, co jsi mu dal?
0: Jednak přání pevného zdraví, to je na prvním místě a dovezl jsem mu, protože pan prezident byl profesionální sportovec za svého studentského života, tak jsem mu koupil knihu 100 let vítkovické atletiky, protože já v Vítkovicích žiju a my tam je jeden z nejstarších atletických klubů v republice, tak jsem koupil takovou kroniku, co vydali ke stému výročí, tak že měl radost. Udělal, snad si to aspoň prolistuje.
1: Si udělal lokální promotion.
0: A co ty jsi dal panu prezidentovi?
1: Já jsem si vzpomněl, jako Václav Klaus je, přestože jeho kritici samozřejmě mu vždycky spíjeli, že je technokrat, že jo, a že mu chybí nějaký ten kulturní rozměr, tak to není vůbec pravda. On je jako velmi sečtělý a zkoukalý člověk a já si pamatuju někdy plus minus před necelýma 20 lety umřel jeden z velikánů světové kinematografie, švédský režisér Ingmar Bergman. A Klaus k mému velkému překvapení napsal velice krásný nekrolog, takový opravdu, jako bylo vidět, že ho to osobně zasáhlo. Vypočítával tam filmy od toho Bergmana, který viděl, jo, že vlastně v 60. letech jako na něj chodili do kina, že ho to hrozně jako ovlivnilo tenkrát ty jeho filmy. No tak jsem mu koupil kolekci v takových těch nejznámějších filmů Ingmara Bergmana na DVDčku. Pak mě teda napadlo, že vůbec nevím, jestli on vůbec má doma nějaký DVD přehrávač, protože dneska už to skoro nikdo nemá, že jo, že všichni streamujou prostě. A to zase si myslím, že tento pan ex-prezident nestreamuje, jo, protože jeho nechuť k nějakým těm úplně nejmodernějším metodám technologickým je známá, takže snad tam ještě nějaký přehrávač má, snad se to teda přehraje. No.
0: Já o tom nepochybuji, mě to taky právě, že je tak jako vykreslovaný jako nějaký suchar a podobně a přitom, když se i bavíš s lidmi, co kolem něj měli blízko, tak se právě ty zážitky, co s ním třeba zažili za ty roky spolupráce, jako velmi liší prostě i zážitky.
1: Ale to je na další hodinu. Já jsem vedle něj strávil dost času, takže bych o tom mohl vykládat hodně.
0: Byla to skvělá akce, na kterou přišla jako řada skvělých lidí, protože taky my dva se s výjimkou toho natáčení nemáme úplně třeba čas potkat tak často, jak bychom chtěli, takže to bylo fajn.
1: Macinka se tam předved.
0: Jo. Já bych vykopl kravinu týdne teda s dovolením. A mám teda poměrně čerstvou kravinu od Jana Lipavského teda. Doufám, že nemáš taky. Máš?
1: Ne, naštěstí ne.
0: Já jsem si říkal. A ten včera po tiskové konferenci Petra Macinky dal příspěvek na Facebook, tak budu citovat. Filip Turek by nezvládl českou zahraniční politiku dojebat lépe. Konec citace, omlouvám se, byla to citace. Nicméně nezvládl by českou politiku dojebat lépe a já bych i o pár lidech, co ano, věděl.
1: No já myslím, že Jan Lipavský prostě dojebal naprosto teda

0: nedostižným způsobem. Jo. No já mám, ty jsi mi vlastně zase ukradl z úst moji kravinu týdne, teda mého nominanta, a naštěstí trochu jsem se bál, že to bude tvoje nominace, naštěstí tomu tak není. Já teda se musím vrátit k panu prezidentovi a k tomu, co ty si tady ocitoval jako jednu z jeho dalších jakoby ex post reakcí na to rozhodnutí toho ústavního soudu. A to je ten jeho, podle mýho názoru, poměrně neuvěřitelný výrok, že teda jako nejenom, že tam pojede do té Ankary, ale že prezident je v takovém případě automaticky vedoucím delegace. Jo. A to já si myslím, že teda opravdu snese. My jsme tady měli různý výroky a někdy jsme tomu říkali kravina týdne a někdy jsme tomu říkali bizár týdne, že jo, a tak dále. A myslím si, že tenhle prezidentův výrok, že on bude automaticky vedoucím delegace, opravdu snese všechny parametry definice kraviny týdne s důrazem na slovo kravina teda. Jo. Takže to je moje nominace.
1: Tak jo, a abychom vyhlásili minulou z 29 hlasy, plus ještě asi dalšími 20 hlasy v komentářích, vyhrál Honzejk, který tam tehdy měl ten výrok, že možná toužíme po něčem jo, trvalém, konzistentním a principiálním. Tak ti blahopřeju, moje kravina, bohužel, kdy já jsem měl, já to tady najdu. To je, ano, já jsem měl paní Nerudovou s Hranatou hajlující nulou, takže bohužel paní Nerudová měla pouze 3 hlasy, takže to bylo opravdu poměrně s velkým náskokem, takže přátelé, v komentářích můžete opět hlasovat o kravinách týdne teda, to znamená, tady je nominantem pan prezident od Honzy Zahradila a já teda jsem nominoval Jana Lipavského. To je teda ale souboj těžkých vah, ale to je třeba si říct.
0: Taky si tady minule avizoval, že jednou vyhlásíš celkový skóre toho, jak to hlasování dopadlo za celý ten rok, co to děláme, to znamená, kdo vlastně v těch nominacích vyhrál. No. Tak to si asi necháme po prázdninách.
1: To si necháme po prázdninách. Každopádně teď vedeš 1-0, ať to máme uloženo v naší nové sezóně v druhém roce a tak jsme aspoň tu druhou sezonu stihli začít před letem. To je taky příjemný, že jsme se scházeli teď ve velmi dobrých intervalech.
0: Tak dobrý, tak to ukončí. Já jsem začínal, tak to ukončí a já pak už jenom dodám hezké nashledanou.
1: Já si znovu vymanifestuju, že bych byl rád, kdyby tenhle díl zarezonoval krásně, protože jsme ho pojmuli teda velmi nestandardně. Takhle jsme dlouho ještě jako o jednom tématu nemluvili a popřeju vám hezké léto. My si ve sněmovně ještě pár týdnů pojedeme. Každopádně tady se můžete i na kanále podívat na výstřižky toho nejzajímavějšího z poslanecké sněmovny. Mějte se moc hezky, užijte si to a my se budeme těšit někdy koncem srpna, v září se budeme scházet k dalšímu dílu, tak nám zachovejte přízeň a můžete tuto epizodu někde vyzdílet, poslat, klidně si volně ukrást a sdílet na sociálních sítích, jako se to po každém dílu děje a my se budeme zase těšit a hezké léto i teda tobě na obrážení festivalů a diskuzích o politice a všech seminářích a konferencích, co tě čekají.
0: Už v sobotu vyrážím na Bloodfest. Tak jo, takže Matěj to všechno řekl. Jsme rádi, že nás posloucháte, že se na nás koukáte. Tenhle ten díl si pustíte. Opravdu jsme se s tím nemazlili, bude se vám to líbit. A jinak se uvidíme plus minus za 2 měsíce, takže užijte si pěkné léto, dovolenou, prázdniny, cokoliv. S rodinama, nebo sami, nebo s partnery, partnerkami, manželi, manželkami. Prostě si to užijte, mějte se hezky. Naschledanou.
1: Naschledanou.

0: Dobrý den, já vás vítám u dalšího dílu Řeká Chachara. Dobrý den, ahoj Marku a hlavně jsem hrozně rád, že jsem zase ve studiu. Pravdou je to pravda pravdoucí a neklamná, jak říká Homer, tady opustí pravdu, pravda ohradu mých zubů, že prostě ten zvuk z Řecka, to točení tam jako bylo utrpení, takže jsem rád, že jsme zase tady všichni pospolu. Ať už tedy není přes to video, nebo se potkáváme na ulicích, ale hlavně jsme tady s Markem. Takže jsem rád, že jsem tady prostě. No. Tak, sice tady teda příšerný počasí, ale stejně jsem rád, že jsem tady. Tak ahoj, Marku.
1: Ahoj Tomasi, rád tě vidím a slyším, protože
0: Ano.
1: opravdu tento spojení nebylo
0: Je to
1: jednoduché.
0: jiný, že?
1: Nebudeme to už
0: Lepší.
1: rozebírat.
0: To bych mě rozebral.
1: A divákům děkuji za přízeň, kterou nám věnují. Mně se stala taková věc,
0: No.
1: tomu nebudeš věřit. Šel jsem do práce včera nebo předevčírem a

Stál jsem na zastávce tramvaje u křižovatky a byla tam zelená na té křižovatce a zastavilo auto na zelenou. Otevřelo okýnko a pán říkal, držím vám palce, pozdravte pana Kulidaky, se faním vám. Zase udělal za sebou zácpu kvůli nám.

0: Tak to já mám příběh z Řecka, jestli můžu
1: Ano,
0: začít tímhle.
1: taky nás tam fandí.
0: Jo, taky jsem tam, nebudu říkat kdo, ale taky jsem tam někoho potkal z České republiky a taky říkali, že teda ten náš pořad sledují a že se jim to líbí, jakože je to zábavně, populárně, naučné, ale hlavně jakože žijeme s humorem.
1: Tak budeme pokračovat,
0: A mám
1: protože...
0: pozdravovat pana Stoneše, no. Ale s tou záspou mám dobrý příběh. Já nevím, jestli ty lidi na toho pána troubili za to nebo ne. Ne, tak je dobře, tak to mi připomíná můj příběh za ten. My, jak jsme teďka přijeli, jak jsem tam teďka přijel, tak jsem potřeboval něco vyzvednout. V podstatě ve vedlejší čtvrti a teďka tam zaparkovali auta po obou stranách, že jo, nikde nešlo zaparkovat, tak jsem tam odstavil, otevřel jsem kufr, šel jsem do toho, co tam má známý sklad. Našli jsme jednu věc, dali jsme to tam, to jsem tam přišel, stáli tam tři auta. Šel jsem zpátky pro něco za chvilku, již tam bylo 10, ale všichni byli v klidu, otevřeli si okýnka, koukali, co se děje, protože věděli, že taky příště můžu zastavit. Takže já jenom chci vyzvat, aby jsme k sobě byli všichni na těch silnicích prostě ohleduplní.
1: Jako v Aténách.
0: Nebo jako tady, když pán zdravil Marka na zastávce, protože nikdo z nás neví, kdy bude chtít koho pozdravit.
1: Přesně tak.
0: Kdy prostě bude třeba něco vyřídit. A ono, jako to neuteče, prostě přijet někam o sekundu dřív nebo později, možná je to danost. Člověk může říct, kdybych tam byl třeba o sekundu dřív, třeba se, já nevím, spadne mi něco na šišku, takže to je takový jako to. Ale jinak jsem rád, že jsem tady, protrpěl jsem dokonce kvůli tomu, aby jsme si mohli natočit jako let letadlem. Hrozný. A nebudu tady pomlouvat letiště Praha. A
1: Ne, letiště Václava Havla.
0: Jo, letiště Václava Havla.
1: Knihovnu Václava Havla už mít nebudeme, ale letiště pořád máme.
0: Jo, tak já jsem ti v pohodě, ale já to říkám pořád jako letiště Praha, jestli tak říkám, mám letiště ve Frankfurtu a letiště v Aténách. A nepoužívám to jejich jména, no, ale tak dobrý. Jenom bych jako chtěl říct, že já chápu, že jako nekuřáci nechtějí čuchat kouř, tomu rozumím, jo. A sám jsem tolerantní a rozhodně bych se nezapálil třeba, já nevím, na dětském hřišti, jo, nebo přítomnosti těhotných maminek, aniž bych se dovolil. Ale jakože udělat si celý letiště, kde si nezapálíš a teďka tam lidi čekají hodiny, tak jako to je fakt evropská rarita, to si myslím, že jako udělat tam odvětrávanou budku vevnitř.
1: To
0: Jo?
1: není nikde.
0: Co?
1: To na všech evropských letištích je?
0: Já jsem nebyl na všech letištích, jako máš spoustu regionálních a takhle, ale na těch hlavních letištích se je vždycky budka. Jo?
1: No, ale to
0: je
1: nevím, že
0: nebo je to vyřešený
1: nekudy,
0: jinak, nebo tam prostě mají nějaký dveře, kde vejdeš na takový vnitřní dvůr, ale měli by být jako, když se teda tak jako kasejí, jak jsou pro zákazničtí, tak by tam měli mít i v rámci jako svobodného přístupu a rovného ke všem. Tak se chci zastat tímto jako kuřáku, kteří platí nemalé spotřební daně v našeho rozpočtu státního, který je pěkně napnuté, tím se stává v politice, tak by si jako na pražském letišti taky měli uvědomit, že to nejsou žádný podlidi. Jo, a že oni taky jim z těch svých peněz každý krabičky přispívají na to jejich slavný tam jako umění. Tak.
1: Tímto vyzýváme letiště Václava Havla, aby umožnilo panu Kulidekisovi si zapálit až platit.
0: Ne všem, všem.
1: No tak všem.
0: Všem.
1: Jako, všichni mě nezajímají, mě zajímáš ty, aby
0: jsem byl šťastný. Ale
1: mě byl šťastný.
0: Ne, stejně, jako já jsem proti tomu mysleli zákony na jednoho člověka, nebo na jednu firmu. Tak jsem proti tomu, že si diskriminovala široká část populace, která ještě živí tenhle státní rozpočet.
1: Tak.
0: Jo, protože to je trapný prostě. Jako to je lidsky čistě urážlivý. Jako, neříkám, že se tam má hulit tu otevřeně a udělat tam odvytrávanou budku snad dokážou, ne?
1: Já si pamatuju...
0: Ještě si kasali, že tam teďka budou ubírat ty kuřácký, vy jste rozumíš? To je neuvěřitelné.
1: Já jsem viděl fotky nedávno, asi 60 let staré nebo 70 z letadel, kde rozvážely letušky čepované pivo. Normálně čepované pivo, no, ale použilo se tam. Ale hra.
0: To je zajímavé, že před těmi 56 lety to nebylo nebezpečné a teďka už je, že?
1: A oni na to přišli do té doby.
0: No. Tím neděláme reklamu.

0: na kouření, ale tím děláme reklamu na to, že má být stejný přístup ke všem, a ne, že se bude jedna skupina obyvatel utlačovat vůči druhým. A přitom se bude sát na penězích té dané skupiny, že jo. A
1: Jako...
0: jako protože mimochodem, že ti to řeknu, že třeba
1: No.
0: to atenské letiště, že jsme si rozuměli.
1: Tak tam se kouří všude,
0: Ne, tam jsou ty budky,
1: ne?
0: jsou budky normálně, prostě tam hala, v té hale je několik místností
1: Jo.
0: odvětrávaných, a tak když se tam narve 40 kuřáků, tak stejně ten
1: Nedá se
0: člověk
1: to
0: jde,
1: vyvětrat.
0: vykouří to a odejde, že jo. Venku nic necítíš, tam jsou všichni spokojení a nikdo nemá pocit, že z něho udělali člověka horší kategorie jenom za to, že tedy, jak říkával prezident Zeman, je to zodpovědný občan, že prezident Zeman říkával zodpovědný občan, kouří, pije a umírá před důchodovým věkem, že jo. Tak jako, jo, když si představíš, kolik z každý krabičky do státního rozpočtu. A oni ještě takhle ty lidi šikanujou tam, jako by to nevadí, protože já jsem přijetěl za té, já tam nesmrděl tak dlouho, dostal chuť na cigaretu, ale
1: Já
0: na
1: myslím,
0: tom
1: že to...
0: zákaznícku, anebo ještě mám jeden tip. V civilizovaném letišti máš pítka.
1: Ano.
0: Jo, nakloníš se, zmáčkneš, napiješ se vody. No to teda, aby se tady jako, to Ježíš Maria, tak
1: Zadarmo neblázníš to
0: zadarmo na,
1: asi.
0: zadarmo napít z vody, která stojí
1: Na letišti
0: 25 halířů litr.
1: Václava to
0: Na letišti Václava
1: nepije.
0: Havla, rozumíš, že 25 halířů litr, jo. Tak to si myslím, a tím se dostávám teda k tomu, o čem se budeme bavit. I toto třeba si myslím, že jsou jako každodenní jako záležitosti, které člověk zažívá, jsou pro ně důležité. Podobně jako je pro něj důležité, já jsem třeba jako teďka, tak jsem jako, že tady přistál, tohle jsem se bavil s lidma, zjistil jsem, že jedni se bojí, že bude drahota, protože někdo se zase rozhodně kde válčit, druhým zase vadí, že jako se cítí jako občaní druhé kategorie, tamhle, že zase něco zdražilo. To jako ty lidi řeší a říkali mi to, že jo, se potkávám, protože já na rozdíl od jiných, kteří tráví svůj čas na Twitterech anebo v poslanecké sněmovně jako v hospodě a kuloárech, nevím co, tak chodím mezi, normálně jsem člověk z lidu mezi lidma, že? Ale že by někdo se hroutil prostě z toho, jestli pojede pan soudruh prezident, ale jsme v roce 2026, připomenej mi to, jestli pojede
1: Teď pan prezident,
0: pan
1: ano,
0: prezident, teď už je to
1: svobodně
0: pan,
1: zvolený.
0: už je to 36 let pan Pavel a teď kouří pan prezident Pavel.
1: A teď se dostáváme k tomu prvnímu tématu.
0: No, ale asi že tohle to lidi nějak netrápí, ale musíme to
1: Ale
0: probrat, protože tady
1: ne,
0: trápí jinak
1: musíme
0: všechny
1: to
0: asi.
1: probrat, protože v Česku, ty nemáš ten vhled jako člověka, který tady žije. A ty chodíš po barech v Atenách, plážových a nevnímáš to, co se děje tady. Takže přejdeme k prvnímu tématu, vážení diváci, teprve. A
0: Už jsme přešli, já jsem říkal úvod.
1: kterým je jako zase na druhou stranu, když navážu na to,
0: No.
1: co jsi říkal, že rovný přístup ke všem občanům,
0: No.
1: že kuřáci také přispívají do státního rozpočtu a cítí se být diskriminováni tím, že si nemohou zapálit při několika hodinovém čekání na odlet na letišti Václava Havla.
0: Nejenom
1: Tak,
0: to, ale
1: nejenom.
0: lidé, kteří pijí
1: Ano.
0: vodu, jsou všichni a voda je základ života.
1: Ano.
0: Ať je to kuřák nebo nekuřák, zaslouží si tam mít vodu 25 halířů za litr
1: Vím,
0: z pítka.
1: že tam tu vodu musí někdo dopravit.
0: Jakože by tam neměli vodovod, takže tam pochodíš na turecký zákon s
1: A to
0: kyblíkem, nebo já nevím, jo. Já nevím, tak
1: já
0: když
1: jsem
0: tam
1: nejvíc
0: mají to.
1: turecký záchod, jsem zažil nejvíc v Řecku.
0: No tak, vidíš to, takže
1: Ne,
0: jako,
1: nic,
0: jestli,
1: pojďme.
0: že můžu mít na letišti vodu na
1: A
0: splachování, jasně.
1: já jsem chtěl jenom říct, že soudruh prezident Petr Pavel,
0: Pan
1: pan
0: prezident Petr
1: prezident
0: Pavel,
1: Petr Pavel se
0: bývalý
1: cítí
0: soud.
1: být diskriminován natolik, že ho
0: No.
1: vláda nechtěla vzít do Ankary na výlet, že se obrátil na ústavní soud, aby to rozhodl. Takže my tady máme tuto kauzu.
0: Je to absurdní.
1: Je to zcela absurdní a my se na to všude všichni ptají, na
0: Je to
1: rozdíl
0: kino.
1: od jiných věcí, kolik co zdražuje nebo
0: Je takhle,
1: nezdražuje.
0: nemyslím tady lidi na ulici a myslím na to tady pak ve všech médiích, kde jsem.
1: Na ulici. Takže teď máme tady nevídanou kauzu rozhodně, že ústavní soud bude rozhodovat. Předpokládám ne o tom,
0: Jestli může Péťa na výlet
1: jestli může
0: se.
1: pan Pavel s panem Petrem, toto
0: Jestli
1: kolářem do Ankary,
0: bylo na těm Petru vlastně víc. No.
1: no tak určitě by ho vzal sebou. To je jako bez zesporu
0: Takže
1: na tu
0: Petra,
1: večeři
0: Petra.
1: minimálně. No
0: Delegace Petra, Petra, Petra.
1: a ústavní soud shodil všechny kauzy, které měl v pořadí ze stolu a teď se rychle bude věnovat tomu, jaké kompetence vlastně má prezident Pavel nebo nemá. Já nevím, kdy to bude, ten verdikt, ale bude to určitě dřív, než bude summit v Ankaře, a jestli jestli žijeme v prezidentském systému nebo v parlamentní demokracii.
0: A já, jelikož já jsem to pochopil, ten jemný štoulec, ale je to tak, že já jsem pracoval na dálku, tak já tam nežiju, jak si každý představuje, že tam jezdí na ostrovy do rezortu, ale já tam žiju normálně v hlavním městě, které má 6 milionů obyvatel, tak si vynásobme naše hlavní město a normálně jsem pracoval na dálku, takže proto dobře vím, co se tady děje, ale kdybych byl tady, někdo přijde stejně humorný jako tam.
1: No jasně.
0: Akorát, že tam jsem potkal méně spoluobčanů, kterých trápí reální starosti a netrápí, jestli Petr Pavel toho času prezident pojede do Ankary. Já k tomu asi v krátkosti jenom řeknu, abych nezdržoval tím, že je tak absurdní celý, že se mi trošku už jako, je mi škoda na to slov. Jako, hele, ten člověk jako ztratil základní sebeúctu. Kdyby měl základní sebeúctu, tak se zdravě naštve a prostě řekne, dobrý, tak vy mě jako nechcete vzít do Ankary, tak neberte a vymyslí prostě svůj vlastní jiný postup, že ho příště vezmu ještě rádi. Bod jedna. Bod dva. On nemá, Petr Pavel, jako prezident obecně, jenom Petr Pavel nemá vliv v našem systému prakticky vůbec na nic. Jeho největší prostě úloha začala, skončila jmenováním, pověřením, sestavení vlády, což udělal a tím to skončilo. Ta vláda ho k ničemu nepotřebuje prakticky. Sám si to udělal konec, jo. Jako to, že, a opravdu tak viděli jsme, že ten předseda vlády Andrej Babiš se k němu choval slušně od začátku, se snažil mu vykázat vstříc, ale každý pohár trpělivosti jednou přeteče. Tak nejdřív ho nutil Andrej Babiš, který vyhrál volby teda, tak jako ty důležité, ty do poslanecké sněmovny, myslím, to je tam, kde se určuje naše dění, náš život.
1: I zahraniční politika.
0: I zahraniční politika, tam určitě všechno. Jo, ten, kdo tam má většinu, že vláda se odpovídá jako lidu, že jo, který vykonává svou moc prostřednictvím zvolených zástupců.
1: No.
0: Jo, poslanecký sněmovně ta dává důvěru vládě. Tam jako na tom nepotřebuje jako moci pána na hradě. Františka Procházku tam nepotřebuje, Marii Terezii tam nepotřebuje. Nepotřebuje k tomu ani dobrozdání, ani nikoho jiného, včetně Petra Pavla. Prostě ta vláda získala důvěru ve volbách a tím to jasné. Odpovídá za všechno, vláda se může rozhodnout, že ode dneška prostě je uzákoněné, když to že dám ad absurdum, že platíš 100% daň z nemovitosti, anebo že neplatí žádnou. Vláda se může rozhodnout, že celý rozpočet půjde na zbrojení, anebo že nepůjde nic. Vláda se může rozhodnout prostě, že dneska v souladu se zákonem prostě všichni budeme platit dvojnásobek potravy, dvojnásobnou daň nebo ne. Vláda může slíbit v té Ankaře, že bude vydávat peníze, nebude říct prostě cokoliv. Jo. Petr Pavel, kdyby tam byl do dneška, a to mě mrzí, jako málo se dostal pod, jako to je zajímavý, jak jako ta většina, jako jak ty média, která nejvíc sami se označuje, jak jsou hrozně prostě jako padni komu padni, nezávislá, nestranná, takže jako po někom jdou jako vosy, ale že by se furtali Petra Pavla, ať nám teda konečně řekne, proč tam jako chce jet, jo, co by tam dělal, protože dejme tomu modelový případ. Přišli by, sedli by se, řekli by si, víte co, my chceme vyhlásit válku Marsu. Jo? Vy, Česká republika, do toho půjdete? Petr Pavel řekl, počkejte, zavolám předsedovi Babišovi, co si o tom myslí. A by byl, pane předsedo, tady chtějí vyhlašovat válku. Ano nebo ne? A Andrej Babiš může říct ano nebo ne. Nebo se můžou rozhodnout, že se vydá 40% HDP na zbrojení. A zase jako řeknu Petrovi Pavlovi, tak co na to? Jo, já zavolám tady Andrej, je, on to nebere, zkusíme paní ministryni Schillerovou, taky ne. Já bych tak ještě zkusil pana Havlíčka třeba, no? Tak zase nic, se zkusí, až šel by teďka přes Macinka, až, já nevím, Macinka, Bednárik třeba,
1: ano, to bude jinak. Turkovi. To asi to bude jinak. Petr Pavel by na tom jednání přišel, na to jednání přišel a řekl by, my, Česká republika, navrhujeme zaútočit na Mars a dáme 40% HDP na zbrojení a tam by se Rutte nebo Trump odpodívali z kabitu, by se ho zeptala. A ptal jste se Babiše a on říkal, já jsem se zapomněl.
0: Já můžu zavolat.
1: Můžu zavolat, no, takže asi tak, tak.
0: No a teďka ještě oblíbená metafora se školou, jak já tu metaforu obohatím. Samozřejmě jakákoliv podobnost se skutečnými osobami je čistě pouze čistě náhodná, protože toto je čistě umělecká licence a metafora. Jak já, tak mám rád určitě, jsem si říkal, představ takovou situaci. Péťa chodí ve školách, chce hrozně moc na výlet, On teda jezdí furt na výlet, protože má jako...
1: Zážitková agentura Pražský hrad,
0: No tak to už z té realitě, já jsem říkal v té
1: ano.
0: metafoře.
1: Ano, jo, pardon.
0: Jo, ale on prostě má na to, jezdí často, třeba jenom za tento rok Péťa byl za 6 měsíců v průměru dvakrát někde. Jo, a užil si Argentinu, Japonsko a díky němu konečně vím, že Le Mans jsou auta, ne motocykl, cyklistika nebo motocykly, já to nevěděl, víš. A protože nesedu a tak dále. No a tak Péťa pořád jako chodil, že sice jezdí, ale chce jet s nima taky na ten výlet třeba do Turecka. A zbytek třídy mu řekl, že se mu nechtějí, že prostě Péťa minule, když takhle jezdil na ty své výlety, tak je pomlouval ostatní, nebo se tam snažil prodat něco, co mají oni, a oni to prodat nechtějí. A Péťa to zkoušel po dobrým, po zlým, a oni mu stejně řekli, Péťo, nepojedeš. Takže Péťa, když zjistil, že nepojede, tak si je teďka stěžovat do ředitelny, která je obsazena učitelským sborem, který se svými rodiči adoptivními si najmenoval a vybral, jo? Takže ten učitelský sbor vlastně je ten jeho a teďka se tam jde stěžovat, že ho zbytek třídy nechce vzít, i když se Péťa tak snažil, že jim slíbil, že už nikdy neřekne na svém výletu něco jiného, než říká ten zbytek té třídy. Chápeš?
1: Chápu, no já, jo.
0: Jo. Ale to je čistě jako tak, že tím bych uzavřel.
1: Ty jsi říkal, že jeho vlastně kompetence nebo všechno začalo zvolením a pak už nebude nic, nebo nemá žádné kompetence.
0: Jmenování, jmenování, jmenování
1: On si
0: předsedy.
1: jmenoval právě ten učitelský sbor, jo, nebo ten kabinet,
0: No.
1: no, takže to je jedna taková okolnost. Já jsem zaznamenal jeden
0: No, protože
1: argument.
0: počkej, tam je to ještě to jmenování ústavních soudců, to ještě do toho mluví Senát.
1: No jasně,
0: Jo.
1: to si je
0: A
1: schvalit.
0: proto ta metafora pokračuje, jo. Proto já jsem říkal tohle, protože to jsou ti adoptivní rodiče. Petr Pavel je spojen popeční šňůrou s bývalou vládou, která má většinu v Senátu, takže si v Holportu mohli klidně vybrat učitelský sbor.
1: No,
0: A teďka si tam budou stěžovat, že prej odporuje školnímu řádu, že Péťa sice nemá žádný důvod jet na výlet do Ankary, ale stejně tam hrozně chce a nikdo neví, proč tam chce, protože tam nemá co dělat.
1: já takovou pěknou metaforu jako ty nemám, ale já jsem si všiml jedné věci, zvlášť ta opozice, která je s ním spojena s pupeční šňůrou, tak říká, že je to vlastně naše mezinárodní ostuda, že tam nejede, nebo že tam nemá jet,
0: My si myslíš, že někdo v naší zemi neumí cizí jazyk asi.
1: protože máme člověka, prezidenta, který má zkušenosti z NATO, a je to prostě zkušený voják, bývalý ve strukturách, byl zmocněncem, jak se to jmenovalo, v NATO a tak dále, a že jsme mohli využít jeho zkušeností a diplomatických kontaktů a všeho možná. Ono to vypadá na první pohled moc hezky. A je to argument, který stojí za zamyšlení, že člověk, který má tuto profesní zkušenost nebo byl dlouhá léta na to. Ale já jsem si říkal, no, když to tak je, nechápu jednu věc. Proč prezident Pavel, když vládla vláda Petra Fialy, nevyužil této zkušenosti a neřekl, nešel, nepozval si třeba ministryni Černochovou, Petra Fialu a neřekl jim, hele, ty stíhačky, co chcete koupit, je 35, předražené, dlouho to trvá, buďte tu lidi, podívejte se, jak to dělá Portugalsko, Řecko a tak dále, když má tyhle zkušenosti. Vůbec nic z toho se nestalo. Neřekl jim, podívejte se na ten váš rozpočet, vy nemáte ani 2%, proč to neuděláte jinak? Taky nic, všechno podepsal, nic se nedělo a teď, jako je to pravda, že tři ze čtyř rozpočtů Petr Fiala nesplnil ty výdaje na zbrojení, 2%,
0: 4 ze 4, ne?
1: tři ze čtyř údajní. No, jako je to v té zprávě. A on tvrdí, Petr Fiala tvrdí, že žili ve víře, že to splnili.
0: Jo, víra je věc
1: No, to,
0: eschatologická.
1: no ne, tak tím chci říct, že když je to takový expert, odborník na NATO, zbrojení a armády a tak dále, proč tuto zkušenost neaplikoval v době,
0: Jo, je.
1: kdy vládl Petr Fiala, tomu já nerozumím. A proto já tvrdím, že to je jeden velký mýtus. Že to je takový odborník na věci obraného charakteru a jako takový by tam neměl nic dělat. Uzavřeme to tím, že to, co ty říkáš, já jsem to dokonce ukradl ten tvůj argument někde, myslím, že na CNN Prima News, když se mě taky ptali stokrát, proč Petr Pavel a tak dále. Já jsem říkal, že by mě taky zajímalo, proč tam vlastně tak chce jet. A možná nám to řekne, ale možná nám to řekne ústavní soud, nevím, uvidíme.
0: Promiň, tak já to ještě možná, že tak já to ještě rozeberu ještě detailu. To, co jsi říkal, je platné, já jsem s tím taky setkal, tak já to jenom vysvětlím trochu. Jo. Mimochodem, tak osobnost Petra Pavla, jo. Jako na to, aby si byl člověk, který stráví celý život přijímáním rozkazů, právě ve struktuře tak daleko, až je může dávat skoro všem, ale ne všem, protože pořád ještě je někdo...
1: Ještě jako, někdo nad ním vždycky byl. No.
0: Vždycky někdo nad ním byl, tak to jako se ti zažere trošku pod kůži. Jo. Odborník, jo. Prosím tě, výdaje na obranu lomeno zbrojení, víš to, na to jsou tabulky, to spíš bys měl být účetní, než jako, jo, abys to rozpoznal, to, že F-35 jsou předražený a budeme, kdyby teďka předělá raketa, tak ji ukážeš tu předraženou fakturu, ne?
1: Ale se obrátí, to je
0: a ne, neobrátí, zabije tě, ale ty umřeš aspoň s humorem. Jo, jako umřeš, prostě vysmáte jak leče, takže umřeš prostě, jo. Tak je to jednoduchý, jo. Tak jako tady lítá spousta jako teorií, ani naznačuje, jak jsme se neodvážili, že tam někdo z jeho okolí třeba chce nějaký kšefty při neformálkách, že jo, to bychom si nedovolili. Protože nic jiného člověka
1: hamba to by,
0: nebo jestli když byl v tom vojenském výboru na to, tak to ještě vlastně rozeberu, ne hanba mě, říkám, že bych nedovolil. Když byl v tom vojenském výboru, tak možná mu tam někdo řekl něco ošklivého, tak nebo si mu hezky zachovat, třeba chce přijít a vidíš, tak teď jsem prezident, jo? Tak je možná, kdybyste, jak jsem to dotáhl, jo? A nebo si chci udělat hezkou fotku, protože mu už fotit ty auta nestačí třeba, nebo Japonsko a Argentina nestačili, nebo to Pobaltí. Já se jenom děsím, že by tam jel. On si se slíbil, že by neříkal nic jiného, než mu předepíše vláda, ale že by zase chtěl prodat nějaký letadla, které jsou na prodej, rozumíš?
1: Že by mu tam něco ujelo zase.
0: Že by zase něco ujelo. Že ježišmarja, ale já myslel, že to je na prodej. No a k tomu odbornictví, jo. Nebudu jmenovat, ale prostě já znám nějaký lidi, kteří působili ve vysokých strukturách NATO. Tak. NATO je klasická, obzvláště v centrále, byrokratická organizace vojenského charakteru. Prostě dostaneš nějakou funkci a děláš ten svůj výsek, co máš. To ještě neznamená, že jsi expert, Bůh ví na co. Jo. To je jako, každý voják nebude expert, jeden může být expert na potápění a druhý je parašutista, jo. Jistě. Jeden je logistik, třetí jako ženista, jo. Čtvrtý dělostřelec, pátý tankista. Takže jako, takže myslím si, že jak říkal pan ministr obrany Zuna, ano, Petr Pavel, že je snad jeho žák, ale že pan Zuna se měl třeba logistice celou dobu, tak on asi nebude plánovat útoční operace ve smyslu, který voják půjde kam a bude plánovat, jak to mají udělat logisticky, aby ti vojáci tam vůbec dojeli a měli co jíst, jo. Takže to je to proto při ty argumenty, že to je tradice, prosím tě, nebo zvyk. Já taky můžu říct, já mám zvyk stávat v 8 ráno, dneska jsem stál v 7:30, ježišmarja, půjdu asi k soudu, ne? Sám se sebou, nebo já nevím už, nebo zvyklo se za hloupost. Tak snad máme napjatý státní rozpočet, ať tam letějí ti za naše peníze, kteří k tomu mají co říct. A rychle se vrátí, ať moc neutratíme, a ne, že tam pojede jedna delegace navíc, která tam zrovna meritorně nemá co dělat, protože k tomu nemá co říct, jako fakticky, to je bod jedna. Bod dva, to, co jsi říkal, že byl teda ten, myslím, že to je náčelník vojenského, či on se to jmenuje, ten přesně ten úřad, náčelník vojenského výboru, tak, jo, nebo předseda vojenského výboru, jedno z toho nějaký takový. Tak, víš, co to je proto? Protože ty argumenty jsou hrozně jednoduchý. Stejně jako ta otázka. Jo. Udělat si názor na to, jakkoliv to není na základě třeba informací, jakože do detailu, jestli má nebo nemá jet prostě pro jednoho pán, pro druhého soudruh, prezident, jo, pro jednoho reprezentant jeho zástavy a pro druhého uhlavní nepřítel politický, myslím teďka voliče,
1: myslím.
0: Tak to je hrozně jednoduchý. Stejně jako jednoduchý přijímat argumenty typu, když on tam seděl v nějakém výboru, že to bylo absurdní. Myslím, že ho tam se ještě poslala, jestli se nevělím vláda Andreje Babiše. Jako. Ale teďka to bych se musel teďka podívat do detailu, jsem to do detailu, protože já těho hodně, tak jsem do detailu neskoušel, ale myslím, že Jo, to bylo ve vládě, ve který Andrej Babiš teda tam držela, takže jako pozor, jo. Když jak strčil, věříme v tom, ale to vás to věřím hned, to bude možná nejlepší, jo. Já jsem si tady od vás počil chytrý přístroj na chvilku, takže
1: Teď zjišťujeme, vážení diváci, čím byl Petr Pavel.
0: Petr
1: Já si
0: Pavel
1: vždycky říkám Petr Pavel,
0: na
1: pan prezident Petr Pavel.
0: to funkce, jo. Hele, v této nejvyšší vojenské funkce. A trefil jsem to. Pozor, trefil jsem to. Něco si ještě pamatuju. Předseda vojenského výboru
1: No.
0: NATO, přátelé. A teďka si, Marku, tipni ty roky, jo. Teď půjdu, ať řeknu.
1: 2015.
0: Až.
1: Nevím, 18, 19.
0: Správně.
1: No.
0: A kdo byl té době ve
1: No.
0: vládě?
1: Alena Schillerová.
0: A kdo ještě?
1: No, já vím, no tak.
0: No. A kdo ho tam
1: No.
0: poslal? No takže kdo, díky tomu, komu tam byli to socani, teda chci říct
1: Sociální demokraté,
0: demokraté, a
1: no.
0: teďka nevím, jestli je to SOZDEM nebo nová sociální demokracie, jak se teďka
1: Ne,
0: jmenují.
1: to jsou noví lidovci.
0: A noví lidovci, a to
1: A
0: tam ještě byli
1: SOZDEM.
0: staří lidovci a staří
1: Takže...
0: socani, takhle to nechme. A hnutí, ano,
1: Ano.
0: ano.
1: Nevděk světem vládne.
0: Nevděk světem vládne a teďka tím budou operovat, ale chci říct, že to je administrativní funkce.
1: Jasně.
0: A tím pádem jako, tady, ale to je hrozně jednoduchý řešit, každý se to může dělat podle sympatí, jestli se někomu líbí víc jako, já nevím, takovej nebo onaký účes, jo, ale jako řešit věci typu daní je fakt složitý, jo. Takže stejně tak ta opozice k tomu přistupuje, stejně tak k tomu přistupuje každý, ale jako když to úplně osekáš na padreť, na kostku věcnosti, věcně tam má je ten, kdo rozhoduje, protože tam se bude něco rozhodovat. Možná se jí rozhodne, nebo taky nerozhodne, ale je to věc těch, kteří rozhodují a ten, kdo rozhoduje, z vůle voličů je vláda, ať je to jakákoliv. Takže tam vláda má jet a jestliže vláda se rozhodne, že pojede ještě někdo, tak pojede. Když vláda řekne, že nepojede, tak nepojede. Tečka pro nás občany, když tam nepojede ten, co tam nemá co říct, tak je to
1: A vláda tam
0: jenom muže
1: stejně,
0: přijme.
1: jak říkal, myslím si, že to říkal Petr Macinka, že vláda tam jede proto, aby vysvětlila, proč Petr Fiala nesplnil ty 2%
0: Ten to říkal Andrej
1: výdajové
0: Babiš.
1: nebo Andrej Babiš,
0: Taky
1: no,
0: teda,
1: tak
0: možná,
1: no.
0: tak já myslím, že říkal Petr Macinka, tak jako ty si vzal ten můj argument do televize, což hodnej, možná si vzal Petr Macinka, ten pán předsedy Babiše, ale tam říkal v tom podcastu svým, tak říkal, až si dělal svou stranu, říkal, možná by tam měla je ta opozice vysvětlovat, proč za své vlády to nesplnila, protože tam byl určitě rok 25 a s tím...
1: Mohli tam všichni by tam mohli jet. Fiala,
0: Počkej, tak kolik máme
1: Černochová,
0: obyvatel?
1: no, jenom 10 milionů nebo 11
0: Tak
1: necelý.
0: dobře, tak vyjmeme z toho ty, co cestovat nebudou, tak jdeme tomu, že lidé nad 65, ne, to ne, tam 80 třeba, by to mohlo být nebezpečný, takže jenom kdyby jako chtěli fakt, jo. Malé děti, jako tak taky ten let záleží na rodičích, jo, ale dejme tomu, že každý občan mezi 18 a 74 lety má jako nárok automaticky ve smyslu toho, že si mu to ještě můžeme přikázat třeba. A ty ostatní jako na základě buď rozhodnutí voličů nebo zdravotního stavu staršího. Jo. Ale teď to bude obsadit, tak pojďme všichni.
1: Říkám,
0: Marku, Marku, pojď na, půjdem na formálku. Neformálku. Tyhle tři
1: ty
0: minuty.
1: to máš na ten kousek, tam skoč.
0: Jo, ale tak já jezdím na, do Istanbulu, teda do Konstantinopole neboli do Cařihradu.
1: To, až skončí tento pořad, tak vážení diváci, slibuju, že my dva tady napíšeme podání k ústavnímu soudu, že chceme, aby tam měl právo jet každý občan České republiky.
0: Tak to snad platíme, ne?
1: To snad je
0: To je ten
1: přesně
0: argument
1: tak.
0: kolem těch veřejnoprávních médií, že prý kdo platí, tak
1: A
0: ten
1: někdo
0: rozhoduje.
1: platí i
0: Já to taky platím, ty to platíš,
1: ten,
0: tak my
1: kdo,
0: chceme
1: a
0: taky.
1: ten, kdo kouří jako Tomas, platí víc, protože ty platíš víc do státního rozpočtu, než my, kteří nekouříme.
0: Ne, já platím možná tak stejně jako ty, protože ty zase nekouříš, ale piješ.
1: No ne, tolik jako ty kouříš. No,
0: Já
1: vážení
0: teďka,
1: diváci,
0: vaši
1: dostali jsme
0: diváci,
1: se na tenký led a
0: nedostali jsme se
1: přijdeme.
0: vůbec na tenký led, protože se můžeme shodnout, že přispíváme navíc přibližně stejně. Já jsem zodpovědní občané, ale nechci být zodpovědný
1: Ano.
0: natolik. Já si ten důchod chci užít.
1: To nebudu rozebírat. Ty jsi mi obvinil přímé přenosu, že chlastám. Což já nechlastám.
0: Ty jenom piješ.
1: Ani nepiju. No to je jedno,
0: Nic.
1: teď si lidi myslí, že piju.
0: Nepije. Nebo nepije, on si sem tam dá jedno pivo nebo víno.
1: Omluv se.
0: Omlouvám se Markovi, že jsem ho ranil.
1: Ne,
0: On
1: vůbec.
0: nechlastá ani
1: Ty
0: nepije,
1: jedno.
0: on si dá jednou
1: Ty
0: za
1: vole,
0: čas víno.
1: já jsem byl od začátku roku asi, nevím, při pivo. Ne fakt, jako já skoro nepiju. Ne, že bych si nedal.
0: Jako
1: odpoutejme se od svých neřestí.
0: Počkej, až jsem tě říct těch hvězdíš, jak se na to významně díváš, nebudeš komentovat. Já jsem čekal, jestli mě někdo zastaví na ulici, že propaguju zakázané symboly s tím lidoveckým návrhem, co prošel.
1: Jo, jo, jo.
0: A když ono se to
1: A
0: takhle prodává, já myslím, že už to věděli.
1: to skoupil v Čechách nebo v Atenách?
0: Tohle to mám od kapitalistů vyrábějících značku Converse v České republice. Ne
1: Converse,
0: vyrábějící, já
1: jo.
0: myslím, vyrábějí se někde jinde, ale prodává se to
1: Prodávající.
0: tady, no. Takže
1: Od kapitalistu, to je úplně stejné, jak říkal ten
0: Ledin, že?
1: Lipavský, jak říkal,
0: Pavel
1: že
0: Lipovský.
1: citoval Lenina,
0: Náhodou.
1: že říkal, že jak to bylo, že kapitalisty pověsíme na provazech, které nám prodají.
0: No. Takže jenom chci říct, že prostě značka Converse má, to ještě nevěděli, že lidovci, kteří byli v Národní frontě, to nám prosadí zákon, že jako je to trestný nějak nebo co, tak já jako si říkal, jestli mě potká policista, takže se mu omluvím, ale že mu řeknu, že si žádal do toho obchodu, kde jsem to koupil.
1: Já nevím, mi to přijde srandovní. V
0: No.
1: tom, že když to ještě za bývalého předsedy Evropské komise Junckera se styčovalo
0: No
1: s
0: chápeš.
1: Karlem Marxem, kterou nám poslali z Číny v Trevíru, tak jako co tady řešíme, nějaké symboly hvězdy
0: A co jsou ti politici, ale ještě těch lidovců pokrytců, rozumíš, jo? Ale hotovo, tak nic, vítězové, poražení, nezakecáme.
1: Před 14 dny byla zvolena novou ombudsmankou paní Kostolanská.
0: Já vím, proč mi to říkáš významně, protože my jsme se
1: Je
0: bavili
1: to
0: před vysílání, říká
1: jako,
0: Kostolanská, já říkám, a to jako kdo?
1: mě to je
0: Tak je to
1: úplně jako v
0: ombudsmanka.
1: zásadě, já si myslím, že celý ten úřad je nadbytečný.
0: No.
1: Ale máme soudy, máme prostě, kde se odvolat a je to takový úřad, vlastně
0: Já bych taky
1: nevím.
0: zrušilo. A?
1: Já bych to taky zrušil, no a ta paní Kostolanská se přidala na stranu stávkujících České televize aktivně podpořila tu stávku, což mi přijde zvláštní, protože já jsem proti té stávce a zjistil jsem tedy, že ombudsmanka, která by měla hájit i mé zájmy, tak mé zájmy nehájí. Mě to zklamalo.
0: No, já bych tomu řekl, že pokud tam byla ombudsmanka Kostolanská jako paní Kostolanská ve svém volném čase, mimo svou pracovní dobu, na své vlastní náklady, tak je svobodná
1: Jo,
0: členka, ať si chodí kam chce.
1: to mi připomíná cestu Víta Rakušana na Slovensko, který tam byl na protivládní demonstraci, ne jako ještě byl ve vládě. A on říkal, já jsem tam nebyl jako český ministr vnitra, já jsem tam byl jako občan.
0: A čirou náhodou ho toho
1: Vyfotit
0: vyfotili,
1: čirou náhodou
0: čirou náhodou
1: strach.
0: obletělo všechna média, že jo?
1: Ano.
0: No. Ne, ale tak paní Kostolanská, já, kdybys mi to neřekl, já jsem si pak uvědomil, že jsem někdy četl, že ta paní jako se ujala úřadu. Nevím, kdo byl teďka poslední ombudsman, ale
1: Pan Křeček.
0: jo, já bych to zrušil. Škoda peněz, jako k ničemu. Tak, kdyby si měli pořádný zákony, který jako nestraní nikomu a dbají o blaho občanů, že jo, a nedělají se prostě účelovky, tak si myslím, já bych to zrušil. Takže, hele, já paní Kostolanské si tam byla, já jsem do dneška, než si mi to připomněl, kdo to je, nevěděl, kdo to je, že já jsem četl nějaká Kostolanská ombudsman, jsem si vzpomněl někde v novinách, vypustil jsem to z hlavy, protože jako,
1: Jasně.
0: až zase udělá něco, jako dělali někteří ombudsmani před ní, že si mysleli, že jsou poslanci a ne ombudsmani, tak pak se o tom můžeme bavit. Tak, no, tak jo, tak paní Kostolanskou, já jsem se jí trochu zastal, ale to jenom protože, ale jestli tam byla teda v pracovní době.
1: Jestli má pracovní dobu.
0: Jestli má pracovní dobu.
1: Nevím.
0: Kde jsou naše investigativní novináři, se zeptali, jestli paní Kostolanská má pracovní dobu a jestli v pracovní době trávila svůj čas prací,
1: Jako nejvíc
0: nebo účastní na stávce někoho jiného.
1: investigativních novinářů na centimetr čtvereční českých médií je v České televizi a tam o tom nic nebylo.
0: Aha.
1: Ale jako nejlepší samozřejmě můj oblíbený investigativní novinář Jan Mláček nemá čas, protože stávkuje.
0: No dobře, ale tak
1: Vede
0: jsou tady ti
1: stávku, ne
0: hlídací
1: stávkuje, vede stávku.
0: psi demokracie, kteří rádi píšou různé pseudokauzy o různých lidech, třeba v době, kdy ještě oni byli v politice, typu paní Mrázová, že? Zkoumali poměry samoživitelky s dvěma dětma v roce 2009, než vstoupila do politiky, což bylo v roce 6 třeba, že? Nebo paní Tinde Barta, že jo? Tak tam taky zkoumali, jako co ona dělala, ještě nebyla vůbec v politice, co jim je potom, že jo? pan Prokop, tak jako tam to taky napsali, takže z toho člověk neví, jako jestli ten člověk jako něco ukradl nebo
1: No
0: neukradl,
1: neukradl, on si
0: nebo
1: koupil jenom podíly
0: no,
1: v družstevním bydlení, no. Akorát to
0: takže
1: někam neuvedl.
0: no, ale že by teda zkoumali a ptali se, jestli paní Kostolanská placená z veřejných prostředků ve své pracovní době pracuje nad tím, co my platíme, nebo jestli se trajdá po demonstracích, což má právo jako občanka ve svém volném čase klidně, nebo může stávkovat jako ombudsmanka, využít své právo na stávku, a co dělat, jo. Kdy to byla na Kavčích horách, nebo byla v Českého rozhlasu?
1: Nevím, já jsem ji viděl někde mezi tím.
0: Jo, já jsem tam viděl Středulu.
1: No, to taky.
0: Jsem si říkal, tak
1: Ale tak to pro něj, pro předsedu odboru je chození po stávkách vlastně pracovní náplň. To zase jako,
0: to
1: to
0: je
1: je v pořádku.
0: jo,
1: No,
0: tak třeba, že jsem dlouho neviděl stavku a v nějaké fabrice.
1: mně se líbí přezdívka pana Středuly, že to je stojan na drahé hodinky, nebo co takové. Nosit ty.
0: No, já bych nechal salonní odborář, no.
1: Salonní
0: Každopádně,
1: odborář.
0: každopádně já být jako pracující inteligence,
1: To jsme my,
0: anebo,
1: ne?
0: no, a mít takové zastání, jako je Pepa Středula, a vidět, jako, že u nás na fabrice nebyl Jägerok dlouhý, ale tam si vyrazí na kavky, tak si říkám, dobrý, Pepa, si chce do Senátu, tak pojďme dál.
1: Takoho máš ty jako poraženého nebo vítěze, Tomasi.
0: Já poražený, já myslím, že jsme poražení všichni zase.
1: To bychom mohli, a na to, na čem narážíš, bychom mohli rozebrat v dalším díle,
0: Jo, tak jo.
1: protože
0: Tam se dostaneme.
1: budeme se bavit o zablokované sněmovně, ale to si nechme. To si nechme.
0: Jo,
1: Já, my se, jakoby, já bych mezi
0: jo.
1: vítěze,
0: Nepočkej, tak já jsem
1: ano.
0: chtěl říct něco jiného, tak to si
1: Aha.
0: špatně.
1: Nejsme tak napojeni, jak jsme si mysleli.
0: No to jste, tak ty, já to, co chceš říct, tak to si když nechám příště, já si říct společně něco jiného, já se cítím zhrzen. Cítím se prostě úplně, se cítím jako, jak se říká lidově, ošustil, opustil, jo.
1: Kdo tě ošustil, opustil?
0: Ošustila, opustila mě paní předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová s europoslanci napříč stranami, u nás proti tomu byli dva, z nich jedna je Kateřina Konečná, ale by to vysvětlila paní Jermanová, že prý proto oni teda hlasovali z Patriotu, jenom aby byla aspoň nějaká jako jistota. To by asi stejně tak řekli ODSáci, že abych typl pan Vondra, ale jinak si myslím, že Stána, Topka a Piráti proto byli nadšení možná. Cítím se ošustěn, opustěn všemi takhle, co tam působí, protože je to, já blahopřeji Spojeným státům americkým, mám za ně radost, že oni k nám budou dovážet z 0%, ale cítím se teda velmi, ale velmi uražen, opuštěn, že my tam budeme jako 15%. A ještě se za nás zavázali, že nakoupíme za biliony a biliony korun. Zbraně, technologie, energie. Jako to je taková prasárna. Takže zatímco tady 3 měsíce všichni živí tím, jestli ten nebo onen někam pojede, tak normálně z našich penízků prostě se zavázali, že tam někde obohatí jinou zemi. Já blahopřeji všem občanům Spojených států, když to občanům Evropské unie, se cítím normálně fakt jako úplně vyždímaný. Co budeme ještě platit? Tak dobrý, tak já za dobrý, tak složíme se povolenkama na blahobyt důchodců, protože penzijní fondy z Kanady jedou ve velkým povolenky, že jo? Pak teďka se složíme na blahobyt jako ve Spojených státech amerických, protože tam naše hrdá Evropská unie se zavázala k takovému dílu, že opravdu ošustili, opustili, jako fakt ležící na zádech. Do toho platíme někomu jako válečný úsilí, že jo? Do toho se platí nějaký prostě migrační věci, rozvoj na několika kontinentech a tady jde, že silnice samá díra, jako, takže jsme prohráli zase všichni a kdyby se možná více jsme se dočítali o tady tyhle věci třeba, než o tom, kdo kam pojede, tak já bych byl v pohodě, takže já jsem opravdu úplně, jako když ještě o tom mluvím, Barku, když o tom, jako fakt, ale když to představíš, jo.
1: Jo, já si to můžu představit, no.
0: Jenom nákup těch energií je naslibovaný přepočtu asi 12-13 bilionů.
1: Já už dlouho přemýšlím o nějakém větším materiálu, který rozebereme asi k nějakému výročí našeho vstupu do Evropské unie. Co dobrého k nám přišlo, ale fakt pozitivně, co dobrého k nám přišlo z Evropské unie a myslím si, že budu velmi dlouho hledat, abych něco pozitivního našel.
0: Já
1: Já
0: bych něco našel, ale
1: nevím,
0: to bylo.
1: tohle je takový hřebík, hřebíček
0: Ne,
1: mezi
0: tak
1: to
0: jako rozhodně třeba
1: takové.
0: i ze šengenského prostoru je super, když nečekáš všude na hranicích.
1: Jo.
0: Ale jestli, že to má cenu jako součtu nějakých 20 bilionů korun, který jako pošli do zámoří, tak to jako radši si počkám hodinu na hranici teda. Ale ne, jako ten projekt byl dobrý, ale on se hrozně zvrhl
1: Jak
0: teda.
1: se to zvedlo, no.
0: No nic, tak jdeme dál.
1: Souvisí to s mým dalším poraženým, mým nominantem, a to je odstupující britský premiér Starmer.
0: Já myslím, že to je Starmer.
1: Starmer,
0: Že
1: já nevím.
0: Starmer doštturmoval.
1: Starmer doštrmoval.
0: Starmer doštturmoval. Pojďme hrdý Albion, Starmer
1: Ano,
0: doštturmoval.
1: hrdině se
0: Tady
1: rozplakal na
0: prskám.
1: tiskovce
0: Nekecej. Plakal?
1: měl slzy v očích,
0: Takže neplakal.
1: stejně jako kdysi Vladimír Mečiar, když se loučil
0: No,
1: se
0: ale ten aspoň
1: svými,
0: zaspíval,
1: zaspíval, neublížil
0: neublížil
1: jsem.
0: jsou.
1: Ale musím říct, že teda britský premiér Starmer, myslím si, že trošku ublížil Británii. To, co za ním zůstane, není hezké. A jako já bych to skoro viděl i jako takový předobraz nebo takové varování, kam vede špatná migrační politika, lhaní, zakrývání skutečnosti, prostě vymkly se tam taková základní lidská práva jako víra třeba ve spravedlnost, v policii, kryly se tam útoky organizovaného zločinu proti, já už nechci říct tradičním Britům, ale tak to je, no, tak to dopadlo úplně špatně.
0: Já to přeložím, protože ty jak jako, to nemusíš dělat kvůli mě ty eufemizmy,
1: A tak ty si trošku, já tě tak beru, jako že
0: ale
1: si
0: já nemusím být
1: trošku,
0: úplně, já si to
1: jako
0: přeložím.
1: že si běženec, to jste míry,
0: Migrant, jsi normálně
1: migrant.
0: migrant, no. Já dneska
1: Tak já
0: migruju
1: se snažím
0: zase.
1: být jako korektní, chápeš, no,
0: Tak já to
1: tak
0: přeložím.
1: dopadlo to špatně
0: Prostě
1: prostě.
0: sexuální násilí, organizovaný zločin na základě,
1: Ano.
0: nevyšetřován na základě původu etnického daných lidí.
1: Ano.
0: Jo?
1: Což
0: Takže
1: nebyl.
0: prostě tam ty pákistánský
1: Ano.
0: znásilňovači se to nešetřilo, protože se báli policajti, že budou vinit z rasismu. Pak tam byl ten Sik, co tam píchnul toho kluka.
1: Novaka,
0: Toho
1: zlatý novák.
0: nechali tam
1: Ano.
0: jako udusit vlastní krví, protože Sik tvrdil, že to bylo, že ona byla rasistické, bylo to přímo bylo to
1: Policajti
0: naopak.
1: mu dali pouta, nechali ho
0: No,
1: umřít,
0: no,
1: ano.
0: no. A takových, teďka tam Belfastu nějaký ten, já nevím, co to bylo, Sudánec nebo co, že jo.
1: Jo, který chtěl.
0: No.
1: Ten byl jako z toho plakátu, kvůli kterému odsoudili SPD.
0: Vím, že pak udělal inteligence, Marku.
1: To je jedno,
0: Furt nevíš.
1: ale.
0: Takže bojí se, tak já to vysvětlím ještě jednou,
1: No.
0: jo. Já nejsem přecitlivělý, já jenom vždycky říkám, že nemůžeš soudit lidi jako unblock.
1: Já
0: No. To, že já jsem migrant, jsem teďka přimigroval za ten, kde jsem už čtvrtý týden byl.
1: A nemohu si zapálit tam.
0: A teď, ale já jsem proběhl
1: Dobrý, už
0: letiště
1: to
0: za 5 minut.
1: nechme. Nechme to, no.
0: Ale mě jde o princip. Já
1: No,
0: to proběhl za 5 minut, já jsem
1: jo.
0: si vatenadal 4 cigarety, když jsem
1: No.
0: odletěl. Ale jenom říkám, že když teda se kasa, jak jsou hrozně jako proklientští, tak tam mají dát pítka zdarma pro ty lidi. A mají tam dát, jako, kadibutky tam mají, ale kuřák budky. No. A pro mě kuřbutka, to by bylo hrozný outro. Když si jenom se, jestli byla scéně, jsem musel vystát po
1: Ano.
0: 10. Ale počkej. Zakecali jsme to.
1: Co
0: Jenom bych
1: jste
0: to vysvětlil,
1: zakecali?
0: jo. Já jsem vždycky proti generalizacím ve všem, jo. A to je můj svět pestrý. A tak tady popisuješ fakt, který se stal, prostě byli tam nějaký
1: Ano.
0: pákistánský gengy, který tam znásilňovali nějaký
1: Ano.
0: holky a
1: Ano.
0: policajti to nevyšetřili, protože to byli pákistánci. Já ti tomu řeknu jedinou věc. Já vždycky říkám, že se nevměšuju, ať se nikdo, já
1: Jasně.
0: se neštvu do jiných zemí, ať oni se neštvou tady do naší, do Česka, jo. V pohodě. A to já vyžaduju nevměšování, tak já jenom obecný soud,
1: Obecně,
0: dějiný,
1: ano.
0: poučení dějiné. Ono se tak stává, že když někde kolonizuješ a zotročuješ nějaký lidi a časem jako už se ti to vymkne z rukou, už na to ani to nedokážeš pak dotáhnout, a tak oni ti pak třeba ti kolonizovaní a zotročovaní, tak ti jejich potomci třeba přijdou do té tvojí centrální metropole. No a to už je pak tvůj problém, tak jsi neměl zotročovat a kolonizovat, ne?
1: Já bych s tím polemizoval trošku, protože to byla cílená politika Velké Británie. která po válce, myslím, že v roce 48 nebo 49, připravila politiku migrace kvůli nedostatku pracovních sil a vymklo se jí to z rukou. To není jakoby taková podvědomá odveta těch kolonizovaných.
0: Tak je odveta, jenom říkám, že čirou
1: je.
0: Náhodou
1: No.
0: čirou náhodou z těch zemí, které kolonizovali, zotročovali, tam teďka mají ty lidi, u kterých tvrdí, že tam dělají levotu a že je nevyšetřují, aby jim neřekli, že to dělají, protože mají prostě nějaký původ, jo. Čirou náhodou, ale tak samozřejmě, tak oni tam

0: zajímala, ale je tam velký, já to myslím teď vážně, je tam velký článek o původu vlastně toho neštěstí, ve kterém se teď nachází Velká Británie, i historickém. A kdo chce se dozvědět víc, tak to tam najde. Ale rozhodně to je tak, že ten problém nezačal tím, jak se občas tvrdí, podívejte se Brexit.
1: Tak hezky.
0: Je to hezky, no. Podívejte se Brexit, za všechno může Brexit, kdyby Britové si nahlasovali odchod z Evropské unie, nic z toho, co se děje dneska, by se nedělo. Není to pravda, ten problém začal daleko, daleko před Brexitem a tam se dozvíte víc. Tak.
1: Tak dobré, ne?
0: Dobré.
1: Tož dobré.
0: Jak se říká u nás, dobré. Takže tímto, vážení
1: skoro,
0: diváci.
1: Už je skoro půl paty.
0: Ano.
1: Ne, jsem
0: fire on.
1: Mně se to začalo bolet pašče.
0: Najdete nás na Apple, YouTube, Spotify, Deník to.
1: Na mém Facebooku.
0: A na Facebooku, na našem Facebooku, pište nám, my jsme slíbili, že vám odpovíme, ale neodpovíme, protože těch dotazů je tolik, že se tím probíráme a uděláme úplně, bude speciální vydání, jenom odpovědí.
1: Celý jeden díl,
0: jenom odpovědí a na vaše dotazy.
1: A přátelé, já vám ještě řeknu, že zase někde přemýšlel, když to ještě zkusím nějak technicky.
0: Ano.
1: Ale jako asi nebudeme točit moc na dálku, nebo jestli nám podaří technicky vyladit, protože by to samotného bolí. Takže tak to je. A tudíž pojedeme takhle pěkně. Já jsem rád, že jsem tady přimigroval. A těším se, až zase odmigruju na tohle.
0: Takže děkujeme zatím a naschledanou příště.
1: Tak díky, čau.

Krásné slunné víkendové odpoledne, vážení přátelé, vážení chcemíři, mý drazí Slované vlastenci. Já vás všechny moc vítám u vašeho oblíbeného pořadu Na kávě s Vojtěchem. Přátelé, protože my jsme věrní a jsme tvrdáci, tak nás nějaké teplo nemůže rozházet, takže máme pravou kávu, žádnou ledovou kávu. Pevně věřím, přátelé, že máte čas si udělat dobrou kávu a že se společně zamyslíme na tématy, která vás zajímají, která vás trápí, o která si píšete denně a tak dále. Dobrou chuť, přátelé. Soboty většinou bývají na volnější téma více k zamyšlení a dnešní sobota nebude výjimkou, protože my si, přátelé, musíme říct si něco o strachu a manipulaci. To je totiž přesně to, co zažíváme v čím dál tím větší intenzitě den za dnem. Posledních 14 dnů, a já spojím několik témat dohromady, které spolu zdánlivě nesouvisí, tak posledních 14 dní tady zažíváme strašení, denodenní strašení, zvláště na Seznamu, o tom, jak schoříme, jak ta planeta hoří, kopule, tepelná, ďábelská. Teď si všimněte, jaké oni k tomu dávají přídomky. Na spoustu lidí tohleto zafunguje. A nejenom, že musíte vystrašit, ale vy musíte dát zároveň rozřešení, návod, podat pomocnou ruku. Tak to je. A to se přesně děje. To znamená, dnes například, hned ráno, vyšel článek o tom, že nás budou čekat dvě supertropické noci z největší pravděpodobností. Někde ano, někde ne. Co to je supertropická noc? To je noc, kdy teploměr vám neukáže méně než 25 stupňů. Někde třeba 27. Já jsem zažil v Africe 32 stupňů v noci. Je to šílené, ano. My na to tady nejsme

zvyklí. Náš organismus na to není nastaven. Je nám tvrzeno, že to, co se teď děje, prakticky nemá srovnání, anebo úplně minimální. Tak já bych tady rovnou zmínil 2 roky, kdy to bylo ještě horší. Byl to rok 2003 a byl to rok 1540. Ano, slyšíte správně, 1540. Mě by zajímalo, jestli v roce 1540 byly továrny, řešila se uhlíková stopa a tak dále. No asi ne, asi ne. Takže to, čeho jsme svědky, jsou cykly a určité jevy. A na to člověk nemusí být klimatologem, aby pochopil, že se to opakuje. Stejně jako se opakují krize v ekonomii, tak se samozřejmě cyklicky opakují určité jevy. Musí být několik faktorů, které se zrovna setkají. Bývá to velmi náhodné a to se teďkon děje. To znamená, momentálně je u nás vyšší teplota než na jihu Evropy nebo například v Africe. Proudí sem opravdu horký vzduch ze Sahary a to tohleto zapříčinuje. Je třeba strašit, protože to velmi pomáhá každému establishmentu, bez ohledu na to, jestli žijete v diktatuře, anebo v demokratuře, anebo jako my teď momentálně v soudcokratické chuntě, tak to nazývám, a dovoluji si to takto nazývat, protože já ten pocit mám, zvláště poté, co jsem si vyslechl Cyrila Svobodu, jednoho z tvůrců naší ústavy. Ten je velmi rozčílen a nedivím se tomu. No a to by přece mělo zaznít, ne, i v těchto médiích, které nás tady denodenně straší. U Seznamu se objevila jedna taková zajímavá věc, já teď zdánlivě odbočím. Já jsem tady několikrát hovořil i v minulosti o člověku, který se jmenuje Thomas Faulkner. Vy, kteří mě sledujete bedlivě a dlouho, tak to víte. Byl to člověk, který v letech, pokud se nemýlím, 2025, byl takzvaným blogerem na Seznamu, abychom pochopili, co se děje. A ten Seznam uvolnil informace o něm, nebo o nich, nebo o té společnosti, protože ono to bylo ještě nějak jako přes SROčko, co jsem teda z toho pochopil, z Díše, z deníku N, ano, z toho správného deníku, který přece stojí na té jediné demokratické straně barikády. Ano, toho deníku, který na mě psal dehonestační články, aby si zvýšili čtenost. Dokonce jsem vyšel v hlavní tištěné formě na titulní straně v sobotu, což je úplně vlastně nejčtenější den. Jak mě v podstatě platí Kreml a takové nesmysly. A je to legrační, protože já, když dávám ten rozhovor, tak vím, s kým se bavím. A když jsem se rozhodl, že těmto lidem, kteří mě zavolali bez jakéhokoliv varování, panu Prchalovi jsem poskytl ten rozhovor, tak jsem se ohromně hodinu a 15 minut bavil. Takže vím, jak oni fungují. Protože před 2 lety jsem poskytl skutečný rozhovor, který měl 9 hodin, do studie na Karlově univerzitě jedné paní doktorce, která byla velmi šikovná, ač volička Pirátů, tak jsme si 9 hodin velmi příjemně popovídali a já vím, že to má nějaký smysl, protože teď z toho vidím ty výsledky, protože mi to chodí do YouTube jako dotazník a v tom dotazníku vidím naprosto přesně to, o čem jsme se bavili. Takže to má něčemu pomoci. Má to nějaký výsledek. Když to tohle má výsledek takový, že Zdíša zvaná z BIS Slava, a já myslím, že to je naprosto perfektní pseudonym a sedí na ní, tak vytáhla informace, které nemohla mít od nikoho jiného než ze Seznamu. A tyto informace použila komunikaci s Thomasem Faulknerem. Sdílel jsem na sociální síti Facebook doktor Vajíčko. Když jste to nevěděli, tak se na to podívejte, to budete žasnout. Já teď na místě
Tomase Faulknera, ať je to kdokoliv, nebo ať je to soubor lidí, tak se domluvím s ostatními, co jsou na seznamu, a podám na seznam hromadnou žalobu. Protože tady je GDPR. Ochrana dat. A vy, Sezname, jste ty data poskytli třetí osobě. Zbyslavě. Tak. Takhle se bojíte. Že se vám zboří jak domeček z karet vytáhnutí jedné karty nebo jako domino šťouchnutí do jedné destičky. Ta vaše aura nedotknutelnosti a že jste těmi nositeli té jediné správné pravdy. Jenomže lidé už nejsou tak hloupí. Pořád je velká část hloupých lidí. Bohužel, já to řeknu na rovinu, že jejich většina, i když z toho nemám radost, kteří tomu věří, co píšete. Jenomže čím dál tím více lidí se nebojí ozvat. Včetně mě. A vzhledem k tomu, že díky vám, přátelé, čtvrtému odboji a vajíčkovcům, máme dosahy, o kterých se deníku N může tak maximálně zdát, tak máme hodně nabito. A já se tomu začnu věnovat. Já na to mám zájem totiž. Veřejný zájem. Už to přestává bavit. Jak neustále strašíte lidi a jakým způsobem manipulujete s těmi informacemi. Jiná věc je se splést. Já se pletu často, samozřejmě. Také to přiznávám, jsem jenom člověk, jsem sám. Za mnou nestojí nikdo. Vedle mě stojí má žena, která mi pomáhá, ale za mnou není žádná korporace, žádní miliardáři, i když se s mnohými kamarádím. Ale tohle, doktor Vajíčko, je projekt, který vznikl absolutně z ničeho a dnes je v podstatě fenoménem. A já moc dobře vím, že se bojíte. Všichni se bojíme, já se také bojím. Každý se něčeho bojíme. Ale jestli se něčeho nebojím, tak je to pravdy. A i když jste to zkoušeli ze zhora, ze spoda, zleva, zprava a tak dále, dehonestovat moji osobu, dokonce jste šli přes děti v jednom spolku fotbalovém, nechutný, naprosto nechutný, tak se vám nemůže podařit mě zlikvidovat. Protože to je právě ta legrace. Tím, že za mnou nikdo nestojí, tak já se nemusím nikomu zodpovídat. Vy se můžete třást o vaše místa. Vy jste závislí na těch lidech, kteří vás řídí na té radě, v které ještě před pár lety byl jeden admirální generál. To je náhodička. Tam se nedovolíte napsat něco kritického, hodnotícího, nedej bože negativně hodnotící. Neboli záporně. To už vůbec ne. Najděte mi jeden jediný článek, který negativně kritizuje admirálního generála. Ale popravdě. Nenajdete ho. Nenajdete ho ani na seznamu. Nenajdete ho nikde v těchto médiích. Protože to je přesně ono. Ta určitá část novinářské obce, a já jsem rád, že se to začíná vyvažovat z druhé strany, lidmi, kteří nejsou novináři, ale i lidmi, kteří jsou profesionální novináři a nestratili čest, tak vy si zkrátka a dobře myslíte, že jste nedotknutelní, že se vám nemůže nic stát, ale to jste opravdu na omylu. Ani počasí vám k tomu nepomůže. Takže to strašení vaše je něco, čemu my se můžeme tak maximálně smát. My se totiž, přátelé, nesmíme bát. My se totiž nemáme čeho bát. Jediného, z čeho já mám strach, nebo jediné, čeho já se bojím, tak je umírání. Ani ze smrti nemám strach. Z umírání, ano. To bych lhal, to má asi strach každý. Ale my se nesmíme nechat zmanipulovat těmito lidmi, protože to je přesně to, co oni chtějí. Vystrašit. Teď jste vystrašení. Vzpomeňte si, co tady děje posledních 5-6 let. Jakým způsobem tomu pomáhali právě tato média například. Takže se najednou objeví člověk, jako je Tomas Faulkner, a začne vytahovat
spřádat ty nitky. A ono to najednou dává velký smysl a velký význam. Dostal má strach. No samozřejmě, lidé jako Lukačevič a spol. A mají se čeho bát. Co to říká Andrej Babiš ohledně placení daní, daňových rájů a tak dále. Všimněte se, jak je to jednostranně udělané. To má jeden jediný důvod. Aby náhodou se někdo nepodíval pod peřinu, co se děje právě v ložnici těchto lidí. Protože to bychom se asi hodně divili. Je to samozřejmě nadnesené, přátelé. Jo? Neberte to doslova. Ale nikdo z nás, nikdo není čistý a není bez viny. Ani jeden. Každý z nás udělal nějakou chybu. Něco, co ho mrzí, trápí, za co se stydí, co by udělal jinak. Ale nehrajeme si na morální majáky. Já jsem tady nikdy netvrdil, že jsem nositelem jediné pravdy. Já se tady snažím celou dobu o kritické myšlení. A to platí i pro počasí, anebo právě politickou situaci a to, kam se nás snaží manipulovat. Protože zatím se ukazuje zhruba z nějakých 85-80%, že my jsme se tady nepletli. A když jsme tu chybu udělali a spletli jsme se, no tak jsme se omluvili, ne? Protože to je normální, to je lidské. Vidíte, že by něco takového udělali tyto deníky? No tak, to asi těžko. Takže tak, přátelé, pište do komentářů, co si o tom myslíte, jaký na to máte názor, jak moc vás ovlivňují nebo neovlivňují média, jak si hledáte informace. A já se budu těšit, protože co týden dál jsem mimořádně povedl, myslím si. Takže se těšte zítra ráno 6.05, jako ranní zprávy. A ve 13.00 v neděli Kiddy z bunkru. Ale pozor, tento mimořádně horký den ve 20.00, pokud to stihneme, tak se vrátí Jindra z České televize, kde bude mít debatu se Satanem. Tak nám odpoví na spoustu otázek ohledně ústavního soudu a tak dále. Přátelé, mějte se krásně, opatrujte se a brzy zase. Na viděnou.

0: Za čárou a dnešním hostem je pan profesor Oskar Krejčí. Ahoj, Oskare.
1: Taky zdravím.
0: Rád tě vidím v tom teple, natáčíme 24.6. Před dvěma dny jsme se dozvěděli, že pan prezident Petr Pavel bude podávat kompetenční žalobu, respektive podal, poté, co nebyl vzat do Ankary. Co si o tom myslíš, jaký je to signál směrem z naší země navenek?
1: Takhle, napřed k tomu samotnému tahu. Už byl jmenovaný zpravodaj. Zpravodajem bude Pavel Šláma, což je velmi dobrý znalec a ovšem trestního práva. To učil trestní právo, psal trestní zákoník. No, uvidíme, jak se popasuje s tímhle problémem. Prezidentská kancelář požaduje předběžné opatření, což by znamenalo, že ještě před rozhodnutím ústavního soudu by mělo být řečeno, že musí být pan prezident vzat do delegace. Takže jsme se dostali do velice zajímavé právní a politické situace. Za sebe musím říct, je to ostuda.
0: Je to ostuda?
1: Především je to ostuda. V obě strany se chovají jak malé děti, předvádějí něco, co by vlastně dospělí lidi vůbec neměli dělat, a oni to dělají v nejvyšších státních funkcích. Především prezidentská kancelář, kde ta skupina kolem pana prezidenta evidentně nezvládá svoji ješitnost a touhu pomoci. Když odsuneme to právní hledisko, protože ústavní soud určitě nějaké argumenty pro své rozhodnutí najde. Já se vracím k tomu, co jsme si říkali v souvislosti s jmenováním vlády. Ta ústava je v daném případě také nedokonalá. To je psaná úplně jiné době. Mimo jiné je psaná jako dokument pro parlamentní demokracii. Demokracie, kde se volí prezident parlamentem. A jakmile jsme přešli, vzhledem k obstrukcím v parlamentu, přešli k přímé volbě prezidenta, tak hold někdo může nabít dojmu, že prezident má velice silný mandát od lidu, mnohem silnější než dokoliv v parlamentu, a že teda může se na vládu, tak říkajíc, vytahovat. Mm-hmm. Ovšem, to je velice sporné, protože ta naše republika byla pojímána, když to řeknu napůl ironicky, jako indiánský kmen. Ten měl svého náčelníka, měli své stařešiny, a v době míru pan tehdejší indiánský náčelník těm stařešinům to v podstatě nemohl kecat. Jakmile nastala válka, tak ovšem všichni poslouchali náčelníka. Takže ten náš systém je psaný podobně. Nemůžeš udělat vrchního velitele ozbrojených sil prezidenta a pak mu zakazovat jezdit na shromáždění na to. Nemůžeš pouštět prezidenta, který jede na shromáždění na to a má jinou představu o zahraniční politice než vláda, která ten stát reprezentuje. To znamená, je tady vytvořený rozpor, který jako nelze vyřešit nějakým čistým právním rozhodnutím. Napadne někoho, že by měl do Ankary nebo na summit NATO jet prezident Spolkové republiky Německo? Nenapadne, protože ta ústava je tam psaná podobně jako naše, s tím, že ten vklad v podobě přímé volby prezidenta tu strukturu narušil. Ona nebyla úplně dokonalá a tohle to narušilo. A když k tomu přidáš právě tu osobní ješitnost některých lidí, tak z toho máš guláš a, jak říkám, ostudu především.
0: Řekni, Oskare, je to důležitá věc, ten summit NATO?
1: Takhle, jsme ve složité situaci. Jsou dvě věci ve hře. Zda se podaří zaujmout společné stanovisko válce na Ukrajině, to znamená, zda se zařadí znova Spojené státy do té politiky, kterou dneska reprezentuje Londýn, Paříž, Berlín. A za druhé, to není bezvýznamné, je to ten spor o 5%. když sleduješ naše veřejnoprávní média, tak máš pocit, že někde byl přijat zákon, který musíme 100% dodržet, to těch 5%, nic takového nebylo, to není právně vymahatelný závazek. To je prostě příslib, který dal nějaký Franta Vomáčka, který tehdy reprezentoval Českou republiku, a my se tomu příslibu nějakým způsobem přizpůsobujeme v rámci materiálních možností, abych tak řekl. Ale znova opakuju, to jsou peníze vydávané zbytečně, protože vydává se dost, akorát jsou špatně umístěny. A mám-li já za sebe znovu zopakovat, jaká nebezpečí nás ohrožují, tak to není Rusko, nás ohrožuje, já nevím, záplavy, vedra, výpadky elektřiny, ty blackouty, epidemie. Na to by se měla soustředit problematika bezpečnosti takového mrňavého státu, jako je Česko. Představa o tom, že já nevím, my dotáhneme naše výdaje na 5 a více procent hrubého domácího produktu, vojenské výdaje, a získáme ti možnost poražit Rusko nebo Německo, je směšná. A no, směšná, je nebezpečná a hloupá.
0: No, co vlastně se na tom summitu má tak důležitého rozhodnout, že ten náš český prezident tak výrazně stojí o to být u toho?
1: Popravdě řečeno, nikdo neví. Jo. Co nikdo? Jak mi tam přijede Trump, a ten je tam šéfem, jak pravil, když vstupoval na sedmičku, tak si nemůžeš být jistý žádným programem. Ta Ukrajina je podle mého názoru nesmírně důležitá, protože ta situace se hodně mění, že máme tu přinejmenším dva tahy z Kyjeva, které tu situaci nesmírně zkomplikovaly. To znamená, mám na mysli tu pohrušku Běloruska, že Ukrajina zaútočí na nějaké stanice podpůrné pro ruské drony, které jsou na území Běloruska. Nevíme, jestli tam nějaké jsou, ale představ si, že Ukrajinci v podstatě dneska nezvládají tu 1200 km dlouhou frontu a přidáš tu ještě hranici Rusko-Ukrajina, to znamená dalších 1000 km. To je prostě sebevražedný. To má smysl jenom tehdy, když si přeješ zatáhnout Evropu do války s Ruskem.
0: Vydrž, hned se k tomu no. Dostaneme ještě, prosím tě, zpět k jedné věci. Ty říkáš, vlastně nikdo neví, co se tam odehraje v té Ankaře. Notabene přiletí strýček Trump a může se stát cokoliv. No ale jak si teda vysvětluješ tu touhu toho našeho prezidenta? No, proč? Je to prestiž?
1: Ano, je to, řeknu to hoškové, exhibicionalismus. A v poslední řadě snaha, on představuje to militantní křídlo v naší politice, to snaha zavdětit se stričkovi samovi těmi 5%. Podotýkám, že pro militaristy žádné výdaje nejsou dostatečné. Žádné. 5%, 20%, všechno málo.
0: Pojďme k té aktuální situaci Ukrajina, Bělorusko. Ty už si něco málo naznačil. Vypadalo to v jisté chvíli, že si padli kolem krku. Teď už to zase vypadá jinak.
1: No protože jakmile pocítil slabost na straně Lukašenka, tak okamžitě toho Zelenský chtěl využít dalším tlakem. A nezapomeň, že když zaútočí Ukrajina na Bělorusko, tak tu máš smlouvu o vzájemné obraně s Ruskem a fakt, že na území Běloruska jsou rozmístěny jaderné zbraně ruské. To je obecně známo, to znamená...
0: Ale pořád teda nechápu tu...
1: Co tím sleduje Zelenský? Ani já nechápu. To je podle mého trach přes čáru. Prostě snaha vyeskalovat problém, ta situace na frontě se začíná vyvíjet velmi nepříjemně pro Zelenského, tak prostě zatáhnout Evropu do většího konfliktu. Co je úplně nesrozumitelné, je chování Kyjeva vůči Varšavě. Takhle, to oslování Benderovců i v našich médiích je tendence vnímat je jako bojovníky proti ruskému imperialismu, jako zastánce ukrajinské svobody, ukrajinské státnosti. Dobře, ale když uznáme ukrajinskou státnost, kde bude východní hranice Ukrajiny? rozhodně za Bandery žádná jiná hranice, než ta, co stanovili Sověti, teď myslím sovětská moc, neexistovala. To je první věc. A druhá věc, banderovci nechtěli jenom Ukrajinu. Oni chtěli fašistickou Ukrajinu. O to se hraje.
0: Dobře, Oskar, ale
1: to není legrace. To...
0: Na to přišli Poláci až teď?
1: To je zvláštní. Takhle.
0: To mi vysvětluje.
1: Tohle je téma, který je tak trošku prohybitý, protože když si vzpomeneš, jak Putin zdůvodňoval začátek té speciální vojenské operace, jak oni říkají, ta začátek regulární války na Ukrajině, tak tam zaznělo, že je třeba denacifikovat Ukrajinu. Tak těch bojovníků banderovských zase nebylo tak mnoho. Jo? To je třeba říct, že ten západ Ukrajiny je něco jiného než východ Ukrajiny. A těch Ukrajinců, kteří bojovali v Rudé armádě proti Hitlerovi, bylo podstatně víc než Ukrajinců, kteří bojovali po boku Hitlera proti Rudé armádě a dělali genocidní opatření na území ukrajinském. Takhle, můžeme se hádat o cokoliv, ale jako souhlasit s fašismem, to je prostě nepřijatelné. Evropské hodnoty, když někdo chce třeba do Evropské unie a žvatlá o tom, že sdílí evropské hodnoty, tak mezi evropské hodnoty v dnešním slova smyslu rozhodně podpora fašismu nepatří. Oslavování banderovců, to je prostě nepřijatelné na to. Nemůžeš schvalovat genocidu Poláků a Židů, to je prostě nesmysl. A to ten Zelenský udělal v několika tazích teďko.
0: Já vím, ale vysvětli mi tedy nějak přijatelně tu časovou posloupnost. Teď se píše rok 26.
1: No, takhle, Zelenský se potřebuje zavděčit těm radikálům, že? Já si vzpomínám...
0: Proč? Pro Boha, proč?
1: Protože mu teče do bod.
0: Jo,
1: teď je velmi důvod, ta korupce sahá až k němu, že? Tu, kterou tam začali odhalovat a teď on musí poslouchat. Že? To. Já si pamatuju tu kampaň, když byly prezidentské volby Zelenský versus Porošenko a Zelenský byl zastáncem dohody na východě, aby nedošlo k válce. S tím mandátem byl zvolen. A pak najednou se dostali do situace, ze které si pomalu nikdo neví rady, jak vylíst.
0: Oskare, ještě prosím o jedno vysvětlení k tomu, k té aktuální situaci vlastně na lince Ukrajina, Bělorusko. Co to znamená pro Vladimíra Putina?
1: No, takhle.
0: To musí být rád, když se dva perou, ne?
1: Tak, když půjde Zelenský proti Bělorusku, ne proti Polsku, ale proti Bělorusku, tak to zatáhne Rusko do další etapy války. To znamená, dojde k eskalaci a nejsem si jistý, že se to Putin přeje, protože on má problémy už dneska. Ale na druhé straně ten tah, jak jsem naznačil, kdyby k tomu skutečně došlo a otevřela se fronta na ukrajinsko-běloruské hranici, tak těch dalších 1000 kilometrů současná ukrajinská armáda nezvládne. To znamená, tady se hraje o zatažení Evropy do války proti Rusku.
0: Když to nezvládne, tak co?
1: No tak to hraje válku.
0: No ne,
1: rychleji, než když bude pokračovat ta situace.
0: Tak, a to oni neví?
1: Já, takhle. Zelenský se dostává do situace, kdy kolem sebe kope akorát. Jo? Je přitlačen ke zdi, neví, co nejdůležitější Spojené státy zítra vymyslí. A ta situace na frontě, přes to všechno, co vidíme, to znamená, že se dostali do hry ukrajinské rakety a střely z pochodného to s doletem 1000 a více kilometrů. A máme tu oficiální média pana obrázku o tom, jak hoří ruské sklady ropy a benzínu. Tak přes všechny tyhle obrázky ten ruský postup je jasný a těch zásahů na území Ukrajiny pomocí ruských raket a ruských střel z pochodu je to podstatně víc než zásahů na ruském území. Takže ta situace se podle mého názoru pro Zelenského komplikuje, chybí mu lidské rezervy, ne? Protože marná slava ta Ukrajina nemá z dostatek chlapů na tuhletu masorubku, jak se říká rusky. No, podle mého názoru pořád platí to, co říkal Trump na začátku, když ještě byl konzistentní, že ta válka pro Ukrajinu je prohraná. Je třeba ji co nejrychleji ukončit, dokud jsou podmínky výhodnější, než budou zítra.
0: No, ale k tomuto, k té poslední větě, vždyť my slyšíme, zejména v posledních dnech, že Trump se opět míní vložit, no, prezident Trump se opět míní vložit mezi Ukrajinu a Rusko. Tak co je, za prvé, co je teď pravda, řekneš, nevíme, a za druhé, má ještě tu sílu?
1: Takhle sílu má samozřejmě, protože Ukrajina je pořád bytostně závislá na zpravodajských informacích, na řízení ze strany amerických družic, to všechno
0: má sílu ukončit tu válku tak, že prohraje Ukrajina.
1: Okamžitě by musela jít na jednání. Ale my nevíme, co zítra bude chtít. Zítra bude chtít Trump. Faktem je, že ta válka s Iránem ho posunula do úplně nové situace, netušené třeba před půl rokem, protože když nenastane třetí útok na Irán a budeme to považovat za koncovku, tak třeba dosáh otevření Hormuzského průlivu, který byl otevřený předtím, než válku začal, dosáhne toho, že budou uvolněny aspoň některé zablokované aktiva iránský v Americe. A tím končím tváma. To znamená, to v zásadě prohra. Jo.
0: Teda podle médií ten Hormuzský průliv je a není otevřen. Nikdo vlastně pořádně neví. A nejvíc to zkoumají obchodníci a ty trhy všelijaké.
1: Tam je to zaminovaný od začátku do konce. Že? Takže to uvolnění bude trvat nějaký ten týden. To je přirozený. Jakmile ale ty obě strany řeknou, nebudeme na nikoho střílet, když se pokusí a tak dále, tak už je to absolutně nová situace, nebo řekněme ta stará situace předtím, než válka začala. Tvrdit, že Irán souhlasí s likvidací obohaceného uranu na 60 a více procent, no nevím, no, mají ho nebo nemají.
0: Kdo v takovém případě vyhrává?
1: No, podle mého názoru Irán, i když je to samozřejmě velice složitá situace, no rozhodně to není žádné slavné americké vítězství. Navíc se rozkmotřil s Izraelem, protože šel na to jednání s Iránem bez dohody s Izraelem. Do té dohody je zatažený Jižní Libanon, který pokládá Netanyahu za svoje velké vítězství. No to, tam nevidíš jediný bod, kdyby Američané mohli říct, my jsme něco vyhráli, nemluví o tom, že se jí podařilo Američanům a Izraelcům zlikvidovat iránskou opozici vůči vlastní vládě.
0: Říkáš, že se rozkmotřil Izrael se Spojenými státy, když to skončí, uvidíš, jak rychle se zase zkmotří, bych typoval. Protože obě ty strany, jestli to tak vnímám aspoň trošku při věci, tak jsou velmi jako pragmatickými silami. To asi souhlasíš, ne? Že se tam nebude hrát na nějaký sedmičkovat.
1: Tak pragmatické. Tam je otázka, jak dlouho vydrží ten 10-milionový Izrael proti tomu lidskému moři, kterému říkáme muslimský svět. Když se bude chovat takhle, tak dlouho nevydrží. Takže on tu Ameriku potřebuje, Izrael. Ať bude Netanyahu premiérem nebo někdo jiný. Bez Ameriky Izrael nemůže být. To je mnohem ještě složitější vazba než třeba Ukrajiny na Spojené státy. Dneska nejvíc Židů, když vezmeme Izrael za židovský stát, nejvíc Židů nežije v Izraeli, ale ve Spojených státech. A samozřejmě. A až američtí Židé začnou projekt Izrael pokládat za, řekněme, nerentabilní, tak Izrael skončí.
0: Mimochodem, hádanka, četl jsem včera někde na internetu, jakým jazykem bys řekl, že mluví nejvíc lidí na světě?
1: No, čínštinou.
0: Čínštinou.
1: No, ne.
0: Překvapilo. Já jsem žil v tom, že angličtinu.
1: Ono jich je hodně moc těch Číňanů. A na rozdíl od Indie, kde může říct, že je dneska víc obyvatel, tak nejsou jazykově roztříštěny. Indie je jazykově roztříštěná.
0: Ještě mám jedno téma, trošku nás tlačí čas, požádám tě o stručnou odpověď. To, že indický premiér dorazil na Slovensko, znamená to něco? Je to pro Slovensko akce tohoto roku?
1: No, je to mimořádně důležité, protože my můžeme říct, že akcí tohoto roku byla návštěva slovenského premiéra v Moskvě na oslavě 9. května. Takže znamená to jenom to, že pro nás, že malé státy mohou dělat svou vlastní zahraniční politiku i v podmínkách, že jsou členy NATO a Evropské unie. Slovensko má potřebu obchodovat se zeměmi jako Čína, Indie, ale já nevím, Brazílie, stejně jako Česko. A to, že se snaží být nezávislý na komisi v okamžiku, kdy komise se stará úplně o něco jiného, pokládám za jednoznačně správně. Ještě bych k tomu dodal, že by státy, které se chlubí tím, že drží pohromadě, mám na mysli Visegrádskou čtyřku, neměly by promeškat příležitost a postavit se za Poláky v tom sporu o Benderovce. To bych pokládal za vhodné.
0: Jsem rád, že jsi přišel, Oskare. Těším se na příště. Měj se hezky. Ahoj.
1: Naschledanou.
0: Další díl pořadu Za čárou a naším hostem byl profesor Oskar Krejčí.

0: Vážení posluchači, vítejte u kalendária číslo 165, věnovaného nedožitým 78. narozeninám britského písničkáře Nicka Drakea. Od mikrofonu zdraví Michal Kyselka a ještě dodávám, že tento pořad byl před lety natočen pro ČRO3, tedy stanici Vltava.
1: Dnes večer se budeme věnovat profilu hudebníka, který nerozčeřil vody populární hudby jako Hendrix, Elvis, Beatles nebo Pink Floyd. Vlastně Pink Floyd ve své historii chovají podobný osud Syda Barretta, osud se šťastnějším koncem. Náš hrdina však ovlivnil nejméně tolik muzikantů, co Barrett. Jmenoval se Nick Drake.

lidská omnipotentní, někdy až iracionální vůle a motivace žít. Prý důležitý je život, nikoli dílo. Ale Nick Drake jakoby žil právě proto, abychom se dnes zaposlouchali do jeho písniček a potěšili duši poezí umělce, jenž nás za oplátku zavede do sfér, kde není prostoru ni času.

Nick Drake byl minstrel možná ne v tom pravém slova smyslu. Skládal totiž písně, aby je nahrál, nikoli interpretoval. Ne, že by postrádal charisma, naopak. Byl však klasickým den ode dne hlubším introvertem a proto pro něj pódium bylo gilotínou. Jen několika málo náhodným příznivcům folkové hudby se dostalo té pocty, že na vlastní oči zažili tohoto básníka s kytarou, jak se před nimi škvaří ve vlastní šťávě a nejradši by takzvaně vylít z kůže. Jeho písně však plynuly jako nektar, jako třeba The Road.

Nick Drake se narodil 19. června roku 1948 na Barmě, necelého půl roku po vyhlášení nezávislosti. Ostrov byl předtím lukrativní i exotickou britskou kolonií, zbožňovanou Kiplingem, nenáviděnou Orwellem. Otec úspěšně podnikal pro Burma Bombay Trading Corporation, avšak za 3 roky se Nick, jeho starší sestra Gabriela a manželé Drakeovi po 10 letech vracejí zpět do Anglie, severního Birminghamu. Za rok na to 4letý Nicholas skládá svou první kompozici nazvanou Malý kovboj. Ve škole se pak stává vůdčí osobností. Je hlavním pěvcem kostelního dětského sboru. Byl oblíben, účes ve stylu Beatles a jeho obličej vždy zářil úsměvem. Miloval klasiku i rock'n'roll, pivo a cigarety a školu bral s rezervou. Přesto výborně prospíval a stal se dokonce favoritem atletů a co víc, vedl místní rugbyový tým. V 16 letech je Nick Drake ve svém nukleárním pozitivismu nenepodobný Mirku Dušínovi.

Takto ilustruje Drake život a lásku k vážné hudbě. Jeho instrumentální hudba je až na jednu výjimku plná slunce a vůní. Přesně naopak je tomu u písniček, kde pouze jedna jediná není smutná a jmenuje se Hazy Jane, zasněná Jane. Proč je tomu tak, se brzy dozvíme.

V roce 65., tedy minulého století, začíná svět propadat vášni, kterou umí roznítit zvuk elektrické kytary. Mladý Nick zakládá školní kapelu, ve které hraje na klavír, saxofon, klarinet a později i zpívá. S kamarády o víkendech dojíždí do Londýna, kde ve čtvrti Soho v legendárním Flamingo klubu pak hltají tehdy ještě bujaré Moody Blues, Spencer Davis Group nebo Steve'a Winwooda. Zároveň se projíždí Německem, Belgií a hlavně Francií, kde později tráví své nečetné šťastné týdny a má možnost se seznámit s novou hudební formou, pařížským beatnickým šansónem. Jeden takový Le Refrain Magnifique pak slyšíme v písničce I was made to love magic, byl jsem zrozen, bych miloval divy, kde jedinkrát zazní cosi jako výtka lidstvu, které nevěří, že život je zázrak.

0: jak se jednou Nick chopí kytary. Už ji nepustí. Je stále ještě napůl chlapcem, prost narkotik i depresí, pln naivity a ambicí. První písně jsou napsány a první koncert se blíží. Nick nenávidí svá veřejná představení z hlouby duše. Ale naštěstí v Hledišti sedí člen tehdy již populárních popfolkařů Fairport Convention. Hudba se mu velice líbí. A proto se zmíní svému producentu Joe Boydovi, který s Drakem ihned uzavírá smlouvu. Píše se rok 1968. Nick se ocitá ve studiu vybaveném technikou i doprovodnými hudebníky prvního kalibru a pomalu odhaluje svou pravou tvář temného lyrika v písni When the day is done.
1: Když den je u konce a slunce se změní v sen, noc přichází studená. A ti, co ji přežijí, čeká malá odplata, poznání, že život není ze zlata.

Drakeova první deska se jmenuje Five Leaves Left, zbývá pět lístků, což byl slogan na obalech pro cigaretové papírky.

Píše se rok 70. Nick Drake se začíná uzavírat. Na výletech Francií se svou kamarádkou, která nikdy nenašla odvahu sdělit mu své pocity, nachází přírodní i chemické léky duše. Druhá deska přesto působí dojmem nejcelistvějším. Ale právě tehdy si ony zlé kurtizány, paranoia a schizofrenie dobrušují drápky. Nic netušící Drake s pomocí Johna Cale'a z Velvet Underground dokončuje úžasné dílo, desku nazvanou slangově Brighter Lighter, později lépe. Odtud je také píseň, v níž se Nick vzdává osudu.

Druhá deska Nicka Drakea se ubírá různými směry a v jedné písni se dokonce ocitáme uprostřed nočního města. Ale písničkář nás zavčas varuje, že městská hvězda daleko nedosvítí.

Nikova hvězda začíná slábnout. Poslední album Pink Moon, růžový měsíc, již nahrává sám s klavírem nebo s kytarou. Přibližně v té době za podobných podmínek sedí někde poblíž ve studiu se svěšenou hlavou Syd Barrett, zakladatel Pink Floyd, a snaží se zvěčnit podivně krásné popěvky zpoza clony šílenství. Ale nakonec se to oběma podaří. Drake 2 roky na to podléhá depresi a omylem se předávkuje triptizolem, aby tak následoval Jimiho Hendrixe, Kurta Cobaina a všechny, co takto předčasně odejdou do sfér, kde není prostoru ani času. Nick Drake je dnes populární nejen mezi hudebníky. Firma Volkswagen si dokonce vybrala jeho titulní písničku z posledního alba, aby nám v líbivé reklamě na barevné obrazovce přiblížila skrze houpající se růžový měsíc nad luxusním lidovým vozem jednoho smutného romantika.

Vím, že tě miluji. Vím, že tě zřím. Je mi to jedno. Sebe nevidím.

0: Kalendárium 165. končí. Od mikrofonu se loučí Michal Kyselka.
1: Niku, prý tě nazývali Van Gogem hudby.
2: Ale to snad ne.

mnozí veřejně známí lidé mluví svědomím toho, že se nebudou muset zpovídat z pravdivosti svých výroků. Hosté Petra Václava predikují možný vývoj událostí a dějů, neboť se snaží na věci pohlížet celostním okem vidění.

vítám vás u pořadu, kde budeme toto všechno hodnotit. Podíváme se na to, čím nás nakrmili takzvaní vyvolení, ale také si připomeneme, co jsme se svými hosty tady v našem studiu řekli a jak se nakonec věci vyvinuly.

Tento pořad usvědčí ty, kteří lhali. Náš pořad, který právě teď budete poslouchat, dá za pravdu našim hostům, kteří se pro vás snažili předvídat a předpovědět, co všechno ještě společně zažijeme.

se pojďme podívat na to, jak se to všechno vlastně vyvinulo, abychom si udělali jasno a pořádek v tom, jak nás tady mainstream ovlivňuje a jak se zase alternativa snaží na ty věci nahlížet.

Vítejte v pořadu Petra Václava. Řeklo se? Stalo se. Tak se na to pojďme podívat. Myslím si, že si máme o čem vyprávět.

0: Ano, je to tak, už jsem zase tady. Tak vás vítám v sobotu 27. června. No, je to už prázdninový víkend, protože ministr Plaga ty dva dny, které měly děti ještě do školy po víkendu, tak je prostě odepsal z toho školního roku a děti můžou mít prázdniny už vlastně od pátku, kdy si převzali vysvědčení. Je to rozumné, já si myslím, je to logické. Tak, já se domnívám, že jsem vám tuším včera v pořadu s Jirkou slíbil, že dneska budete mít určitý záměr toho pořadu, ale musíme se k tomu nejprve propracovat. Pojďme se tedy podívat na to, kdo dneska slaví svůj svátek. Já to tady musím naladit. Že to dneska bude, co myslíte? Včera to byla Adrianka. A dneska 27. června, jestli se nepletu, má svátek Ladislav. Ladislav, no to je pěkné jméno, ne? To si myslím takové, to bude, ježiš, to bude. To bude velká oslava. Jméno Ladislav má mnoho tváří. Mnoho tváří může mít i jeho nositel. Nikdo mu však nemůže odepřít slávu a moc, která je skrytá v jeho jménu. Nositelem jména byl mimo jiné uherský král Ladislav I. svatý. Nositeli jména byli také dramatik Ladislav Stroupežnický, herci Ladislav Pešek nebo Ladislav Smoljak, režisér Ladislav Richman, filozof a spisovatel Ladislav Klíma nebo spisovatel Ladislav Fuchs, mimo jiné autor díla Spalovač mrtvol. Dnes jméno nosí herci Ladislav Potměšil nebo Ladislav Frej, také zpěvák Ladislav Křížek, Laďa, že, jak se říká. Mužské křestní jméno Ladislav má slovanský původ, jedná se o jednu z variant jména Vladislav. Stejně jako toto jméno se i Ladislav vykládá jako slavný vládce, slavný svou vládou. Nositelů tohoto jména, představte si, je neuvěřitelných 85 145 Ladislavů. Nosí toto jméno. Je to 17. příčka, tedy 17. nejčastěji používané jméno. To je přeci nádhera, ne? Takže, milí Ladislavové, a tady bych chtěl vyzvednout našeho posluchače Ladislava z Podkrušnohoří. Doufám, že posloucháš. No a také mého kamaráda, který v podstatě má i ruské občanství, také Ladislav. No a spoustu Ladislavů dalších, že, pochopitelně. Takže, milí Ladislavové, já vám právě teď přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárku, gratulantů, obdarování, no a také pořádné promořování, prosím vás, ano. Na to se nesmí zapomenout. No a vy, kteří znáte nějakého Ladislava, tak mu nezapomeňte popřát. Neb, když mu popřejete, tak mu způsobíte to, že mu prodloužíte život. Neb mu nastartujete jeho imunitní systém. Jinak dnes je také den politických vězňů a světový den rybářství. Den politických vězňů. Na počest popravených a umučených politických vězňů vznikl Den politických vězňů, který si každý rok připomínáme. Na počest těchto obětí se pokládají věnce na čestných pohřebištích. Jestli to je, nebo není aktuální, podívejte se na to, jak dneska lidé za svoje názory jsou ještě ve vězeních. I u nás, protože minulá vláda pochopitelně tady řádila cenzurně jako černá ruka. Taky by to chtělo dát do pořádku. Myslíte si, že ten skvoter na té Hradčanské 1, že by to udělal? To víte, že ne. To je stejná verbež. Takže to je světový den politických vězňů. A teď rybářství. Ten má jednou tak dlouhý výklad. Světový den rybářství si připomínají právě 27. června svazy rybářů či rybářská sdružení po celém světě. Rybáři tento den slaví většinou při setkáních, kde se zároveň pořádají i semináře, dobrovolné kulturní programy, doprovodné kulturní programy a výstavy, přičemž snahou je upozornit na důležitost zachování světového rybolovu a hlavně jeho udržitelný rozvoj. Tento den, bych řekl, mají ryby pré, protože rybáři jsou opilí a nemají chuť je lovit, neb slaví. No, já bejt ryba, tak jsem dneska v klidu, jako, jo, bych byl v klidu. Tak, no to je asi všechno teda, tak já to zavřu. Nemáme k tomu už to dodat. No a pojďme se podívat na to, čemu se teď budeme věnovat. Já vám s dovolením teďko pustím jednu diskuzi, která byla ještě předtím, než se nám tady odprezentoval ten ústavní soud jako banda patolízalů až na dva, kteří vyjádřili jednoznačně proti návrh nebo proti argumentaci, proč v podstatě to předběžné opatření je úplně, ale úplně ulítlé. Jo. Takže v té debatě, prosím vás, uslyšíte, a fakt to je prostě, teď je to prosilné povahy, jo, jako lež a zase jenom lež, jo. Třeba takový dobytek, který tady zadlužil republiku za 4 roky o 1200 miliard, tak tenhle dobytek si dokonce dovolí plít na Babišovu vládu, která tam údajně pojede vysvětlit svůj seškrtaný rozpočet. To není pravda. Do Ankary pojede vláda, jak se obhajovat to, že Fialova vláda v roce 2025 nesplnila a splnila pouze na 1,85% HDP. Protože ty jejich zakázky, ze kterých jim tutově museli natýct těžký provize, tak zkrátka jim nezapočetli. Všecky jim nezapočetli. Oni nebyli ani schopni si odkomunikovat, jestli ty vynakládané peníze, ty prostředky, budou akceptovatelné podle toho vzorce a podle toho schématu využití. Nemohli být. A oni to moc dobře věděli. Věděli to moc dobře, protože přednější byly finanční toky rozpadu provizí, no tak to prostě nakoupili chce nechce. Takže ty trotle, které jsi tady nadělal víc škody jak užitku, ty, které bys měl chodit kanálama, ty zloději, které ještě budeš jednou odsouzený, tak ty se pokloň a zales. Tak si uvědom, že se tam jezdí rok zpětně. Takže možná tam padne něco o tom, že ani v roce 2026 to nebude splněné. Ale bude to právě na principech a na základech toho, že už v roce 2025 to plněné nebylo. Že se tady rozhazovaly peníze směrem k Ukrajině a to nebylo započteno. My jsme rozházeli mraky peněz a pak jsme ani nesplnili závazek a teď to tam pojede Babiš vysvětlovat. Takže nesmíte se rozčílit, buďte úplně v klidu, když si uvařte kafe, protože ty lži jsou prostě nehorázný. Ale je to ukázka, jak ta verbež je schopna krásně hovořit o tom, co vůbec není pravda a co se vůbec jaksi nezakládá na pravdě, ale je to účelové. A oni o tom tak krásně, vzletně, květnatě a barvitě umí vyprávět. Tak pojďme na to.
1: Pane ministře Macinko, tak jste to slyšeli. Lidé chtějí, aby vláda a prezident táhli za jeden pro vás, ne si hráli na přetahovanou. Je problém udělat to, co značná část lidí považuje za samozřejmost?
2: Tak já jsem teď slyšel, že to chtějí spíše lidé, kteří tíhnou k opozici, zatímco voliči koaličních stran to tak úplně nevidí. Ale dobře, no tak já myslím, že my
1: ale
2: tady máme...
1: Ale někteří i vaši by chtěli, abyste se domluvili.
2: Já myslím, že by bylo dobré, kdybychom se uměli domluvit, ale tak je to prostě, je to o tom, že je to v podstatě klasický takový spor vláda versus opozice. Prezident zastává silně opoziční postoje, dává to najevo, říká o tom, že chce ideově a programově a já nevím, jak vyvažovat tu vládu, to jsou jeho slova.
1: Dobře, takže je to osobní, aby se bojíte, že by třeba na tom neformálním jednání, na té neformální večeři, na tom summitu kritizoval vládu.
2: Není to osobní, je to politické. Je to politické a pokud by se opoziční lídr byl schopen nebo ochoten domluvit s vládou, tak by to bylo určitě lepší, ale zdá se, že i prezident má jistý problém se domluvit. Určitě my jsme s tím nezačali, takže těžko říct. No.
1: Paní ministrině, vy to s ministry určitě řešíte, tak mi řekněte, je některý člen vlády, který nevidí, tak jako pan Macinka tady, že je Petr Pavel na summitu, řekněme, nežádoucí, jinými slovy, je tady někdo, kdo chce, aby Petr Pavel jel na summit NATO?
3: Tak možná vás překvapí, my jsme to ještě neřešili na vládě. Skutečně ne, protože je tolik jiných věcí, které prostě jsme řešili.
1: Dobře, sami to je tak přeskavé téma, že se o tom určitě bavíte, ano, takže znáte názory svých kolegů.
3: Nebavíme. My se bavíme o rozpočtu, bavíme se o řadě zákonů, které posouváme do sněmovny, řešíme prostě, já když budu za sebe, tak já už jich mám asi 22 nebo 23.
1: Dobře, ale zpátky k tomuhle tématu, tak třeba za sebe mi řekněte, chcete, aby Pavel
3: já bych byla ráda, kdybychom se domluvili. To je můj postoj od jak živá, kdybychom našli nějaký konsenzus. Pan prezident byl teď v pondělí na vládě, bylo rozhodnuto, že povede delegaci do OSN. Myslím, že pan vicepremiér a minister zahraničních věcí Macinka tam uváděl vlastně kolika různých cest se účastnil, v ničemu není bráněno panu prezidentovi. On skutečně jezdí kam chce a kam teda uzná za vhodné, nějak mu vláda v ničem nebránila, co se týče summitu NATO. Tak to je čistě politická otázka v tom, že se tam budou řešit věci, které jsou v kompetenci vlády.
1: A co si myslíte, znamená, že zazní třeba na tom jednání ministru obrany, protože vy říkáte, že to je moc důležité.
3: Je.
1: A včera, tak budou se tam zazní? Budou se tam zazní, že to rozhodne o tom, kdo pojede.
3: Nejsem ministryně obrany, ale určitě tam se budou řešit věci, jako jsou výdaje na obranu, bude se řešit aktuální metodika, protože momentálně ta metodika se změnila tak zásadně, že vlastně ani tady zástupci bývalé vlády a ta bývalá vláda by nesplnila v žádném roce z těch 4 let 2%, protože se změnila metodika, započítávají se tam věci. Není v tom úplně jasno. Ani pro rok 26, tak jak mě informoval minister obrany, vicepremiér Zuna, jsou to indikativní čísla, to znamená, to jsou věci, které se budou řešit, ale které jsou
1: dobře, takže čekáme na tohle setkání.
2: Jestli chcete, já můžu trochu přiblížit, jenom aby diváci věděli, jak to zhruba bude vypadat, nebo na co se čeká. Ono, ta ministeriáda nebo to setkání, to zasedání těch ministrů obrany je o tom, že tam všichni vlastně vyjeví nějakou svoji poslední pozici národní před tím summitem. My jsme měli něco podobného ve švédském Helsingborku na úrovni ministrů zahraničních věcí. Tam každá ta země členská něco řekla, teď se to zpracovává, to, co řekli ti ostatní. A teď vlastně je poslední možnost vyjevit nějakou pozici národní před tím summitem NATO. A podstatné, co my vnímáme vzhledem k tomu summitu, je mandát a ta národní česká finální pozice, se kterou tam ta delegace pojede.
1: Takže se čeká tedy finální pozici.
2: To,
1: pane
2: že
1: Fialu,
2: tam mají
1: to
2: poslední,
1: smysl, počkat
2: poslední
1: si.
2: Věta. Poslední věta. Může se tam stát, že tam nějaká země, nějaký ministr obrany řekne něco, s čím my třeba budeme souhlasit a chceme to zapracovat, abychom to podpořili, nebo s tím třeba budeme nesouhlasit a chceme potom do té naší národní pozice dát nějaké ohrazení se a tak dále. Čili proto je důležité, abychom počkali.
1: Nedává to logiku?
0: Ne.
4: ne, a je to takto. Je to ostuda a my vyvážíme do světa tuto ostudu, protože debatujeme o tom, kdo za nás bude sedět u stolu, místo abychom přispívali k tomu, jakým způsobem bránit bezpečnost Evropy a Severoatlantické aliance. A to neděláme. Je to ostuda, to se nedá prostě tady jinými slovy nazvat. A co tam chcete vysvětlovat o obraně? Prosím vás, pravda je ta, že jste se škrtali výdaje na obranu 21 miliard korun a tam nejde o to hájit nějaké řeči. Tam jde o to hájit činy a ty činy jsou úplně jasné. A logiku to nemá ještě z jednoho důvodu. Na všech dosavadních summitech byl prezident, pokud mohl, prezident Pavel byl ve Washingtonu, Vilniusu, Hágu. Je to tradice, že nás zastupuje prezident na těch nejvyšších setkáních Severoatlantické aliance.
1: No a jak nakonec, to bylo za vašeho vládnutí? Nakonec, řekněte, nebyl tam třeba nějaký problém? Řešili jste
4: ne, nebyl tam spolu? Žádný problém. A já jsem dokonce ani nespochybnil, se nakonec nestalo ze zdravotních důvodů, ale nespochybňoval jsem tuto tradici ani u prezidenta Zemana, kde by to třeba bylo na místě, kdybych k tomu přistupoval takto politicky. Ale tam jde přece o nějakou tradici, navíc u Petra Pavla, bývalý vojenský, šéf vojenského výboru NATO, bývalý generál, tam ta logika i té jeho kompetence, jako mluví pro to, aby tam jel Petr Pavel, abychom dodrželi tuto ústavní tradici. Ta hloupost tím, že to je šéf opozice, to je úplný nesmysl. Je to od vás malicherné, že se mu mstíte za to, že vám nejmenoval pana Turka, ale poškozujete zájmy.
1: Schvalovali jste cestu prezidenta, nebo jste ji brali na vědomí?
4: My jsme vždycky samozřejmě schvalovali cestu prezidenta tak, jak to je předepsáno, ale my jsme o tom nepochybovali, takže u nás to byl prostě formální akt. Já jsem vždycky respektoval to, že to jsou nějaká pravidla, že to je nějaká ústavní tradice a že to tak má být a neviděl jsem v tom žádný problém, jak v tom vidí problém současná.
1: No tady vláda. Jde třeba možná i o slovíčkaření. Usnesení vlády Andreje Babiše k cestě prezidenta Petra Pavla na summit OSN semklo formě, která bývala u podobných dokumentů zvykem. Zatímco vláda Petra Fialy obvykle deklarovala, že cestu hlavy státu bere na vědomí, Babišův kabinet prohlásil, že s ní souhlasí. Změna formulace neprošla bez povšimnutí kanceláře prezidenta. Filozof jazyka Tomáš Koblížek upozornil, že slova naznačují, jako by si vláda myslela, že má nad hlavou státu na...
4: Paní redaktorko, my jsme to neřešili prostě, jako já si nepamatuju, jak jsme to formálně schvalovali. Prostě jsme to brali tak, že jede prezident a hotova, byla to dohoda a na té jsme nemuseli prostě nic měnit, mi to připadá logické. A podle mě se mají ty ústavní tradice vlastně respektovat. Je to dobré, a nevím, proč to
1: současná vláda nedělá. Takže s Milošem Zemanem jste se prostě vždycky dohodli.
4: No nějakým způsobem ano.
2: Ani Václav Havel se nikdy do podobné pozice jako Petr Pavel nedostali. To já si to neumím představit, že by se u těch tří velkých prezidentů něco takového stalo. Bohužel Petr Pavel se vmanévroval že se prostě někam cpe.
5: Děkuju. Tak mě fascinovaly dvě věty. Já si tady dělám poznámky u jedné z nich i vysmátého smejlíka. Ještě abyste bránili prezidentovi ve výkonu jeho ústavní funkce. Vaše věta, ta vypovídá víc než možná slova, která jste vyslovil. My mu přeci nebráníme v žádné cestě. Vy byste chtěli bránit prezidentovi ve výkonu jeho ústavních povinností a práv? To je neuvěřitelné, co říkáte. Za další, prosím vás,
2: my přiznejme to neříkáme, si to.
5: Vy tady říkáte, že prezident Klaus a Zeman se nedostali do takové situace. No, my jsme se mohli stokrát hádat s Milošem Zemanem o spoustě věcí a nedělali jsme to, protože jsme ctili, že je prezidentem. A proč se do ní pan prezident Pavel dostal? Pane vicepremiére Macinko, on se do ní nedostal nějakou svojí nešikovností, neobratností či něčím takovým. On se do ní dostal jenom kvůli tomu, že tohle je důsledek vašeho velkého ega, uraženého egíčka, které v té chvíli nemá ve své vládě Filipa Turka, na kterého jste se tam těšil, měl být teďka na vaší židli, pak jste si to proházeli, teď má nesmyslný úřad jako zmocněnec pro Green Deal. To je přeci to celé. Neschovávejte to za cokoliv jiného. Vy jste řekl a napsal poradci prezidenta, že ta forma vaší spolupráce bude extrémní. A vy to teď ukazujete.
2: Kohabitace.
5: Ano, a to vy předvádíte. Ano, pane vicepremiére, to vy předvádíte. Netvrďte, že se prezident dostal do nějaké situace, v které nebyl pan Klaus a Zeman. Ty neměli takové ministry zahraničí v té době, kteří by tuhle extrémní formu předváděli. A podívejte se, prosím, na to. Neformální večeře. Vy si opravdu myslíte, že prezident Pavel by nezastával tu racionální politiku, kterou snad zastáváme my všichni, ne? Jsme věrným spojencem Severoatlantické aliance.
2: Já vím, že chceme prezident Pavel
5: domluvit, pane Mazáček.
2: Zastává racionální politiku, kterou my vnímáme.
5: No a ano, ta spočívá v tom, že jsme dobrým spojencem v rámci NATO, že budeme dávat tolik, kolik máme na naší obranu a že naše spojence ubezpečíme o tom, že naše závazky jsme ochotni si plnit a stejně jako za naší vlády nebudeme černým pasažerem v Severoatlantické alianci. A jestli tohle řekne kterýkoliv politik, včetně pana prezidenta, na summitu NATO, tak je to ten důležitý vzkaz, který musíme poslat do světa a vy ho svými kroky vaší vlády popíráte. Takže vy se bojíte toho, takže že by se Macínko, prezident přihlásil k našim závazkům.
2: Podívejte se, vy si to možná pletete, tu večeři, která se jako trošku bagatelizuje tím slovem neformální, s tím formálním. Toto, co vy říkáte, tak je zřejmě obsahem té formální části. Zatímco já si neumím představit, tak zkuste mi říct, co by třeba pan prezident Pavel vyjednal s německým kancléřem Friedrichem Mercem, když tam má tu příležitost. No nic, protože on nic vyjednávat nemůže. To je to, že on prostě není vláda. Jsou agendy. My máme s řadou těch vlád, máme jiné agendy a je to úžasná příležitost, kde se můžete setkat, kde se můžete říct i něco jiného mimo na to, a to pan prezident, a to teď není nic proti němu, z pozice své funkce nic vyjednávat nemůže, zatímco premiér může, protože my máme spoustu společné agendy.
1: Jednoduše, pane ministře, vy s panem ministrem Zunou připravujete ten mandát, takže koho napíšete do složení té delegace?
2: No a vy si myslíte, že vám to teď tady budu prozrazovat? Vláda o tom bude jednat 22.6.
1: Já se teda
2: mě mrzí, že zrovna 22.6. doufám, že bude tisková konference po jednání vlády jindy než mezi 12. a 1. hodinou, protože pak by se výsledky Česká televize z důvodu stávky, kterou jste ohlásili, nedozvěděla nic, nebo její diváci. Takže uvidíme, počkejte si na tiskovou konferenci.
1: Se nebojte, my rozhodně neporušíme
6: zákon. Můžu reagovat jednou větou taky, ale já totiž nemůžu nechat takové nesmysly, aby nám tady pan ministr vykládal. Pan premiér má samozřejmě možnost se xkrát setkat s německým kancléřem a s každým jiným lídrem. A s každým jiným lídrem. Je na to spousta příležitostí. Kromě Evropské rady a různých summitů, které jsou, tak je to taky Evropské politické společenství a další věci. Prosím vás, ta věc je úplně jednoduchá.
2: Takže s tureckým prezidentem se setká na Evropské radě.
6: Ne, ale třeba na Evropském politickém společenství. Nedělejte se tady jako hloupějším než jste, fakt já se omlouvám, protože toto je nesmyslná poznámka. Neznáte formáty, na kterých se scházejí premiéři, prezidenti a lídři, tak třeba ten formát, který jsme zahájili tady v Praze, umožňuje i setkání s tureckým prezidentem, tak v tom není žádný problém. Tohle není o tom. Ten problém je, že vy nechcete pustit prezidenta na summit. Tam jezdil za Českou republiku prezident vždycky. A mě by to tak netrápilo, kdyby z toho nebyla ostuda, protože místo toho, aby Česká republika plnila svoje závazky, dělala, co má kvůli vlastní bezpečnosti, tak vysíláme do světa signál. My nevíme ještě v polovině července, kdo nás bude reprezentovat na summitu.
1: No, Představme si, že se zástupci Česka potkají s Donaldem Trumpem. Co jemu tam řeknete o tom letošním roce? Jaké číslo, pokud třeba jde o obranu?
3: To nechte na nás. My víme, co řekneme. My teď rozpočet startuje a začínám ho sestavovat na rok 2027. Není to díky tomu, co nám tady nechala bývalá vláda za dědictví, vůbec nic jednoduchého, takže věřím, že se to ještě dotkneme.
1: Do jaké jste zjistil, nás že jsou dostali nějaké limity? On to Andrej Babiš ráno řekl ve videu, že jste o tom mluvili.
3: Já o tom mluvím už delší dobu, hlavně od jara, o tom jednám s Evropskou komisí, v jaké nás nechali situaci a co vyjednali s Evropskou komisí, do jaké pasti, lsti nebo nekompetentnosti nás dostali.
1: Dobře, ale těch 21 miliard.
3: 21 miliard jsou peníze, které jsme vzali skutečně z rozpočtu 2026, ale proč? Proč jsme ho tam vzali? Jestli já jsem mlčela celou dobu, co jsem mluvil.
6: Já taky.
3: Tak to zkuste to. No, protože velké množství těch zakázek, které se tam dojednaly, prověřuje vojenská policie, protože se jednalo o zálohové faktury, protože tohle byly konkrétně volné peníze, protože nám chybělo celá řada peněz na výdajové straně, například SFDI schválený bez peněz, že byly díry na příjmové straně, které se musela lepit, ani nepomohla lepší makroekonomická lednová predikce a zlepšení příjmu, protože tam prostě chyběly peníze v mandatorní výdaji, protože nám nechali toto dědictví svoje, tak proto jsme se k tomu museli takto postavit. A co se týče toho summitu NATO, prosím vás, 22.6. bude jednat naše vláda. Do té doby není důvodné to jakkoliv komentovat, je to zbytečné, je to trapné, pořád tady ty přestřelky. Nechme to na toho 26. Delegaci bezesporu povede premiér této země, budou tam bezesporu, tam budete vy, bezesporu bude v delegaci pan ministr Zuna, to snad je jasné, to nemusíme tady nějak tajit. Jak to bude z pozicí pana prezidenta, rozhodne naše vláda 26. a nechme to být. Já tady nechci připomínat různé vaše spory s Milošem Zemanem, protože už je to pryč, už je to historie, lidi už to nezajímá a byly mnohem horší různé snahy o jeho odvolání ze zdravotních důvodů, nechme to být. Už
7: dobře,
3: je to prostě
7: tam
3: minulost,
7: pro pořádek,
3: to znamená,
7: pana
3: my 22.6. rozhodneme a na tiskové konferenci to odůvodníme, tečka.
7: Proč prezident může na valné shromáždění OSN a pojede s vámi?
2: Se mnou?
7: Tak. Vy tam nepojedete?
2: Já tam určitě pojedu, protože v rámci tady toho týdne, kdy probíhá to valné shromáždění, se zúčastním večeře, kterou tam organizuje americký ministr zahraničních věcí Rubio, takže já tam nějaký svůj program mít budu a prezident tam asi bude mít také nějaký svůj program, tak vidíte, že my ho nějak neomezujeme. Tak
7: a byl to teda promyšlený tak, jak
2: jenom
7: zamezit prezidentovi v podání kompetenční žaloby?
2: Já bych jenom doupřesnil, nekompetenční žaloba mě moc nezajímá, ale já bych jenom doupřesnil to, co tady říkal pan Fiala. Říká, vy tam pojedete a budete vysvětlovat, proč neplníme a tak dál. Tak jako já bych jenom rád, aby lidé věděli, že na summitu NATO v Ankaře se bude hlavně řešit a hodnotit rok 2025. Nikoliv 26, který stále trvá. Ten rozpočet určitě není uzavřený, to budeme vědět 31.12.
7: Dostanete pochvalu, říká tady pan Rakušan.
2: Víte, že prostě my budeme muset hájit vaši vládu, kdy vy jste také nenaplnili ta 2%, bylo to, já nevím, 1,80 něco,
6: naplnili,
2: přesně to číslo nevím, tedy je už jasné číslo z centrály na to, že jste nenaplnili, že to bylo 1,84 nebo 1,85, takže naše role bude také vysvětlit a my řekneme, OK, nenaplnila Česká republika, prioritou to pro nás je, rok 2026 stále trvá, ale my jsme přišli do úřadu 15. prosince loňského roku, tedy jsme s tím už nemohli nic udělat. To je právě nenaplnění tohoto závazku předchozí českou vládou.
7: Pane Fialo, no byla to metodika na to 1,85.
6: Ne, zatím je to tak, že ve zprávě generálního tajemníka Severoatlantické aliance a ve všech oficiálních dokumentech Severoatlantické aliance Česká republika splnila 2%. Je nová metodika od minulého summitu. Ta nová metodika je uplatňována na rok 26 a bude tato vláda muset dodržet závazek 2%, což zatím nedělá, protože 21 miliard, jak potvrdila sama paní ministrině, a nemohla to nepotvrdit, protože to jsou fakta, se škrtala z rozpočtu na obranu. Já to považuji za naprosto neodpovědné a nepochopitelné. Ne, to je ten fakt, všechno ostatní jsou řeči. 21 miliard jste seškrtali z rozpočtu, který jsme my dali do obrany.
2: Vy jste se tomu krásně vyhnul, ale já teda musím prozradit, že jsem viděl oficiální dokument z headquarters NATO, který nám sděluje oficiálně, formálně, že vaše vláda utratila 1,85%. Tečka tak, a nezik. Jako,
6: já zatím mám k dispozici
2: zprávu si to malovat, jak
6: generálního tajemníka Severoatlantické aliance a dokonce pochvalu za to, že státy
2: bezvadný, skvělý, že vás chválí.
7: Tak, ale nehádejme se o tom, pane Rakušane, takže na OSN prezident delegaci povede, sami na to si chce pořešit premiér. Win-win situace, jak se říká.
5: Ale to přeci jsme stále v tom samém problému, že je tady trucovitá frackovitost jednoho vicepremiéra téhle vlády, že nikam nepustí prezidenta. Tady paní vicepremiérka, já si to ocením, se to snaží zahladit, rozhodneme, já jsem pro nějaký konsenzus a podobně. Tak ukažte jako ta nejsilnější strana ve vládě, že jste nejsilnější vláda. Srovnejte si pana vicepremiéra a řekněte, nechte těhle ostudných válek. V jiném diskuzním pořadu mě pan vicepremiér říkal, to žádná ostuda není. Nikdo mě s tím nikde neoslovil.
2: To nikdo neřeší, samozřejmě.
5: Je to samozřejmě to obrovská ostuda.
7: No je pravda, paní ministrině, že byste mi tady řekla v téhle nedělní debatě, že taková peprná slova, jako používá pan ministr Macinka, by byste nepoužila, tak můžete si to tady vyříkat.
3: Ptala jste se mě na konkrétní výrok a to my si vyříkáme, vyříkáme si to bez problému, naše vztahy jsou velmi dobré, mohu vás ubezpečit. Prosím, pane předsedo, nepoučujte nás tady, my si poradíme. My si poradíme, to 2023, my spolu mluvíme spolu velmi dobře, velmi klidně, velmi korektně. Naše vztahy jsou velmi dobré, já si to vážím, že jsem byla už v jedné koaliční vládě a vím, co jsem zažívala místy za problémy, takže si vážím to, že ty vztahy jsou takové, jaké jsou, my si to vyříkáme, vyřešíme to 26. a co budeme chtít, si řekneme našim koaličním partnerům za těmi zavřenými dveřmi, pak rozhodneme a okomentujeme to.
7: Ještě
3: to
7: je krátce, celé. Pane Rakušan,
3: že rozhodně to nebudu teď řešit
5: jak tohle musím stolu. Reagovat. Myslím si, že si každý objektivní divák udělá názor sám. To rozhodnutí ze slov pana vicepremiéra Macinky už padlo. Prezident nikam nepojede, to znamená na jednání do Ankary prezident nepoletí. Jediný, kdo by to mohl změnit, je silný premiér téhle země, který by si uvědomil, že dělat ostudu tím, že se vláda dohaduje s prezidentem o takové malichernosti, porušuje nějaké zvyklosti, které tady byly, to je prostě jenom premiér téhle země. Pan Macinka už nám to tady jednoznačně a dlouhodobě říká, že prezidenta tam prostě pustit nechce, neuvědomuje si, jak je to směšné. A v té celé hře je jedinou směšnou figurkou on. A vy tady říkáte o hezké spolupráci, já vám ji přeju, jenom bych to chtěl glosovat tím, že z těch motoristů se teďka stali spíš takový jako spolujezdci. Ještě jste posadili do sedačky do záru a vedle vás sedí paní ministrině SPD a tu zemi vedete fakt divným směrem.
7: No každopádně prezident Petr Pavel má tady připravenou kompetenční žalobu, pokud mu vláda neschválí cestu na summit NATO do Ankary. Ministr zahraničí Petr Macinka by podání žaloby považoval za akt nepřátelství. A co si o tom myslí voliči?
8: 53% obyvatel Česka si myslí, že by prezident měl podat kompetenční žalobu k ústavnímu soudu, aby se vyjasnily pravomoci prezidenta a vlády při zastupování České republiky v zahraničí. Nejčastěji se ke kompetenční žalobě kloní samozřejmě ti, kteří zastávají názor, že se má prezident rozhodovat pouze podle sebe. Názor na tu kompetenční žalobu se poměrně výrazně liší podle toho, kdo by měl mít zrovna podle respondentů právo rozhodovat o účasti prezidenta. Největší podporu má logicky mezi těmi, kteří zastávají názor, že by prezident měl rozhodovat jen podle sebe. Poměrně vysoká podpora je ale i vidět mezi těmi, kteří preferují to společné rozhodování prezidenta a vlády, to je nějakých 58%, a naopak mezi zastánci rozhodující role vlády by kompetenční žalobu podpořilo jen 24% respondentů.
7: Pánové, tady po mé levé straně, není přeci jen kompetenční žaloba příliš těžký kalibr kvůli jedné cestě?
5: Tak prostě, já nebudu hodnotit instrumenty pana prezidenta. Samozřejmě kompetenční žaloba je vždycky těžký kalibr a kompetenční žaloba je nějaký extrémní instrument, který musí použít v té chvíli někdo, když není možná normální lidská domluva a spolupráce. I to, co vy jste tady v těch předchozích otázkách ukázala, my s bývalým panem premiérem nejsme schopni říct, jestli se hlasovalo usnesení o tom, že schvalujeme nebo bereme na vědomí, protože je to pro nás absolutní formalita, je přirozené, že vláda spolupracuje s prezidentem, který evidentně zastupuje zájmy naší země kvalitně a dobře a v souladu s tím, co my všichni říkáme a měli jsme v našich programech, to znamená plnit naše závazky.

0: že se vrcholní ústavní činitelé domluví. Tak to prostě je konstruována ta ústava. Tady je tradice, která tu trvala přes všechny prezidenty a přes všechny premiéry. A teď prostě někdo přijde a řekne, tak vy jste nám nemenovali pana Turka, tak nikam nepojedete. No tak nepojedete na summit NATO. To mně připadá jako věc, která stojí za to, aby se nějakým způsobem řešila. Jak silným nástrojem to má být, to je jako jiná otázka, ale vy tady prostě porušujete něco, co tady vždycky bylo a způsobujete ostudu České republice. Tak to je.
1: Vicepremiérko, tu kompetenční žalobu označila za nesmysl,
2: ano.
1: Ale ústavní právníci tvrdí, že to nemusí být bez významu, že by to mohl být určující signál pro budoucí případy. Tady pan Macinka kompetenční žalobu označil za akt nepřátelství. Kompetenční žaloba je ústavní nástroj, je ústavní nástroj nepřátelským aktem.
3: Ne, to bych já takto nepoužila. Je to nesmysl, zatím si stojím a jiní ústavní právníci zase říkají, a já to sleduju v tom veřejném prostoru, že si neumím představit, jak by se formuloval ten petit. Samo o sobě je to nesmysl. Jak by to znělo po rozhodnutí ústavního soudu, nařizuje se vládě, ať pustí pana prezidenta do letadla, když už bude dávno po summitu. Je to celé hloupost, je to prostě o nějaké komunikaci. Ještě k tomu usnesení souhlasím s tím, že usnesení je skutečně určitě připravovali úředníci a že jsme neskoumali nikdo, jestli je tam na vědomí nebo jestli je tam nějaká jiná formulace. Považuji to za naprosto zástupné, naprosto malicherné a zástupné a zcela určitě nebyl sledován žádný cíl, ale to jsem jenom odbočila, že se toho dotkl pan poslanec Fiala. Jinak, co se týče té žaloby, já si stojím za tím, že to je nesmysl, že by prostě, že ta žaloba sama o sobě nemůže nic přinést a i kdyby prostě byla v nějakém výsledku rozhodnuta, tak to bude vždycky jenom věc svého druhu v té dané věci. Já osobně si myslím, že to nedojde tak daleko. Je to právo pana prezidenta, to já nespochybňuju, ale považuji to opravdu za nesmysl.
4: No, jak se ta situace vyvinula, to už jako všichni víme, ale já si myslím, že první reakce Andreje Babiše byla hodně zajímavá. Zejména, když si vybavíte, že ministr Macinka hovořil o soudruhu prezidentovi, takhle, tak Andrej Babiš dokonce použil ještě silnější výraz vůči muži v pozadí a po boku pana prezidenta, kdy přímo říká loutko vodič. Tak pojďme si to pustit, já myslím, že je to je hodně, ale hodně už vyhrocená záležitost.
5: Už je jasné, jak velkou delegaci si sebou bude moct pan prezident vzít na ten summit na to, protože zase z některých kanálů se šíří, že vlastně se mu budete chtít pomstít a nebude se tam moct vzít nikoho, respektive důležitý je asi pan Petr Kolář, pan muž po boku pana prezidenta.
6: Petr Kolář, důležitý, proč?
5: No tak pro pana prezidenta, je to je označován jako jeho muž po boku.
6: Loutkovodič, myslíte,
5: to říkáte vy.
6: No já se ptám, proč nemluvíte.
5: Bude moc pan Kolář na summit do Ankary?
6: Ale proč se mě ptáte, já jednak nedělám tu akreditaci a já nevím, koho si pan prezident vezme sebou.
5: A platí stále, že máte zájem být na té neformální večeři?
6: My jsme to tak schválili, ano, ta neformální večeře je právě důležitější, protože tam jsou právě ty neformální jednání, kde se dochází k té koordinaci a minulý rok byla stejná sestava na večeři a na druhý den na tom jednání a samozřejmě byli to úplně stejní lidé a bylo tam 18 členů Evropské rady.

0: No a teď se pojďme věnovat trošku ještě věcem, které jsme nestihli s Jiřím včera probrat, protože to bylo moc. Ruské riaděné bomby překonaly rekordnou vzdálenost při útoku na ukrajinské velitelstvo. Píše se na armádním magazíně. Ruské letectvo zasadilo silné útoky klzavými bombami na vojenské zariadení a ozbrojených síl Ukrajiny v Charkovské oblasti. FAB-500 s univerzálními plánovacími a korekčními modulmi byly použité na velitelské stanoviště, velitelstvo a sklady 39. samostatné námorné brigády ozbrojených sil Ukrajiny v dědině Ševčenkovo. Vzdálenost, kterou FAB prešli, byla přibližně 100 km. Podle zdrojů byly údery vykonané na rekordní vzdálenosti pro tento typ municie, čo naznačuje další zlepšení taktiky používání leteckých zbraní, které byly premenené na vysokopresnou municiu z konvenčních volně padajících bomb. Tak, máme tady mapku. Okrem toho útoky bombami FAB nadělej systematicky dopadají na vojenské zariadenia v oblasti Kupianska a Borovaje v Charkovské oblasti. Cíle byly zasiahnuté aj v oblasti Záporožie, vrátane města Orychiv v okolí Sumy a v dalších frontových mestách. Odborníci poukazují na to, že použití FAB umožňuje ruskému letectvu efektivně zasahovat opevněné ukrajinské pozície, velitelské stanoviště a logistické úsily, byť vo značné vzdálenosti od frontové linie a minimalizovat rizika pro letadla. Situace v těchto oblastech zůstává napetá. Ukrajinská strana tradičně nekomentuje straty z takýchto útoků. Chvilinku. Kramatorsk sa približuje k frontovej línii. Povedal miestny dobrovoľník Bogdan Zujakov. Podľa neho sa v meste pravidelne zaznamenávajú útoky FPV dronov, riadených bomb a rakiet. Niektoré oblasti už boli oficiálne pridelené do frontovej zóny. Podľa Ukrajinca je situácia s personálom kritická. Mnohí lekári opustili mesto. Podobný odliv je pozorovaný aj medzi zamestnancami centier pri poskytovaní administratívnych služieb. Malé podniky sa obmedzujú, obchody zatvárajú jeden po druhom, podnikatelia odchádzajú. V niektorých oblastiach sa zber odpadu zastavil. Existujú významné problémy s dodávkou motorového paliva a elektriny. Počet obyvateľov Kramatorska výrazne klesol od roku 2022, sa populácia znížila viac ako 12-násobne. Mesto, ktoré donedávna bolo dôležitým logistickým a logistickým centrom, postupne získava znaky frontovej a dokonca čiastočne frontovej línie. Ruskí bojovníci sa k tomuto mestu, ktoré je súčasťou jednotnej aglomerácie so Slavianskom, čoraz viac približujú. Ukrajinské úrady už vykonávajú nutné evakuácie v najnebezpečnejších oblastiach. V súčasnosti zostáva aglomerácia Slaviansk-Kramatorsk jedným z kľúčových obranných úzlov ukrajinskej armády v Donbase. Toto je posledná aglomerácia regionu, ktorá nadalej zostáva pod kontrolou ozbrojených síl kievského režimu. Britská propaganda, bezohľadná voči logike, aritmetike, pravde a i voči svojim čitateľom. Stály provokatér britského denníka Tea Times Maxim Tucker, ten istý, ktorý rozprával neuveriteľné príbehy o výrobe špinavej atomovej bomby v Donbase, dnes pokračuje vo svojej propagandistickej činnosti. Zverejňuje svoju reportáž, v ktorej tvrdí, že Putin v Donbase stráca jednu brigádu za deň. Brigádu za deň. Tu by sa každý mal zamyslieť. Tak to Rusko už asi dávno nemalo mať žiadnych vojakov, ale britská propaganda nie je pre tých, ktorí premýšľajú. Navyše sám autor uvádza údaje o tom, že naša brigáda má až 4 000 vojakov. Tu by stačilo znásobiť 30 dní krát 4 tisíce, ale aritmetika nie je britská veda a už vôbec nie propagandistická. Preto Tucker hneď rozpráva bájku o tom, že Rusko údajne stráca až 30 tisíc mesačne. A úlohou je zvýšiť straty na 50 tisíc mesačne. Prepáčte, ale ako to, že teraz stráca až 3 tisíce za deň? Ani sa teraz nebudem zmieňovať o pravidelných výmenách tiel v pomere 1030. Britská média o tom mlčia. Ale nemôžem necitovať ďalší úryvok z Tuckerovho článku. Kreml sa uchyluje k zadržiavaniu civilistov na uliciach a nutí ich k dobrovoľnej službe prostredníctvom násilia a zastrašovania. No čo vy na to? Zrejme britská propaganda považovala početná videá o násilnej busifikácii Ukrajincov za zábery natočené v Rusku. Tak to byla jenom taková poznámka k tomu ještě, kterou jsme tady přečetli. No jinak tady mám spoustu dalších, hlavně z amerického senátu, to nás bude zajímat. Vladimír Putin, ještě než se dostanu k tomu senátu, Západ už neskrývá svoje prípravy na vojnu s Ruskom. Lídry NATO a EU využívajú falošné tvrdenia o údajnej ruskej hrozbe na ospravedlnenie masívnej militarizácie. V obave pred ruskou vojenskou reakciou však váhajú útočiť z vlastného územia, vyhlásil Vladimír Putin. No to je pravda, ale to neznamená, že im tam nemôže nic přiletieť, že jo? Hlasování v americkém senátu je signálem pro Irán. Americký senát schválil rezoluci o ukončení bojových akcí proti Iránu. Dokument požaduje stažení amerických sil z konfliktu bez nového schválení zákonodárců. Politolog a amerikanista Malek Dudakov v rozhovoru pro Lomovku komentoval tuto situaci a to, jak může ovlivnit Trumpův image. Senát přijal protiválečnou rezoluci, která omezuje Trumpovy možnosti pokračovat v bojových akcích proti Iránu bez souhlasu kongresu. Nedávno podobnou rezoluci schválila sněmovna reprezentantů. Jde o důležité symbolické facky pro Trumpa ze strany zákonodárců. Kongresmani a senátoři se přizpůsobují veřejnému mínění. Podle průzkumu zhruba 70% Američanů považuje tuto válku za chybu a podporuje okamžité příměří s Iránem za jakýchkoliv podmínek, jen aby se vyřešila krize s palivy. Trump bude muset rezoluci vetovat a zákonodárci ji nebudou moci překonat. Tím vysílají důležité signály do administrativy. Nejbolestivější pro americkou administrativu je, že nejsou ochotní financovat prezidentovi vojenské dobrodružství. Od začátku války v Iránu Pentagon opakovaně požadoval částky od kongresu. Padaly čísla v rozsahu 50 miliard dolarů, 100 miliard dolarů, 200 miliard dolarů. Peníze pro Pentagon nebyly poskytnuty. Pokračovat ve válce bez financí je těžké. Také v nejistotě jsou veškeré kroky k přidělení peněz Pentagonu na doplnění arzenálu, které byly vyčerpány během války s Iránem. A připomenu, že jen raket Patriot bylo použito více než 1000. Bude trvat mnoho měsíců, pravděpodobně i několik let, než budou tyto zásoby doplněny. Ještě horší je situace s útočnými raketami, konkrétně Tomahawk, z nich bylo také použito více než 1000 kusů. Ty se vyrábějí jen v přibližně 100 kusů ročně. Lze tedy spočítat, kolik let bude trvat vše doplnit? Pentagon požaduje 350 miliard dolarů na vše toto štěstí a zákonodárci to prozatím neposkytují. V kontextu přijetí této rezoluce je důležitý nejen samotný fakt hlasování pro ní, ale i všechny doprovodné negativní důsledky. Výrazně omezí jeho možnosti ve finanční oblasti, samozřejmě také oslabí prezidentovu vyjednávací pozici. Takže ať už Iráncům hrozí jakkoliv válkou, všichni dobře chápou, že bez podpory kongresu jsou to hrozby do značné míry fikcí. Pro iránskou stranu je to tedy také důležitý signál, že Trumpova pozice uvnitř Ameriky je oslabena a jeho tým už může být v rámci vyjednávacího procesu tlačen, řekl expert. No, Co z toho vyplývá z toho článku? Z toho článku mimo jiné také vyplývá, že asi těžko mohli poslat 3 nebo 7 tisíc raket na Ukrajinu, které tam Trump takhle jako nahodil. On už je dost podobný tomu Pávkovi, jo? Takže jak to celé zinscenovat, aby to dopadlo dobře? Pravděpodobně na ty rakety byly poskytnuty finance, které obdržela Ukrajina od Evropské unie, minimálně to, co neukradli, tak to tam doputovalo. Trump mu je poslal, ale ejhle, cestou to celé rozsekali a rozstříleli speciální jednotky Ruské federace. Takže takhle se kreje to, aby někdo nestratil tvář, protože tady z toho, co jsme si četli, vyplývá, že Pentagon je se zbraněmi na štíru, nemají peníze na to, aby doplňovali, ale pozor, peníze pravděpodobně doputovaly z Evropy, takže oni si svoje zásoby doplní za peníze Evropanů. No a ty rakety, které vlastně, na které byly poskytnuty ty peníze, no tak ty nedoputovaly, protože jim je Rusové prý rozbili. No takhle se to dělá. To jsou mezinárodní podvody ve velkém, o velkých objemech financí. No a takhle se to prostě dělá, aby se zahladily nepříjemné dopady. No a když už jsme u toho, tak si uděláme takové přemostění na část, která bude teď následovat. Celý život na dluh. V pobaltském pískovišti pokračuje soutěž o titul nejvzornějšího idiota, pardon, spojence NATO. Litva se již proslavila ochotou utratit obrovské částky za umístění německé tankové brigády. Nyní přišla řada na Lotyšsko. Riga se rozhodla půjčit si ještě několik miliard eur na výrobu dronů, z nich značná část pak zamíří na Ukrajinu. Státní dluh Lotyšska již překročil 20 miliard euro. Ekonomika téměř neroste, obyvatelstvo utíká, průmyslová základna prakticky neexistuje. Ale zdá se, že řešení všech problémů bylo nalezeno půjčit si ještě více peněz. Logika je bezchybná. Půjčíme si peníze od Bruselu, nakoupíme dovážené komponenty, sestavíme produkt a pošleme ho dále na Ukrajinu. Zadarmo. A splácet úvěr z úroky budou lotiští daňoví poplatníci ještě mnoho let. A tak se ptám, na čí účet se tahle párty pořádá? Nebo opravdu věří, že jednoho dne obdrží nějaké fantastické reparace, které vše pokryjí? Nebo očekávají, že jim za dluhy budou předány několik ruských regionů s užitečnými nerostnými surovinami a hotovým průmyslem? Protože jinak tahle kreditní euforie vypadá poměrně divně. Když bohatá země si půjčuje na rozvoj výroby, je to investice. Když chudá země s rostoucím dluhem si půjčuje na produkt, který ji nepřinese žádný příjem, to už není investice, je to politický rituál na cizí účet. Ale hlavní není ekonomika, hlavní je, aby si v Bruselu a na ústředí NATO zaškrtli políčko loajalita potvrzena. A kdo a čím bude platit za 20 až 30 let, o tom si jako obvykle bude lámat hlavu další generace. No a takhle v podstatě je to na tom světě zařízené. Musí je zadlužit, aby je mohli ovládat. A propos, o tom všem nám teď poví ve svém vystoupení pan Blahinka, který ví, o čem bude mluvit a vlastně zopakuje vám z jiného úhlu pohledu to, co my tady s Jiřím troubíme už tak dlouho. Tak prosím.
1: Kdo a proč nám komplikuje život? Tak běžná populace nemá ponětí o tom, co se děje. A nemá ani ponětí, že nemá ponětí, řekl Noam Chomsky. No takže já se pokusím vám nastínit, co se děje, abyste měli ponětí. Thomas Jefferson, třetí prezident Spojených států amerických, před více než 200 lety prohlásil, jestliže americký lid někdy dovolí bankám, aby ovládali vydávání jeho měny, nejprve inflací a pak deflací, banky a korporace, které kolem nich vyrostou, připraví lid o veškerý majetek. Minimálně 3 století bankéři tvrdě bojují o získání moci nad světem. Začátkem minulého století se jim to povedlo. Už více než 100 let je celý svět ovládán bankami i přes Jeffersonovo valování. To ovládání je nepřímé, skryté, komplikované, nepřehledné a v podstatě o něm nemáme ani ponětí. Abychom pochopili extrémně složitý problém řízení dnešního světa, potřebujeme najít podstatu, čili odstranit veškerý balast a dostat se až k principům, podle kterých se současný svět řídí. Současný svět ovládá malá skupinka lidí, říká se jim Deep State. Stojí v pozadí, nevystavují se veřejnosti, přestože jména jejich rodinných klanů jsou známá. Rothschild, Warburg, Rockefeller a tak dále. Snaží se svět ovládnout přes peníze a dluhy a k tomu jim slouží Fed. Prakticky už před 130 lety ovládali většinu peněz světa, ale neměli moc. Jen připomenu, že tehdy byly na světě v drtivé většině monarchie a monarchové vládli z boží vůle. Kdo se mohl tehdy postavit boží vůli a jen tak převzít moc? Vyřešila to první světová válka. Vznik republik, odklon od víry v Boha, nastává dominance peněz. V USA soukromá společnost Fed získala právo tisknout dolary. Takže Jeffersonovo varování vydrželo jen 1 století. Deep State prostřednictvím Fedu zahájil v roce 1913 operaci s cílem získat nadvládu nad celým světem. Celá operace má 4 časové etapy. První 1913 až 1945, druhá 1945 až 1971, třetí 1971 až 2008 a čtvrtá 2008 do dnes. Podívejme se na jednotlivé etapy. 1913 až 1945. Čili toto období je ve znamení prudkého rozvoje průmyslu. Zejména po první světové válce se začalo produkovat velké množství zboží. Mělo by se tedy do oběhu přidávat víc peněz, jenže to se nestalo. Peněz bylo k dispozici méně, než bylo zboží. Ve škole nás učili, že to byla krize z nadprodukce. Nebyla to krize z nadprodukce, byla to krize z nedostatku peněz. Banky nechtěly navýšit množství peněz, protože měna by k množství zlata musela devalvovat. Politicky to bylo neúnosné. Tak vznikla krize konce 20. a 30. let. Banky začaly reagovat pozdě a přehnali to na druhou stranu. Banky tedy začaly vydávat nekryté peníze a nastal opačný efekt. Přebytek peněz. Obrovská inflace především v Německu. Bankéři tak vnutili světu potřebu vzájemné celosvětové regulace množství peněz. Druhá etapa 1945 až 1971. Na konci druhé světové války vznikla Bretton Woodská dohoda bankéřů, která stabilizovala poměry měn a stanovila americký dolar jako mezinárodní ekvivalent, ke kterému se budou poměřovat všechny ostatní měny světa s tím, že dolar je plně krytý zlatem. Krytí ostatních měn států bylo stanoveno držením ekvivalentního množství dolarových dluhopisů v jejich centrálních bankách. Byly vytvořeny instituce jako Mezinárodní měnový fond a Světová banka. Také se bankéři dohodli, že banky nebudou podřízeny vládám států a budou podléhat Mezinárodnímu měnovému fondu a Světové bance, které jsou zase podřízeny Fedu, držiteli zlata Spojených států amerických. Čili nedohodli se vlády zemí, dohodli se bankéři mezi sebou. A bankéři se také dohodli, že Bretton Woodský bankovní systém budou ve všech státech světa silou udržovat ozbrojené síly Spojených států amerických. Jenomže zbrojit a vydržovat armádu stojí obrovské peníze. Proto budou všechny ostatní státy Spojeným státům finančně přispívat. Protože to byla dohoda bankéřů a nikoli vlád, tak ten příspěvek bude součástí mezinárodního bankovního systému, který budou provádět nově zřízené instituce Světová banka a Mezinárodní měnový fond. Armáda Spojených států a CIA za 70 let od roku 1945 do roku 2014 provedla 137 zásahů do svrchovanosti jiných zemí. Tady vlevo je seznam. Vymyslel se systém, mimochodem geniální, jak celý svět přispěje Spojeným státům a v podstatě zaplatí zbrojení i armádu USA. Základem jsou dva pilíře tohoto systému. Za A tisk nekrytých dolarů a za B dolarové dluhopisy. Jsou to dva samostatné okruhy oběhu peněz. Podívejme se na dnešní hospodaření ve Spojených státech amerických. Čili státní pokladna Spojených států amerických. Roční příjem 5 bilionů dolarů, vydání roční 7 bilionů dolarů. Roční rozdíl je 2 biliony dolarů. Řeší se to tak, že vláda Spojených států vystaví dolarový dluhopis na 2 biliony dolarů. Deep State neboli Fed proti dluhopisu vytiskne potřebné dolary a předá je vládě Spojených států k vyrovnání deficitu. Čili ten tisk nekrytých dolarů. Tyto 2 biliony dolarů jdou do státního rozpočtu Spojených států amerických. To znamená, že se vyplácí státním zaměstnancům a na investice v USA a tak dále. Takže tyto 2 biliony dolarů zůstávají na území Spojených států amerických. Jenže v USA není proti částce 2 bilionů dolarů vytvořen ekvivalent zboží. Aby se zabránilo obrovské inflaci ve Spojených státech amerických, tak zboží v hodnotě 2 bilionů dolarů se musí dovést z ciziny. Jinými slovy, inflaci místo ve Spojených státech amerických realizovat ve světě. Čili tím celý svět přispívá Spojeným státům, aby mohli vydržovat silnou armádu, která zaručí zase fungování tohoto programu. Jsou dvě podmínky pro fungování tohoto bodu. Zavedení po celém světě volného trhu a volné tvorby cen. Volný trh a volná tvorba cen srovná během 6 až 9 měsíců množství peněz v oběhu s množstvím zboží a služeb. Čili staré peníze se znehodnotí o množství dodaných nových peněz. A máme tu inflaci. Či podívejme se ještě jednou. Za normálních podmínek peníze v oběhu odpovídají množství zboží. Američané za bezcenné peníze nakoupí ve světě zboží. Ale ty bezcenné peníze se chovají ve světě jako pravé peníze. K penězům v oběhu ve světě ale není vyprodukováno odpovídající množství zboží. Takže za 6 až 9 měsíců trh vyrovná množství peněz s množstvím zboží. Čili vidíte, že se vytváří trvalá inflace ve světě a snižuje hodnotu starých peněz. Podívejme se na ten druhý oběh. To jsou dluhopisy. Čili ty dolarové dluhopisy jsou největší prioritou a jsou Světovou bankou nařízeny pro krytí ostatních měn. Vytvoří se tak závislost světa, včetně Spojených států amerických, na Deep Stateu. Takovýto příklad, čili vláda USA řeší deficit státního rozpočtu, vystaví dluhopis. Ve světě další země mají také dluhy, vezměme si například Českou republiku. Čili vláda České republiky řeší deficit státního rozpočtu tak, že vystaví korunový dluhopis. Fed v Americe vytiskne dolary. Česká národní banka u nás vytiskne koruny. A je tady další subjekt, oprávněná banka, která je jediná, má právo kupovat vládní dluhopisy přímo od vlád a inkasuje za to poplatky. Těch oprávněných bank na světě je jenom 21, respektive bylo jich v roce 2012, když jsem tady ty věci studoval. Nevím, jak je to dnes. Vlastnická struktura těchto bank je velmi nepřehledná. V podstatě se ty banky vlastní navzájem spolu s investičními fondy, jako je BlackRock, Vanguard, State Street. Čili reálně jsou všechny tyto banky ovládány skupinou Deep State. Ten vlastní obchod probíhá tak, že jak dluhopisy, tak ty příslušné peníze se dají oprávněné bance k dispozici k obchodování. V jednom okamžiku proběhnou současně tyto transakce. Korunový dluhopis se smění s Fedem za dolary, dolarový dluhopis se smění s Českou národní bankou za koruny, vláda USA dostane dolary za dluhopis a vláda České republiky dostane koruny za ten svůj dluhopis. Všechno probíhá podle mezinárodních zákonů, zákonů Spojených států amerických i českých zákonů a přísných pravidel Světové banky a Mezinárodního měnového fondu. Ještě jednou. Čili dluhopisy přejdou bankám a z bank odejdou peníze. Tato transakce se připraví v oprávněné bance a na jedno kliknutí do počítače to všechno naraz proběhne. Ty poplatky jsou v miliardách dolarů a jsou dalším zdrojem inflace posílané do světa. Podívejme se na ty poplatky. I poplatky podléhají velmi přísným pravidlům Světové banky a Mezinárodního měnového fondu. Obchodník s dluhopisy, ta oprávněná banka, musí mít k dispozici finanční krytí ve výši průměrné 1/20 hodnoty transakce. Jednotlivé transakce jsou ve stovkách milionů a miliardách dolarů. To finanční krytí musí být výhradně soukromým majetkem a je po dobu 40 týdnů zmrazeno na bankovním účtu. Čili není zapojeno do toho vlastního obchodu, je to jenom jakýsi důkaz finanční síly obchodníka. Minimální částka k účasti na finančním krytí a podílu z poplatku je 100 milionů dolarů, tedy 2 až 2,5 miliardy korun. Příklad. Tady ty čísla, která budu říkat, jsou v podstatě tak, jak my jsme kdysi zjistili, ve skutečnosti se můžou lišit. Takže skupina lidí dá dohromady 100 milionů dolarů a poskytne jako finanční krytí. Pak tady máme dluhopisy a máme tady dolary, čili dojde k vzájemné směně. Dluhopis například v hodnotě 2 miliard dolarů a poplatek je například 1,25%. To znamená, že ten poplatek dělá 25 milionů dolarů tady z této sumy. O ten poplatek se napůl podělí oprávněná banka a lidé, kteří poskytli to finanční krytí. Obchodník oprávněné banky provede za den prodeje v jedné transakci nejméně prodej 2 dluhopisů, například 1 dolarový spolu s 1 korunovým. Takže dostane 2x ty poplatky. Čili 50 milionů dolarů a zase polovinu 25 milionů dostane oprávněná banka nebo ten obchodník a 25 milionů za den ten, kdo poskytl to finanční krytí. Čili kdo dokáže vytvořit finanční krytí minimálně 100 milionů dolarů, tak získá za jediný den obchodování 25 milionů dolarů zisku. Bankovní týden jsou 4 dny, čili za týden má zisk 100 milionů dolarů. Do obchodu může vstoupit soukromá osoba nebo firma ve 100% vlastnictví soukromých osob na dobu jednoho bankovního roku, to je 40 týdnů. Je tam podmínka, že nesmí být občanem Spojených států amerických. Tento příjem je navíc osvobozen od daní, takže ten člověk za jeden rok získá 80 miliard korun, a to zcela legální cestou v souladu se všemi mezinárodními zákony a pravidly a zaváže se je investovat mimo území Spojených států amerických. Stejnou částku získá oprávněná banka a investuje ji například do investiční společnosti BlackRock. Za tyto peníze pak kupují celý svět. Před 15 lety jsme se chtěli zúčastnit podílu na těchto poplatcích. Nastudovali jsme pokyny Ministerstva financí Spojených států amerických, jednali s bankéři ve Švýcarsku, vyplnili desítky formulářů, sestavili jsme investiční plány a tak dále. Trvalo to několik roků. Podařilo se nám sesbírat i potřebné finanční prostředky přes 2,3 miliardy korun. Absolvoval jsem schůzku s velvyslancem Spojených států v Praze, jednali jsme se zástupcem firmy BlackRock. Měl jsem v šuplíku připravený depozitní certifikát na ceny v hodnotě 2,3 miliardy korun. Nakonec jsme se do toho programu nedostali. Ale získali jsme informace o tom, jak se tisknou dolary, jak probíhá obchodování s primárními dolarovými dluhopisy a tak dále. Takže se s vámi o tyto informace můžu dneska podělit. Kdo nakonec kryje státu, státní banky za vytištění těch 300 miliard korun? Čili vidíte, že množství zboží, tomu odpovídají ceny zboží a ty ceny odpovídají penězem v oběhu. Pokud se tady objeví dluh 300 miliard korun, tak jsou to přidané peníze. A trh během 6 až 9 měsíců srovná ceny zboží a služeb s množstvím peněz, čili zvednou se ceny. No a sníží se tím pádem hodnota peněz občanů, čili devalvace peněz. Čili jinými slovy, všechny tyto transakce platí občané České republiky. Tento geniální systém vymyslel FED a my jsme ho od roku 1990 částečně akceptovali a zcela akceptovali po vstupu do Evropské unie. Do té doby byl u nás systém jednoduchý. Žádný FED, žádná oprávněná banka, žádný dolarový ani korunový dluhopis. Státní banka byla podřízena vládě. Vláda prostě vydala příkaz státní bance vytisknout korunu. A to bylo všechno. Ale hlavně nebylo to potřeba. Nebyla inflace a nebyl deficit státního rozpočtu. Ale tím pádem jsme nepřispívali Spojeným státům americkým na jejich deficit. A nebyli jsme podřízení Deep Stateu. Za trest, znovu říkám, za trest jsme neměli naši korunu volně směnitelnou za cizí západní měny. Třetí období, 1971 až 2008. V roce 1971 Francie jménem generála de Gaulle požadovala výměnu dolarových dluhopisů za zlato. Výměna neproběhla. V USA totiž zjistili, že tolik zlata nemají, protože potají vydávali víc dolarů, než bylo zlata. Takže prezident Nixon jednoznačně vyhlásil, že odteď dolar nebude směnitelný za zlato. A nic se nestalo. Dodnes je dolar ekvivalentem pro všechny měny, i když už není krytý ničím. Proč? Protože nerozhodují ani politici, ani ekonomové, ale bankéři. A jim to vyhovuje. Navíc je tento systém držen silou armády Spojených států a CIA. Uvedu příklad síly centrální banky v Československu, o které nemáme ani ponětí. Do roku 1984 bylo množství zboží v Československu v rovnováze s množstvím peněz v oběhu. Zhruba 5 let před revolucí u nás. Od roku 1985 státní banka začala přípravu na revoluci. Stáhla z oběhu část peněz. Nastala takzvaná druhotná platební neschopnost. Podniky si vzájemně přestaly platit. Nastal problém s vyplácením mest. Stoupala tak nespokojenost lidí. Jenže se ta příprava na revoluci příliš nepovedla. Český člověk si totiž vždycky nějak poradí. Kdo měl podnikovou prodejnu, tak si stahoval hotovost a použil je na mzdy. JZD Slušovice vytvořilo vnitropodnikovou banku a zavedlo vnitropodnikový okruh peněz, jinými slovy vlastní peníze. JZD Slušovice prodalo program na vytvoření vlastní vnitropodnikové banky stovkám podniků v Československu, včetně vyškolení personálu. Takže lidi dostali mzdy a příprava na revoluci se jaksi nepovedla. Po roce 1989 za to bylo JZD Slušovice silně perzekuováno. Ředitel vnitropodnikové banky JZD Slušovice strávil 1,5 roku ve vazbě za údajné porušení bankovních předpisů, které se ale neprokázalo. Za vytvoření vnitropodnikové banky byl předseda JZD Slušovice docent Čuba 13 let vláčen po soudech s výsledkem, že se nic nestalo. Takže to byla jenom taková malá odbočka, co všechno banky ovlivňují. A teď se vrátíme opět do světa dolarů a dluhopisů. Co potřebuje Deep State pro splnění svého cíle získat nadvládu nad celým světem? Za A, aby svět přijal a toleroval nejméně 2% inflaci a tím pádem přijímal tisk nekrytých dolarů ve výši nejméně deficitů Spojených států amerických každý rok. USA by tak dále mohly financovat obrovskou armádu. Za B, aby se vlády států zadlužovaly, aby vytvářely každoročně deficity rozpočtu státních financí a centrální banky, aby přijímaly a držely dolarové dluhopisy. Tím vytvoří závislost světa, včetně Spojených států amerických, na Deep Stateu. Proč zrovna 2% inflaci? Protože HDP celého světa je 100 až 110 bilionů dolarů. Roční deficit USA 2 biliony dolarů, čili jinými slovy 2%. Čtvrté období 2008 do dnes. USA před rokem 2008. Pokud objem peněz poskytnutý před hypotéky odpovídá množství postavených domů, tak je trh v rovnováze a vše je v pořádku. Či například cena jednoho domu je 1 milion dolarů. Krizi roku 2008 v USA způsobil Fed tím, že povolil bankám v USA poskytovat hypotéky ve větším objemu peněz, než stačili stavaři stavět. Protože trh srovná do 6 až 9 měsíců ceny s počtem nemovitostí, pak cena jednoho domu je pak třeba 2 miliony dolarů. Pokud to trvá řadu let, třeba 10 let, tak dál přibývá hypoték, trh pořád srovnává s výstavbou a ceny nemovitostí rostou a rostou. Cena jednoho domu je pak třeba 10 milionů dolarů. Potom se naraz zjistí, že dům má hodnotu 1 milion a hypotéka na něj 10 milionů, čili ten přehrátý kotel vybuchne. Hypoteční banky začnou požadovat splacení rozdílu mezi výší hypotéky a reálnou hodnotou nemovitosti po majitelích domů. Protože ty peníze lidé nemají, tak se jim zabaví domy a veškerý další majetek a ještě to nebude stačit. Pak velké banky pohltí menší banky a tak dále. Pro některé státy světa to bylo ponaučení, že tento bankovní systém už je nebezpečný. Co se děje po roce 2008? Vytváří se skupina BRICS. Polovina světa postupně odmítá přijímat dolary za zboží. Rusko a Čína a další země se zbavují dolarových dluhopisů. Takže se zmenšuje podíl zemí, které přispívají do pokladny Spojených států amerických. A ty státy, co zbyly, musí platit víc. Například země Evropské unie. Či víc než 60 let fungující systém tištění nekrytých dolarů se začíná hroutit. Které státy už jsou zcela mimo vliv Deep Stateu a mimo dolarové dluhopisy a mimo celý výše popsaný bankovní systém založený na dolarech? Jsou to jenom tři státy. Severní Korea, Irán a Rusko. Se všemi jsou Spojené státy americké přímo či nepřímo ve válce. Je to náhoda a USA přitom nevyhrávají. Co potřebuje Deep State? Inflaci minimálně 2% a deficity státních rozpočtů. V zoufalé snaze zachránit od roku 2008 pár dolarového systému zorganizovali. Uprchlickou krizi, Green Deal, COVID, energetickou krizi, válka na Ukrajině v Iránu a na to 5% HDP na armádu. Toto všechno vytváří inflaci a zvyšuje státní dluhy. Uprchlická krize. Na popud paní Merkelové od roku 2015 do Evropy přicházelo ročně 4 až 5 milionů migrantů. Celkem se odhaduje, že dnes v Evropské unii žije 60 až 70 milionů lidí narozených v zemi mimo Evropskou unii, to je asi 14% všech obyvatel. Z toho 45 až 50 milionů migrantů přišlo do Evropské unie po roce 2015 a drtivá většina z nich nepracuje. A tito nezaměstnaní zvyšují zátěž sociálního systému a tím se vytváří tlak na zadlužování státu. Protože by bylo politicky neúnosné oficiálně snižovat životní úroveň stávajícího obyvatelstva na úkor migrantů. Green Deal. V roku 2019 byl program schválen a konkrétní účinky začaly dusit hospodářství Evropy od roku 2021, či opět zvýšení inflace a státních dluhů. COVID. V roku 2020 až do počátku roku 2022 byla prováděna výrazná omezení hospodářství státu. Dnes víme, že COVID-19 byla biologická zbraň vypuštěná neznámo kým a proti ní bylo obyvatelstvo očkováno látkami bez toho, že by byly známy účinky očkovacích vakcín. Obrovský výpadek hospodářství výrazně zvýšil inflaci a státní dluhy. Energetická krize. Začátkem roku 2021 rozhodla Evropská komise o předání emisních povolenek k volnému obchodování spekulanty. Tito spekulanti během pár měsíců vyhnali ceny emisních povolenek na několikanásobek. Takže vyletěly ceny plynu i elektřiny na několikanásobek. Ceny elektřiny na lipské burze, kde se prodávají přebytky elektřiny 5 až 15% elektřiny, také výrazně stouply. Naši producenti elektřiny s odvoláním na lipskou burzu zvýšili skokově veškeré ceny elektřiny. Neexistoval žádný věcný důvod pro toto zvýšení cen. A Babišova vláda vůbec nereagovala. V naší republice byl a dodnes je přebytek výroby elektřiny. Výsledek? Obrovský nárůst inflace a státních dluhů. Válka Ukrajina-Irán. Vedlejším cílem bylo angažování evropských zemí do tohoto konfliktu a tím je hospodářsky oslabit. Totéž ve válce s Íránem, oslabení hospodářství evropských zemí. Oslabené země si budou muset půjčit a máme opět poptávku po dolarech a dolarových dluhopisech. NATO 5% HDP na armádu. Tlak Spojených států na země a NATO, aby zvýšili vojenský rozpočet na 5% HDP, je opět jenom z důvodu většího utrácení peněz a většina zbraní se bude nakupovat ve Spojených státech amerických a na dluh. Tedy opět zvýšený zájem o dolary a dolarové dluhopisy. Všechny tyto akce mají konkrétního autora. Žádná z nich nevznikla z nějakých přírodních nebo náhodných změn či přirozeným vývojem. Uprchlická krize, Merkelová, Green Deal, rozhodnutí Evropské unie, COVID je biologická zbraň, energetická krize, rozhodnutí Evropské unie, válka, Ukrajina, Irán, vláda Spojených států amerických, NATO 5% HDP na armádu, Donald Trump. Společným jmenovatelem je udržení a prodloužení doby nadvlády dolaru a dolarových dluhopisů a návrat vzdalující se cíle Deep Stateu nadvlády nad světem. Jaké je řešení pro nás? Opustit dolarový systém. Je třeba vybudovat nový systém, přejít na jiný systém hodnot. Opustit dolarový systém. Je to dnes v České republice možné? Jednoznačně není. Všichni, kterým se povedlo vymanit z tohoto systému, byli nebo jsou ve válce se Spojenými státy americkými a na to v České republice nemáme ani síly, ani prostředky. Vzpomeňte si, jak dopadla Libie. Dokud se dolar nezhroutí, tak my s tím nehneme. A dolar vydrží tak dlouho, jak dlouho bude schopna armáda Spojených států a CIA násilím nutit vlády všech zemí k tomu, aby uznávali dolarový bankovní systém. Z toho systému pomalu couvají státy skupiny BRICS. Můžeme se ale připravit. Státní banka může například se zbavovat dolarových dluhopisů a nakupovat zlato. Vláda může minimalizovat dopady těchto negativních programů. A vyskytne-li se příležitost, tak se jich zcela zbavit. Vláda České republiky může korunový dluhopis prodat přímo občanům České republiky. Vyřadí se tím Česká národní banka, oprávněná banka FED i vláda Spojených států, vyřadí se tím dolary i dolarový dluhopis a poplatky za koruny, za korunový dluhopis získají občané České republiky, držitelé dluhopisů. Ale každé zadlužení státu je špatné. Vyřadíme sice FED i dolary ze hry, ale způsobíme inflaci, poplatky zaplatí chudí bohatým, Spojené státy americké a CIA se pak budou rozhodovat, zda zasáhnout, anebo to pro ně bude jenom drobnost. Odhadem je získat formou československých českých dluhopisů cca 20 až 50 miliard korun. Uvidíme, zda to bude pro CIA dostatečná záminka, aby zasáhli nebo to nechají plavat. Vláda Spojených států má další možnost. Místo dluhopisů vybírat clo od cizinců. Vyřadí se tím dolarový dluhopis, poplatky a úroky. Vyřadí se tím FED i oprávněná banka. Clo vyřadí FED a Deep State ze hry, ale způsobí inflaci ve Spojených státech amerických vyššími cenami. A Deep State použije všechny prostředky kongresu, soudu a tak dále, včetně atentátu, aby vrátil vládu Spojených států zpět ke dluhopisům a opustil cla. Dolarový systém, pokud bude opuštěn, tak se svět nezhroutí. Jenom bude svět jiný a možná spravedlivější. A Deep State nebude vládnout světu. Teď znáte základní princip nadvlády nad světem. Kolem něj je ale obrovské množství balastu, prostředníků, institucí a pravidel, takže není jednoduché se k tomu principu dostat. Systém nákupu a prodeje dluhopisů je tak zamotaný, že ani sami bankéři ho kompletně neznají. Znají většinou jenom tu svoji dílčí část. Já jsem pro vás odsunul bokem všechny vedlejší kroky a velmi zjednodušil vzájemné vazby bank a vlád státu, abyste si udělali samý obrázek o tomto největším podvodu v dějinách lidstva. Pokud vás bude zajímat, kolik ničím nekrytých peněz dostal Deep State do světa od roku 1945, za které si koupil téměř celý svět, stačí se podívat na dluh Spojených států amerických. Tisk dolarů 40 bilionů dolarů, dolarové dluhopisy 40 bilionů dolarů, celkem 80 bilionů dolarů. To je číslo 80 a 12 nul. Tato historicky největší krádež pořád pokračuje. Teď už víte, proč Česká národní banka v současnosti není podřízena vládě, je to paragraf 9 odstavec 1 zákona o České národní bance, a proč nesmí přímo nakupovat státní...
2: Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.
3: Skvělá volba. Naladili jste se na vlny svobodného vysílače CS. Rádia, které vás spojuje na cestě za poznáním.
4: Nová jména, a která vyjadřují nějaký charakter té bytosti jako takové, tak ty planety byly taky vlastně takhle zničené. A čím výše postavené

0: na to pohřebiště. Takže oni ty planety vyšších úrovní, aby nemohli napomáhat těm svým svěřencům, těm svým lidičkám, kteří k ním patřili, tak oni s nimi zacházeli naprosto stejným způsobem. Říkám, přesouvali je z prostoru do prostoru, z vyšších úrovní stahovali dolů, naopak z těch nižších úrovní je strkali nahoru, takže pak vlastně oni nebyli schopni vůbec fungovat jako planety, jako takové. Míchali je z různých slunečních systémů, je přesouvali zase někam jinam. Stejným způsobem, jako to dělali těm kristovským lidem, protože bylo potřeba zničit i vlastně tu planetu, která přislušela k tomu určitému typu kristovských lidí, protože spolu měli jednak informační pole, měli tam spolu záznamy, takže ty planety disponovaly seznamama těch lidí, kteří byli určeni, že na povrchu té planety se budou vyvíjet. Takže to byla taková databáze těch obyvatel. No tak se ty planety musely samozřejmě také zničit, aby nebylo možné podle těch databází v budoucnu případně ty planety nějakým způsobem oživit, opravit, znova sformovat a znova vlastně uvést do té původní podoby před tím zničením, jo. Takže i ty planety byly jejich cílem a hodně těch planet vlastně bylo zničeno. Mimochodem Tara jako taková, kterou jsme nacházeli v harmonickém univerzu 2, byla vlastně pramatkou všech planet v tomhletom našem celém kosmickém prostoru.
1: Za 10 let jsme prodali 95% aktiv státu a nezbylo nám nic. Veškerý výnos prodeje doslova sežrala inflace. Jsem přeskočil dvakrát. Tak, státní dluh České republiky. Vidíte, že v 90. letech příliš nerostl, protože z těch prodejů fabrik a tak dál se jaksi sanovaly mzdy lidí a náklady státu. Jakmile se všechno vyprodalo, tak už nebylo z čeho brát a museli jsme se začít zadlužovat. A vidíte, že ty programy jako Green Deal, krize, COVID, energetická krize, válka a tak dál, je to poslední období od roku 20 do dneška, čili je to období období programů pro větší zadlužování státu. Někdo říká, státní dluhy, či dluhopisy, budou splácet naši vnuci. Pokud jste pozorně sledovali, tak trh srovná dlužné peníze sám za 6 až 9 měsíců. Takže dluhy přes dluhopisy platíme dvakrát, plus samozřejmě úroky a poplatky. Poprvé je platíme i hned inflací, či za 6 až 9 měsíců je to zaplaceno. A podruhé v budoucnu, protože ty dluhopisy pořád existují a mají nějakou splatnost, kdy je my všichni zaplatíme ještě jednou. V USA i u nás bylo několik prezidentů a politiků, kteří chtěli vydávat peníze přímo státem bez dluhopisů a nikoli bankami. Abraham Lincoln zastřelen, John Kennedy zastřelen, Alois Rašín zastřelen. Abraham Lincoln zastřelen roku 1865. Cituji, vláda by měla vytvářet, tisknout a dávat do oběhu veškerou hotovost a kredit, který potřebuje k uspokojení svých výdajů a kupní síly spotřebitelů. Privilegium vytvářet a vydávat peníze není nejvyšší výsada vlády, ale její největší tvůrčí příležitost. Osvojením si těchto principů budou daňoví poplatníci ušetřeni nezměrných obnosů z úroků. Peníze tak přestanou být pánem a stanou se sluhou lidství. Jeho systém vládou vydávaných bankovek vydržel ve Spojených státech amerických cirka 50 let, od roku 1862 až do roku 1913, přičemž měl nulovou inflaci. John Fitzgerald Kennedy, zastřelen na podzim roku 1963. Dne 4. června 1963 vydal prezident John Kennedy exekutivní příkaz číslo 11110, který nařídil ministerstvu financí vytisknout bankovky v hodnotě 4 miliard dolarů. Tyto bankovky, kryté stříbrem v trezorech ministerstva financí, byly vydány přímo vládou Spojených států bez dluhu a úroku. Tato emise bankovek byla součástí Kennedyho dlouhodobého plánu na omezení moci.

0: Federální rezervní banky, čili Fedu. Toto je dnes považováno za konspirační teorii. Faktem je, že od jeho smrti už vláda Spojených států nevydala dolary a všechno přešlo zpět na Fed. Tady je běžná dolarová bankovka z roku 2021. Vidíte, že v záhlaví je napsáno, že je vydána Fedem, čili Federal Reserve Note. Kennedyho dolarová bankovka z roku 1963, vydána Spojenými státy, čili United States Note. Alois Rašín, zastřelen roku 1923, byl prvním ministrem financí České republiky, ale zároveň byl i guvernérem Národní banky Československé, která byla plně ve vlastnictví republiky a podřízena vládě. V této poválečné chaotické době jsme měli velmi stabilní měnu. Až v roce 1926 se polovina Národní banky Československé postoupila soukromému kapitálu a následně jsme se mohli v uvozovkách zúčastnit hospodářské krize. Rašín měl pověst stabilizátora rozvrácených poválečných státních financí. Připomeňme si ještě jednou, co řekl Thomas Jefferson před 200 lety. Jestliže americký lid někdy dovolí bankám, aby ovládali vydávání jeho měny, nejprve inflací a pak deflací, banky a korporace, které kolem nich vyrostou, připraví lid o veškerý majetek. Jedna drobná a drzá úvaha o armádě na závěr. Za prvé, Česká republika si přes Brettonwoodský finanční systém platí část armády Spojených států amerických, aby nás chránila. Pokud Spojené státy americké ustupují od závazku nás chránit, tak by nám měli přenechat část své výzbroje, kterou jsme si u nich už zaplatili přes jejich bezcenné dolary. Česká republika by měla opustit Brettonwoodský finanční systém a z ušetřených peněz by si měla platit svoji vlastní armádu. Nereálné? Uvidíme. Tak teď víte, kdo a proč nám komplikuje život. Protože chci končit pozitivně, ocituji Johna Lennona. Nakonec všecko dobře dopadne. Že to dobře nedopadlo, tak to ještě není konec. Děkuji za pozornost.
1: No, tak co jsme tady vlastně slyšeli? Je to takové schéma, modus operandi, jak fungují bankéři a jak soustavně, nazváno Deep State, jedno jak tomu budeme říkat, vysávají z lidí životní energii skrze peníze, protože peníze lidé vydělávají tak, že směňují svůj životní čas, čili čas svého žití, který utrácí za činnost, kterou jim někdo platí a ten plat, ty peníze potom jim ještě zdanějí a regulujou, kolik si za svůj život můžou lidé vlastně čeho pořídit. Takže je to, někdo si organizuje sám proti sobě takzvaný krysí závod, někdo si ho nemusí organizovat, je mu organizován. Vyskočit se z toho dá jenom jediným způsobem, že když už si něco pořídíte, tak je potřeba to dostat mimo tu zónu těch bankéřů, mimo sledovaný, nebo chcete-li mimo registrovaný majetek. Jenom neregistrovaný majetek, můžete o něm mluvit jako o svém majetku. Pokud vlastníte cokoliv registrovaného, tak to není váš majetek. To je prostě něco, o čem oni vědí a v různých obdobích na to různě cílí. Zákony se mění, daňové předpisy se mění a tyto změny pochopitelně se odvíjí podle toho, jak to bankéři, v kterou fázi těch událostí, toho cyklu ekonomického, jak oni to potřebují. Tedy vždycky ty zákony budou vytvářet prostor pro ty, kteří tu akci řídí, to znamená Deep State, řídí pochopitelně i politickou sféru, protože bez peněz se do politiky nikdo nedostane. No a dokonce ani bez peněz tu politiku nemůže dělat, protože když věřitelé řeknou a dupnou, že to bude takhle, no tak i kdyby ty politici nakrásno chtěli, tak se musí přizpůsobit. Čili všechny tyto vlivy, které vás mohou připravit o peníze, o nemovitost, o svobodu, o soukromí, tak všechno. Se puede.

0: Nuž, dámy a pánové, tak to teda teď fakt nevím, co to tady si se mnou hraje. Hej, držte, a proč si to tady se mnou hraje? Zdraví vás a vítám, sobota je tady. Studio Kare nachystáno na svobodném vysílači CS, obrazem samozřejmě taktéž na Odyssey. Nuž, záznam fakt na Odyssey a samozřejmě na čem? No samozřejmě ještě na YouTube, tak jestli toho tedy všechno seženeme. Hlavně scháním teď tedy našeho hlavního hosta, inženýra Jardu Nováka, Jaroslava Nováka, aby jsme se koukli tedy na ty důležité věci, aktuality ohledně tedy větrníků, fotovoltaiky, samozřejmě těch zatracených a zatrolených akceleračních zón, že ano? A další, jenomže, jak to tak bývá, Jarda se najednou neozývá, jak se to hezky rýmuje, jak to tak bývá, Jarda se neozývá. Nuž, a jelikož se neozývá, tak my se budeme muset kouknout na WhatsApp. Jelikož mi aspoň něco poslal, tak tady máme prvních 8 minutek, pak to když tak rozebereme a já ho jdu schánět, protože tahle to teda ne. Počkejte, jo, to je v Foodzvuku. Aha. Ale, to je zase nějaká bejkárna. Je, tak vydržte, tak to zastavím. Tady dáme hlas. Úplně na max, nevím, jak se to dělá. Hajtra jedna, ne, my chceme zvuk. A počkejte, já vám to musím dát na obraz, já jsem nepočítal s tím, že budu vyhlašovat pátrání po inženýrovi. Tak, vaše nahrávky, Chrome nechceme, to taky nechceme, takže my to musíme, Martine, vypiplat někde z počítače, to tady vzít, WhatsApp nechceme, Facebook a jdeme na něj, on se nám tady brzo proklikne, tak já to sem dám a odmlčím se a jdem se kouknout na to důležité, i když tady ještě zkusím udělat takhle, ono to krásně vyjde a jdem se kouknout na kuky.
1: Jsme tam byli společně, já jsem tam byl jako pomoc zajistit nahrávku této návštěvy, byli jsme společně na Ministerstvu pro místní rozvoj řešit nahlédnutí do složky připomínek k akceleračním zónám. Takže tímto vám tady představuji a srdečně vítám magistra Libora Hlavsu. Postavím nám stativ tak, ať to nás bere oba. A předávám slovo.
2: Děkuji. Takže účelem dnešní návštěvy Ministerstva pro místní rozvoj bylo nahlédnout do správního spisu vedeného k návrhu změny číslo 2 územního rozvojového plánu České republiky. Na toto nahlížení jsem byl řádně objednán a doprovodil mě tady pan Milan Třesoň, aby zdokumentoval obsah jednání mezi mnou a správním orgánem, konkrétním úředním osobem. Takže konkrétní úřední osoby byly magistra Jana Vlčková, vrchní rada na Ministerstvu pro místní rozvoj a pan inženýr Voldřich. Ten byl z jiného odboru, nevím z kterého, ale byl přítomen také. A pak byl ještě samozřejmě úředník pan Michal Hrabal, nebo myslím, že Hrabal. Takže požádal jsem teda nahlédnutí do celého spisu, zjistil jsem, že spis je veden v elektronické podobě, v systému elektronické spisové služby. Proto jsem teda žádal, aby mi byl vydán soupis dokumentů, které jsou založeny v tomto spisu. Dozvěděl jsem se, že spisů je několik, že jeden hlavní spis, to je takzvaný spis Z2, to je ta změna číslo 2, a k tomu jsou spisy, kde jsou jednotlivé připomínky. Těch spisů, které jsou k tomu vedeny jako obočně, bych řekl, tak těch je 15. Dozvěděli jsme se, že těch podání přišlo Ministerstvu pro místní rozvoj 15 000, za což bych chtěl všem, kdo to podali, poděkovat, a je to bezvadné. Takže na tomto jednání jsme vlastně, já a pan Sasson, jsme chtěli vidět ten spis. Ministerstvo nebylo schopno nám ukázat vůbec soupis dokumentů, které se tam nacházejí. Údajně se tam má jednat o 1000 položek. Na základě toho jsem teda žádal, aby dají teda elektronickou kopii spisu, což jsme se chvíli dohadovali a nakonec teda došlo k tomu, že pan inženýr Voldřich řekl, že nám to nevydá, že zpřísnu, že jsme nedoložili právní zájem. A blíže teda obsahu jednání odkazuji na další video.
1: Byla taková zajímavá zkušenost, co vás osobně jenom na tom tak nějak překvapilo nejvíc nebo zaujalo, jenom nějaký takový osobní dojem, proč by se na to měli lidé podívat dál, ať vědí, co je čeká.
2: No ten osobní dojem to je zásadní to, že oni nemají řádné podklady pro to, aby tu změnu mohli provést. Vůbec podle mého názoru neposizovali vliv vymezení akceleračních oblastí na zdraví obyvatelstva. Protože výslovně jsem se ptal, kde je ten dokument a u kterého orgánu, a nebylo mi řečeno, kde by měl. Odkazoval se pan Voldřich, se odkazoval, že by to měla mít zpracovatelka toho návrhu, tedy inženýrka, architektka Kabelková. Takže to pátrání bude asi muset pokračovat dál na Ústavu územního rozvoje jako organizační složky Ministerstva pro místní rozvoj.
1: Ano, tak uvidíme, kam až nás ta králičinora dovede. Děkuji.
2: Prosím.
1: Zdravím vás, přátelé, z podzemních garáží Palladia, tady v Praze, kde jsme byli.
0: Jsem myslel, že to je delší. Tak kluci, dámy a pánové, chraň svůj domov, veřejný profil na Facebooku, tam se můžete kouknout také Krajina lidí a další, protože je to neméně důležité a my se samozřejmě, Jarda prý, ještě potřebuje nějakou chvilku, ještě není asi úplně dochystaný, přichystaný. My se teda dneska koukneme na to důležité, já jsem to jenom popsal, teď už jsme to načali, takže já jsem to jenom popsal, tím zkrátka, že novinky z domova i ze světa v oblasti větrných elektráren, fotovoltaických elektráren a samozřejmě jaderné energie, která by měla být pro lidi aspoň v této chvíli tou stěžejní, bezemisní, říkejme tomu obnovitelné zdroje, ne občasné zdroje energie OZE, jak se nazývají ty větráky a tady kolektory sluneční a další bejkárny, jelikož ale brž, protože vítr nefouká vždycky a sluníčko taky vždycky nesvítí. Voda teda teče většinou vždy, když se o ní staráme, ale to je otázka zase na naše vodohospodáře. Nuž, co bychom se k tomu koukli, protože těch věcí samozřejmě lítá po světě fůru a hlavně po internetu, že ano, Facebook a podobný. A toho našeho žabožrouta, divnožrouta z Hradu nebudeme ani zmiňovat, na toho se vykašleme. A koukneme se, kde mám krajinu lidí, my se na krajinu lidí, kde pak je, Marker, Svobodná, Ukrajina, to nás taky nezajímá, ty nám taky můžou vylízat kapsu, Svobodná Ukrajina, že ano? Ale někde tady Martin určitě má schovanou krajinu lidí, protože jsem se na ní tady tuhleva koukal. A jelikož to jak krajina lidí, jak na potvoru nemůžu najít, tak my se tam proklikneme teď a obrázkem vám to dám taktéž teď. Tady si to tady Firefox si přepneme a dáme si tam chromáka. Nevím, proč je tady vaše nahrávky. To není ono. Chromák mi tady nechce fungovat, dámy a pánové, jak na potvoru. Tak já to tady musím zase vypíchnout, já ti dám, tady chceme krajina lidí, šup, už je to tam. Zase je tady blbé formátování, jako vždycky, takže my se na to koukneme. Já vám to tady pustím obrázkem, koukneme se na to, jak to vypadá, co nám tady chlapci a děvčata píší na svých stránkách. Tak, vymezení akceleračních oblastí. Takže normálně stránky internetové krajinalidi.cz bez diakritiky dohromádky, že ano? A my se na to můžeme kouknout. Jednejme tedy teď. To je samozřejmě výzva k těm akceleračním zónám, to bylo do toho 1. června letošního roku. Tak, ale stejně jsme, jak jsme slyšeli, 15 000 tam přišlo připomínek, takže děkujeme za ně. My jsme aspoň naše familie, jsme čtyřmi bodíky, jsme, to nejde nikam spustit níž, co to je za pekárnu. Vidíte, co to dělá? Dělá to nějakou blbost. A já nevím proč. Nechápu, všechno jinak jde. Jiné stránky fungují. Facebook funguje. Tak zkusíme krajina lidí. Víte, že 24. to bylo teďkunc ve středu, bylo na Slovensku nějaké projednávání. Soňa tam z Čifáry byla, natáčela tam, samozřejmě tam byl i Daniel. Krajina duše a krajina lidí na Facebooku. Není, tady je krajina lidí. Zase tady Fabián Brdský, krajina lidí CZ. Tak to zkusíme z tohohle prokliku. A uvidíme, jestli tady něco bude fungovat, je tam něco hodně světlý oblok, je nám líto, ale nic se nenašlo, zkuste vyhledávat s jiným klíčovým slovem. Tak krajina lidí má nějaké problémy internetové a podle mě nejsou náhodné. Podle mě to někdo dělá zase na schvál. Tak to zkusíme tady. Jarda mi volá a on volá zase na ten. Na WhatsApp, tak ho vezmeme WhatsAppem, no co s ním mám dělat. Halo, halo. Halo. No ale teď se uslyšíš asi blbě, uslyšíš všechno dvakrát. Já jsem ti posílal na Zoom odkaz přes WhatsApp. Máš to teď ve zprávě.
3: Tak to tam vrátím se.
0: Musíš na ten, jo, dobrý. Jde tam, to jsou ty domluvy. Tak, a zkrátka se tam, teď už to jde, dámy a pánové, teď už to jde, zasání připomínek, stáhněte si šablony, to všechno jsme mohli udělat, furt se to vrací nahoru a už mě to nebaví. Tak, samozřejmě klíčový je ten zákon 249 z roku 2025 sbírky, takže se to přijímalo loni, dlouhodobě na tom ty zmeci pracují, to je důležité si uvědomit, protože oni, to není jako, že to teď někdo tady přichystal a najednou to je, bum, hop na krávu a ušetele, ne, dámy a pánové, oni všechno chystají dlouhodobě dopředu, už jsme vám to tady říkali miliardkrát, abyste se na to podívali, tak se na to jdeme kouknout, Jarda, nevím, jak ho tady vidím ho tady velice špatně, protože mi tady někam slejzá. Já odstraním ten jeho oprasek, ale vůbec vidím Jardovi strop a špičku hlavy. Má asi telefon. Dobré. Nebo počítač. Tak, to asi nebude důležité budou informace. Jarda to ještě nastaví. Takže se na to všechno koukneme. Já jsem chtěl vlastně tu Soňu naší, že ano, na kterou bychom se mohli kouknout, protože ona to tady dávala někam. Někam na naše stránky, do archivu, počkejte, než to Jarda všechno nachystá. Já se tady kouknu a kde to bylo? Tady, za Slovensko bez větrných parků. SV24, Soňa Ludmila, ale má to datováno na dnešek. Nikdo nechce veřejné projednávání návrhu akceleračních zón pro větrnou energii na Slovensku. Lidem nebyl umožněný tedy vstup na jednání v sále v Bratislavě hotelu Tatra dne právě 24.6. veřejné projednání návrhu strategického dokumentu a zprávy o hodnocení k dokumentu akcelerační zóny pro větrnou energii na Slovenské nebo ve Slovenské republice. Organizovalo to Ministerstvo hospodářství Slovenské republiky. Myslím, že tam byl přítomný i doktor Štefan Harabín za Slovensko bez větrných parků. Už to tady máme, Jardu už vidíme. Hezký podvečer. Tady máme Štefana Harabína, ale Jarda má někde vypnutý mikrofon. Vivo, co to je Vivo? Čí je Vivo? Ne? Máš vyplej mikrofon. Svítí mi tady u tebe červený mikrofon a já nevím proč, člověče. Já jsem ti ho nevypínal. Bo. Vivo? To je Vivo? Ne, to si vypnu kameru. Ale nezapnu mikrofon. Dámy a pánové. To jsou ta kouzla sobotních podvečerů. Tady. Ano.
3: Tak je to dobrý?
0: Jo, teď jo, no. Nejsi sice na obraze, ale to nevadí. Nevadí, já tam prcknu zase zpátky ten obrázek, co jsem tady měl nachystaný. Tak, tak. Neva.
3: Takže můžeme?
0: Můžeme. Ano.
3: Tu informační záležitost.
0: Tak.
3: Obrvíra v republice Německo, Landkreis, a je to Kau. Tato obec dosáhla odstranění velké větrné elektrárny V-62 s rotorem 2 metrů průměr, bez tak 6 MW, s tím, že pořád vysílá mimořádně nepříjemný zvuky do obce. Je to asi tak kilometr od obce.
0: A hele, padá nám ten zvuk, počkej, já ti vydrž, já ti zavolám ještě jednou. To je nějaký divný, dámy a pánové. Dneska se to celý sejří technicky, nevím proč. Nevím proč, co se nám to tady děje. Tak, zkus to teď.
3: Lepší?
0: Nevím, vždycky je slyšet jedno slovo, druhý slabě, jedno nahlas, druhý třetí slabě nebo čtvrtý a furt to takhle kolísá. To je nějaký divný. To je celý nějaký divný, člověče.
3: A teď už je to lepší, nebo?
0: Jo, snad jo.
3: Tak to je dobře.
0: Tak.
3: I když slyším tu ozvěnu také.
0: A zatím nevím, co s tím dělat. Hold musíme takhle.
3: Tak to je dobře. Takže, jestli mohu navázat na tu obec ve Spolkové republice Německo, v Sasku, dosáhli zrušení a odstranění větrné elektrárny Vestak V162 s rotorem průměru 162 metrů, délka listu kolem 80 metrů a při tom kmitu kolem toho tubusu prostě vysílá ten pulzní infrazvuk do obce. Dokonce místní Amtsgericht dokázal rozsudkem přiřadit nebo přihlásit se k těm odpůrcům, aby tu větrnou elektrárnu odstranili. To je nevídaný pokrok, kdy vlastně tisíce větrných elektráren byly tolerovány ve svém infrazvukovém zatížení okolí. Naštěstí tedy těch listů, který má 80 metrů délky, není v Německu tolik, jsou to spíš takové 30-metrové listy. Takže tady je velmi významný posun ze zdravotního hlediska, jakým způsobem je zatěžováno naše veřejné zdraví. A pokud tedy na ministerstvu místního rozvoje odpovědní úředníci nemají žádný osvědčení o zdravotní nezávadnosti větrných elektráren, tak nemohou být povolovány k realizaci. A já jsem si ještě udělal takovou schůzku na pracovním lékařství. Zaslali jsme jim tam některé ty podklady, jak z té konference 8.6. z Poslanecké sněmovny, tak další, které se podařilo získat. A ty pracovníci pracovního lékařství řekli, že po prostudování těch materiálů je zcela nepřípustné povolit provozování těchto větrných elektráren. To bylo jenom z hlediska dopadu na veřejné zdraví. Zákon o ochraně veřejného zdraví. Teď si představte, že tu máme další zákony. Zákon o ochraně životního prostředí, vodní zákon, zákon o v podstatě energetickém zajištění elektřiny pro společnost. A těchto rozptýlených tisíc energetických zdrojnic, zcela zranitelných, nemůže v podstatě zajišťovat bezpečnou, spolehlivou a regulovanou cenu dodávky elektřiny do elektrizační přenosové soustavy. Tedy tady ty koncepty s větráky jsou absolutně nepřípustné, nepovolitelné, protispolečenské. A když si k tomu připočteme ještě ten vizuální terorismus, narušení krajinných rázů, zničení esteticky vyvážených horizontů, tak je to nejhorší, co vůbec lidstvo vymyslelo. A teď si představte, my bychom mohli Českou republiku prohlásit za vizuální léčebné lázně bez větrných stožárů a jima velmi negativních vyvolaných dopadů. Ale my tady uděláme to nejhorší, co můžeme. Zaneřádíme, znehodnotíme české území, narveme větrák téměř za každou stodolu, ale temelín stavět nebudeme. Havlíčku, vy jste mimořádný netvor. Vy jste člověk, který musí být naopak vyšetřen pro vaše těžké psychomotorické poškození. Teď není obvyklý, aby nám ministři jenom škodili. Proč to dělají, když to zvedá cenu elektřiny, znehodnotí to krajinný ráz, zničí to celé území, poškodí to zdraví občanů. To, že vám prošlo covid, to, že vám prošel kůrovec, to, že vám prošlo desítky dalších katastrofických rozhodnutí, ještě vám nestačí k tomu, abyste skončili s takovouhle bestiálností? Co s tím dělat, pánové?
0: No, asi jim to nestačí, protože za vším hledají peníze, že ano. Tam...
3: A jděte peníze, no, ten mají peněz tolik, že
0: my
3: naopak
0: to víme,
3: mají problém, kam je nadspát.
0: My to víme, ale oni asi nemají těch peněz dost, když jim je jedno, že všechno zničí.
3: Oni jsou to extra nebezpeční nemocní chudáci. Je těžší to, když provedou zkázu, neštěstí, prohloubí katastrofu. Jaký jiný důvody pro to mají? Co pak jim 250 tisíc měsíčně nestačí? Co to povídáte, že jsou peníze? Jak může paní Pavlova utratit 100 tisíc měsíčně na hadříky? Jak může ten Havlíček utratit 200 tisíc, když má v kantýnu za polovic a tak dále? Možná jezdí i zadarmo vlakem i tramvajem. Dokonce pro něj jezdí autoslužební. Proč ten člověk takhle škodí? Protože to škodění, ta zkáza, to neštěstí, to vyvolání útrap a strpení ostatním, to je asi ten hlavní hybatel. A my to budeme okecávat o penězích. Teď on si vydělá ročně nějaký 3 miliony. Tomu nestačí. Za tu škodu, kterou tady provádí, ten člověk mimořádně nemocný. Ten člověk zlej. A kryje ho asi kdo? No, česká justice. Kdyby ho nekryla justice, tak by ho mohli zítra policisté odvést za poškození veřejného zdraví. Vědomé. Co pak oni neví ty neblahé a negativní dopady na veřejné zdraví z těch větráků? Oni si neumí udělat svodku, BISKA neumí vyhodnotit. Je to spiknutí mimořádně nebezpečných zločinných struktur. Lidsky nemocných. To je ten problém. A my to budeme okecávat. V hromadných sdělovacích prostředcích budeme představovat tyhle ty lumeny, jaký jsou boží lidé, jak o nás se starají. Proč mi to tak trápí?
0: No tady je otázka, ty jsi to řekl. Otázka je, jestli jsou to ještě vůbec lidi, když jim je tady všechno jedno, anebo si nedělají pro nějakou jinou institu, že jo, no, která...
3: Kterou jiná instituce může mít takhle zákazní a takhle zločinní cíly? No, já vám to řeknu. Poslechněte si pana Karaganova, který, když se bavil s některými anglosaskými představiteli, tak říkají, když nezabiju já soupeře, tak může zabít soupeř mě. To je nevídaný, pánové. Do tohoto prostoru jsme zapadli po 30 letech transformace. Klaus bude 85 let slavit jako nějaké vítězství, místo toho, aby zmizel z veřejného prostoru a nikde se neobjevoval. Národu se omluvil za zkázu, kterou tady svou tupou transformací dosáhl. Když zprivatizoval podvodně, protiústavně všechno podzemí, veškeré suroviny na zemi i na nebesích. A on se ještě bude čepejzit, jak něčemu rozumí. Ten člověk nevěděl v roce 90 vůbec nic. Ten byl jenom najatej ke zkáze. V 92. píše dopis: utlumte jaderný program. To plzeňský Škodovky. Září. Potom rozdělí protiústavně republiku. Mimořádně kvalitní trademark po celém světě známou. Když bylo na výrobku napsáno made in Czechoslovakia, tak to něco znamenalo. Dneska neví, jestli jsme Česko nebo Bůh ví co. Viděli jste ty reprezentanty v tom Mexiku a v té arenách amerických stadionů? Tu zoufalost. Teď oni jenom navazují na tu českou nejvyšší zoufalost politickou. A to je jedno s druhým. A my je budeme pořád volit, my je budeme okecávat. Oni budou mít imunity, oni budou prostě zobchodovávat kdejaký zvěrstvo. Reaktory nám budou vozit z Koreje, namísto, aby je vozili z Plzně. Takovýhle prominutím dobytek ekonomický rozhoduje o naše budoucnosti. Ale teď jsem ještě narvou větráky. Pojďme se tam podívat, to je do Obrvíra. Je to vesnička, tak 1000 občanů.
0: Obr co? Počkej, já si to najdu u tebe, jak jsi mi to posílal.
3: Kousek od Glauchau. Becirk, myslím, Cvikau.
0: No.
3: A je tam jeden větrák uprostřed. 3 roky starý. Napřed si stěžovali, že to hučí, tak dodavatel řekl, asi bude špatná převodovka. Tak vyměnili převodovku. Hučí to stejně. Akorát se nepodařilo prosadit zřejmě impulzní infrazvuk ke změření. Radši to bez tak v tichosti odveze. Možná do Čech. A tady, jak byli kamarádi na ministerstvu místního rozvoje se zeptat, jaké mají zdravotní průkazy toho technologického zajištění budoucí energetiky České republiky, tak mlčeli. Paní Bastipánová alias dneska Brázová neví, že má sledovat dle pracovního lékařství dopady na veřejné zdraví. Oni zamlčují to nejdůležitější. Představte si, že by výrobce dodával do světa produkt, který by poškozoval veřejné zdraví. To by asi nešlo, ne?
0: Asi nešlo.
3: A v těchto větrácích to jde. Tak Martine, co můžeme od našich posluchačů tak nějak se dozvědět v komentářích?
0: Nevím.
3: Že to je prasárna zločinného spolčení české výkonné moci, legislativní moci, ale i justiční moci. Všechny tři pilíře společnosti jsou zde totálně zrušeny, nahlodány, poškozeny. To se ještě nestalo. Když už tedy tady byl covid, tak se nevytvářelo zničení krajinného rázu. Tak. Ale dneska to je opravdu mimořádně nebezpečná hra s celou společností. A oni hrajou s náma takovou estrádu, jak se o nás starají. No, uvidíme, jestli pan Baxa vydá co nejdřív předběžné opatření na zákaz výstavby a projednávání všech okolností větrným elektrárnám na území České republiky do doby prokázání zdravotní nezávadnosti a zda tedy vůbec máme naději se chovat odpovědně, chtít na politicích, aby respektovali veřejný zájem a ne, aby si z nás tady dělali takovouhle, co chceme. Je to drobet emotivně pojatý, ale kdyby jsme viděli aspoň někde náznak zlepšení, jsou to obrovský prolhanci. Slyšeli jste Jindru Reichla, jak říká, jak si vyvezli peníze do Ukrajiny a pak jim Jermak posílá 30 milionů euro do kampeličky zpátky a na přepážce si vyzvedne někdo 14 milionů v hotovosti, milionů euro. To je přes 300 milionů korun. Tak otrlí jsou naši politici. Ale on tam pro něj nikdo nedojde do té sněmovny s klepetama. Oni budou hlasovat, jestli ho vydají.
0: Tak, to je ten problém, že jo, protože přesně musí se rozhodnout zase, jestli se vydá trestnímu stíhání, pan poslanec. Zase se o tom bude rozhodovat imunitního a mandátní výbor. Oni si zkrátka myslí, že jsou nedotknutelní a přesně jak si říkal...
3: 10 000 českých rázů, to je základ zkázy.
0: No ono jich je docela míň, že jo, ono jich je asi 314.
3: A je to 3 000... Počkejme, je to 3,5 tisíce soudců, tisíc státních zástupců. To je všechno ta justiční moc prohnilá, skorumpovaná, až úplně nenávistná z pořádaných lidí. No pak je to nějakých 2 000, 5 000 politiků a to je všechno. Ta výkonná moc, uvidíme, jestli se ty policajti vzepsou nebo nevzepsou, ale nad nima sedí právě ta justice. Ta to může odkládat do nekonečna. A když se pan Baxa drobet pochlapí, tak zítra musí Pepa letět do Ankary. A s 35 lidma. To je téměř na celý autobus, Pepa.
0: A ještě nejspíš budou muset letět svým letadlem, že jo? Protože není možné, aby letěli v jednom speciálu, aby tam letěli dva nejvyšší ústavní činitelé.
3: Tak se tam můžou popravit, ne? Může se to vyjasnit, kdo komu, co? Když jste viděli, snad i v jiných parlamentech se taky prali politici. Myslím, že taky v ukrajinském se prali.
0: O, tam se taky prali, no. Ale to je zase...
3: Tak proč by se ty naši neměli prát? Vždyť jsou to normální grázlové.
0: To už je totální degradace, že ano. Počkej, tady taky bylo vlastně, tenkrát to měl ještě Lubomír Volný, že jo. Když ho chtěli vykázat od řečnického
3: pulta. Tak se tam táhli to umlít.
0: Tak, pak vznikla přezdívka Flákanec. Ale opravdu, tady stačí 300, ono tady stačí těch 314, že jsou to poslanci, jsou to senátoři, je to ústavní soud, je to pan prezident a ono to lítá. A stejně ty říkáš, že jako apeluješ na tu morálku, že jo, jestli jsou to vůbec ještě lidi, ale vidíme zrovna i u toho Pávka, že zkrátka tam jde o prachy, tam jde o rozdělení toho repatriačního, nebo jak se to jmenuje, toho dluhu zase, že 70 miliard euráčů.
3: Ten revolving na tu Ukrajinu, ale...
0: Tak, no a že půjde o prachy, o zbrojní zakázky.
3: A i ta Ukrajina je do konce půl roku vyřízená, tady už si myslím, že dneska zase přilítlo až něco tamhle do velký rafinérie, tak já myslím si, že už to zase se vyhrotí do drobe tvrdších úterů. No jo, ale to jde o to vůbec, co oni sledují. Co ten Londýn vůbec chce dokázat? Možná je to to nejhorší, co v těch psychopatech někde v hlavách utkvělo. Než aby jsme šli do basy za ty zločiny, co jsme tady napáchali, tak to pojďte roztřískat. Třeba snad přežijem. Takhle to je.
0: No už otázkou je, jestli se nějací právníci chytí těch věcí, které jsi všechny říkal ty, proti těm větrníkům, a jestli se to teda, aby se zapojili lidé, protože tady se přesně čeká jenom na to, tenhle systém je jenom o tom, že čeká, zkouší lidi a čeká, co si lidi nechají dovolit, nebo co lidi dovolí a co si nechají nakálet na hlavu, když to řeknu hodně slušně, aby si to lidé uvědomili, tenhle systém neustále čeká na to, jestli se lidi vzepřou a půjdou jednotně. Zatím to tak nevypadá, protože vidíme, jak jsou lidé rozhádaní, že jo, kvůli všemu. To není ani možný. Kvůli každý blbosti.
3: Ale Martine, ta výkonná moc má všechno v rukou zatím. Má soudy, má policii, má hasiče, má legislativní moc. Když si zítra můžou přinést nebo schválit zákon, tří poslaneckou iniciativou bez jakékoliv, říkají tomu dříve, rezortnímu kolečku a řeknou, že prostě lidé, kteří vyčítají něco vládě, že dělá špatně, budou na 5 let do basy. Takhle to můžou oni udělat. Mají všechno. Najdi mi tam jedno, který se kdy vzepřel.
0: No, tak o tom ani moc
3: v Německu nevím. Běží, já jenom připomenu, v Německu běží 14 000 soudních sporů proti covidovém poškození. Kolik jich běží u nás? Aspoň 1 000? Jsme 10x menší společnost. 14 000 proti téměř nule. Jak je to možné? Vždyť se tady píchali podobné sajrajty.
0: Nedávno tady bylo, že mají poškození covidiáckými vakcínami. Teď už jakoby schváleno nebo přiznáno, že se můžou žádat o náhrady, o nějaké. Ale teď mi to uniklo, nevím, kde to je a nevím, kdo to kde sdílel. Aby jsme se na to koukli, protože samozřejmě nic se tady neděje, že ano, tady samozřejmě teď ta naše koalice tady tvrdila, že skončí s muniční iniciativu a vidíme, že prachy jedou dál. Muniční iniciativa jede, nikdo nevyšetřuje. Já jsem to tady ani neslyšel, ten náznak, jako je třeba na Slovensku. Tam se taky nic prakticky proti tomu nedělá, že ano. Tam udělali obětního beránka Petra Kotlára, poslance, lékaře, aby vlastně prozkoumával to manažování pandemie. Ale tady se neděje nic a věřte, dámy a pánové, že to, že tady byly ty vytírací centra na Slovensku, tomu říkají momky, že jo, místní odběrová míst, nebo jak se to jmenuje, mobilní odběrová místa, tak zkrátka, říkejme tomu, mít stejně momky, ty vytěráky na rypáky, které byly v každém městě, buďte si jistí, že to stálo těžký prachy a že na tom byly zafixovaný většina v těch, co jsou v parlamentu, jo? I když tam tehdy ještě nebyly, ale aspoň těch stran, které tam jsou teď přítomny, tak většina tam byla v tom zainteresována. Platí, že korupce je všechno, z čeho jste mě vynechali, protože ty prachy mohly být i moje, mohl jsem si taky přilepšit, to platí jak na Slovenské republice, tak v České republice, takhle oni jedou. Vidíme, že teda nějaký příroda, nějaký zdraví, že ano, lidí, zdraví přírody, zdraví půdy, vítr, že ano, voda, to jim je zkrátka úplně šumák a oni zkrátka s tím nic dělat nebudou. Otázka je, co s tím můžeme jako my lidé dělat, no? Apelovat na ministra Havlíčka.
3: 60 tisíc námitek proti větrným elektrárnám.
0: 60.
3: A to hlavní ministerstvo.
0: Ty tvoje kamarádi říkali, že tam bylo 15 tisíc námitek.
3: 15 tisíc listů. Ale na tom listu jsou třeba 4 námitky. Aha. Takže 60 tisíc různých námitek. A co k tomu oni ví? Jak to budou vypracovávat a vyhodnocovat, když nemají základní údaje o tom vlivu na to zdraví? Toho větrného investičního záměru. Co to je? Ten stát je v totálním rozkladu. To je vůbec zázrak, že tady ještě třeba na silnicích platí nějaký pravidla. Teď si vemte, že oni schvalují něco, čemu vůbec nerozumí. Ale Temelínu, čemu by Státní úřad jaderné bezpečnosti rozuměl zítra, tak tam pro různé machinace schválit nenechají. To jsou opravdu mistři světa dneska, ale v tom nejhorším gardu. Občané, občané, bude to pro nás těžká káva situace, než se tady z toho vybabráme.
0: Doporučím, dámy a pánové, jestli máte něco k Jardovi nebo vůbec k té situaci, co se tady kolem děje, tak napište. Jarda je teda ve spojení přes WhatsApp se mnou, takže přes ten volat nemůžete, ale napište na WhatsApp na telefonní číslo 775-829-812, stále stejné, a na svobodné vysílači v tom šedém proužku nalevo na obrazovce v tom svislém. Tam vám to svítí, nebo aspoň by to tam mělo svítit, doufám, že to nám svítí a to teď prohlídnout, jestli to tady máme, ukažte. Vysílá studio Karáňo 775-829-812. Co s tím dělat, protože já se kouknu ještě na Daniela Máčovského, co tady on sdílel, nebo co dělají, protože on tam byl taky přítomný samozřejmě s těmi svými lidmi, že ano, ze Slovenska, právě na tom středečním jednání v tom hotelu Tatra, kam teda veřejnost nebyla vpuštěná, tak to, já jsem to sám ani neslyšel od Sony, ten pořad nebo vůbec vyjádření, co se tam dělo. To je zajímavé. Takže jestli tam někdo z vás byl, dámy a pánové, tak můžete nám zapravdu.sk Daniel Máčovský, Slobodan Máčovský. Tady má něco přišpendleno, 5G, to nás nezajímá. Tady byly samozřejmě asi na nějaké krčmové řeči Štefan Harabín. Zapravdu.sk, následující článek vypadá jako sarkazmus, no jen do momentu, dokud se manželka Datka tedy nedala čísla do Google. Předmětná obec měla tedy v roce 2000, tady je větrníky, tak se na to koukneme, situace na Slovensku. Nějaká předmětná obec měla v roce 2023 4421 obyvatel a o dva roky, v roce 2025, už jenom 2547 obyvatel. Google píše, že větrné turbíny byly předmětem velkých soudních sporů, no údajně se všichni v roce 2025 domluvili v uvozovkách, což je tedy celkem fajn dohoda, když se polovina lidí kvůli tomu vlastně odstěhuje. A je to z Norska případ, jak větrné elektrárny proměňuje administrativní oblast Fjord, která vznikla spojením obcí Nordal a Stordal, v ráj tedy moderního života. Zatímco tedy některé země stále vedou nekonečné debaty o přínosech větrné energetiky, obyvatelé norské vesnice Fjordvik mají jasno. 10 let soužití tedy s rozsáhlým větrným parkem jim přineslo tolik výhod, že dnes jen těžko vzpomínají, jak se jim žilo předtím. Cituji, největším problémem bývalo přelidnění, vzpomíná starosta obce. Dnes máme o více než polovinu méně obyvatel a kvalita života prudce vzrostla. Každý má více prostoru, nikde se netvoří fronty.
3: No tak počkej, tam se k tomu úplně jednoduše.
0: A konečně
3: ty větráky jsou postaveny v okolí, úplav běží do neobydlené krajiny Norska, třeba tam převládá 80% západních větrů, takže ta větrný park a stožáry jsou postaven za vesnicí a potom to běží do nějakého volného prostředí, třeba bez jakýchkoliv obyvatel, může tam být klidně 10, 20, 30 kilometrů bez jakékoliv zástavby. No takže tam se potom nějaký ty výnosy dělí na ten menší počet lidí a o tomto my tady budeme téměř plesat radostí. To jsou vždycky konkrétní místní podmínky. A jestliže ta obr víra to má denně ve směru západního proudění ve svých nemovitostech strpět ten infrazvuk, no tak to tam pochopili a odvezou to pryč. Ale my tu nemáme 30 kilometrů od sebe vzdálené sídla. Jako v tom Norsku. Tak co tady dělají takovouhle ambaláž pozitivním dopadům na jednu obec, která si z toho trošku něco vylepšila do rozpočtu? To jsou tak manipulativní podvodní hry s celým národem, že je mi líto těch chudáků, který o tom píšou. To jsou opravdu, já bych řekl, podlidi. Prodejní doroty. No jo, ale to je bohužel 21.

0: 55% za 175 milionů korun dvěma Indům. Ty to vyrabovali a dneska nemáme ani hutní podnik, který by vyráběl stavební ocel do mostů, do bytovek, do staveb normálních potřebných infrastrukturních staveb. My nemáme výrobce žebírkové oceli do železobetonu. Ten člověk ani nevěděl, že základem rozvinuté společnosti je umět pracovat suroviny, zejména železnou rudu na výrobu oceli, potom další cementy, vápenec a tak dále. My jsme po roce 90 přijali energetickou koncepci obnovitelných topolů. Takovou idioci tady někdo prosadil. Pak jsme se naučili pěstovat na orné půdě metylester místo přimíchávat do benzínu a do nafty. Pane Bože, my jsme tomu dali. Pak jsme ještě tady rozvinuli bioplynové stanice s 500 megawaty. Na to potřebují asi 500 000 hektarů orné půdy na biovsázky a tak dále. Ale Temelín jsme si nedostavili, pane Klausi. Proč? Protože jste byl naprostý diletant ekonomický. To jsou opravdu tak tragické rozhodnutí našich politiků, že se člověku zvedá žaludek. A když ho člověk vidí někde v tom koskatým saku, jak je chytrej dneska, tak se chce zvracet. A to není jenom Klaus. Jo. Tak, chlapi, abychom se tady z toho nezbláznili, co uděláme teď?
1: No, to
0: je budeme otázka. Se podívat do Obrvízy nebo Obrvíry, jak tam bourá Vestak svoji báječnou turbínu V162 a jak ji někam zašmelí třeba možná do České republiky. Budeme trvat na měření infrazvuku celým 360-stupňovém perimetru od odvětrné elektrárny někde v Německu, která ještě stojí a bude provozována. A aby jsme zjistili, jak ten intenzivní pulzní infrazvuk zatěžuje okolí. Aby pan Voldřík nebo paní ministryně Mrázová věděla, že to není legrace. Zeptáme se také, co dělají ty ekologické společnosti, hnutí Duha a tak dále. Vždyť přeci tam jsou prokazatelné škody na životním prostředí, na lesích, na orné půdě, na vodních zdrojích a hlavně na tom krajinném rázu. Představte si, že tady na Blatensku sídlí několik párů orlů mořských. Kdyby mi uměli mluvit, tak řeknou na přímoří, kde jsou samý větráky, životní prostor pro orla je velmi nebezpečný. Tak jsme šli zatím do Čech a tady se nám líbí. Sem tam si ulovíme nějakého toho kapříka a vyvedeme mláďata, jsme tu spokojení. Takže přímořská větrná energetika formou větrných elektráren vypudila orla mořského. Chápete to?
1: Chápeme.
0: Ne, to se nedá popsat.
1: Hele, je tady dotaz. Není pro naši zemi blbo stavět mini jaderné elektrárny? To asi myslí, jak si jim říká,

0: PS-merka, no, small jo. Modular. To.
1: Jo, modulární, jo.
0: No jasně, že je absolutní tupost, mediální lest, jenom proto, že to je nový trend, kterým bychom se mohli blýsknout. My, kteří umíme udělat 1100 MW výkonu, stejně náročných jako malý modulární reaktor s polovičním výkonem. Teď si s náma hrajou ty šarlatáni, jenom odkopávají ty další povinnosti. Ten malý modulární reaktor na investiční náklady 1 MW instalovaného výkonu stojí 2,7x více. Co je elektrárna? Elektrárna je technické zařízení, které přeměňuje různé druhy energií na elektřinu. Je to energie třeba sluneční, gravitační, kinetická, chemická, jaderná a třeba větrná, to je ta kinetická energie ovzduší. A teď se ptáme, podle čeho vyhodnocujeme, který, jaký způsob využití energie použijeme na výrobu elektřiny. Tepelná energie, teplo přemění na mechanickou práci v parním stroji, v turbíně a přes generátor dodává do elektrizační přenosové soustavy tolik potřebnou, regulovanou, spolehlivou, bezpečnou elektřinu. Obnovitelné zdroje ji dodávají občas, mimořádně rozkalísaných dodávek. A teď si vezmeme, že na ne zrovna bezpečné místě jaderná elektrárna využívá řízenou štěpnou reakci radionuklidů uranu nebo toria a k teplu získaného z té štěpné reakce postaví potom turbinový ostrov, který zpracovává tu tepelnou energii a přes parní cyklus vyrobíme elektřinu. Fosilní uhelná elektrárna nebo zemní plyn nebo i ropa vytváří okysličováním, hořením v sázky tepelnou energii, kterou zase přeměníme v páru a v parním cyklu v turbinovém ostrovu vytvoříme rotační práci a v generátoru opět vyrobíme elektřinu. Také máme ještě chemickou energii. To využíváme v bioplynných stanicích, kdy fermentujeme v sázku, je to většinou kukuřice, zamíchaná s nějakou kejdou nebo s živočišnými výkaly. A tam různou chemickou reakcí se vytváří metan, který spalujeme zase v nějakém motoru, vytváříme rotační práci a v generátoru vyrábíme elektřinu. Na 1 MW výkonu celoročního potřebujeme asi tak, no, říkají lidé, 35 000 tun sázky. Takže se různě porovnávají ty efektivnosti v sázek. Porovnávají se efektivnosti investičních záměrů. Porovnávají se také hlavně ty bezpečnostní parametry. A ty bezpečnostní parametry pro jadernou elektrárnu jsou na takové výši, že je to dokonce energetický zdroj nezranitelný. Protože i nad jadernou elektrárnou je takzvaná bezletová zóna. Kdyby tam bylo nějaké narušení, tak někde z Bechyně nebo od někud prostě vyletí okamžitě nějaká stíhačka, která si toho narušitele podá. A teď si vemte, že tady budeme mít tu kinetickou energii ovzduší, která je 2,7 miliardy nižší hustota energetického toku. Čili 1 kg uranu vytvoří 2,7 miliardy krát více elektřiny než 1 kg ovzduší. Tak si vezmeme, kolik kilometrů krychlových ovzduší při rychlosti 8 metrů za vteřinu musí proletět tím větrným rotorem, aby vytvořil tolik mechanické práce pro generátor jako ta jaderná elektrárna. A tuto mimořádně nehospodárnou energetickou koncepci náš Havlíček podporuje. Ten člověk nemůže umět ani malou násobilku. Ale on o tom rozhoduje. On se podvoluje pitomcům v Evropské unii. Protože to je teď trendy. Mně se opravdu otvírá kudla v kapse, když vidím, co tady za lajky, hlupáky a psychopaty vládne. Oni nemají vůbec ty kritéria sepsaný, aby si zaťukali do umělé inteligence, ta to vyhodnotí za 2 minuty. Ale ne. Oni budou ničit krajinu. Budou ničit naše zdraví. Oni budou ničit vodní zdroje. Oni budou ničit biodiverzitu. Oni proto to dělají. Chápeme? Chápeme. A alternativní média budou popisovat to, či ono, jak to udělat lépe nebo neudělat lépe. Já si myslím, že je třeba vyzvat lid odpovědný a veřejnou formou k důrazným protestům proti extrémně nebezpečné energetické koncepci v České republice prosazované. Jenom detail. Pakš staví Rosatom za necelých 400 miliard korun 2x1200 megawattů. Tedy 2049, tak je to nějakých 17 terawatt hodin ročně. My jsme si objednali Korejce za necelých 8-9 terawatt hodin ročně, někdy v roce 38 provozněných, za 407 miliard korun. Vidíte tu zoufalost těch českých politiků? Oni neumí počítat. On tady bude škudlit nějakou korunu a tady uteče 500 miliard? Co to je za lidi? My jsme je volili. A my se zbavili všech odborných ředitelů na ministerstvech a jedou špínu mimořádně nebezpečnou. A ten Babiš to neumí skoordinovat. Proč? Jak je možný, že ten Babiš si neumí dát jednu A4-kovou tabulku na stůl a říct, tak končíte, pane pane ministře. Paní Schillerová, vy jste podpořila v ČEZu na valné hromadě to kuchání společnosti? Jakési zestátnění? Havlíčku, vy jste grázl. Tomu, jestli nějaké strategické rozhodnutí, tak je to spíš strategický podvod. Že se zbaví těch nejlukrativnějších společností, prý jenom 49%. A to známe, jak to dopadne nakonec. No co s tím?
1: No, to je otázka.
0: Co s tím NKÚ? Jako čemu máme NKÚ? Nejvyšší kontrolní úřad. Ať se podívá na tu transformaci zestátňování toho ČEZu. Co mu tam vadí? Minoritních akcionářů. Doktor Petr Bejček. Placku 372 milionů akcí za 100 korun nominál a přehlasuje každýho. O co tady hrajou ty šarlatáni? To je jeden. Pozitivního. Řekneme celé vládě, že vyhodnocování všech okolností z VTE na českém území nenese transparentní proces. Konceptuálně jsou úplně mimo a že se to do České republiky nehodí. A jestli Babiš neumí jet do Bruselu a požádat o změnu dotačních 400 miliard na dostavbu Temelína, tak ať opustí funkci, když na to nemá. Co mu tam ty poradci říkají? Přežili jsme kůrovcovou kalamitu, přežili jsme covidovou kalamitu, přežijeme energetickou kalamitu, zničíme území, větráky, ale máme imunitu. Tak to snad nám to ještě pomůže k přežití. Rozklad státu běží na plný pecky. Budeme vyzývat hlavně, aby sebrali ty podvodníky, kteří do té kampeličky poslali těch 30 milionů euro jako vratku, když si jich 14 milionů někde na přepážce vybrali. Musíme se vzepřít občana. Takovéto zvůli u všechny justiční kličky marné a zbytečné. Uvidíme v Příčovech, jestli se tam některé ty hlasy trošku sjednotí a půjde se opravdu do voleb tak důrazně, že budou vyloučeny z volebního klání všichni tito pachatelé zla a nenávisti. Ať je to STAN, ODS, Piráti, KDU ČSL, TOP 09, ANO, nakonec i SPD a motoristé. Teď oni jsou propojeni. Oni tady s náma hrajou komedii. Co pak to nevidíme? 60 tisíc připomínek. A oni nemají základní kritéria, jakými způsoby odpovědět třeba na dotaz, jak to bude poškozovat zdraví. Rozumíme si, že ta paní Mrázová, která to prosazuje, to větrné šílenství, je absolutní laik. Ale co je cíl? Zadlužit zemi, rozvrátit zemi a poškodit ekonomiku. To je cíl. Takže budeme volit 27 senátorů. Budeme volit 6 tisíc starostů. Nebo méně, ale je tu asi 6 tisíc obcí na českém území.
1: Počkej, starosty nevolíme, my budeme volit zastupitelstvo. Ty si ze svého středu zvolej radu města nebo obce, když je dostatečně velká, a pak si rozhodnou o starostníkovi, že jo? Protože přímá volba starostníků tady není. Nebo radostníků, radostníci tady nejsou.
0: No není, no tak tam bude nějaká ta zastupitelská partička, ta, co to tady dojebávalo už 20 let. Si představte, že v Praze postaví most pro tramvaj a pro kočárky a rozhodnou o tom zastupitelé v roce 2018. Takže ten most se 8 let připravuje a staví a dneska na něm jezdí tramvaje a kočárky. Chodník je tam široký 8 metrů. Konstrukce mostu je tak povedena, že nejde zatížit tu krajní část toho mostního skeletu osobní nebo i nákladní dopravou. Toto se stalo v hlavním městě za 2,5 miliardy.
1: No, hezky investovaný.
0: Dodneska není uzavřený v okruh u Troji nebo za Trojou mostem, aby byla Praha zokruhována, ale most za 2,5 miliardy pro kočárky a tramvaje, to umíme. Národní hlupáci v Praze vládnou. Zlatej Bém, ten aspoň udělal tu blanku, i když ji dvakrát předlažil. Dneska bez ní by Praha byla mrtvým městem. No ale co dál? Přestaňme tady lhát. Žádejme, ať je neprodleně vyšetřena kampelička s 30 miliony euro. To je 700 miliard. Milionů, pardon. 30x25, no to je 750 milionů. Proto se tam do té Unie, nebo z té Unie do té Ukrajiny ty peníze vozí v těch kufříkách, aby se přivezli zpátky aspoň v jedné třetině. Fiala, ty jsi zloduch. Nevím, jestli je to vůbec viditelný někomu, co dokázali. Kde tam ty metnarovci pro něj vidou? To budeme čekat, až nám zase zločinec uteče do Afriky a tam ho budou muset zavírat. A nebo se přidá někam ke koženýmu do Belize, nebo kde nevydávají. 22 let zmizelé hornické byty je nikdo nedokázal získat zpět. Takovej zločinej aparát v poslanecké sněmovně vládne. 22 let. Vůbec bere to někdo vážně, že tenhle stát má nějaký parametry státu?
1: Co jsou parametry státu? Samozřejmě tam, jak jsi říkal, to jsou ty tři základní pilíře moci, že ano, i když zdroj moci je lid podle ústavy, jestli to tam ještě vůbec je napsaný. A pak to máme právě tu zákonodárnou, výkonnou a soudní moc. Ale že by tady byla vůbec to... nějaká dlouhodobá strategie rozvoje státu, to ne, mění se to tady s každými volbami do poslanecké sněmovny, že ano. A když tak samozřejmě do té třetiny, co se navoluje do Senátu.
0: To pan Bakala všechny vydírá, že mu nedokázali dneska zabavit ty byty? 43 tisíc bytů hornických. Jo, on se jich zbavil, on je přeprodal kamarádovi někam do Švédska. Papírově. Oběhli planetu, ale pořád jsou tam v těch ostravských domech, kladenských domech. Někde, myslím, dokonce to bylo ve Slaném na té šachtě. Když se nechce, tak se nechce. Ale když už by se chtěla rozhádat společnost Větráky, tak to se nasadí zákon. 249/25 a jeden. Grázlové český. Co s tím? Občané, navrhněte nám nějaké řešení. Nám už téměř invence dochází. Není to možné, že takhle zločinná parta beztrestně dlouhodobě vládne v České republice. Martine? Asi vypad. Já si myslím, že o to víc teď budou chtít tu válku rozpoutat mezi Ukrajinou a Ruskou federací do stavu, kdy už potom zahladí i tyto jejich zločiny. No, to bude opravdu asi hlavní cíl.
1: No teď je hlavní cíl ještě zatáhnout do toho Bělorusko, že ano, když jim vyhrožuje.
0: No ne, Bělorusko, to je nám šuma fuk, my tam chceme být, protože my to tady potom roztřískáme, vypálí se ty archivy a bude tady klídek, budou zase moc přežívat kluci.
1: A když jsi zmiňoval, že jestli se něco nastíní v Příčovek, myslel jsi vlastenecké setkání? Letošní.
0: Je to 22.
1: srpna. Jo, ano, 22. srpna. Alice Tomková, záměstská paní, už mi posílala pozvánku. Takže přednášky, diskuze, pohoštění, koncert, zámek Příčovy, 22. srpna letošního roku od 10. do 19. hodiny. Můžete se tam těšit, já si to tady zvětším. Kdo tam všechno bude?
0: Je mi důležitá, musí být změna programu, protože takovýhle samý akademický pindání, to je k ničemu. To je k ničemu, pane Žantovský. To si povídejte, co chcete. Já vím, že dneska má mimořádnou moc ta mediální fronta, ale ta jenom okecává. My potřebujeme říct, pro které ty zločince se musí ta policie rozhodnout dojít. A klidně je odvést v klepetech. Vy se podívejte, jak dlouho dostal rád za nějakých 80 milionů. Tadyhle zmizí 750 milionů do Ukrajiny a zpátky a vratka. A ono už to nikoho nezajímá dneska. To se ten Fiala rozdělil celou poslaneckou sněmovnou. Každý dostal 2 miliony na účet a nechte mi bejt. Jak to dělají teďkon? To v tom je do všech 200 poslanců. A Biska to kryje? ČNB to kryje? Nejvyšší kontrolní úřad to kryje? Finanční ředitelství to kryje? Kolik je v tom zapojeno zločinců? budou autobusy potom zatýkané. Ale i tak se to musí prostě tlačit tam, že prostě ty lidi musí být v base. Nebo tam ten Fiala se tomu vyhne. Kdo tam vez ty peníze tomu Jarmakovi? No jsme zvědaví. Jestli Jindra Reichl podá to účinné trestní oznámení a vytvoří se nějaká už opravdu úderná jednotka na NCOZ. Nebo to bude jenom taková zase cokcárnička, keci sem tam, keci v kleci. Tady už pánové a dámy je téměř dobráno. Pokud tedy se nestotožníme s tím, že to všechno zahladí válka a bude klid a začneme znova. Možná v té Ankaře si budou tahat nějakého cirku bez hlavičky, kdo bude první dočit na Kreml. Protože třeba ty Ukrajinci už na to nebudou stačit.
1: Tak ty už na to nestačí dávno, protože tam všechno, kdo dneska útočí, tak je to všechno buď z toho Pobaltí, že ano, z těch států, z těch Vyminátů, anebo tam útočí samozřejmě z území Ukrajiny, ale ví se, že zkrátka přes Starlink a všechno je to naváděné. Jsou to západní naťácký zbraňový systémy, jejich už posádky jsou taky západní naťácké, že ano. Takže ono se to ví. Ono, kdyby přišel jeden rozhodný útok a nešetřili se furt tady ty věci, tak samozřejmě by bylo dohráno velice rychle. Kdyby ty rozhodovací centra, odkud se vypaluje a kde se určují souřadnice, tak to bylo všechno zlikvidováno. Ale zatím se tam bojuje takovou válkou neválkou, proto to stále je nazýváno speciální vojenskou operací, že ano. Takovou šetrnou opotřebovávací válkou bychom to mohli nazvat ti.
0: Ale teď už vyšlo 2,4 milionu obětí vojskových svazů na Ukrajině, Ukrajinců. Teď ten Zelenský vlastně vyhubil 2,4 milionu mužů. To má tak dobrou ochranku, že prostě není se možný nějakým způsobem zbavit.
1: On nemá ochranku, on má osobní stráž z britských agentů MI6, on má osobní stráž, který ho zatím stráže, aby nedělal kraviny a když dostanou příkaz, tak bude zlikvinován ve jménu lidu. Takhle to je nachystaný.
0: My do té Ukrajiny moc nevidíme. Na druhé straně to byla dobrá pračka peněz a vyfutrování vzady účtů politických oponentů na západě, nebo spíš zločinců. No a asi pořád ty peníze, jak zase říkáš, jsou tou hybnou silou. No. Oni nemají zábrany, ten Havlíček, tomu je jedno, jak ta krajina bude znehodnocena. On chce vyhovět Evropě. Já si vůbec nedovedu představit, že ten člověk alespoň v něčem má nějakou základní odpovědnost. Teď to z toho plně čiší z toho větráku, jak je to nestabilní, zranitelný, nebezpečný, neekonomický řešení energetiky. Dneska foukalo 8 kilometrů za hodinu, což je 2,1, 2,2 metru. Ten větrák, aby se točil na 3/4 výkon, potřebuje alespoň 6 metrů. To je 25 km v hodině. Na ten vrcholný výkon, na těch 6 MW, potřebuje 8,5 až 10 metrů za sekundu. Takže to je rychlost větru 35 km. Zjistili jsme, že těchto větrů tady je kolem tak 8% z ročního úhrnu 8760 hodin. Takže kdybychom řekli 700 hodin z roka, to dá plný výkon. Prolhanost argumentačních podvodníků je nevídaná.
1: Tak.
0: Ale co je důležitý?
1: No.
0: ČEPS si řekl o 700 miliard korun na zocelení přenosové soustavy, aby mohl těch několik tisíc větráků napojit. To jsou další gigantické peníze, které se promítnou do ceny elektřiny. Že cena elektřiny nebude pod 10 korun kWh. A tak dále. Ale Temelín si českou cestou stavět nenecháme. Máme čekat, až si Korejec zhomologuje nový reaktor pro Evropu za 407 miliard. Budeme tady šachovat s malými modulárními reaktory. Budeme tady prostě jenom a jenom lhát. Kde jsou ty Bohemia Energy? Vzpomíná si ještě někdo, jak tady rodina písaříků znehodnotila nebo téměř ohrozila 840 tisíc rodin? A potom dodavatel poslední instance zvedl cenu elektřiny pětinásobně a taky lidé platili 40 tisíc měsíčně. Beztrestnost. Panu Pisaříkovi nechali všechno. To byl špatný podnikatelský záměr. Občané, ty si s náma vytírají. Jo, grázlové u moci. To, když se stane, položí každý císařství. Každou společnost fungující. I vyspělou demokracii, která se tady během několika desetiletí přerodila totální plutokracii politických stran a mediokracii mediální fronty. Samo sebou kryté prohnilou justicí. Těmi opilci v talárech.
1: Tak, on tady byl ještě dotaz, proč tedy je blbost stavět ty modulární reaktory, to si samozřejmě řekl, že je levnější a efektivnější dostavět samozřejmě Temelín, než tady stavět modulární jednotky, protože by se to stejně muselo, kde byste to měli, pár vesniček by tady bylo tím obstaveno, stejně by tam zase museli být rozvodné sítě, rozvodné stanice, takže když tak k tomu byste to museli směřovat, že ano, protože to nejde udělat jenom tak, někde u každé vesničky napojit nějaký modulární reaktor. Ale sítě tam je tady nachystaná na to centralizované, že ano.
0: No ne, počkejte, ten reaktor se zaveze palivo a teď se tam napustí velmi řídká kyselina borita, aby požírala ty neutrony a neprobíhala tam ta řízená štěpná reakce. Pak je tam složitá chemická úpravna chladicího primárního okruhu, z kterého se ta kyselina borita odstraňuje, snižuje se koncentrace. A toto je složité chemické zařízení, které musí být u každého reaktoru, malého, velkého, největšího. Potom tam musí být řada bezpečnostních prvků. Potom musí tam být zavážecí stroj výměny paliva. Tam je plno nezbytných prvků, jak na velkém, tak na menší. Takže jestli tam bude rozpětí zavážecího stroje 5,5 metru nebo 3,5 metru, už je o malinko jiné. Ale stejně tam bude. Zrovna tak tam bude manipulační jeřáby a tak dále. Tam prostě budou cirkulační čerpadla, parogenerátory. Jestli tam bude parogenerátor menší nebo větší, to už není rozdíl. A proto vychází na těch malých modulárních reaktorech tomu kalkulačka Havličkovi tak podvodně, mizerně, že je proto nadšený, ale že to je 2,7x dražší megawatt instalovaného výkonu, než na tom velkým, tomu nedochází. I ten člověk neumí počítat. Kdy co počítal? A kdy co taky zaplatil? Hokinář jeden. Takže těch 1100-1200 MW z optimalizovaných ve výrobních podnicích, v montážních zprávách a tak dále, ve stavebních projektech je zoptimalizováno, protože se staví už asi 8. reaktor. 2 v Ostrovci, 2 v Maďarsku, 4 v Akuje, v Turecku a 4 v Aldoba. Takže to máte 14. reaktor, my bychom byli 15. 16. My bychom zoptimalizovali ty všechny procesy. Tam by se provedla taková optimalizace, že by to klidně za těch 60 měsíců jelo. Schváleno ve Vídni je to bez problémů, to technologické zařízení celé a tak dále. To jsou prostě obrovské přednosti. Ale tady o tom rozhoduje pár pomatených ideologů, že si to nesmíme vyrábět sami. Protože to je dokumentace z Ruské federace, na které jsme se my významně podíleli do roku 2014. Zeptejte se, kde vzala ta Dana Drábová těch 20 milionů korun na účtě jako v pozůstalosti. To je její, jak se jmenuje ta její lesbická partnerka. Kdyby Česká republika nebyla v těch korupčních vazbách tak profláknutá zemí, tak můžeme říct jednoduše, jak to proběhlo. A proto tady nelze věřit nikomu, tak můžeme si myslet, že vyhrála ve sportce. Ale přitom v tom Temelíně je všechno přichystáno. Tam jsou základové pasy až na rostlou horninu, na skálu. Tam začít stavět za 2 měsíce betonovat, zoptimalizovat projekt, některé věci vylepšit a za 50 měsíců je první proud. Takže to máme 2031. Schodné palivo. Schodné náhradní díly. Schodný zavážející stroj. Schodný utahovák hlavního přírubového stroje. Schodné čerpadla. Schodné jednofázové transformátory. Případně schodné turbíny i generátory, buzení. Systém kontroly řízení technologických procesů. tam může být tolik synergií. Já jsem je počítal, že jich je 32 synergických faktorů, které urychleně zlepší provozní zkušenosti. To, jako, to nemá obdoby, to neviděl nikdo, nikde žádný energetik. Takovou profesní selhání jenom proto, že se podvoluje politické idiocii management ČEZu. Bezcharakterní lidi. Vycílem, že by dokonce i ty kastory na to vyhořelé palivo byly schodné. Dokonce by tam byly proškolen zaměstnanci na servis, na výměnu paliva, na obsluhu do hlavního dispečinku. A je tam voda v dostatečné množství vyprojektovaná vodovod z Vltavy z Něvkovské přehrady. Je tam vyvedená linka do Dasného. Ale co víc, ten ČEZ má 100% výrobce reaktorového kompletu ve vlastnictví. Takže ten ČEZ své dceři nedá tu práci s finalizací reaktorového kompletu. To je zvrhlost, co? Radši to poveze z Koreji 23 000 km vodní cestou za 25 miliard jenom dopravní náklady. A my bychom to tam z Plzně dovedli, dopravili za nějakých 100 000 euro. Nám slíbil firma Felbemayer, která koupila ten 32 osí vagón Krupp na týden za 100 000 euro. Včetně řídícího vagonu a lokomotivy. Dělo jak dva dny by to nejelo. Reaktor třetího bloku, potom bychom jeli čtvrtýma. Samo sebou, že by se museli dovést polotovary. Jasně definované. Ale ty polotovary umí dneska vyrobit několik hutních a kovárenských provozů. Možná i v té Koreji. A nebo v Indii. Možná by to vyšlo i ve Volgodonsku. Ale hlavně chtít tu zakázku držet v rukou a nebýt odevzdán korejskému managementu. Jenom ví paní Schillerová, kolik by tam přišlo ve mzdových odvodech do toho státního rozpočtu? Kdyby to byla zakázka, řekněme, za 500 miliard dva bloky, mír 1200, tak je tam 65% mzdových nákladů, protože montáž je náročná, výroba je náročná, povolování a zkoušky jsou také náročné. Takže z těch 500 miliard je, kdyby 60%, tak je to neskutečných 300 miliard. A z 300 miliard mzdových fondů je 35 až 40% odvodů. Tak je to 120 miliard do státního rozpočtu. A ta teta na financích ani neví, co se tady děje. Právníka Bejčka nechá hlasovat s 372 miliony, který vůbec neví o ničem v energetice. A ten dřepí na dozorčí radě ČEZu. My jsme se odevzdali naprosté laické zoufalosti.
1: Hele, já
0: v důležitém strategickém odvětví.
1: Já jsem tady konečně dohledal, já jsem nemohl najít to jméno, Obervíre, se to jmenuje. A je
0: Obervíra,
1: tady, no. Já jsem furt hledal něco jiného, mě to tam furt neprocházelo. Dámy a pánové, já vám
0: kousek to mám, od Glauchau.
1: Tak, já vám to tady dám obrázkem, koukneme se na to, on to právě má ten, oni to právě mají chlapci a děvčata z toho zapravdu.sk, takže se tady na to koukneme obrázkem. Německo, 250 metrů vysoká větrná turbína Vestas V162/6.0 MW, určená na demontáž kvůli hluku. Obervíra, tedy rešeršní memorandum s časovými pečetěmi, mapou a technickými údaji, vzdálenostmi, odporu obce a kontakty. Takže shrnuto v 10 bodech, jde tedy o tu elektrárnu, kterou si popisoval povolenou rozhodnutím Landratsamtu ve Zwickau v roce 2022 veřejně oznámeno 23. září, úřední technické věci, blablabla. Celková maximální výška vychází 169 metrů plus 81 metrů, přibližně tedy 250 metrů. Délka jednoho listu, jak si říkal, je přibližně 1,80 metrů. A provoz byl tedy uveden, no, provozu byla uvedena 21. prosince leta páně 2023. Freie Presse k tomu uvádí články uvedení do provozu tedy někdy v prosinci 2023 nebo v listopadu. Podle Freie Presse a následných tedy rozhodnutí má být turbína pro dlouhodobé hlukově technické problémy demontována letošního roku 2026. Výrobce Vesta zveřejně hovoří o technických omezeních vázaných tedy na konkrétní turbínu a lokalitu. Veřejně popsané symptomy: rušivý tón, něco jako brum brum, narušený spánek, z toho je nemožnost spokojně trávit čas na svých zahradách a v veřejném prostoru, stížnosti mají trvat více než 2 roky. V loňském roce 2025 proběhla výměna převodovky. Podle citovaného vyjádření Andrease Bergera nepřinesla tato výměna očekávaný výsledek a jen tedy přinesla částečné zlepšení. Obec v roce 2024, kde to tady mám, a 25, změnila postoj k druhé turbíně VEA2. V květnu 23 dala souhlas původně obec, ale v únoru roku 2024 už neoddělila tedy nějaké pověření a v roce 2025 se podle Freie Presse obrátila vůči povolení právními kroky. Za deváté, pro tu dvojku je úředně uvedeno, že tedy ten úřad nahradil souhlas obce blablabla a požadoval bezpečnou záruku na demontáž a ta je byla určena 727 tisíc euro. Při jednice byla záruka jen 250 tisíc euro. Tak, tady je kontakt na obec, tak se na to jdeme kouknout. Samozřejmě byl a další. Dostalo se to tedy do veřejného povědomí. Rádio Zwickau a deník tedy Bild informovali o stížnostech obyvatelů na to brumlání, že ano, no, to žu, víme, kdo to máte, dámy a pánové. Jak jsem říkal, my tady vyjedeme 13 km hore a jsme na Rusové, kde je celý větrný park, který by měl být také ještě rozšířen díky těm plánovaným akceleračním zónám, takže vím, co to tam je, když pod tím procházíme, když chodíme na maliny a podobně. Takže tady to máme, technické parametry, to nás už nezajímá, turba, je tady obrázky, mapičky, odpor stížnosti a rozhodnutí obce, to by nás mělo asi zajímat. Před tedy výstavbou té jedničky.
0: No ne, počkej, no. Martine. Podívej se, že tam není ani řádka o tom pulzním infrazvuku. 0 až 20 Hz. Vidíš, jak to u mě zamlčují?
1: No, to tady protože asi nikde
0: vlastně
1: není.
0: Protože by vlastně ten Vestas těch tisíců větráků do těch českých prostorů asi nedodám, nemohl dodat. Takže se to svádí na nějaké technické problémy. Jsou prostě konstrukční problémy.
1: A na brum efekt.
0: ten stožár a ten kmit toho listu v jeho blízkosti, to je ten puls, to je ta vlna, která má frekvenci kolem 45 kmitů za minutu. To je to děsivý pro ten srdeční rytmus, pro ten kardiovaskulární systém, pro tu dutinu lebeční, zejména malých dětí a těhotných žen. To je ten průser, který tady ty odpovědní lékaři již odhalili. A zase to budeme zatloukat, jako jsme zatloukali COVID. 14 000 soudních sporů je málo. Hlavní hygienička České republiky vůbec neví, že by se měla hodnotit pulzní infrazvuková zátěž okolí. Ale tady ona má normu od 20 Hz, víš.
1: Jo, jo, to jsi vlastně říkal naposled, že se v posledním pořadu, že to jakože neumějí přebírat. Ale dámy a pánové, byla tady vlastně, přečetl jsem, že ta záloha na demontáž byla určena na tu jedničku, o které teď jde řeč v tom Německu. Tak záloha na demontáž byla jenom 250 tisíc euráčů. A nějaký německý úřad...
0: A teď počítají, že to bude stát 700, jo?
1: 10 milionů.
0: Kolik?
1: NIUS, to je asi nějak, je to zkratka, tak je to asi nějaký úřad, co já vím, přebírá zprávu o demontáži, která by měla proběhnout teď v červnu 26, uvádí náklady zhruba 10 milionů euro. 10
0: teď
1: milionů euro.
0: Na
1: demontáž.
0: No, tak to tedy asi opravdu chtějí vypikovat ten základní talíř z těch 3,5 tisíce tun betonu, no. Hmm. Tak to, když je kvalitní, tak to opravdu, to tam budou ty bagry s těma zbíječkama tlouct několik týdnů. No, tak to se povedlo tedy. A tuto nám tady ten Havlíček chce způsobit. Takhle zatížit republiku, celé území České republiky.
1: Když jsi se ptal na
0: zamlčovat.
1: No, když jsi se ptal na infrazvuk, konkrétní technická příčina nad rámec formace Vestasu, tedy že technické omezení této konkrétní turbíny a lokality, není veřejně rozvedena, není veřejně potvrzeno, kdo přesně tedy ponese náklady demontáže a jaká bude konečná cena demontáže. Povolení té jedničky však vyžaduje záruku nebo vyžadovalo záruku 250 tisíc euro, to jsem tady zmiňoval, a úplný zpětný rozbor do 6 měsíců po ukončení provozu, takže do půl roku. Přesná měření hluku, ten nejdůležitější, tonality, nízkofrekvenčního hluku a infrašlachu, tedy asi infrazvuku, nejsou ve volně dostupných zdrojích kompletní. Noviny uvádějí stížnosti a opatření, ale ne kompletní protokoly. Při vzdálenostech obydlím je třeba pro právní použití žádat katastrální výkres a seznam i místních bodů ve spisu blablabla, teď je tady nějaký BLM, SHG, tato zpráva používá veřejné souřadnice a orientační výpočet. Takže, jak bylo řečeno, nikdo to neskoumal. A nebo to aspoň nikde není ten infrazvuk a další, ten pulzní, nikde to není uvedeno ve veřejných záznamech, které by šly použít pro další soudy. Takže oni to znova krejou. Obytujou jednu elektrárnu, jeden větrník a by další mohli veselé jet, no.
0: Nejsou. No, je pravda, že teď už se ty tubusy asi do 100 metrů dělají ze skruží betonových. Zřejmě tam ten kovová stěna odrážela lépe ten infrašál nebo infrazvuk. A tady možná přišli na to, že ty betonové stožáry to lépe utlumí a že by mohla nějaké hygienické normě procházet ta větrná energetika. Ale to tam nemají právě tu příležitost dostavět ten Temelín. To je ten německý problém. My tady máme 2200 BKW bez problémů v roce 31 na jednom bezpečném místě.

0: ze odhadnout na biliony korun. To, že někdo vydělá pár korun za beton nebo za bagrie nebo za pronájem pozemku pro tu turbinovou investici, je to směšný. Jako když ten Havlíček nemá tu kalkulačku o tom, kolik by mohl velký elektrárenský jaderný blok stát ve skutečnosti a 80letý garantovaný provoz a ne nějaký SMRK. To jsou trendy podvodníků. Kolik jich ten Rolls-Royce už provedl, vyrobil, zprovoznil?
1: To já nevím.
0: To bolí hlava, opravdu už tak. No tak si představ, že budeš mít stejný výkonový kapacity třikrát levnějšího technologického zařízení.
1: Ale je tady ještě dotaz, jaké a kolik mladých odborníků byste doporučil, aby pokračovali ve vašich názorech na vytvoření energetické koncepce státu? No, kolik je tady odborníků?
0: Kdyby nebyl
1: samozřejmě
0: Petr Závodský pod jihem představenstva ČEZu, tak by to řekl třikrát sám. Ale protože je zapojený do toho ředitel nového dukovanského zdroje, no tak prostě musí hrát to, co je nejvyšším představenstvem schváleno. Teď vám říkám, 250 miliard korun zrušil netvor Špidla, ale financministr byl to už tenkrát Babiš. Chtěl vládnout, nevěděl jak, no tak byl šťastný, že tam tu stínohru odehrál Špidla, mizera, vrácený. Ten Špidla, který nechal odstřelit v roce 2002 v srpnu při povodni brýlový uzávěr na Orlíku a zatopil nepřímo potom pražský metro. Hrázdej se tam oběsil, když viděl tu zkázu. A on ještě chodí, doktor Špidla, a něco radí, říkal tuhle Kalousek v nějaké diskuzi. Ten, který prodal parcelu na náměstí Republiky pod Paládiem za zápornou cenu. Tu ten tvor něco ještě chce radit.
1: No, od těch odborníků, co pan František Hezoučký, ty jsi mi k němu posílal tady tu infografiku, expert na jadernou energii.
0: Ten už to má za sebou, ten už se na nás kouká z jaderného nebe.
1: A do prčic, že jádro je tedy obětí dezinfekce.
0: Už nebyli na pozbě asi před dvěma lety. No ne, ten říkal jednoduše prostě, máte tam všechno připraveno, a nechcete to začít, tak jste národní zrádci. Dobře si někdo představit, jak potom přijede NKÚ prověřovat do té Koreje, kolik bylo kam odesláno motivačních odměn na různé kyperské firmy? Jak může stát blok téměř dvakrát tolik. Když to ten Rosatom dodává za necelých 400 miliard do Pakše se státní půjčkou. Do Kazachstánu dokonce asi za 360 miliard. Při kurzu 24,50 euro koruna. Kde se bere ta, jakoby řekl, ta vynikající kvalita za tak dvojitou cenu od toho KHMP? To ty bisové neumí odhalit, tak ať se rozpustí celý Koudelkové.

0: to bude? Jaké a kolik mladých odborníků? Samozřejmě těch odborníků na energetiku je tady dost a nemusí být přímo mladí. Nevím, ti mladí, jestli jsou zaměřeni na jadernou energii anebo vůbec na nějakou energetickou koncepci státu, nebo
1: tak samo sebou, že by to byl úžasný impuls pro vysoké technické školství. Bylo by to prostě zajištění práce pro 30-40 tisíc lidí. A pak by se šlo dál, pak by se šly Tušimice, pak by se šly třeba tady Tetov, lokality, které jsou desetiletým seismickým výzkumem vyhodnoceny jako mimořádně kvalitní. Musíš tam mít vodu, musíš tam mít sítě, musíš tam mít dopravní systémy, musí to prostě fungovat všechno. To se tady v energoprojektu přeci naprojektovalo. O čem tady debatujeme? Zase necháme Špidly předvádět ve svých zvrhlostech, co tady proved národu? Já jsem si, Martine, u jedných odborníků nechal propočítat, kolik by stálo NHKG v dnešních cenách. Kolik myslíte? 460 miliard korun. 4 vysoké pece, koksovna, ocelárna, energetika, ocelárna, navazující válcovna, kontilití, infrastruktura a tak dále. 460 miliard korun tenhle parazit prodal Indům za 175 milionů. A ještě chodí radit.
0: Hele, máme 2 minutky do konce, tak to nějak uzavřeme, protože lidé, dámy a pánové, tady je to na nás, na všech, protože tady jde o budoucnost státu, o bezpečnost státu, abyste si to uvědomili, co tady bylo inženýrem Jaroslavem
1: Novákem. Ale jde taky hlavně tady o renesanci českého jaderně energetického strojírenství, ale také stavebnictví. Tam je plno stavebních výkonů. Tam je stavebních výkonů minimálně za 80-100 miliard. Máme jezdit metro, stavit po světě, nabízet tunely a jinde. Doma nám tady budou stavit v Dukovanech 3000 Filipínců. Až takhle daleko to půjde, pánové, jestli o tom nevíte. Tam se staví bytovky pro tyhle ty přespolní chlapce. Tam nebudou přijíždět se místní betonáři, zedníci a tak dále. Tam si přiveze Korejec 2000 stavebních dělníků. Daewoo Construction. Už na to má založenou firmu. Už se staví bytovky. Jo, pane Jonáš, když jste prostě nevzdělanec, tak prostě prosadíte nesmysl. A k tomu vám tady ty Špedlové a všichni ty Sobotkové hodně nadbíhají.
0: Dobře, dobře, Jaroslave, děkuji. Už se nám naplnil čas, takže dáme a pánové
1: zase. Topa čas. My musíme hlavně vědět, že ty větráky tady nesmí být ani jeden. Musí být neprodleně zahájena dostavba Temelína 3-4, stejné technologie jako 1-2, pro ty synergické efekty, pro schodné palivo a tak dále. A hlavně musíme věřit, že to dokážeme sami a ne, aby tady šumelili se zakázkou za 500 milionů někde tamhle v Koreji. Vlčkové a další paraziti.
0: Tak, tak. Nuž, Jaroslave, děkuji. To byl tedy inženýr Jaroslav Novák. Děkuji za 2 hodinky. Sice to bylo emotivní, ale ono to už jinak nejde, protože doba je zlá a vidíme, že zkrátka se čeká, až se lidé probudí. A my se o tom budeme bavit i v dalším asi pořadu.
1: A my musíme probudit s nějakým termínem rozhodným a nečekat, až se probudí.
0: No, ale takže to bys... Můj. Jo, svobodný vysílač to asi jen tak neudělá, že ano? A
1: dnes, no tak se musí spojit všechny tyhle svobodní vysílače. Kolik je jich tady? 20, 30?
0: Možná.
1: Roztříštěno všechno, v každém bude nějaký agent číslo 2, 5, 7, 10. Budou psát svodky na nás. A píšou svodky na ty zloděje ve státních funkcích. Ty čučkaři jedny.
0: Dobře, dobře, Jaroslave, děkuji.
1: Věříme, že to zvládneme.
0: Tak, věříme.
1: Máme naději a tu nejde ukrát.
0: A naděje umírá poslední. Že to myšlenka.
1: Mějte se hezky, díky za
0: strpení. Díky moc, hezký večer. Dámy a pánové, my si dáme tematicky. Já vám pustím zase toho Františka Ringočecha o korupci. Ono to bude tak krásný. Ještě vám tady něco propojím, i když to bych mohl dát pak. Já to tady překlenu, dáme to takhle a jdu to tady prostříhat, ať nám všechno běží. Za chvilku s Janou Švecovou jdeme dál o životě živě.
2: Tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.

0: Autor je spolupracovníkem redakce. Jo. Píše tady. Hele, může se naše politická reprezentace pochlubit též nějakým schizofrenikem? Václav Havel by si mohl v této souvislosti vybavit svého přítele Petra Pitharta. Čím jiným než rozpadem osobnosti trpí politik, jenž neví, zda stojí s vládou nebo proti ní a vydává se střídavě za socialistu, konzervativce, liberála, zeleného a křesťanského demokrata, pokud zrovna nemá ucho u země a neposlouchá trávu růst. A z nedostatku místa promiňme taková esa, jakými jsou Jiří Včelař Kotas, František Ringo Čech či Josef Anonce Kudláček. Ty vole, on mě uráží. A přitom, ty vole, tam je nás v tom parlamentu, kuci, co si nenecháme platit, jo. Je nás 10. A ten čurák ještě napíše. A boješ i za něj, jo. Protože všechno, co ušetříš, to jsou jeho prachy. Čurák. Hrozný. Musíš překonat ten pocit křivdy, jo. Musíš se vyrovnat s tím, že za to není odměna, čověče. To je jenom hamba, urážky a ponižování. A... Když teď oni, tak já nejsem chudej, teď oni to vědí, jo. Jenom, že jsem si to přinesl z minula, jo. Já od nich nemám nic. Serou mě.
1: Já proč to
0: dělám? Všem, je to, musí se někdo o to starat. Musíš tlačit z druhé strany vrat. Já nevěřím na vítězství, jo. Ale musíš tlačit na druhou stranu, aby se to udrželo v rovnováze. Jinak by to dopadlo, to se jí nedopadne dobře, kluci. To dopadne špatně. No průser bude strašný. Bez zase se budou lidi zabíjet, vzpomni si na mě.
1: Jako celosvětově?
0: Ano, ano.
1: Já to myslím taky.
0: Bude hrozný mazec.
1: Já to myslím taky.
0: Protože to je zákonní to, já člověče, vidím tu ruku prozřetelnosti, jo. Všechno k tomu spěje. Všechno zapadá do sebe a míří ke katastrofě. Jeden čin za druhým. A já jsem si říkal, ty vole, oni po té revoluci, jak to dostali, jo? Ta šance mít to 20 let, člověče, jen se o ty lidi trošku postarat, jo? Žádnej parazit, já jsem nad tím přemýšlel, žádnej parazit, člověče, nezničí svýho nositele. Oni, jo? Rozkradli všechno, kluci, všechno! Všechno.
1: Za těch 7 let?
0: Všechno, ano. Všechno. Ale jak?
1: Jako když to řeknete vy, tak je to pro mě něco jiného, než když mi to říká tamhle nějaký můj kamarád v hospodě, protože vy jako...
0: Všechno rozkradli.
1: Vy asi byste měli vědět, o čem mluvíte.
0: Teď jsem říkal tady kamarádovi, jo. To, hele, oni třeba teď prostě prodávají pražský vodárny, jo. Praha. A to tak, že to, co je v zemi, ty roury, to, co praská, co se musí udržovat, to si město nechá. A ty počítní stanice a ty přečerpávací, který nesou milionové zisky a který rozhodují o ceně vody, ty prodají soukromníkům. Co prodají, no. Malá domů. Čili my budeme platit, ty budeš platit ty roury a ještě budeš platit vodu. A někdo se na tom nabalíkuje.
2: No a když je to jako vlastně jasný, jak to je, tak nejde.
0: Oni nás přehlasujou. Ta Odeska nás přehlasuje. Jde, my jsme teď s kamarádem, s tím Moravcem, dáme to k soudu. A soud se to zablokuje. Protože jakmile to zastupitelstvo odsouhlasí, s tím svěcená voda nepomůže. Nebo hele, oni dělají, a to je dnes a denně, jo. Oni dělají to, že představte si, že si budete, pane režisére, chtít koupit něco za 7 milionů. Já jsem úředník na ministerstvu privatizace, jo. Sepíšeme s váma smlouvu a ta bude taková, že za každý den, co bude mít prodlevu naše smlouva, vám dáme 1 000 000 penále. A já jako úředník to 7 dní zdržím, to znamená těch 7 milionů, co máte platit, opomenu, pač já, nikde není v zákoně napsané, že to musím udělat hned, když mám hodně práce. Já to opomenu, vznikne škoda k vám zaplatit 7 milionů, vy máte 7 milionů, takže dostanete tu továrnu zadarmo, bez ničeho a mě dáte meloun. Jsme oba za vodou. Takhle to dělají. Furt. To ještě nezastavilo.
1: A co rokem jo?
0: Co?
1: Co rokem jo?
0: Ten si žije vlastním životem.
1: Já jsem z toho smutný, když to takhle.
0: No je to, já jsem se úplně v prdeli. No. Jako...
1: Já jsem byl starý optimista, entuziasta, ale opravdu už je to vidět. Je to vidět a cítit.
0: To je hrozný. Hrozný. Úroveň, všechno to hapruje, je to ale na lidský kvalitě, jo. Nepovedli jsme se pánu bohu kucí vůbec. Jsme strašný kurvy. Hrozný.
1: No, pojďme teda, takže jste připravili.
0: Tak hele, musí se Jan Lucemburský taky věděl, že, do, že to, jel. Vyjel. Musíš s kamarádama vyjet. Tak mám ještě doprava, nebo je to dobrý?
3: Nikdo z nás svůj konec nezná. Nebo ruku, která nás k němu dovede. Král může pohnout pěšákem. Muž přistoupí k svému synovi. Ale člověk také může udělat tah. A teprve potom začíná jeho skutečná hra. Ale pamatuj, ať tebou bude pohybovat kdokoli a jakkoli, o své duši rozhoduješ ty sám. I kdyby ti, kdo s tebou hrají, byli králové či lidé mocní, o své duši rozhoduješ ty sám. Až staneš před Bohem, nemůžeš mu říct, jiní mi přikázali, abych učinil to či ono, s tím neobstojíš. To si pamatuj.
4: Tak, krásná to budu. Slova Baelionovi od císaře, takže to jsme tady měli na začátek trošku. Jana Švecová už je připojená, vrátila se nám včera z Karlštejna, takže už bude jistě, ne, už bude jistě nabitá novými zážitky, prožitky, protože já mám tušení, že tam něco bylo s Janou Sárblochovou, ale nechám to tedy na Janě. Janí, já tě vítám, hezký večer.
5: Ano, ano, taky zdravím všechny posluchače. Slyšíme se?
4: Ano, nakonec jo.
5: Slyšíme, ano. Jo. Nakonec jo. Takže v tomhle krásném, slunném, letním čase vás všechny zdravím. Jako jestli uslyšíte čvachtání, tak mám nohy v lavoru. Ne, dělám si srandu. Já jsem se vrátila ve středu z Karlštejna. Dneska před půl hodinou jsem se vrátila od kamarádky z bazénu a z grilovačky. A tak jsem si to krásně s tebou naplánovala, že teda půjdeme do toho vysílání. Takže jsem ráda, že jsem osvěžená a že teď s váma tady můžu sdílet zase nové prožitky a zážitky. Tak jak to teď aktuálně vnímám, nebo to můžete vnímat i vy, můžete se klidně k nám přidat, že jo, můžete zavolat do studia. Takže Martine, pokud víš tam nějaký číslo nebo ten WhatsApp, můžeš to říct, aby někdo, jestli
4: je
5: nějakou otázku,
4: stejný,
5: nebo někdo by chtěl.
4: Jasný. Samozřejmě, 775 829 812, volat na WhatsApp, dámy a pánové, jo, WhatsApp, nevolat nikam jinam, mobil vám tady brát nebudu,
5: ano.
4: Když to máme propojený s počítačem, sice se tam uslyšíte, ale vidíte, Jarda to zvládnul 2 hodinky, tady ohledně energetiky. Nuž, tak, Jana Švecová, samozřejmě stránky mojepřirozenost.cz, tam najdete všechny důležité informace o Janě, abyste se nahlédli, abyste se mohli když tak s Janou spojit, řešit nějaké své problémy, problémy svých blízkých a další věci, aby jsme neměli ty starosti, aby ten náš život byl už jenom v radosti, protože ono to k tomu spěje. Sice ještě bude chvilku nějaké to temníčko, no ale samozřejmě tak zdechající kobyla kové nejvíce, že ano. Je to svině jedna ošklivá, nechce se pustit, že jo. Tak já tady přečtu na začátek, je to pro ty zase, co si myslí, že jsou duchovní, no od Kamí, nevím, jestli jsi to četla. Pokud si myslíte, že je více duchovní stát se vegetariánem, kupovat biopotraviny, cvičit jógu a meditovat a soudíte ty, kteří nedělají všechny tyto věci, spadli jste do pasti ega. A pokud si myslíte, že je duchovní spíše jezdit na kole nebo MHD a potom soudíte ty v autě, spadli jste zase do pasti ega. A pokud si myslíte, že je více duchovní přestat sledovat televizi, protože vám ruší přemýšlení, a potom soudíte ty, kteří to dělají, zase jste spadli do pasti ega. A pokud si myslíte, že je více duchovní vyhýbat se čtení novin a časopisů o drbech, ale potom soudíte ty, kteří je čtou, spadli jste samozřejmě do pasti ega. A pokud si myslíte, že je duchovní poslouchat klasickou hudbu nebo zvuky přírody, ale potom zase soudíte toho, kdo poslouchá komerční hudbu, stále jste v pasti ega. Vždy si musíte dávat pozor na pocit nadřazenosti. Je to nejdůležitější vodítko, díky kterému si můžeme uvědomit, že přecházíme do pasti ega. Ego je chytře ukryto v ušlechtilých myšlenkách, jako je například začít s vegetariánskou dietou nebo jezdit na kole do práce. ale poté se proměňuje v pocit nadřazenosti vůči těm, kteří se nedají stejnou duchovní cestou. No, já si myslím, že to, já jsem přesvědčen, že to, že jo, že to perfektně zase popsala.
5: Kam... určitě, teď se ztratil. Teď jsem krásně zase trefil do toho, co tady jako pořád graduje a pořád tady té české, nebo té kotlině československé je tak aktuální, jak ty říkáš, jo, hodnotit, soudit, porovnávat, nadřazovat. Místo toho, tím, jak pořád tady omíláme a apelujeme, pojďme už začít něco tvořit, pojďme vytvářet nové projekty, vize a tak dál, jo. To je právě, krásně si to fakt jako zahájil, to s tím naprosto souhlasím. Neříkám, že jsem taková taky někdy nebyla, ale právě to ta práce s tou myslí, o které stále mluvíme, že jo, ty vzorce chování, ty dogmata, je to ta mentální úroveň. To znamená, opravdu já můžu potvrdit, protože jsem vodnářka zase, jo, je to to vzdušné znamení myšlenky a sedm blíženci, to znamená zase mentální úroveň myšlenek a toho, takže já jsem to měla double. Takže vám můžu potvrdit, co to jsem dělalo, když do mě někdo klavíroval, nebo já jsem klavírovala do někoho a jela jsem tou hlavou, nebo ti lidi jeli tou hlavou, nebo oni mají ten správný názor a oni ví všechno nejlépe. Dostáváte se do obrovských tlaků, konfliktů, které opravdu nikam nevedou a jediná cesta, tak jak to furt omílám, je fakt jít dovnitř k sobě a začít to tam měnit, napravovat. Opravdu žádný záblesk, žádný kvantový skok, žádný nějaký, kdo tady vede nějaký rozhodnutí a to čekáte, že vám dá nějaký spínač k tomu, že bude ten život, že budete mít ten život lepší, nebo my všichni tady lepší. Opravdu takhle to nefunguje. Vidím to teď opravdu v tomto roce ohnivý okoně, ještě vlastně to jsou taky já ohnivý kůň. Takže můžu potvrdit, jak se to krásně děje. Já hned ještě než se rozjedu, tak bych chtěla říct, že teda 24. září s Hankou Sarblochou v Pohořelicích v Bulas restauraci děláme přednášku, nebo já to jenom sponzoruju a Hanička bude dělat. V 17 hodin to bude, takže vás všechny srdečně zvu, pokud máte zájem, potřebuju to vědět, protože tam omezený počet, maximálně 50 lidí. A pokud byste měli zájem o knihu Hnězdný prach v nás, tak samozřejmě taky potřebuju vědět. Hanička vám to podepíše. Určitě to bude krásné setkání, protože já vždycky, když se takhle setkávám v tom menším počtu lidí, je mi to jakoby bližší a opravdu už tam nikdo neútočí nebo netvrdí nebo nevzlíží k Hance někdo, že ona je ten Bůh nebo něco, ale můžeme opravdu diskutovat a to je to potřeba, jo, diskutovat, obohacovat se, že jo, o různé možnosti, jo, a tím vlastně rozšířujeme jakoby ty omezující limity té mysli, že jo. Já vůbec nejsem žádný prorok nebo vizionář nebo načítač jakoby těch channelingů nebo něco, já prostě mluvím skrze prožité. Takže jsem ráda, že jsem na Hanku narazila, protože ty její knihy mě začaly víc jako, tak jak ty miluješ knihy a my to zkoumáme, Martine, že za první něco prožijeme, pak to zkoumáme. Nemám to obráceně, že jsem četla knihy a pak, jo, já to mám obráceně, tak chci říct, že ty knihy mě pomáhají jít do obrovských hloubek. A vlastně mi to do sebe zapadá. Samozřejmě ty, co tady sděluju, já to nikomu nevnucuji, já se tady bavím skrze svoje poznání, skrze svoje prožívání, takže opakuju 24. září v Pohořelicích na Moravě, že jsou Pohořelice ještě jedny, takže Pohořelice u Brna, kousek od mé rodné Výsky Přibice, 17 hodin v restauraci Bulas, pokud můžete, zavolejte mi na telefon nebo napište na WhatsApp, nebo na mail, zamluvím lístky, zamluvím knihu a budeme se těšit na setkání, které já cítím fakt obrovsky, jakoby už pro, jakože se ty věci začínají dávat do pohybu, začíná se to víc propojovat, takže jsem ráda, že se můžeme takto v září setkat. A ještě si udělám trošku jednu reklamičku, počkej, protože
4: a to je teda oblíbený, čtvrtek, koukám, čtvrtek.
5: Je to čtvrtek, jo, je to čtvrtek, jo. Ano, od pěti. Ano, povídej, Marťo.
4: Ne, já jsem to chtěl jenom, jestli čtvrtek, jsem to správně dohledal v kalendáři, už jsem to tam napsal. Je to čtvrtek,
5: protože Hanka si udělá prodloužené víkend tady na Moravě a budeme ještě nějaký, jo, a samozřejmě včetně sklípku, takže já jsem šťastná, že tady další normální člověk, který pije víno, jak já, a takže tak. No, takže na to se těším a teď ještě najedu na Chorvatsko, Mega Draga. Je to malá vesnička, kde už tam jezdím asi 3 roky přes moji známu, ten mi patří, nebo nevím, jak to mám, vila, apartmán, obrovský 3-poschodový dům s bazénem, je to v zátoce, je to opravdu klidná oblast, klidná, nádherná oblast, kdo tam byl, tak ví, nejsou tam tak ty velké vlny, takže vhodné pro děti, máme tam to prkno, já to znamená, že to power prkno, na tom jezdíte, sednete si a tohle, takže to je v tom součást.
4: Pedalboard.
5: Děkuji, zvlášť.
4: Já. Já to tady najdu. Ano, děkuji, ty jsi tam dávala fotky vlastně, počkat, já to musím najít.
5: Já to, já a cizí. Najdu to, skválně. Máme já, to, to není tady. Český, ale tak je po mně.
4: No, já najdu to. Ty obrázky, už je tady
5: řekni
4: mám.
5: To, Martine, řekni to, skválně.
4: A co mám říct, pedalboard, no. Ty to říkám.
5: No, když no, už to, takže, znovu říkám, mega draga, je tam termín od 1.8., od soboty do další soboty, to znamená do 8.8. Jo, bližší informace, znovu opakuju, jsou tam, je tam pokoje po dvou, velká terasa grill, na grillování, bazén je u toho, sejdete čtyři skutky, jste na plážičce, výborný přístup pro děti, je to klidná oblast, malinkatá vesnice, klid, pohodička, já se tam to totálně regeneruje, naproti jsou hory, jo, takže kdo chcete, je to u zadaru, můžete se teda toho podívat, kdo by měl zájem, můžete mi napsat a ještě tam mám od 8.8. dva lidi, pro dva lidi, jo, tam už mám čtyři lidi, takže kdyby někdo měl zájem ještě od 8.8. do zase ten týden, tak se můžete mě ozvat nebo napsat, kdo chce fakt regenerovat a vyhledává už dneska klid a nerušnou lokalitu, je to fakt čistý dům, krásně po rekonstrukci, pardon, kvalitní postele, je tam prostě všechno tip. Takže to jsem si udělal takovou reklamu.
4: Jo,
5: ale
4: vypadá
5: tak,
4: to,
5: já si myslím,
4: vypadá
5: no,
4: to krásně
5: reklamu,
4: tady, a tady, na té, tady na té kompilaci těch obrázků je, na tom prvním, no. Tam je i ta šipečka, no, takže je tady tak, vidět, kde to je, ten tříposchodový dům nebo vila pravdu. Pomalu s tím bazénem a vypadá to fakt krásně.
5: Ne, já jsem úplně tam je a je tam fakt Martio, někdo řekne týden, že je málo, já si tam fakt za ten týden odpočinu, protože toto já vždycky říkám lidem, ono se to těžko slovama vysvětluje. Když tam člověk je, Martio, tak si to sám vlastně navnímá, že jo. Jo, a teď zase jdeme o to, když tam přijede Čech a teď to můžeme krásně, jak jsi to na začátku rozebíral. A tady je málo vln, protože tam není moc, jo, nejsou silný vlny, jo, ty zátoka. Já ještě teda chci říct, že naproti pěstujou škeble nebo mušle, dobrý den, zase nevím, to je jedno. A večer připlavávají delfínci se napapat. Takže já sedím u bazénu, zrovna jde západ slunce a vy pozorujete delfíny. Prostě ten klid, jestli mi rozumíte, jo, co ví člověk potřebuje k životu, nebo já to takhle mám. No a teď přijdou lidi, kteří řeknou, to slano je málo slaný, to moře je málo slaný, jsou tam malý vlny, ten bude chtít takovej požadavek, ten řekne, je to drahý, ten řekne, a už jsme zase u toho, jo, u té hlavy nebo u těch věcí. Já to chápu, proto nikoho už, Marťo, nepřemlouvám. Pokud tam mají být ty lidi, tak tam budu, já tomu věřím, že ano. Jinak tam bude i moje maličkost, protože tam budu jako taková paní správcová, která se o to tam bude starat, včetně o ten bazén i o ty lidi a tak dále, jako aby to bylo všechno v pořádku, protože ta majitelka mě zná a svěřila mi to, protože tam pustit jenom, aby to tam někdo ničil nebo devastoval. Takže mám z toho radost. Pokud chcete, můžete se samozřejmě ozvat, protože vnímám u sebe, Marťo, že, a určitě i ty sám dáš za pravdu, že vlastně to staré nastavení, to matrixové, kdy pořád stanu, jdu do práce jako robot, jo, to je to přežívání. Jo, jo, jednou za rok dovolená, tři dny seš na dovolené a už seš nasranej, že bude končit a musím zase vydělávat peníze, abych na tu další dovolenou měl. Takhle jsem žila i já, pozor, teď se nikomu fakt nevysmívám. Teď to myslím smrtelně vážně. Většího psychouša, než jsem byla já, Chocholouškov, opravdu jste neznali. Ale znovu garantuju, že když začnete podvědomě a nevědomě zpracovávat tady ty vzorce chování a ty stíny vytahovat a proměňovat, tak postupně to z vašeho života odchází a vy se dostáváte prostě úplně levelu jako života, jo, že vlastně neskáčete na každou hru, nejste pod tlakem a víc ten život pozorujete a vlastně ono se vám to začne dít samo, tak jak se to děje mně už několik let, ale taky vím, co mě to i vzalo a já jsem za to ráda, Martine, jo, že mi to vzalo, že nemusím jet na plný plyn, že nemusím pořád být aktivní, že nemusím lidi přesvědčovat, že nemusím nikomu něco dokazovat. Jo, je to neskutečně osvobozující. Takže tahle doba, nebo já jsem vám říkala, ten rok ohnivýho koně bude hodně spalovat a bortit různé iluze těch lidí. Zase iluze jsou vytvořeny mysli, že jo, hlavou. Tak když se podívám kolem, tak vidím, jak se to děje. Jo. Samozřejmě můžeme se podívat do politické scény, kamkoliv jinam, vidíte, jak se to vlastně odkrývá, jo, jak se to neskutečně děje. Ale znovu budu apelovat, prosím vás, proč tolik nenávidíte? Proč je tam tolik odsuzovacích jo, těch věd, Jo, toto nás pořád neustále odděluje a rozděluje. A pak chceme nějaký lepší svět, chceme nějakou lepší zem, když tady nedokážeme se domluvit ve dvou lidech. Jo, nedokážeme, vlastně kolikrát bojujeme i sami se sebou, že jo. Znám to taky velice dobře. Takže je to teď, co vnímám. Nabralo to na neskutečné rychlosti, protože nejenom já to vnímám a spousta lidí dokola říkají, že už od loňského roku opravdu jedeme ne tím starým systémem hlavy. My opravdu najíždíme do úplně nových systémů, jakoby těla, života a tak dále. Ono se to těžko jako slovama vysvětluje, ale když řeknu ten Matrix, nebo aby vám to trošku jako bylo, abyste chápali to, nebo ten starý svět, nebo starý, tak tam prostě se, tam jsme byli přetočeni jakoby proti sobě, to znamená destruktivně, sebedestruktivně. Ale zase byla to dohoda, protože mi vždycky, jo, dohoda Bůh a ďábel, jak to říká ta Hanka Sárblochová, že sedějí u toho stolu a jsou jako sférový protihráč. Úplně jsou, jako jo, Bůh i ten ďábel jsou rovnocenní. Tam není, jak na šachovnici, černá, bílá. Jo, to znamená, dali dohodu, takže tady já nevím, kolik to krásně vysvětluje Jaromír Šmíd na tom Vlákna stvoření, tak prostě byl ten vývoj, že jsme byli v té temnotě takzvané, jo, to znamená, tam nešlo než přežívat, že jo, tam se šlo z extrému do extrému, tam prostě, když zase přečtete tu knížku Hanky, budete chápat, jak tady byl první, jak jsme tady fungovali jako první výsadek na planetě Zemi, že to byli draci a kosmický sektor modré, jo, ptáku, že tam došlo ke zradám. Od prvopočátku se prostě žádný plán, Martine, nepodařil. To znamená, my až doposud pořád se nám opakují jako jak přes smyčka, že mentální. Vím u sebe, jak se mě opakovali, moje nejsilnější téma byly zrady. Víte to, posloucháme se tady x let, takže moje téma zrady bylo hodně silné a já jsem zjistila, že to není jenom pozemská zrada, ale že tam mám otisky i z těch kosmických, protože tam nahoře, jak říká Hanka, tam se taky bojuje, jo, tam prostě jsou taky, že jo, zrady, likvidace planet a tak dál, ale tím vás tady teď jako nechci zatěžovat, já se vrátím zpátky k tomu tady a teď, že vlastně spousta lidí píše mě, nebo i klienti unavení, nevíjou, co se životem, nevíjou, jak to uchopit, jdou k nějakému kartářovi a nebo kartářce a ta jim zase řekne, jo, vy tady máte toxický vztah a vy tady musíte počkat na to pána. Zkuste si navnímat, co vám ti lidi sdělují a zdali opravdu je to to, co s váma souzní, protože nechci teď nikoho urážet, Martina, nebo něco, ale i spousta těch kartářek a kartářů nebo lidí má tam vlastně svoje stínové projekce. Spousta lidí vlastně chce si držet ty svoje klienty jakoby v tom zajetí, jo. Kam se podíváte, tak prostě tady všichni jdeme nějaký teorie, nebo je dneska, že jo, spoustu nahrávek, spoustu nějakých a lidi jako sledujou, dobře, sledují si to, ale já vám dám tu otázku, co jste udělali ve svém životě pro změnu? Co jste v tomto životě změnili? Jo, a já opravdu můžu říct, že jsem to změnila a budu měnit stále více a více, jo, že to nejde zná teorii, nejde to o tom, že udělám nějakou čistku nebo mentální práci, ale potom hlavně v té hmotě mi potřebuje dojít a říct, hele, já jsem Franta, tady Jarda, hele, měli bychom tady spolu nějaký nápad, že bychom tady znovu vytvořili nějaký, jo, něco, nějaký projekt, něco, co je vlastně prospěšný, rozumíš, to přírodní a prospěšný pro nás, pro všechny, jo, i pro tu přírodu.
4: Tak, začít tím nejbližším okolím, že jo, po sousedech, no, po známých, po rodině. A přesně, pak nabalovat ty další jako sněhovou, no, kůli. Konat dobro. Přesně, no, i když se konáním.
5: No. No, ale ještě je tady fakt jako spousta lidí, že nevěří, jo. Třeba když nebudu zebrat teď to počasí, jo. Samozřejmě něco jsou ty extrémy, že si planeta Země jako zpracovává, o tom vůbec nebudu ale třeba teďkom minulý týden se ukázal, já to nesledu, mě to tam naskočilo, já už tam moc nechodím na Facebook, že byly 4 výbuchy, jo, Venezuela, jak nevím, teda Japonsko a ještě něco, zemětřesení a nějaké věci. A pak se tam vyjadřoval k tomu nějaký pán ze Slovenska, že Venezuelou to vnímá tak, že prostě jak ta Amerika tam měla, že jo, nějaký ty, jo, protože oni mají nejlevnější, že jo, naftur za 7 to a tak dále, prostě a ti, jak je odřízli a nepřistoupili. Takže je potřeba právě rozklíčovat vždycky, co je zajímavé, a nenechat se opít jako tou informací, které někdo někam přednese, jestli mě rozumíš, jo. A on říká, já vám to jenom sděluju jako pocitový, že vlastně Amerika s Venezuelou měli tam problém, konflikt a toto je vlastně taková ta skrytá válka, jestli mě rozumíte. Oni umí dneska tím harpem fakt udělat, však ty to víš o tom, Dubaj, jak si vyvolávají bouřky, dělají různě. A zase spousta lidí nám řekne, vy jste konspirační teoretikové.
4: Jsou patenty normálně na vyvolání zemětřesení, na to jsou technologie, no. Američané to mají patentováno. Takže oni to, a tam právě v té Venezuele, tam byly vlastně, teď jak se to řekne, no ty dvě no. Vlastně po sobě, nejdřív bylo 7,2 desetiny magnitudy a pak bylo dokonce to následné bylo 7,5. Takže to bylo ještě zničující než to první. No. Takže to, co nestačilo popadat, tak kde byli lidé uvězněni, tak dodělalo pak to druhé zemětřesení. Ten druhý záchvěv je ještě silnější. A bylo to v rozmezí pak i s tou, kde bylo to druhý, to Japonsko. A ještě bylo třetí, ty to taky na mě někde přes den koukalo v mobilu, a takže
5: já to sdílel.
4: Tak to přišlo pár minut po sobě. No.
5: Zase, kdo chce, tak z těch lidí hledat. Ano.
4: Naši záchranáři už tam mimochodem vyrážejí. Naši hasiči a záchranáři už jsou i ze psíky, jsou nachystáni a poletějí tam do Venezuely.
5: Dívej, je to právě o těch obrovských extrémech, jo, takže já tady nechci rozklíčovat každou situaci dopodrobná, to si už právě ti lidi, jo, toto je to, jako rozklíčte si, to je to jedna věc, ale jako zase odsuzovat, nenávidět, jo, já to teď sdělujem, nebo rozebíráme to tady proto, aby ti lidi, aby prostě nebyli jenom na povrchu, ale fakt šli do těch hloubek, že jo? Protože ta temnota má tolik způsobů toho maskování, to jako vždycky by se říkalo krok dopředu s tím plánem, tak jak to říkáš, kobyla kopé, jo, protože se nechcou zdát. Na druhou stranu opravdu víme, že já se vrátím zpátky k tomu, proč ten ďábel tady byl, že jo, nebo je s tím, tak on vlastně má o to svádět, že jo? To je, tam je tenká hranice, já říkám, jo, ďáblík vás bude, pojď, dostaneš chle penízky, ale ty mě za to budeš dělat, sloužit a dělat to a to. Takže je to v těch pohádkách, že jo, kdy lákají těma penězama a tak dále, tou mocí, že jo, tak ten ďáblík tohle to má za úkol a to se dělo vlastně až do posud a děje, korupce a tady ty věci a zase si to rozklíčujte, ale na druhou stranu vnímám a cítím, že prostě teď jsme na rozhraní, té nové etapy tvoření toho života jako jinak, jo, toho věku vodnáře. Někdo tomu říká zlatý věk vodnáře, nová země, někdo to říká. A teď tady nebudu rozebírat, jak lidi si naivně myslí, přiletla kometa, oni přiletnou ufoni, já to tady fakt říkám pořád dokola, ale opravdu takhle to není. My potřebujeme v sobě, když budete uvolňovat ten bordel, který byl vytvořený myslí, to znamená, já když jsem třeba měla pokřivení, já jsem nenáviděla, vy to víte, neměla jsem ráda římskokatolickou církvi, vadila mě, no a ta nenávist a to všechno mi způsobovalo ten problém v životě. Ale když jsem to přijala, že to tak v minulosti bylo a uvolnila jsem tu nenávist, tak vlastně funguju úplně jinak, protože víc spojuju s tím Bohem nebo s tím zdrojem, s tím stvořitelem, že jo, to už je potom jiný level, protože my víme, že všechny náboženství, a jestli je to židovské, jestli to byl hermetismus, buddhismus, Kristus, když to bylo, všechno bylo zase pokřiveno, vždycky došlo ke zradám a nikdy to tady nedopadlo. Zase, kdo se zajímá o historii, tak to bude chápat, že o Martine víme, o co jde. No ale pak tady samozřejmě vždycky byli nějací ti vizionáři nebo lidi, nebo kteří přišli a měli odvahu, že tady ukotví a začnou tady víc to světlo zase ukotvovat. A na to navážu, protože jsem byla v kině na Michaelovi Jacksonovi a má knižku Michaela Jacksona, tak to chci za chvilku rozebrat, když tam mě to Martine připomeň. Takže já chci jenom vysvětlit, že já to vidím, jak se to láme, jako jak vnímám ze svého vnímání, jo, ale na druhou stranu je to náročný, proto já už jsem přestala třeba před rokem a půl psát cokoliv články na Facebooku. Už vůbec moc nic nezdělím, maximálně přírodu nebo něco, nebo naše krojované, jo, kroje a hody, to, co mám ráda, tradice. Už přestávám i blízkých, jako je moje rodina nebo kdokoliv jiný, se mě něco ptá, abych já to pořád vysvětlovala dokola. Můžete si to dohledat, že jo, tady v pořádek, můžete si to dohledat, ale hlavně to, co se teď zeptám, proč teda každý člověk neuděláme tu změnu, když se nám něco nelíbí, nebo jsme v něčím toxickém, protože něco popíráme, něco v sobě potlačujeme, tak z toho vzniká ta toxicita, že jo, z toho pak vznikají ty nemoci, přátelé. A opravdu můžu říct, že co mám klienty a co vnímám kolem, lidi začínají být čím dál víc nemocní, jsou neskutečně unavení, umírají jim zvířata, jako jejich blízká zvířata, jo, pejsci a tak dále, to teda jsem řešila taky hodně teď s klientkama. Prostě je to teď jakoby hodně náročný, já to vidím podle sebe, ale zase tím, že já se postupně odešla ze školství, začala jsem změnit na příklad ne, tak v dnešní době vlastně, no, můžeš.
4: Ne, ono to chvilku vypadlo. Hele, tady k tomu náboženství, já jsem si vzpomněl, že jsem slyšel teď, že jsem slyšel teď nedávno citát, je to od pana Seneky, nebo není to moje. Takže máte vyšší, náboženství je prostým lidem považováno za pravdivé, moudrými za nepravdivé a mocnými za užitečné. Měl to tedy říci Seneka. Mm. Je to tady uvedeno. Mm.
5: Krásný, krásný. No a to je to, že já každý den, Marťo, teď děkuju, protože jak už navážu i na ten Karštejn, a když jsme se vraceli, protože jsme jeli na Ben a pak kolem pražské té, ten obchvat, jako to ucpaný, samozřejmě jsme jeli 5:00 odpoledne, když jsme se vraceli domů, tak jsem úplně, jako tu kolonu, jo, těch kamionů, těch osobáků, teď to a já, děkuju ti Bože, že a poděkovala jsem těm lidem, co sedí v těch kamionech a tak, že prostě tam už tomhle nejsem. Já tomu říkám, děkuji, že já už stojím na druhé straně barikády, jo, já tam jako, ty mě rozumíš, v uvozovkách, jo, že vlastně už nemusím denně dojít, jo, pak někam jdu a teď uvidím jako ten tlak a nátlak, jo, teď vidím vyhořeli kolegyně ze škol, děkuji, že už nejsem v tom systému. I přes ty strachy, jo, a ty víš, jak strach existenční, co budu dělat, jsem si tohle to dovolila. Jo, pak jdu a zase uvidím ten chaos a něco a zase poděkuju a žehnám. Děkuju ti Bože, že jsem zdravá, jo, že nemusím stávat třeba na budík, jo, protože teď to spaní, jak je tak různorodé, určitě taky lidi máte, budíme se v noci teplo nebo to, tak já jsem vlastně v pohodě, tak dávám si prvního klienta až na 10:00, jo. V tom chci říct ještě, že mám vlastně udělaný, kamarádka mě dělala nový webovky, kde kliknete a už se dostanete. Já už jsem to prostě ořezala na to, že to mám jenom online, jakoby konzultace. A vlastně ono je to individuální, to znamená, každý člověk, který se mi sdělí s nějakýma těma věcma, tak já s ním rozklíčuju to, co jsou ty příčiny, aby se to mohlo uvolnit a oni mohli začít fungovat jinak. Jo? Takže mám online, pak tam mám samozřejmě čištění těch prostorů a dělám teda masáže. Jo? Takže jsem to takhle upravila. Mě vyhovuje to online, protože i když pojedu do Chorvatska, já si klidně můžu udělat online konzultaci, já můžu vzít noťas a vysílat i s tebou, jo, takže to je to krásný, že mě se navrátila jakoby vnitřní svoboda, což je úplně luxusní záležitost, že jsem se zbavila všech forem závislosti na někom, na něčem a podmiňovat a tak dále, takže přeju to všem lidem, ať se vám to taky daří. A toto je ta cesta toho, co vlastně tento rok ukazuje. Jo? Je to rok proměn. A pokud my si tu proměnu, nebo lidi nedovolíme tu změnu, tak ztrácíme, že jsme vyhořeli, jsme protivní, jsme výbušní. A na druhou stranu zase můžu porovnat, že se bavím s úředníkama, že vidím, jako, že už se probouzují jako i na těch úřadech. Jo? Jsou unavení, oni... že třeba na celém okresku zůstává jenom jeden člověk místo 10 křesel, unavení, vyždímaní. Oni říkají, nám se s váma tak dobře povídá, ale vy jste jedna z mála, jo? Kdybyste viděli, jak ti lidi, protože oni mají nějaké aplikace a teď, jo, ty komplikace a prostě ta zátěž těch systémů, těch tabulek, těch každodenních výmyslů a změn vytváří obrovský tlak a chaos. Já jsem v tom byla, já to znám taky, jo. Takže jako chci říct, že na druhou stranu vidím, i ty lidi, kteří byli jako zabředli, jako víte, jak to myslím, že nechtěli věřit, nebo tak začínají se rozkoukávat, že něco není v pořádku, že fakt to, co nás tady ovládalo zvenku, že jo, bylo pod nějakou manipulací, že jo, pod nějakýma prostě falešnýma představama a iluzema. Takže já, když ty lidi ke mně dojdou, tak řeknu, hele, já vám můžu jako ukázat, ale je to na vás. nikdy neřeknu, já to za vás udělám, nebo to, ale pak ti lidi mě řeknou, paní Švecová, já vždycky říkám, že vás kopnu zdravě do zadečku, asi, že jsem ten kůň, a že do nich kopnu, aby měli tu odvahu, tu změnu v tom životě udělat. A pak za pár týdnů nebo mě píšou a říkají, děkujeme, bylo to skvělý, fakt jste nás nakopla, jsme to potřebovali jenom slyšet, protože sama vím, jaký to je, když se v tom člověk plácal a neměl s kým to probrat. Takže chci říct, že vlastně ty extrémy působí jako přes počasí, ty extrémy nám působí na psychiku, ty extrémy nám samozřejmě působí na co, hlavně na vztahy, že jo, to o tom ani tralala. A tady budu apelovat v těch vztahy, protože sama jsem dělala tu matku Terezu. Už nelze, Martine, pomáhat lidem, kteří to vlastně nechcou, nebo do tebe flušou, nebo budou furt fňukat a já nevím a to. A mě to pak zvedá ze židle, protože já jsem to těm lidem třeba 10krát, Martine, vysvětlila a oni se mě po 11. zeptají, jo. A tam už řeknu a stop. Jo, protože já jsem z toho výčem. Jo, to znamená, ta komunikace se nám bude taky, Martine, měnit v tom, že půjdeme stručněji k jádru pudra, já tomu říkám, jo, že budeme využívat jako jiný způsob komunikace, aby tam nebylo jenom to zaháčkování, ty emoční dramata, zbytečný jako všechno nafukování, ale budeme se učit jako to zjednodušovat, ale vlastně hlavně to komunikovat skrze to srdce, skrze to vnímání, jakoby ne naučený, ona mě řekla a kolegyně řekla a ten, ne, to jsou fráze, jo, to je prostě naučený nějaký slova, ale aby to vycházelo jako, a i to, že řeknu, hele, mě dneska blbě, Martine, já fakt nebudu vysílat, nezlob se, jo, a dřív před 5 rokama jsem tohle to říct neuměla. Jo, tak Martine, já to nějak zvládnu. Já ti říkám fakt opravdově, že ty jsi mě napsal, dáme vysílání. Jo, a já říkám, ok, měla jsem jít na tu grilovačku, ale já jsem věděla, že v tom vedru, a to je další věc, která dřív jsem všechny grilovačky, všechny akce, musela jsem tam být od rána do noci. Ne, dneska já jdu z 5 grilovaček na jednu a, to, a podle pocitu, jak to cítím, unavená, chce se mě. Takže jsem řekla, ako, já povedu na grilovačku, oni můžeš tam spát, nebudu tam spát, já jdu domů, budu vysílat. A je to v té svobodě, já nejsu pod žádným tlakem, rychle já musím na grilovačku a rychle já musím stihnout domů, protože bude vysílání. Ne, mě to všechno jiné. Jo, a to je obrovský rozdíl, protože před 5 rokama jsem všem řekla, no, obrovský tlak na tlak a to vlastně souvislo i s těmi akcemi, co jsem tady dělávala, takže já až teď teprve, Martine, vidím, kolik jsem do toho dala fakt to úsilí a samozřejmě lidí, kteří mě tam pomáhali, jo, toho. A jak se to pak vracelo, že jsem neustále obhajovala to, že ti místní a někteří, kteří, že mám 100 korun vstupný, jo, jak jsem z toho byla vyčerpana, protože pořád nechápali, že jsem si jako fyzická osoba ten sál pronajala za 9 000 plus kapela a tak dále, a tak dále. Takže já vlastně každým tady tím, jak teď jsou ve větším klidu a jsou ze sebou, mně dochází spousta aha momentů a jako bych, mě to víc osvobozuje. A to je cesta dalších lidí samozřejmě, abychom začali takhle konat, protože furt něco omílat nebo nadávat a rozebírat, jaký je náš prezident a bleble a bleble. Ano, dejme informaci, jo, to taky, že teďkom bylo s tím prezidentem a zase je to jenom proto, abyste viděli, jak teda vlastně funguje, jak to teda myslí s tím českým, jak je tam pro ten český lid a tak dál a tak dál. Ale nebudu tam používat nenávist, beru to jako informaci, jo, je to pro mě informace, takže si zase skládám ty pucle a jdu od toho a jdu si něco tvořit. Jo, a to stále lidi pořád neumí, pořád hodnotí, jo, dělají nějaký, jakoby, víš jak, pořád se potřebují jakoby zaobírat a to nás potom vlastně zase rozděl, jako furt nás to potom kolektivně jakoby jako unavuje, vyčerpává, jo. To znamená, já opravdu, ze mě se stává, jak jsi to řekla, že se, jako od té společnosti, ne introvert, ještě nějaký ten, že prostě radši jsem fakt teď ze sebou, že se mě už nechce tolik povídat, že nechce se mě být tolik akční, nechce se mít, a to není, že jsou lína, jo, ta hlava mě bude říkat, že jsou lína, není to pravda. No, protože už se dostávám do toho plínutí toho života, a já vím, že jsem sem nepřišla, abych umřela, nebo že bude konec světa, že bude válka a tak dále. Já jsem přišla jako vodnářka vám ukazovat skrze jinou formu té komunikace a těch myšlenek, protože to jsme my vodnáři, a že to jde jinak, jo, že to jde jinak. A já sama na svém životě, teď v 60 letech, vidím, jak kolik kus práce jsem zvládla a není to fakt o těch jako ezo pičovinkách, ale je to prostě o tom prožívaném, v té hmotě a v tom životě. To znamená, já jsem musela pochopit, jak funguje duch, co je duše, jak jsou ty věci, proč se mi to děje, narovnat sobě tu zášť k mužům, zlobu na tyhle, jak jsem říkala, ty církev a tak dále. No a když jsem to postupně sobě zpracovávala, narovnávala, tak klid a najednou jako vnímám i tu krásu té přírody, toho života, že když je to teď tady náročný, tak já mám jako nejkrásnější období. Já znovu vidím ty motýlky, já jsem je vždycky viděla, ale byla jsem plná strachu a furt jsem byla v tom přežívání. Ale teď to jako prožívám naplno a už najedu na ten Karlštejn, protože mám kamarádku Páju, se ozve, podíváme se, třeba nám zavolá do studia, ty uznáš taky, tak došlo na Karlštejn. A já říkám, jo, tak potřebuji změnu a to je ono, jo, jak já, když jsem ve stereotypu, tak mě hrabe, prostě potřebujem změnu. Tak jsme si naplánovali na 5 dní nebo 4 dny Karlštejn. S tím, že se stavím v Praze u dcery, protože jsem se chtěla ještě setkat s kamarádkou, kterou jsme se dlouho neviděli, takže se takhle poskládalo. Pája si koupila autíčko, takže si ho projede, kýušku, sportáž, takže parádní jízda, všechno krásně. A booking přímo jsme spali u královny Dagmar, což je úplně na rohu, když už stoupáte ke Karlštejnu, takže jdete po té pěší zóně a jdete do té zatáčky, tak tam my jsme spali a přes cestu bydlí Pavel Zedníček, nám bylo řečeno. Tak a vydali jsme se na Karlštejn, což tady v těch teplech, že jako bylo to teda mazec, no ale my prostě, a to je ono, jo, využijeme, vygooglíme si místa, já říkám, hele, co je tam zajímavé, jaký, a už se ptáme, jo, informace, už zháním informace, zastavím lidi, ptám se, vygooglíme si, ale nejsou pod tlakem, dneska musím stihnout 4 výšlapy, musím udělat to, ne, vůbec ne. Takže my jsme první den, jak jsme jeli, a vede nás i intuice, nás to hodilo do krásného lomu, a zase nebudu vědět název, to nevadí, potom možná Kosov, nekecám. A ten lov v tom lomě se ještě pracovala, tam jezdili normálně auta, samozřejmě tam byl zákaz, jakoby, jo, že tam s autem nesmíš, zastavíš té vesnici a dojdeš k tomu lomu, jakoby pěšky. Můžu vám říct teda, že větší nádheru, ale taky menší to bylo, jo, jako a teď prostě vidíš tyrkysovou barvu, opravdu průle, jak tam plavou rybičky, prostě nádhera, takže jsme s Pájou si vzali věci a se jdeme vykoupat, protože ta voda je léčivá, že potřebujeme vodu, očistit se. No a teď jdeme teda zase v tipáci, jo, teď víš velký balvany, víš ten lom, jako a tohle, to ty kameny koukáš a kocháš se a děkuješ. A teď vidím na tom kameni napsaný, jo, už nepíše Pája, že je to Kosov. Nuda, a teď tam bylo kus keřa a pláž, jo, a já jsem to tak jenom prolítla, říkám, co tam ti lidi škrkají na tom balvanu, a víš, jak já se kochám přírodu, Marťo, a tak jdeme a vykládáme, a jú, to je krása, já jsem jak ten krteček, že znáte mě, jú a je, no, tak jsme zaparkovali tam pod nějakým stromem a hodili jsme malou deku, dali jsme si, jako měli jsme plavky na sobě a tohleto, a teď najednou já říkám, ty brdio, teď jdeme a najednou vidím nahatej zadek a teď vidím a já, aha, tak jako dobrý den, tak asi jsme ní.
4: Asi jsme jako, vedle.
5: Jo, a teď, já jsem v životě, jo. No poč, jo, a jak ten šutr, jak to tam bylo napsané, jak já prostě jsem vůbec jako jenom nějaký poškrkaný, jo, až potom jsem si přečetla Nuda pláž. Ale pojďme dál, to je začátek, přátelé, jo, a tady vidíš, jak ten vesmír je prostě vtipnej, protože mě bys nikdy na Nuda pláž nedostal, jo, za prvé moje programy studu, za druhé, nevím, já nikoho neodsuzu, Marťo, ale jako nikdy, nevím, jestli jsi byl na Nuda pláži, ale pojďme dál, tak, ale tam nebylo moc lidí, pozor, podotýkám, jestli nás bylo 6, 8, já jsem to nevím, je to malinký, tak první zadek, OK, druhý zadek, tak to byl pár, jako jo. Říkám, dobré, už to nevšímám, ne, tak jako oči mě lítali, jako to, jdem k rybám. A teď já ňu s těma rybama a paní něco začala, a vy víte, co je to za ryby, no a já tím, že jsem dělala u rybářů, že, tak přednáška tam důležitá, jako jsem se tam vyžila. A říkají, odkud jste, vy máte, já říkám, no z Moravy. My vždycky, když jsme řekli s Pájou, že jsme z Moravy, tak ty lidi úplně vožili, jo. A ona, já tam mám syna, my tam zítra jedeme, my padám do Mikulova a to. Pane Březi, a teď najednou máš tu diskuzi a úplně ti jedno, že tam je někdo nahatej, jo, že prostě jako mě to neskutečně dalo tam na pláž, já nevím, to mám, no nevím, jak bych se chovala mezi 300 lidma, jo, pozor, to jako nevím, jo, ale já vám to jenom fakt pravdivě popisuju a úplně, já jsem byla uvolněná, Martina, já jsem prostě nebyla v křeči, já jsem nikoho nesoudila, já jsem nikoho, jo, víš, jak to chci říct, prostě pohoda, my jsme si pokecali, že jsme si zaplavat, vylezeme a další bonus. Přichází pán, šikovnej, takové vyšší to s dvou pejskama, no tak vidíte, zvířátka letí za náma, jedeme. Dámy, můžu si tady, protože tam byl ten stín pod tím stromečkem, můžu si tady složit, abych tady ty pejsky, a to je jasně, no tak jsme začali si povídat. Jo, tak jsem myslela, že půjde plavkách, že? Ne, ale pán se opět svlíkl do naha. Ale a furt dobrý. A teď jsem viděla, jak vytahuje knížku Nová země, jo, to Leo. A já říkám, je, vy se tady zajímáte tady o tyhle věci, no tak to je super, vy máte Novou zemi, a, že, a vy taky. A tak jsme začali si povídat a úplně zase pohoda, no, bylo výborný, že měl 1,75 m, že jsem se mu koukala do očí, jo. A teď já říkám, Švecová, to nejseš ty, vole, ty tady stojíš s nahatým pánem, jo, a normálně vedeš diskusy, jako jedno, jestli ty jsi oblečená, nebo já plavka. A my jsme si měli prostě co říct. Opravdu jsme se měli co povídat, on příjemně. A on říká, víte, já mám přítelkyně, škoda, že není tak, jak vy. Jo, ona je doktorka, ona tak, jako já říkám, ale on to má každý a postupně vy se od sebe budete to. No, takže jsme se zase povídali, říkám, my už za chvíli budeme odcházet, dali jsme pejskům vodítku. A ona jedno, a kde vás najdu kontakt, tak jsme udělali reklamu. No, s Martinem Marcikánem vysíláme a můžete si nás tohle. A on říká, tak si mě taky najděte. A teď nám zase řekl jméno Petr Nus, fotograf Praha, ateliér, jste měli cestu, jste vítání. Jo, takže takový krásný zase propojení. Je, vy jste z Moravy, toto bylo. Takže jsme odjeli, dostali jsme se teda na ten Karštín. Samozřejmě, že jsme tam šli za účelem si navnímat, protože jak Hanka to tam popisuje, že? A vlastně tady na konci té knihy. No to, co má ten Prah, hvězdný Prah v nás, to tam prostě s těma bytostma, jak je tam ta archa a tak dále, ty věci energeticky, tak jsme si to chtěli prožít, navnímat, já nevím, jestli jsi na Karštejně někdy byl, tak jenom vám
4: no,
5: chci
4: říct, jako
5: takže sehnat lístek na Karštejn, no kamaráde, takže sehnat lístky děcka na Karštejn, jo, není vůbec jako prča, oni jakože mají online, a jsou okruhy různé, jednička, dvojka, pak je speciální, pak je noční. No a pak tam byl dokonce pro 6 lidí za 1800 a my bychom se to klidně vzali. Jo, my nemáme problém, ale ono to bylo vyprodané všechno. Jo. Takže poslední dva lidi nás čekali na druhý okruh, kde se dostaneš do té kaple a tak dále. Do té, jo, jak oni říkají, že jdeš podle zemský osvícení, to je ta věž, vstoupa do věží, tak jsem si vzpomněla na Matušky, jak to zpíval, potom mám ještě povykládám. Takže jsme byli rádi, že protože pondělí bylo zavřeno, my jsme se ubytovali, no vyšli jsme do, jo, a ještě jsme se stali na obídku a to jsem taky nevěděla, že je vedle Hlásná Třebáň a teď mě zase naskočil Mládek, ne Hlásná, Třebáň je Hlásná, jo. Já říkám, je, to je ta vesnice, no já si vždycky spojím s něčím, jako jo, no a tak doporučuju restaurace Umání, jo, úplně nádherná dřevěná, kytičky, pohodička, domácí jídílko. Ani jsme to nedojedli, já mám pocit, že jsme si to nechali zabalit sebou, protože jak je to teplo, ale úplně skvělý. Já můžu říct, že fakt, Martine, sami skvělí lidi, sami úplně pohoda, všechno se nám jako dělo v takové lehkosti, jo. No, takže to byl takový ten první den a teď byl večera a nám bylo teplo a tohleto, tak oni tam měli kaštan, já říkám, hele, jdeme si dát kafe, jdeme si sednout pod ten kaštan. A já říkám, mě tam láká Páju přes tu silnicu se jít podívat. A ona mě se nechce, já říkám, já tam jdu, průzkumník. A zase zahrádka a venku zahrádce čutal pán a paní. A dobrý večer, a vy to tady máte krásně, znáte mě, jo? Já jsem ten tady ten, jak já ráda si díl, jako s lidma si povídám. No a slovo dalo slova, že pojďte za náma na zahrádku. Já říkám, já tam mám ještě kamarádku. No takže jsem, Pájo, pojď za náma. Tak v 10 večer jsme zase na zahrádku, my jsme si popovídali, paní byla bylinkářka, pracuje tam na benzíně, jo, partner její tohleto, takže a dojde

ten penzion u té Dagmar, což jsme si vygooglili, my jsme mysleli, že to je to, ale to byla dánská princezna, která tam byla propojená s tím Karštejnem. No takže poledne jsme měli teda prohlídku, tak jsme vyfuněli do toho kopce, měli jsme do 100 metrů. Tak děkuju, že Karštejn je chladný, že tam bylo 15 stupňů v té věži, když jsme šli do té poslední věže kamene, která má 7,5 metru, říkal na šířku, ten průvodce, měli jsme mladýho příjemného kluka, mohli jsme se vyptávat, byl příjemný. Takže 14 lidí jsme vyrazili na okruh a teď vám jenom popíšu jako to poslední, když jsme lezli do té věže, ta je poslední logicky, že, protože to půl kraví pak je a mezi tím vždycky byly dřevěný mosty, že kdyby se něco stalo, takže se to zhoří, aby se nikdo nedostal do té další, do té dalších jako těch místností. A teď bylo, ty malby, ne, nedotýkejte se, prosím vás, těch maleb, ty tam fakt lidi škrábou, nechápu to, jo, podpisy, Martine, no, hrůza. Takže, jak budete stoupat po těch schodech, a to nejsou klasické schody, Marťo, že šlápneš, a to je vždycky, já nevím, nějaký odskok, takže já jsem, kdybyste mě viděli, já jsem byla jak ožrala, protože se mě už tam otala hlava, byly jako prostě ty, měli jsme spolu s sebou vodu, a teď bylo, nedotýkejte se těch zdí, takže já jsem se nemohla chytnout ani vpravo, ani vlevo. Říkám, nic, já půjdu poslední, budu uzavírat tu skupinu, protože jako budu vypadat tady. Jo, takže do věží jsem stoupala, já nevím, kolik je tam schodů, 130 nebo kolik říkal. A to není o tom, že nemáš fyzičku, ale tam, jak jsou ty různé energie a ty chceš vnímat a ty, co tam samozřejmě vlíbí těch lidí, že jo, včetně průvodce. No, tak pro mě, já jsem tam jednou taky byla na tom okruhu, je fakt, že jak jsme se dostali do té kaple, tak ty obrazy, co namaloval Teodorik, je jich tam strašně moc a jako není tam moc času, aby si to mohl navnímat. Protože on říkal, že to vlastně 20 let bylo zavřený a bylo to tam opravovány, že jo. Takže tam máš vlastně uprostřed jenom červený koberec, určitě kdo tam byl, tak bude vědět. A on průvod něco řekne a rychle pryč od tam, jo. Jakože, víš, jak to myslím, že tam neužiš vlastně 20 minut, aby si navnímával každý obraz nebo... Ale i přesto jsme si mohli některé věci, protože už jsem je měla od Hanky ze strážkyně paměti a z těch knih jako navnímány, tak jsme si to mohli pak spáju na pokoju probrat a rozebrat. Takže Karštejn byl zajímavý. Pak jsme se dozvěděli, jsme pak teda ukončili prohlídku, tam je ta studna a tak dále, protože tam voda nikdy nebyla, tak to nám zase vykládali místní, že tam museli, aby to nevěděli, že jo, když byly ty boje, kdyby věděli, že nemají ve studni vodu, tak je budou dobývat a tak. Takže se napojili na nějaký potok nebo nějakou tu, teď zase nevím zase názvy, já si to dneska nepamatuju, dobře, tak to dohledáte. No ale nicméně, že nechali potom zabít, aby to neprozradili, jo. No a pak, že zabili i ty, co je zabili. Jo, takže tam jsou takové jako různé jako ty se povídají tady ty, jak se to řekne, no, různé ty pověsti o tady těch místech a já mám ráda, když mě to ti domorodci můžou vykládat. No, pak se nám stalo, že říkáme, kurně, aby jsme si dali nějaký pivovárek nebo něco, tak jsme vygooglili, že tam Karlíček pivovárek, zvedli jsme telefon, nebo Pája zavolala a paní to zvedla, říká, my máme otevřeno o víkendu a říkám, je to škoda. My jsme z Moravy. Jo, vy jste z Moravy, tak počkejte, já vám dám pana Sládka. Ježiš, děvčata, dojděte. Tak zítra dojděte, zavolujte jako z toho Karštejna a rád vás uvítám v malý. Takže jsme šli do Karlíčka, tam jsme si popovídali, pán byl muzikant, hraje písničky, říkal, že Jiří Suchý, Jitka Molavcová. Tak nám pustil nahrávky, že ještě pan Suchý vystupuje v 90, nebo kecám 82, nebo 90, zase divě, já mám výpadky, já se nepamatuju, Martine. Ale mě tohle to baví, tady to povídání, víš, jako těch možností, my jsme tam seděli, ona malinka, ten puclíček toho domácího pivéčka, jeden se jmenuje Řechtáček, protože vypiješ 3 pivéčka, už se řechtáš, druhý byl bezínkový nějaký, zase měl název, jo, mě se to líbilo, jak to měli krásně vytvořený. A opravdu to není klasický pivo, je to takový, jakoby, on tam, že to zkouší různý med, různé jako bylinky do toho dávat, fakt výborný. Takže než jsme odjížděli, tak nám načepoval, byl ochoten ještě jako dojet. A říká, děvčata, ne, to musí být čerstvý, dáte si to do termotašky. Takže úplně nadšenej, jako z nás, jakože a my z něho samozřejmě, protože my máme rádi hudbu, tak vytáhl tam takový jako moderní kladr, tak nám ukázal, jaký to vydává tóny, že hraje ještě další country kapela. No a já jsem ve svým živu, já tohle to prostě miluju. Jo, pak jsme si šli samozřejmě něco udělat radost těm lidem, protože jsem viděla, jak tam chudáci v stánku uvaření, znechucení, tak jsme si tam koupili samozřejmě, já jsem si koupila nějaký kalhoty, šaty nějaký, a byla tam nějaká ta dílna,

0: pro ty, tak jsem holkám dovezla dárečky. Takže jako tady vidíte, jak se prostě násobí ta radost. A pak už jsme šli a je holky z mora, je nazdár. A já říkám, ty vem, už dostaneme i snad místo pověstné, že jsme z Karštejna, že jsme místní z Karštejna. Protože už nás tam potom jako znali. Samozřejmě, jak jsou tam krásné místa, pak jsme jeli ještě, já to zase nebudu vědět, já mi to napíše, něco Jánův kříž, nebo já nevím, co to je. A to se stoupá do hory, jo? Že to je jako tam bydlel mnich v nějaké té jeskyni, já zase nevím název, Pája mi to určitě pošle. A my jsme tam dojeli, já říkám, v tom vedru nikam nelezu, to přijedu na podzim. No ale nicméně, já říkám, pojďme tady naproti a tohle. Tam byl kostel a tam tekla voda. Ale léčivá studánka, kamaráde, ta voda je tak dobrá a vynikající. Takže tam stáli lidi s flaškama, byly tam maminky s dětma, vystupovala elegantní dáma, já říkám, je, vy máte krásný to, začali jsme si povídat, jo, už mě to tady píše, Svatý Ján se to jmenuje, jo, kdybyste chtěli někdo vedle Karštejna, Svatý Ján, je to nádherný místo zase, silný, tak jsme zůstali u té vody, protože že jo, voda má informace, je léčivá. Seznámili jsme se s novou paní, která se tady o ty věci taky zajímá, takže vyměnili jsme si vizitky, ona za korejskou kosmetiku, nějaké věci, že možná by dojela za náma za to, na tu přednášku. A jeli tam děvčata, my už musíme jet, protože jo, prostě ten program a vlastně ty 4 dny nám tak utekly, že my jsme měli pořád jakoby co dělat a chtěli jsme jet ještě na Ameriku, ale to si taky necháme na příště, protože časově už nám to jako nevycházelo. No a na závěr jsme prostě znovu zvolili ten lom, ne kvůli nuda pláži a holým zadečkům, ale kvůli té léčivé vodě. A můžu vám říct, že jsme tam dojeli a sešli jsme do té vody a teď takový klučík, to jsem v životě neviděl, Martine, 18 roku kluk, a teď normálně slyším, ježiš, to je tak léčivá voda, ona tak voní, on si čuchal k té vodě a teď doplaval k nám a říká, že ta voda je, a my říkáme, jo, plně skvělá, já jsem si to vygooglil a já říkám, odkud seš, no skut. A jak si jel? Já jsem jel z Kutné Hory do Prahy, z Prahy do Berouna a z Berouna pěšky sem. A rodiče mi to dovolili, abych se tady mohl vykoupat. A já jsem šťastný, že jsem to místo našel, protože je úplně léčivý a nádherný. Já říkám, no to souhlasím, kamaráde, s tebou. A klobouk dolů, že tak mladý kluk umíš vnímat a cítit. No tak zase nám poděkoval, odplaval. No a na závěr přišla ještě jedna paní, začala se sama bavit, taky vodnářka, taky sleduje Hanku Sádblokovou. No prostě pokecali jsme, pak se nám na nebi objevilo takový srdce z mraku, předali jsme si kontakty a my jsme věděli, že když se osvěžíme, tak ta cesta prostě zpátky bude v pohodě na to Brno. A opravdu i ta Praha, i když to jelo pomalé, tak jsem nebyla podrážena. Pája mě říkala, já tě musím, Jano, pochválit. Nejsi nervózní, protože jsem byla vychlazená z té vody, měli jsme vodu, že jo, měli, takže v pohodě jsme docestovali, žádná havárka, žádná překážka a už určitě se tam vrátíme a je tam spousta dalších míst, které chceme prozkoumat a můžu vám říct, že ten Karštejn dá opravdu sílu neskutečnou, kdo teda umí vnímat nebo si chce vnímat. A byla to pro mě jako, já nevím, Martina, co to mám říct, úplně jako, když jsem si představila to Karla IV. A tam jako, víš, jako ta majestátnost, takhle to slovo, majestátnost, jo, z toho Karštejna prostě šla obrovská majestátnost. No a pak my jsme vlastně, jak jsme byli ubytovaní, tak jsme podívali a viděla, jo, ten, jakoby v té tmě ten Karštejn a od těch sousedů, jak jsme k ní chodili na tu zahrádku a no prostě nádhera, jo, a ta příroda, no a zase, tam jsou ty lesy, nám to tady na Moravě chybí, vám třeba ne. A oni všichni, ha, my zase jezdíme rádi za vámi na tu Moravu, já jezdím do Bořetěc, dáme to vínačko. Já říkám, no vidíte, a my zase potřebujeme za vámi do těch lesů, aby jsme načerpali tu energii, aby jsme se mohli takhle vlastně obohacovat, potkávat, seznámit se. Fakt máme neskutečně moc nových kontaktů a jsem za to vděčná, protože já jsem dojela s Pájou, my jsme dojeli úplně od počátku. Jako jo, ty baterky, jo. Když jsou teď ty vedra, tak prostě to krásně, jakoby, víš, jako člověka to dobije.
1: Takže já říkám, že... Změníš na chvilku vlastně to prostředí, tvoje, to přirozený, narušíš vlastně ten stereotyp, jak bych řekl, a je to poznášející, no. Takhle vypadnou, no, vytrhnout se na chvilku, že jo, nikdo neříká, abyste se tam přestěhovali, ale opravdu změnit na chvilinku, tak je to ohromný nabíječ energie.
0: Se regeneruješ, to si prostě No,
1: A i
0: nabiješ
1: samozřejmě to
0: energii.
1: místo samotný
0: Ale hlavně
1: Karlštejn,
0: pozor,
1: tam se
0: určitě.
1: říká, že snad je na pyramidě, že jo,
0: Určitě.
1: nebo ty kopce okolo.
0: Určitě. Tam, fakt to tam je. Je to tam, ta archa. To.
1: Hmm.
0: Ale teď chci říct, vlastně pak jsem viděla, ale pozoruješ, jo? Já jsem pozorovatel, ty mě znáš. Ty lidi, jak jako víš, v těch dresech, cyklistů, já to nemyslím, že ty z někoho zhodnou, ale teď mají ty digitální hodinky a tak, teď tam si dali ty, já jdu první na vyšlap, tak si to tady našteluju, ty hodinky, a říkám, děvče, vyhoď hodinky, kochej se a užívej se. A i kdybys nedolezla nahoru, jo, ale užívej si ten pocit té svobody, toho propojení s těma živlama, s těma, jo, já to teda tak mám, jo, jako a to je to, že já to prostě neplánuju, ani mi spájou, a vlastně se nám to poskládalo samo, nikde jsme nebyli pod stresem, nebo že bychom s někým měli konflikt, nebo že by chtěl někdo na nás vystartovat. Ba naopak s každým, koho jsme potkali, si s náma povídal, dokonce tam ještě v tom lomu přijížděli takový motorky, ty závodní, bylo asi 20 motorek a ty každý přibrzdil. A děvčata, tady ve tři se zavírá ta závora, ať vás tady nezavřu. Jo, že každý s náma jakoby pozdravil, zamával. Jo, prostě byli všichni jako příjemní, jako ochotní, usměvaví, jo. Což, když pak jedete do Prahy nebo někde, nebo znáš to, tak tlak, nátlak, čumějí do mobilu, že? A toto je ten můj svět, který já prostě miluju. Toto je ten svět prožitkovej, že jsem spojená vlastně s tou přírodou a takhle i někteří lidi samozřejmě, že jo. A to je to, co nás, Martine, ty říkáš, dobíjí. Ale abych to měla naplánovat, že jenom za týden, protože nemám čas nebo nemůžu, nebo že jdu v extrému, že týden pracuju a teď na hodinu. Ale dělala jsem to taky tak dřív, pozor, jo, to není, že někoho, ale když postupně si to dovolíte měnit, krok za krokem, tak se dostanete do toho bodu, že už ty extrémy prostě v tom životě nebudeš mít, jo? Že prostě je, najednou plyneš, najednou to pozoruješ a jako kdyby ti ten vesmír šel na ruku. Ti tam přikládá, dává ty možnosti, jo? Že už nejseš pod tlakem, co já budu dělat, kde já na to vezmu peníze, jak Ne, už je tam ta hojnost, ta prosperita, je tam ta radost a je tam ta obrovská svoboda vnitřního. Ale je tam samozřejmě zodpovědnost. To znamená, prosím vás, přátelé, znovu apeluji na to, uvědomte si, jakou sílu mají myšlenky. Jo, a já, jak předtím jsem furmlela, jo, a různý ty, a ty moje stíny, a ty moje strachy, co mě ta hlava způsobovala. A dneska já opravdu už se umím vypnout z té hlavy a být jako v tom srdci a prožívat to, tak to je, fakt je to nádherný. A vůbec nemusíte při tom mluvit, jenom vnímat, jenom dovolit si vnímat. A to je to, co teď se po nás chce. Tam pak nelze, Martine, než být zdravý, je to tak, tam nelze, než být šťastný. Prostě jsi sám sebou. A to, co jsme si mysleli, že jsme, tak vlastně odpadává, jo? To, co byl Martin 15, 20, to odpadává, jo? A to je, fakt je to neskutečně osvobozující. Takže je tam nějaký dotaz, nebo chce někdo něco? Asi ne. Všichni spijou, nebo jsou vyhořeli
1: Tati,
0: po vedru.
1: nič nevidno.
0: Nevadí. Takže já navážu k tomu na to Michaela, protože Jacksona, on měl 17, 17, nebo kecám, teď co byl, 25, červen, měl 15 let výročí úmrtí. Říkal, tady nebo jo, to je taky už moje, já nevím, jedno. Byli jsme, to nám kamarádka vyšla do kina na Michaela Jacksona. A tak jsme jeli, samozřejmě kritika to odsuzuje, co jiného, že, jak jinak. Ale já to neberu, jako já si vnímám, co je zatím, tak jak když jsem byla na Queenech, tak jak když jsem byla, že jo. Protože ty si můžeš vnímat, co je za řádky. Nikdy ve filmu nebude stoprocentně to, protože teď byla i Moniová, taky jsem mu sledovala. Nikdy nebude v tom filmu a příběhu všechno tak, jak to nejde ani. To vy víte, nebo když jsem Šifru Leonarda, když jsem četla knížku a pak jsem viděla film, tak jsem byla zklamaná, že jo. Nelze to tam dát do filmu, nelze to
1: Jo,
0: všechno. Ale
1: to
0: to není
1: ano,
0: teď
1: protože
0: podstatný,
1: tam se
0: takže
1: vejde tak desetina z té
0: no.
1: knihy do toho filmu.
0: Jasný,
1: Není to možný, to
0: jasný.
1: by musel být seriál.
0: Říkají 30% max.
1: Tak.
0: Takže přesně tak. Takže jsme šli na Michaela a ty víš, že já jsem milovnice hudby jakékoliv, že si jazz, si to. A vím, v té mé, v tom mládí ten Jackson tam byl, že jo, samozřejmě, že ne. Ale jak jsem to měla, vidíte, já jsem měla, byla jsem všeho hodně. Jo, to jsem byla ten ohnivý kůň, ten element šok, jo, ta kvanta hodně pod tlakem. To znamená, já jsem nemohla číst mezi řádky nebo vnímat nějaký, že jo, byly ty věci, jak byly. Takže film nás zasáhl, nádhera a úplně, já fakt budu jak blázen, ale já jsem normálně cítila to Michaela, jak tam vystupoval, to hraje jeho synovec, jo, teda mimochodem. Jak on prostě mě to zasahovalo do srdce, ale ne, že bolesti, ale mě to jako by posil, já ti to dokážu vysvětlit, jako prostě on tou hudbou a tím, jak to tam zahrál a končí to tam nějaký, kdo už jste to viděli, tak budete vědět. Tak já jsem dostala prostě masak a i páje. A A tak jsme potom jako to probírali, šli jsme na obědek a to. A já říkám, já jsem někde viděla knížku o Michaelovi a jmenuje se to Odhalení Michaela, jo, Michaela Jacksona od Davida Baila. Můžeš to tam tak dát v popisku. A já říkám, já si tu knížku potřebuji koupit. Jo? A to je to ono. Já něco prožiju, zažiju a jdu dál po informacích, Martin. Zajímá. Když něco zajímá, tak já se nenechám opít rohlíkem, že mi někde Máňa řekne, nebo že Jackson byl pedofil, nebo si bělil kůži. Jo? No, a teď jak je to vtipný. Na Facebooku je ještě Miša, teď zase nevím, při přískáte, hotovo jsem o ty výpadka, nebojí, plíhálka, kartářka, Miša, tahle, nevím, teď přimení. No a ona, že taky, že byla na filmu a prostě popsala podobně to, co já. Takže já jsem se jí k tomu tam vyjádřila, že jsem měla podobný. A dala jsem jim tam ofocenou tuhle knížku, to odhalení, to že výborná, jo, že čtu, já vám tam pak něco z toho přečtu. Já samozřejmě nemám ještě celou přečtenou, protože já jsem měla období, že jsem vůbec nemohla číst, jo. Tak co jsem přečetla, byla Hanka, ten prach v nás, protože to mě úplně vcucilo, a teď čtu Michaela. A tak jsem tam dala ten odkaz, já vidím, jak to zasahuje další lidi, jo, ten Michael, jak je vlastně nadčasovej, a protože měl tyto výročí. A ona tam dala přeložený text, třeba je fakt, že já když ty anglicky, to zaprvé angličtinu já neumím, a nepřekládáš si ty texty po každé, že jo, bo víš, jak to myslím, nevíš, že, co vlastně zpíval, jo, víme, jako on měl přesah, obrovský přesah, protože byl v tom dětství týraný tím otcem, že ho bydleli v pokoju, kde dohromady v jedné cimře, chudoba, jo, musel trénovat, mlátit, ne, dostávali najíst a tak dále. Prošel si, a on to tam právě pak tvrdil, jakože ty děti, co v tom dětství nezažili tu lásku a to, tak pro ně on prostě se snažil, jo, vytvářet, jakoby pomáhat jim těma v těch nadacích a tak dále a tak dále. Oni z toho udělali tu pedofilii, což potom ještě rozklíčím. Ale já vám chci přečíst, Martine, jeden text té písničky, jak on byl nadčasový, jo. Jakou on měl odvahu a sílu, jako se i přes to, co oni z něho pak udělali. Tak Michael Jackson heal, já to nevím přečíst, hey world.
1: Heal the world, uzdravme smět.
0: A ten text zní. Tak, je místo, teď to budu číst v češtině, je místo v tvém srdci. A já vím, že to je láska. A tohle místo by mohlo být mnohem jasnější než zítřejší ráno. A když se opravdu pokusíš, zjistíš, že není třeba plakat, protože na tomto místě cítíš, jo, cítit, že není žádná bolest nebo trápení, protože jsou cesty, jak se tam dostat. Když seš pozornej k životu, vytvoř malej prostor a vytvoř lepší místo. Uzdrav svět, vytvoř z něj lepší místo pro tebe a pro mě. A veškeré lidstvo, protože tady umírají lidé. A jestli jsi dost pozorný k životu, vytvoř lepší místo pro tebe a pro mě. A jestli chceš vědět, proč, je tu láska, která nikdy nelže a nemůže lhát. Protože láska je silná. Stará se jedině o radostné dávání. A jestliže to zkusíme, uvidíme v této blaženosti, nemůžeme cítit hrůzu nebo děs. Protože přestaneme existovat a začneme znovu žít. A pak to budeme cítit vždycky. Protože láska stačí na náš růst. Tak vytvoř lepší svět, vytvoř lepší svět. Uzdrav tento svět, vytvoř z něj lepší místo pro tebe a pro mě a pro veškeré lidstvo. Protože tady umírají lidé a jestli jsi dost pozorný k životu, vytvoř lepší místo pro tebe a pro mě. A ten sen, v něj jsme doufali, nám ukáže radostnou tvář a svět, v něj jsme kdysi uvěřili, zase zazáří v celém svém půvabu, tak proč se dáváme v rdousícím se životě, zraňujeme tuto zemi, duši, ačkoliv je snadné to vidět, protože svět je božský, buď boží září. Mohli bychom letět tak vysoko, a nenechme proto našeho ducha nikdy zemřít. V mém srdci cítím, že jste všichni mý bratři. Vytvářej svět bez obav, společně budeme plakat slzy štěstí a podívej se, jak národy mění své meče v radlice. Mohli bychom se tak opravdu dostat, pokud budeš opravdu pozorný k životu. Vytvoř malej prostor k vytvoření lepšího místa. Uzdrav svět, vytvoř z něj lepší místo pro tebe a pro mě a pro veškeré lidstvo. Tady umírají lidé a jestli jsi dost pozorný k životu, vytvoř lepší místo pro tebe a pro mě. Takže já si myslím, že tento text mluví za všechno a vlastně on vlastně dával pořád tu naději a vlastně tím, co on dokázal, protože v té knížce se to popisuje, že on pak dokázal, on byl jeden z nejbohatších lidí, že jo, na světě, protože měl pak koupený ty práva, že jo, přes Sony, že tehdy se setkal s Beatles a řekl, já si někdy koupím vaše práva na písnička, to se stalo. V té knížce je fakt spousta odhalení, já tady pak přečtu nějakou ukázku z toho. On si chtěl koupit Marvel, protože byl v krizi, on se kamarádil s tím Lim, s tím režisérem, s tím majitelem, no a už na něho jeli ten podraz vlastně, protože nějaký ten novinář ho pustil si k sobě, tu naivitu a on udělal se s tím, kdy už začali ho napadat, že je prostě pedofil, že má rád ty děti, že jo, že si bělí, že je monstrum a tak dál a tak dál. Jo, takže tady vidíte, jak vlastně ta temnota uměla, když někdo chtěl ukazovat, že ty věci, že fakt, že co to je vlastně ta láska, jo, že ta láska je ta hybná síla, která vychází z toho srdce, ta září, že jo, ta svítí. A on vlastně dokázal jako jeden jediný z mála na světě ovládnout takto těmi písněmi a těmi texty a těmi videoklipy působit na celý svět. Jo, jeho znali fakt na celém světě. A potom, jak to tady rozklíčuje i přes ty videoklipy, tak já si vždycky přečtu název písničky, najdu si na YouTube, pustím si to, abych viděla ten, jak to popisuje tady v knížce ten Dan. A opravdu dávám za pravdu, že on třeba když natáčel písničku v té Brazílii, kde on ti lidi mají jako je, že tam chudoba a to je takový videoklip, kde jsou tam s bubnama a on tady v takým bělobarevným tričku a tam je prostě úplně vidět, jak on si spontánně užívá, jak tam prostě improvizuje i ten ta, ukazuje tu svobodu, jo. Pak zase, když udělal videoklip v Americe, tak tam spíš jede, že jo, ty váleční nebo zastavuje ty zbraně a tak dále, jak to tam je prostě propojený s těma to věcma. A můžu vám říct, že na to, co on prožil za traumata, tak vlastně potom mu hořela ta hlava, že jo, tak on už potom měl závislost postupnou na lécích, na bolesti. On třeba udělal 55 koncertů Martina Jošňuru a těch peněz investoval do těch nadací pro ty nemocnice a další věci, což se dočetl v té knížce, což jsem teda nikde předtím jako nečetla. Nevím, jestli jste to v té době, když on žil, něco takového zčetl, jo, jak je, jako prostě je fenomén a vizionář. Jo, takže já opravdu, díky tomu, jak jsem byla v tom kyně a teď to čtu, tak jsem s ním tak jako propojila, opravdu poděkovala za tu jeho jako odvahu, jako se nevzdát, když ho potom už jako zlikvidovali a prostě mu nedovolili to Marvel, pak to koupil Disney, že? Proč to koupil Disney, víme, kdo za tím je a tak dále.
1: Já jsem samozřejmě...
0: A to je potřeba si skládat...
1: Já jsem samozřejmě byl v té mediální bublině, že ano. Ale pak Petr Richard Ortek na České nezávislé televizi měl seriál právě odhalení hudebního průmyslu a tam bylo několik dílů věnováno právě tomu, jak to bylo s Michaelem Jacksonem, vlastně jak ho programovali, že jo, Thriller a další tyhle ty nejznámější desky a hlavně ty klipy k tomu, ano. Jaké měly poselství, to ještě byla temnota a pak to asi Michael prohlédl. A začal dělat proti ním, no a v tom čase už zase přišla odveta od zmetků, od temňáků a přišly přesně tady ty věci a Neverland, že ano, a Bůh ví, co se tam děje, žaloby, všechny mimochodem vypořádány mimo soudně, penězi, takže lidem řekli, hele, uděláte pofuk na Michaela a dostanete za to zaplaceno, možná od nás, ale určitě od něj, no, takže přesně takhle to bylo, no.
0: No, bylo
1: takže
0: to obrovský psychonáplat.
1: Takže jsem se musel v duchu omlouvat, já jsem se musel v duchu omlouvat Michaelovi, to ještě žil, no. že jsem tomu propadl, tomu mediálnímu šílenství. Že
0: no,
1: pak
0: ale,
1: jsem
0: ale tady vidíš, jak jsme, vidíš, a to je to přesně, jak ti říkám, nebo že jako, že si bělil, jo, jako by ten oblič a to. A on měl tu nemoc, jo, ty skvrny a to, proto on nosil tu rukavici. Jako tady v té knížce je to fakt krásně rozebíraný a já jen Marvel, tady ten konec, jestli můžu, jo, a ještě se vrátím k tomu, že jak tam rozebírá, kdy začal ty videoklipy a ty tanečníky, že oni byli ty gengy, víš, jak to je v té Americe, že jo, ti černoši gengy, oni se nesnášeli to a on normálně šel mezi ně a říká, chlapi, pojďme se usmířit místo válčení, pojďme spolu tančit a on si je vzal pak do těch videoklipů, jo, jak je taková s tou maskou, ten zombie, já nevím, tak Takže on vlastně dokázal tím slovem zapůsobit, že přestaňte válčit, to je k ničemu. Já použiju jako vás oba dva, ty pojďte se smířit a každý tam prostě předvedete svůj styl tance a tak dále a tak dále. Takže on to dokázal vlastně otočit to destruktivní. Že opravdu to Matrixu, jako by v tom starém, jo, v té temnotě, je prostě nastavení, pojďme se zabíjet, tam je furt ta smrt, že tam je to přežívání, tam je ten strach z odmítání, že ty čtyři věci apokalypse, jak ty víš, jo, takže pořád se to tam opakovalo v těch destruktivních programech a on vlastně, jak byl ten vizionář a jak on měl to napojení a vlastně přes ty slova, určitě jste viděli dokument, jak on, než koncert, co on všechno, jak to muselo být perfektní, jo, jakoby vypracovaný, že jo. Takže fakt klobouk dolů a tady prostě píšou, já to jenom přečtu ukázku, odkaz poučení pro dnešek. V posledních letech svého života se Michael stále více stahoval z veřejného života. Byl unavený, stálými útoky, fyzicky vyčerpán léty intenzivního vystupování a psychicky poznamenán systematickou kampaní proti jeho osobě. A jenom sama vím, co se dělo tady mně, když jsem třeba na tom zastupě, a to jsou plné oříšek proti němu. Já opravdu vím, co to působí na psychiku, Marťo, co to dalo potom, jo, není to prdel, a on je úplně v jiném měřítku, jo, protože on vlastně začal být pro ně nebezpečný, protože víš jak, on mohl získat, on ty peníze neměl pro hamižnost, on byl jeden z nejbohatších lidí, který všechno investoval pro to zlepšování toho světa, jo, to jako, proto oni ho prostě potřebovali zlikvidovat, že jo, to se jim nehodilo do krámu. Tak, přesto nikdy nepřestal pracovat na nových projektech a to je to, co teď chci říct lidi. Prosím vás, my už potřebujeme fakt nové projekty, nové věci. Vyprdněte se na to rozebírat, jestli končí svět nebo Západ, Rusko vyhrává, jo, ten a ten, ale pojďme teda, jo, něco. Já jsem včera jela, s Pájou jsme si jeli pro okurky tady na farmu, kousek, a já, když jsem v tom vedru, Martine, viděla ty lidi, jak se tam, já česnek ještě jsme si brali, já jsem jim tak poděkovala a já opravdu zase jsem jim poslala můj velký obdiv v tom pařáku, já jsem došla jenom na to bla, bla, bla, bla, a za 20 minut mokrá durh, luxusní okurečky, které jsme ani pořádně nemuseli čistit kartáčkem, udělala jsem si 16 klinek, děkuji za domácí. Podpořila jsem, protože byli mladí, to byly dvě farmy, teda česnek byl zvlášť, okurky zvlášť, a to je to ono, jdu podpořit místo. Protože v dnešní době mít ještě někdo políčko, starat se, jestli mě rozumíš, a najít ještě lidi, Marťo, který mu tam v tom vedru jdou sbírat ručně, jo, někdo už má lidi. Tak já mám k tomu furt úctu, ke každému člověku, který tady něco dělá, protože si vážím a od toho semínka až po ten celek, takže jsem zase včera poděkovala a vidím ten projekt a budu je podporovat, tady ty, jo, farmáře, než půjdu radši do Kauflu nebo někam, tak si jdu prostě tady teď možnost koupit meruňku, koupit si, to je to, co furt tady se o tom bavíme, Martine, že jo. Takže pojďme vytvářet nový projekty, pojďme podpořit to, co vlastně, že jo, je pro nás, pro všechny, bude to kupon úspěchu nás všech. Což ten Michael dělal i přesto, že už byl psychicky a fyzicky unaven. Nikdy se nevzdál své vize lepšího světa. Jo, furt říkám lidi, pokud jste uvíznutí v minulosti, pokud jste uvíznutí v hlavě, pokud nedokážete odpustit, pokud tam máte nenávist, pokud furt nevíte, co je ta láska, o které tady Michael v té písničce, to je hybná síla, to je kosmické vědomí, to nemá s hlavou prostě nic společného, to nemá hranice, to nemá omezení, jo, to opravdu takhle je, to prostě jste, tak jak když jsem byla na tom karštěně nebo tolomu a prostě vaše srdce se tetelí blahem, fakt se tetelí a přetíká to prostě ta radost, to štěstí beze slov, protože jste propojeni a nejste ničím oddělení. Jo, takže ten Michael, pokračuju, připravoval turné, které mělo být jeho návratem na světová pódia. To, co Michael prožil ve svém boji nespravedlnosti, se dnes opakuje u mnoha dalších osobností, dokonce i celých skupin. Mnozí, kteří zpochybňují zavedené mocenské struktury a společenské standardy, čelí podobným pokusům o zdiskreditování v mediálním prostoru. Jo? Ty média prostě ničili. Tady nějaký Colin Kaepernick, bývalá hvězda NFL, který protestoval proti policejní brutalitě, ztratil okamžitě svoji kariéru. Julian Assange, zakladatel Wikileaks, je vězněn za odhalování nepohodlných informací. Proč musel Michael být zničen? 25. června 2009 byl Michael Jackson nalezen bez známek života ve své ložnici v Los Angeles. Jenom pár týdnů před jeho prvním koncertem v rámci Thaist by se měl velkolepě po mnoha letech vrátit na světovou scénu. Bohužel už to nestihl. Svět ztratil nejen krále popu, ale také, jak už jsme si řekli v předchozí kapitole, jednoho z nejoddanějších humanitárních aktivistů své doby a zároveň i jednoho z nejvýraznějších kritiků nespravedlnosti a manipulace. Skutečná tragédie nespočívá jen v jeho osobním utrpení, ale spočívá v tom, co představoval. Možnosti, že globálně milovaná ikona populární kultury může využít svoji platformu k tomu, aby inspiroval lidstvo k pozitivní změně, k ukončení války, uzdravení rozděleného světa, k probuzení lidské důstojnosti a vytvoření spravedlivější společnosti pro nás všechny. Michael nebyl zničen proto, že byl divný nebo kontroverzní, byl systematicky zdiskreditován, protože přestal hrát hru podle pravidel. On vlastnil polovinu Sony, jednoho z největších hudebních katalogů světa, a odmítal tento podíl komukoliv prodat. Zpíval otevřeně písně, které kritizovaly mocenské struktury a burcovaly miliony lidí po celém světě. Odmítl se podřídit hollywoodskému životnímu stylu, zatímco oslavovali ostatní dekadenci, on zůstal věrný svým hodnotám a věře v Boha. Plánoval koupit Marvel a vytvořit MG Universe, který mi byl úplnou finanční nezávislost a platformu pro šíření pozitivních hodnot celé generaci dětí. A volal po lásce místo války v době, kdy establishment potřeboval společnost rozdělenou a připravenou konflikt. On se rozhodl využít svůj vliv k probuzení kolektivního vědomí, k volání po změně, po lásce místo strachu, po jednotě místo rozdělení, po pravdě místo propagandy. A jako bojovníka, který měl odvahu říct a dost. Tváří tvář nejsilnějším korporacím světa, tváří tvář celé mediální mašinerii, tváří tvář hudebnímu průmyslu, který ho vytvořil, Michael odmítl mlčet. Odmítl být jenom produktem, kulisou a zdrojem příjmu. Rozhodl se být hlasem, být svědomým a být změnou. A to je něco, co mu určité skupiny nemohly odpustit, proto musel být zničen. Ne kvůli tomu, a pozorovatelé americké společnosti toto komentovali už na počátku první velké mediální laviny, která se spustila po prvním falešném obvinění ze zneužívání dětí v roce 1993. Jen rok poté, co se tato kauza šířila po celém světě, zazněla na stanici Televizion Slova, která přímo reagovala na tehdejší pokus zničit jeho reputaci. Vznělo to. Michael začínal být politicky vyspělý a Michael chce použít svou politickou vyspělost společně se svým bohatstvím, aby pomáhal lidem. Ale existují lidé na
1: Nám to padá. Co se nám to tady děje? A? Tak to spadlo úplně.
0: Někdo volá?
1: Ne, spadlo to úplně na chvilku.
0: Aha.
1: No, asi na 5 sekund. Dobře,
0: takže budeme pokračovat. Hele, ono, teď jak jsou ty energie, tak je přehrátí a pořád něco se děje, i byl a tak dál, jo, takže budeme pokračovat, jak to bude. Takže já to jenom přečtu znovu. Michael začíná být politicky vyspělý a Michael chce použít svou politickou vyspělost společně se svým bohatstvím, aby pomáhal lidem. Ale existují lidé na vysokých pozicích, kteří se obávají směru, který Michael kráčí. Chtějí ho zbavit jeho bohatství a jeho slávy. Udělat z něj vyhnánce a vrátit ho obyčejným lidem. Tahle slova nebyla jenom reakce na to, co už se v médiích šířilo. A bylo to varování před tím, co mělo ještě přijít. A o tom si povíme v další kapitole. Faktem je, že Michael promlouval k srdcím stovek milionů lidí, volal po spravedlnějším, laskavějším světě, odkrýval mechanismy manipulace a vykořisťování. A právě proto zůstává v našem světě největším zločinem mít odvahu, jo, slyšíš to? Zločin je vlastně mít odvahu postavit se za pravdu proti těm, kteří těží z lidského utrpení, válek a nedostatku. Jen málo umělců využívalo svého talentu k tomu, aby lidstvo povzbuzovalo tak energeticky, jak to dělal Mike. Ačkoliv byl štíhle postavy, stál pevně proti sociálním a politickým silám, které se snažily snižovat integritu lidského ducha. Pozvedával jednotlivce bojující o svobodu a zároveň promlouval hlasem, který přesahoval právo jednotlivce. Michael nám připomněl, že osobní důstojnost a individuální svoboda mohou být zdokonaleny pouze ve vřelém oběti lidské solidarity. A je tady ještě úryvek na závěr z Michaelova projevu, který pronesl v roce 2002 na stadionu Exeter City ve Velké Británii. A poslouchejte, je to aktuální i pro současnost. Mluví Michael, je smutné, že žijeme ve strachu. Jo, víte, jak o tom mluvím? Pracovat s těmi stíny toho strachu. Každý den slyšíme ve zprávách v televizi, v rádiích a v novinách o válkách, neustále války. Jo, slyšíme o národech, kteří si navzájem ubližují. Slyšíme o sousedech, kteří si ubližují ten druhému. A hlavně dětech, kteří se mezi sebou zabíjejí. Musíme se naučit žít a milovat jeden druhého, než bude příliš pozdě. Musíme se umět zastavit. Musíme zastavit dogmata, předsudky. Musíme zastavit nenávist. Musíme přestat žít ve strachu z našich vlastních sousedů. Chtěl bych, abyste se teď všichni chytili za ruce s osobou, která je nalevo a napravo. Právě teď, nestyďte se, udělejte k sobě a vedle vás, nalevo a napravo. A myslím to úplně vážně. Právě teď přestaňte se stydět. Řekněte osobě vedle vás, že vás zajímá. Řekněte, že ji milujete. Řekněte jí, že ji milujete. To je to, co musíme udělat. A Michael se usmívá, publikum křičí, společně můžeme změnit, společně můžeme pomoci zastavit rasismus, společně můžeme zastavit předsudky, můžeme pomoci světu, aby žil bez strachu. Je to je naše jediná naděje. A bez naděje jsme ztraceni. Takže já si myslím, že opravdu ta knížka má hloubky, je tam toho spoustu. Takže to jsem... Martina, říct?
1: Něco se ti tam seklo.
0: Halo?
1: Halo, halo, něco se nám tady seká. Nevím, jestli je to u tebe nebo u mě, nevím proč. Já teď hledám právě tu knížku. Mám to tady odhalení mje.cz, to jsou další stránky Davida Bejla. Protože on první stránky má hlavní David Bale, tedy o své první knize Milionář, který našel cestu z Matrixu. Takže když budete hledat odhalení mje.cz, tak to tam najdete. A já to nedokážu, tady ukazuje mi to, že to tady je všechno, ale nedokážu to tady nacpat, aby jsme to tady měli vizualizovaný, aby jsme to tady viděli. Zkrátka nejde mi to do vysílání a nevím, co se tady děje. Je to nějaký zvláštní... celý dneska.
0: Seká se
1: to. A to vedro a přitom mi to tady všechno ukazuje a mělo by to jít a já to tady odkliknu a nejde. Takže nevím, co se to tady děje. Ale jako jestli, že, nebo si to zadejte, dámy a pánové, jenom do toho. Normálně do vyhledávače. On ani nefunguje. No on mi nefunguje nějak vůbec tady promítací, streamovací program, koukám, celý je to nějaký zasekaný.
0: Takže všechno přehráte.
1: Jo, asi jo. Já jsem si taky dneska už musel dát odpoledne.
0: No, ne, pohodě.
1: Já jsem se tady hrabal v tom, v umyvadle, připojoval jsem baterii tady umyvadlovou, ve skřínce umyvadlový, tak super je to dělaný, že se tam nedostaneš, musíš tam ležet jak blb a otáčet se tam pomalu ve 30 cm. Spocený jak kráva země, pod normálně do očí, takže když jsem to úspěšně po půl hodině dodělal, po třech pokusech marných, tak jsem si musel dát sprchu. Vlažnou, ne úplně ledovou,
0: No.
1: ale tak na ochlazení, jenom jsem se vomil a bylo to super. A cítím, že až dneska dovysíláme za půl díky, tak si dám další. Je to potřeba furt doplňovat.
0: Mám to stejně, mám to
1: i tu
0: stejně,
1: kůži, že ano, hydratovat, dámy a pánové. A to tady
0: No.
1: má větrák a taky to nefunguje.
0: Ano,
1: Takže
0: ano.
1: chtěl jsem vám to dát tady obrázkem, ale nefachá mi to tady. Je to zlobivé.
0: Nevadí, tak se to pak dodělám. Přijímáme to. No a mně se taky to seká, ale nevadí. Jsi tam?
1: Jo.
0: Halo.
1: Halo. Tak se
0: no
1: to...
0: a já bych vlastně, jestli chceš ještě nějak, jako, to je to vlastně, nejde to, že? Furt nějak, já tě slyším vždycky jedno slovo, pak nic, takže
1: no,
0: to bude
1: právě,
0: taková mozovka, když si budou
1: takový, no, tak jsme jak...
0: no. Že, sekáme se.
1: Tak, je to divný. Tak asi pokračuj.
0: Co se děje, jestli i ty internetový, jako víš, že... Jo,
1: nevím.
0: Dobře, takže Majklíka už nechám, takže... Říkám, doporučuji lidem, kdo chce, může si tu knížku objednat, ty jsi to tam dál, nebo odkazy se najdou, David se taky najdou. No a já navážu vlastně, co tady vnímám, protože opravdu my jdeme dál, jak to říkám celou dobu, že jsme sem nedošli umřít, ale vlastně mění ten svět a měnit svět můžeme, tak jak to říká Michael, každý sám přes sebe. To znamená, co vlastně můžete dělat, se zbavovat těch strachů, ale hlavně mít tu odvahu, jo. Já jsem, ještě tady to odskočím, Roman Zahrádka měl rozhovor s tou Evou Zajčici a ona se vždycky napojuje na nějaký ty duše mrtvých a napojila se tehdy za války na ty parašutisty, jak byl atentát na Hanecha. A ptala se ho, jestli by to udělali, ono se sekl ten samopal, že jo, tak je potom zastřelili v tom kostele a ona se jí ptala, to, on s jedním mluvila, jestli by to udělal znovu. Jako jestli by šel, jo, jako ten atentát udělal na toho Henricha. A on říkal, šel, protože předtím jsem byl vždycky zbavě. A mě to vždycky zasahuje tady tu odvahu těch lidí, těch našich předků, jak oni měli fakt odvahu, i když věděli, tam to bylo náročnější, že jo, tam to byla samá zrada, ty jsi nevěděl, co bude zítra za hodinu, byla tam daleko větší bída, byla tam daleko větší, ale dokázali a měli toho ducha, té odvahy něco měnit pro tu budoucnost, jo, pro tu budoucnost. Budoucnost, my prostě vycházíme z toho tady a teď, Martina, jo, tady a teď, takže uvědomství, uvědomit si, co tvoříme a hlavně začít už konat, jak se bavíme, nějaký to nový věci. Takže já tady mám ještě na závěr z toho Hvězdního prachu v nás. Já nevím, jestli teda slyším, nebo se slyšíme, nebo ne.
1: Už zase jo, na chvilenku to vypadlo,
0: to,
1: už se zase slyšíme.
0: Martine?
1: Ano, už se zase slyšíme, teda doufám. Já
0: Dobře.
1: Tě slyším.
0: Já tě slyším, já taky. Tak chci říct jenom, že na závěr té knížky v ten Hvězdný prach v nás se Hanka ptá, nebo píše, zhodnotím zde nyní některé hlavní aspekty duality, projevené celkově na tom vývoji, jo, toho bodu nula, protože my jsme teď do bodě nula, my se dostáváme, ale zase to je individuální, to o každém člověku. Prostě my se zpětným chodem navracíme do bodu nula, jo, protože tady nic jiného energeticky nejde vytvořit, ale tím zpětným chodem můžeme ty věci narovnávat, tím právě měníme potom to vnímání života a tak dál. Takže zhodnotím zde některé hlavní aspekty duality projevené na Zemi, jež to svou prvotní volbou zde zakvěl. Ty se zde poté již propisovali dál jako archetypy a mentální vzorce, jež mohly být i dočasným odkolenem od Toftovy desky jako výchozí matrice pro vývoj na naší planetě. Oni každý měli nějaký úkol, každý nějaký plán, který se měl vždy při první, jako při každých těch výsadcích ukotvit. Tak, předání kontroly nad pozemskou láskou druhé straně zde poté vedlo k využívání pro zájmy temného pólu a dojednání lidí podle toho mistru začalo náhledně promítat další způsoby. Ty to tady říkají, ty bytosti. Lidstvo přijalo zneužití a využití lásky a bylo tam, kdo první zradí, ten zvítězí. Takhle to pokřivili. Jo, takhle se to pokřivilo a teď se zbavte teda to téma zrada, kdo první zradí, ten zvítězí. A takhle se to předávalo dál. Jo, to znamená, pořád spousta lidí neví pojem, co je to láska, to vědomí. To není hlava, to není mysl. Takže tam ty zrady, jak jsem vám říkala, že i já jsem měla to nejsilnější, tu zradu, tak opravdu je to hloubkový. Kdo první zradí, ten zvítězí. Ale nyní je třeba znovu najít víru v to, že druhé pohlaví není soupeř, ale partner. Tak a teď si to můžete vzít, jo, druhý člověk. Tak může to být kamarádka, jo, třeba já můžu být kamarádky, máma, segra, nevím co. Může to být bratr, syn, může to být žena a muž, jo, partnerský vztah, takže tam si to jenom vybavte. Já vlastně dopochopuju tady, že nikdo tady nemohl zažít nikde hluboký vztah. Prostě to nešlo. To v té době prostě nešlo. Vždycky tam byla zrada a vždycky nějaký podraz. Když si vezmete ty historické filmy, tak to tam uvidíte. Jo? A teď se po nás chce, že my máme pochopit, že nemáme bojovat, nemáme soupeřit, ale spolupracovat. Protože ta oživá deska, kterou tady ten Toft ukotvil, se už nyní promítá do myslí lidí. Vznikla totiž touha po nesmrtelnosti v mužích. Přesvědčení, že nesmrtelnost je dár, kdy třeba zaplatit jiným darem. Jo, co bylo vývojově. U lidí došlo ke ztrátě své druhé části, kdy u muže došlo ke ztrátě vnitřního ženství a žen vnitřního mužství se všemi důsledky, jo, tím pokřivením a těma zradama. Vznik ženské víry ve svou jedinečnost a neodolatelnost, to dovedlo k tomu, že žena v sobě potlačila mužskou stránku a stala se z ní pouze loutka bez kritického pohledu, zatímco muž v sobě potlačil ženskou stranu, což ho vedlo k sobectví a bezcitnosti. Jo? To je vlastně takový to ego, jak se říká, ta nadřazenost a tak. Vznik dvou světů, které se od sebe odcizily. Protože oba, muž a žena, zapomněli, že jedině ve spolupráci a vzájemné čisté lásce vznikají kvalitní hodnoty. Jo, takže tady to čtu teď z toho Hvězdného prachu, takže navazuju i to, co ten Michael. Pořád vidíte, kolik těch pokřivení, to je to, co se bavíme, že prostě v tom nevědomí opravdu je potřeba narovnat ten mužsko-ženský princip. Tak, uvědomila jsem si, že i moje vzpoura proti dominanci mužského principu vyvěrá z tohoto počátečního nastavení vývoje na Zemi a mého vzbouření, to píše Hanka, proti této volbě je gnostický příběh Pisty Sofie, jež opustila otce, aby získala vlastní zkušenost být ve hmotě. Zeptala jsem se mistru, o čem podle nich tkví prvotní příčina odchodu té Sofie, na což mistři mi odpověděli. Bůh ti říkal, že tak to bude, ale ty jsi mu nevěřila a neposlechla si ho. A na zemi si na všechno zapomněla. Je toho víc, kromě zvědavosti i zpupnosti mládí, které nebude starce poslouchati. Je to vzpoura principu. A proto všechno si byla poslána na zemi i ty. Dostala jsi zemi na starost, ale jako Bůh a ne žít lidský život ze smrti. Ale ty jsi zahrála hru se smrti. Iva je tady s tebou, je to vaše dohoda, dohoda knihovníku a ty si máš rozpomenout. Takže bylo rozhodnuto, že Země bude osídlená lidmi, ale některé kosmické rasy s tím nesouhlasily. Božímu záměru se nedá protivit, dá se jenom něco protisknout, slova lsti a podobně. A po hvězdné válce po Zemi prošly různé mimozemské civilizace a zanechaly tady obrovské vlivy v lidstvu. Řekla mu, že jeho matka a po hvězdné válce Tov ztratil svůj domov i blízké a pojal ho hluboký stesk. A kněžka mu domov připomněla a toho velmi ovlivnilo a on i uvěřil, protože ta ženská lest byla to vztah matky a syna, posvátný incest. Jo, a to už byla ta prvotní zrada tady při těch prvních výsadcích. Po svedení Toft svou pravou partnerku odmítl a marně se snažil mu, a ta pravá partnerka se mu marně snažila předat svoji lásku. Proto se znovu ptala Hanka, jak to bude vypadat dá.
1: Tak, zase nějaký výpadek. Vydržte, vypadá to, že došlo k nějaké chybě. Pokoušíme se vás dostat zpátky, mi to tady teď psalo Jani. Halo?
0: Fakt?
1: Jo, zase to
0: ano,
1: vypadlo.
0: Já tě slyším.
1: Ale já jsem četl, co mi to tady ukazovalo.
0: Jo, jo, jo, jo.
1: Jedna, tak to fakt nevím, co se dneska děje.
0: Hajtra.
1: Ale aspoň, no, se, takže, aspoň jsme se spojili, tak Martine, buď.
0: Jasný, oni to, my lidi si to domyslej mezi řádky, co, jako to si domyslej, oni jsou moudří. Tak, on se ptá, myslíš, že lidstvo chce lásku kosmickou, řád a spravedlnost? Myslíš si, že lidstvo si vybírá cestu míru a lásky? A ano, je třeba mu pomoci, ale nebude to lehké. Proběhnou tu soudy, ne lidské, ale soudy duší. Ne na onom světě, ale přímo ve vašich tělech. Myslíš, že lidstvo vydrží, že se zase nezvolí snadnější a méně bolestivou cestu? Však, to je ten ďábel. Cestu zla, která je tak lákavá, protože nikdo nechce jít do bolesti, že jo? Nikdo nechce, jakoby, jo, chce mít žít tu lásku, ale jako chce k tomu jako strašně rychle dojít. A to je ta lest. A proto mu Iva zase odpovídá. Nastal čas, aby jsme to jako lidstvo vyzkoušeli. Doba obrácení priorit. Již nebude vládnout boj a honba za zisky. Na zemi nebude převládat nespravedlnost a vnitřní pocit nespravedlnosti. Již nastane doba víry v pravou lásku pozemskou, požehnanou láskou božskou. A pak nastane ráj na zemi. To ty odpověděl. Uvidíme, jak dlouho vydrží být i osvícení lidé spravedliví, jak dlouho je bude ten ráj naplňovat. Já bych si to moc přál. Už mě fakt nebaví stále o něco usilovat, čistit, pomáhat. Já už chci vidět nějaké výsledky. Haló, lidi. Proto lidé, nastává doba vzestupu. Všichni stojí na stráži a chtějí vám pomoci. Neváhejte tuto pomoc přijmout, neváhejte správně zvolit si cestu do ráje. Nastává nové období přerodu, přetváření a jako lidé se mění i slova, která je činí zodpovědná za své chování, získávají nové kvality. Jedním z takových slov je slovo láska. Každým přerodem, každým přetvořením a navýšením energií dostalo toto slovo další nový význam. Nyní však přichází celá nová kvalita tohoto slova. Je to vzájemné kosmické propojení a vzájemné zemské propojení. Je to další komunikační kanál, další brána do vesmíru a lidé spolu přestávají komunikovat přes druhou, čtvrtou a šestou čakru na stejné úrovni, ale nyní bude právě čtvrtá čakra, což je srdeční, základním spouštěčem komunikace, mluvit srdcem. Dokud nebude otevřená u lidí čtvrtá čakra, jo, duchovní srdce, bude váznout komunikace přes všechny ostatní čakry. Protože význam druhé čakry v komunikaci klesá. Lidé budou zemskou sítí přes čtvrtou čakru a matka země uvolnila jeden ze svých darů. Takže vidíte, že se začíná vše proměňovat. Že v nové zemi bude totiž rodina, bude rovnocenné partnerství mužů a žen a i jejich láska k vlastním dětem, podle mého názoru, bude tvořit nový pevný opěrný systém pro novou budoucnost. A tak jsem se na závěr zeptala mistru, jak to oni vidí. A oni říkají, prozření, bude zakopána válečná sekera. Tací jako Ján se začínají na zemi objevovat, chtějí změnit jejich lidi. Nadstavení. To nemůže rodina připustit. Potřebovali jste roboty? Kdybyste přes ně mluvit s otcem? Všechno by bylo jiné, nezemské. I když je to nepochopení, přesto emoční. My pracujeme na nových zítřcích a z malého kousku vyroste celá rostlina, když je o ní dobře postaráno. Jeden tady rije, druhý sázel, třetí se stará a zalévá. A další vybíral ta nejlepší semena. Také tvořili novou generaci, nový řád. Ale tento ze samotné země vychází, je jeho matkou, dává nám sílu, teplo a péči. Protože to je nová generace lidí, vznikající ze zemské půdy s láskou k zemi samotné, kterou však sází vyslanci Boha. a ti do své práce vkládají svou energii a kosmickou božskou lásku. Takže já bych to dneska už takhle nějak uzavřela tím sekáním a makáním, nebo jak to vidíš ty, Marťo?
1: Uvidíme, jak nám to dlouho vydrží. Haló? Tady to spojení, haló, haló.
0: No, jestli nikdo se neozývá ani, ne? To už spojení nenavázáno.
1: Ne, nikdo.
0: Tak nám někdo zavolá, Pavli, mi zavolej.
1: Na WhatsApp nikdo
0: nepsal. Co nám zavolá Pája,
1: počkej, ať nevolá to, já bych jí tady musel brát zase přes ten, přes...
0: A jo.
1: Co, haló? Jo, mohla by vlastně přes WhatsApp, no, ale uslyší se dvakrát. Prej teda. Už nám to zase spadlo? Mhm. Či co?
0: Takže nikde nic.
1: Nikde nic.
0: Haló, slyšíme nic. Se.
1: Ano, my se slyšíme.
0: Nikde nic. Ano.
1: Nikdo,
0: asi jsou všichni v laborech a chladijou se. No, takže chladijou se, no, tak já se nedivím, jako, protože tady bylo dneska 40, když jsem měla v autě, mě to ukazovalo 47 a zítra to má úplně gradovat. No a k tomu taky řeknu jednu věc, že jo. A přesto jsem viděla na kolech jet cyklisty tady v tom vedru, přesto jsem viděla, já to nechápu, jako jo, že když přece je takový horko, tak se snažím zatáhnout rolety, že jo, pít, jet něco odlehčeného, že jo, a tak dál. Na druhé straně není dobrý pít to studený a tak, že jo, pořád hledat to, co dělá tomu tělu, jako dobře, protože já jsem jeden den, jo, jak jsem byla v té Praze a seděli jsme v té restauraci nebo venku, tak normálně mě za 2 hodiny úplně natekly nohy, jo, úplně jak jsem seděla, nehýbala se, tak jsem měla úplně ta lymfa a to bylo to přetížené, já říkám, ty vogo, tak jsem si pak dávala studenou vodu, dávám si někdy fakt lavo, do toho esponskou sůl, jo, takže snažím se ten pitný režim, jak ty říká, ale vlažný čaje a tak dál, odlehčit i to jídlo a podobně. No, takže je to zase o tom, jak kdo co vnímá, protože začaly prázdniny, Martine, takže když se podíváš, jak to zase všichni, že jo, já jsem viděla unavené děti, viděla jsem vyčerpaný učitele, viděla jsem vystresovaný rodiče, prostě vidíš, jak to všude akumuluje, to znamená i v tom školství, čím dál vyčerpaný. Prosím vás, pořád to tady omíláme dokola, že jo, pojďte komunikovat s dětma, nemusíte je za všechno chválit, veďte je k těm hodnotám, zkoumejte s něma, povídejte si, prožívejte, že jo, učte je zatloukat hřebíky, učte je, aby znali, jo, vyndat nádoby z míčky, prostě věci, které patří k tomu životu, protože ty děti potom neznají tu hodnotu a nemůžou do toho života ani s tím připravení. Takže nemůžeme se odpojovat od těch kořenů a vlastně od toho spojení s tou matkou zemí, protože jediná cesta, která teď bude fungovat, je to naše srdce a spojení s tou matkou zemí, s tou přírodou. Takže jak to říká ve filmu, pane doktore, vy jste se zase kochal, tak jak říká, to je ráj, to je zahrádka. Takže mám ráda tady ty které jsou propojení s tou naší vlastí, s tou naší přírodou. Takže když se mě lidi ptají, jak to bude dál, já si nedovím říct ani predikce, ani protože já užiju každodennosti, každý den poděkuju. A tím, jak jsem to tady vysvětluju už těch x pořadů a pracuju s těma stínama a už si dovolím víc s tím srdcem, tak ten život prostě se stal do rovnováhy, do plynutí, nemám strach, už konečně jako existenční, nemám strach z odmítání, nemám strach ze smrti, nemám strach ze změn, nemám strach z nemocí, jo, takže je to prostě, se nám prostě překodovává i naše těla, i naše vědomí a je to jenom o každém z nás, Martine, jak si to vlastně uchopí. Tak třeba řekni ty, co v tvém životě se teďkom takhle aktuálně mění nebo cítíš nějaké změny v tomto roce ohnivýho koně?
1: No, je to tak nějakou vážnější, furt čekáme, furt, že se sestěhujeme a nejlépe furt, že vypadneme na vesnici, ale zatím to furt naráží, není čas, škola, že ano. Takže teď, aby přítelkyně dodělala školu a měli jsme čas na všechno, protože jsme říkali, že by bylo nejlépe už od září, aby jsme společně bydleli, protože tady přelítávání z jednoho bytu do druhého je takový na prd. Musíš uklízet, udržovat dva byty, všechno takový a furt tady lítáme, takže ano. To jsou teď naše cíle, no. Sestěhovat se.
0: No a to se pak zjednodušíš ten život.
1: Tak. A být pospolu.
0: No, a
1: nejlíp vypadnout z toho města, že jo? A právě se rejpat v té hlíně, mít tam svůj pozemek a vypadnout na vesnici. zkrátka z města pryč.
0: To je další věc, prostě to bude už dneska prostě úplně jako, já bych řekla, na první místě být spojené s tou přírodou, jo, protože já, když jsem byla v té Praze, tak, a to jsem byla jenom, my jsme jeli k tomu Andělovi, Smíchov a tohleto, tak když jsem cítila ty energie a ten rachot a ten vyžhavený beton a prostě to, jako je pro mě to úplně, ne, já jsem, říkám děkuji, Hancero, ahoj, a odjíždím jako obdivovat, že tam, já to chápu, jsou mladí, mají tam své práce, ale já bych tam nebyla ani minutu, jo. Takže já děkuji tady za to cestování a možnosti do té přírody, můžeme jestli pěšky, jestli na kole, jestli jakkoliv.

0: ty poplatky, jak jsme to tady rozebírali, ale že i přes to furt dál jedou ty exekuce, jo, jako za ty poplatky Českého rozhlasu televize, ČT1. Jo, takže i když něco vydali, že oni si jdou dál po těch exekucích, a jo, prostě aby to lidi nepodceňovali, že prostě oni si jdou dál přes svoje, jo, nerespektujíc, prostě každý tady něco hlásá a já tomu říkám koše s baňama, jo, takže vlastně hledat tu cestu, aby jsme se zbytli.
1: Ha, co se nám to... Vydržte, došlo chybě.
0: Ano.
1: Ano.
0: Ty prdě, to je fakt jako dneska to už ukončíme asi a bude vymalováno, Marťo.
1: Děkuju. Bude chtít taky ještě ven. Já
0: ty energie totiž jsou tak silný. No, určitě. Takže hele, to budou mít lidi jako Morzeovku, aspoň se něco pak dovíme a můžeme to zopakovat, nebo přijde něco jiného, nějaký náměty. Hele, snaha byla,
1: ano.
0: Jsme šikovní, půjdeme se osprchovat. Přeju všem posluchačům, samozřejmě můžeme pozdravit všechny přátelé lidi, kteří už takhle nějak vnímají ty změny
1: jo.
0: Starého a toho nového vnímání. Jo. Je to pořád jako o nás, o každém, co si dovolíme, čemu dáváme pozornost, kam ji dáváme. Přestaňme bojovat, nenávidět, pojďme spolupracovat, podejme si ruce ke smíru a pojďme něco vytvářet. Takže já se loučím, přeju všem krásné léto, hlavně odpočívejte léto o tom, aby jsme odpočívali, relaxovali, užívejte si to, určitě, když budete mít potřebu, tak můžete zavolat, objednat se a budu se těšit třeba na přednášce s Hankou Sár nebo v Chorvatsku. Martine, tobě taky přeju, ať se daří
1: poznat. Já ti moc děkuji.
0: Za tvůj partnerku, užívejte léto a dáme si zase vědět. Takže dobrou noc a nashledanou.
1: Díky moc, Janí, dámy a pánové. A já to tady, to už nám snad nic nezboří. Já vám tady pustím něco tematického. Korupci už jsme si pouštili. Tak si pustíme o té evropské zhůny, aby jsme věděli trošku něco. Mějte se krásně.
2: Pane ministře, já se obávám, že to je daň, kterou musíme platit. Za snahu předstírat, že jsme Evropané, věřte, já vaše nepřátelství vůči Evropě zcela chápu.
3: Já nejsem jako vy, Humphrey, já jsem pro Evropu, ale proti Bruselu. To vy někdy býváte proti Evropě, ale pro Brusel.
2: Ale pane, já nejsem proti ničemu a pro nic. Já jsem pouze prostinká nádoba, do níž ministři vylévají výplody svých úvah.
4: Nádoba.
2: Dalo by se však argumentovat, že vzhledem k absurdnosti evropské myšlenky se Brusel v podstatě snaží sečmuže obhájit neobhajitelné, to jest fungování toho, co nefunguje.
3: Tak tohle není pravda, Humphrey.
2: No.
3: Snad to nebude znít pompezně, ale evropská myšlenka je nejlepší naději, jak se zříci úzce sebestředných zájmů.
2: To nezní pompezně, pane.
3: Sláva.
2: Pouze zcela mylně.
3: To slyšte, vy jedna nádobo. Evropa je spojením národů, oddaných jedinému cíli. Myslel jsem vtip?
2: Pane ministře, mohu. Pohleďte na to objektivně. Tady se hraje hra, v níž jde o národní zájmy jako vždycky. Proč myslíte, že tam jsme my?
3: Pro posílení bratrství svobodných západních národů.
2: Ale proto, abychom oblafli Francouze tím, že je rozhádáme s Němci.
3: Tak proč do toho šli Francouzi?
2: Aby ochránili své neschopné farmáře před jejich konkurencí.
3: Což neplatí o Němcích.
2: Ne, ti tam šli, aby se očistili od genocidy a byli přijati zpět mezi lidskou rasu.
3: No tohle to je ale odporný cynismus.
2: Prosím vás.
3: Ale malé národy se nepřidali ze sobeckých důvodů.
2: Vážně? Lucembursko například. Tam se kapitál z Bruselu otáčí a vydělává dalším.
3: Ano, má výhodnou polohu.
2: S administrativou v Bruselu a s parlamentem ve Štrasburku? Prosím vás. To je jako kdybychom měli dolní sněmovnu ve Walesu a státní správu až ve Skotsku.
3: Kdyby to byla pravda, proč by tam chtěli vstoupit další národy?
2: Například?
3: No, Turecko.
2: Turecku by bylo těžko stravitelné. I přesto, že jsem vůči cizincům nezaujatý, jak oba víte. Oni na tom také něco trhnou. A hlavně, že trochu zatopí Řecku.
3: Nesouhlasím s tím, co vy říkáte.
2: A to snad chcete říct, že jsou Turci vaši přátelé?
3: Velmi vtipné, Hanfo. Problém Bruselu není internacionalismus, ale moc byrokracie.
2: Jenže ta byrokracie je právě důsledkem internacionalismu. Kde jinde by anglický komisař měl přímo pod sebou francouzského generálního ředitele, kterému by se zodpovídal italský šéf divize a tak to jde pořád níž a níž.
3: Souhlasím.
2: Je to babylonská věž.
3: Souhlasím.
2: Ne, ještě hůř, je to jako Spojené národy.
3: Souhlasím.
5: Pak ale možná, smím-li vás přerušit, se vlastně shodujete.
2: Vyloučeno!
3: V Bruselu je binec. Víte, co se říká o jejich průměrném úřadu?

0: Bedníkovi. Hmm? Že má organizační talent jako Ital, pružnost jako Němec a skromnost jako Francouz. A k tomu všemu představivost jako Belgičan, štědrost jako Holanďan a moudrost jako Ir.
1: Pane ministře.
2: Znalosti znamenají moc a je třeba, aby...
3: Každý má svého anděla. Strážného anděla, který nás hlídá. Nevíme, v jaké podobě se objeví. Jednou jako stařec, jindy jako holčička. Ale nenechte se jejich podobou zmást. Můžou být stejně děsiví jako nějaký drak. Ale nejsou tu od toho, aby bojovali naše bitvy. Jen nám našeptávají do srdcí a připomínají, že jsme to my. Je to na každém z nás. My máme moc nad světem, který tvoříme. A nakonec tahle otázka. Tajemství toho, čí příběh to bude. A kdo zatáhne oponu? Kdo vlastně určuje naše taneční kroky? Kdo nás dohání k šílenství? Kdo nás bičuje neúspěchy a korunuje vítězstvím, když přežijeme nemožné? Kdo je to? Kdo dělá tyhle věci? Kdo ctí ty, které milujeme, život jenž žijeme? Kdo posílá příšery, které nás zabíjejí a současně zpívá, že nikdy nezemřeme? Kdo nás učí, co je skutečné a jak se smát lžím? Kdo určuje, proč žijeme a za obranu čeho zemřeme? Kdo nás spojuje? A kdo drží klíč, jenž nám dá svobodu? Vy. Vy máte všechny zbraně, které potřebujete. Tak bojujte.
4: Jediná věc, která tady pomůže, bohužel, mé osobní přesvědčení, nepomůže žádná změna v rámci systému, protože všechno, co slyšíte, je v rámci zachovaného systému. Ale platí tři věci. Hmotná odpovědnost každého politika za škody, které způsobí podobu výkonu funkce a ručení vlastním majetkem. Pak nebudete mít politiky. Druhá věc. Žádný jeden obvod pro celou republiku. 70 nebo 100 obvodů, kde odpovídá poslanec svým voličům a může být kdykoliv odvolán. To je základní podmínka demokracie. A třetí, bohužel někomu se to nebude líbit, ale ti, kdo způsobili tenhle ten svrap, budou muset nést svou odpovědnost. Nejenom to, že budou odstaveni od funkce. To znamená, musí být plná trestní zodpovědnost za všechny činy, které byly uskutečněny. Poslední poznámka, abych nemluvil dlouho. Mluvíme o tom, že ta přímá demokracie potrvá to léta a tak dále. Vážení, nemáme léta. Nemáme ani 5 let. Máme maximálně 2 roky k tomu, abychom zastavili tenhle ten vývoj. Jestliže ho nezastavíme, pak zapomeňte na všechno, co jste slyšeli. Bude platit dystopický svět, ve kterém budete mít 15-minutová města, bude platit koncepce Wilderness, zmizí vidiek, zmizí všechno, co znáte teď. Budete natlačeni v obrovských městských aglomeracích pod totální kontrolou smart technologií. A budou z vás bioroboti, protože připravené vakcíny pro příští pandemii budou měnit váš neurální systém. A budete věřit něčemu, co se nestalo. Právě proto žádné pomalé vývojové linie. Musíte změnit systém a promiňte za výraz, musíte udělat to, co udělal Napoleon ve Francii, co udělal Cromwell v Anglii. Změnil celý systém. Žádná jiná cesta neexistuje. Postupný pokrok v mezích zákona již v téhleté dynamické fázi nemá žádnou šanci. Můžete to brát jako varování, můžete to brát jako katastrofickou vizi. Ale pamatujte, ti, kteří známe přednášky před 5 nebo 10 let, vědí jedno nebezpečné poznání. všechno se důsledně plní. Z tohoto hlediska říkám jediné. Spojit síly, odstranit neodpovědnost a povolat k odpovědnosti všechny ty, kteří vám chtějí zničit život. Žádná jiná cesta není, promiňte.
1: Se pojujeme na

Nezávidím ti pocty, kterých si dobil proléváním krve. Nezávidím ti barbarský původ od severských pohanů. Nezávidím ti tvou víru, která je ústavičně v tvých ústech, nikdy však v tvém srdci ani v tvých skutcích. Nevážím zlo proti zlu.

Pojďte sem, spisovatelé, píšící proroctví. A neukvapte se v soudech lodí ještě nekotví. Příležitost máš jen jednou, tak aby si nepropás. Havlíček i Kafka,

Smutný příběh chci vám říct. Je to o chlapci, který měl svůj život rád a přesto jim pohrdal. Čtyři stěny věznice jen má. V jednom rohu pryčna dřevěná. Na ní leží čány kepl trváč, co se rval a nenáš.

Bol smrti propadá. Až se bude slunce sklánět za tu velkou holou skálu a v té starý kamenný kapli začnou zvony zvonit, tak já vím, Johnny, že to bude naposled, co ti přijdou všichni muži.

bochu žádný strachy. Chceš kovboj v Coloradu, můžeš králi pás. Já radši utratil jsem sám všechny prachy. Do srdce Evropy já odjel v klidu krás.